Oheň barev přejde v pastel. Já byl dřív jako ty, živý změnou. Pak tě čas donutí

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

Dobrý den a dobrý poslech, vážení přátelé nepopulární hudby. Od mikrofonu zdraví Vítě Troníček, začínají folková pohlazení a dnes to vezmeme jako takový malý kvíz. Vyzkoušíme, jaké máte znalosti a rozpoznávací schopnosti, co se našeho žánru týče. Vždycky pustím nějakou písničku, během které se můžete domnívat, dohadovat a hádat. A na konci řeknu, kdo pak nám ji hrál. Nikam nepište, nikam nevolejte, můžete vyhrát pouze dobrý pocit. A samozřejmě nepodvádějte s umělou inteligencí. Jdeme na to. Poznáte, kdo hraje tuhle píseň?

Poznali jste? Písnička Kamkoliv, možná ji znáte v bluegrassovější úpravě od skupiny Madalen, ale autorem je Honza Adamec se svou ženou Blankou, tedy hanácká kapela AM Úlet v této folkrockovější úpravě. Výborná kapela. Pokud jste poznali, gratuluji. Zkusíme ještě něco těžšího.

To bych smekl klobouk, pokud byste tohle poznali. Kapela, která už mnoho let neexistuje a která působila v okolí Poličky a Litomyšle. Říkali si na pár chvil, písnička se jmenovala Nádherných pět. Nenechali bohužel po sobě ani album, jen pár demosnímků. A myslím, že už je to opravdu tak více než 20 let, co nehrají. Škoda. Pojďme dál v našem miniaturním kvízu. Pokud poznáte následujícího interpreta, tak jste opravdu znalci. Kdyby vás zajímalo, proč vás tak trápím, tak proto bych vám ukázal, jak je folková scéna pestrá, bezbřehá a neviditelná, ale hezká.

Ne, to není devítka, i když to nese stopy devítky, protože tahle kapela s devítkou hodně kamarádila. Brněnské pocity. Písnička se jmenovala Stokrát víc. Tak pojďme dále. Vymeteme kouty naší fonotéky, a to myslím opravdu zapomenuté kouty. Poznáte následující písničku?

severočeští bluegrassáci možná zaržáli, protože tahle kapela nedávno obnovila svou činnost a možná jste i rozpoznali v dívčím hlase frontmanku skupiny Lady Birds Alenku Scherstein-Vítovou. Tahle kapela se ale jmenuje Bluegrass Bazar. Písničku, kterou jsem vybral, jsme si u nás ještě nikdy nehráli, jmenuje se Poselství věku. A pokračujeme v našich hádankách o folkové scéně. Tentokrát to bude dvojice písniček.

Věřím, že tohle pro znalce našeho žánru byl trošku lehčí oříšek. Obě písničky měly stejného protagonistu, autora Honza Řepka. Úžasný tichý písničkář, stále působící. Velice moudrý člověk, který dělá fajnovou muziku už od dob, kdy spolu hrávali v duu Nestíháme s Petrem Ovsenákem. Ostatně to byla ta druhá písnička Jdu. První se jmenovala Až se vdáš. Tak pojďme dále. Už je to něco živelnějšího, že jo? Znáte tuhle?

Bluegrass, ovšem s typickými jihočeskými prvky a fenomenálním zpěvem. To bylo vždycky typické pro skupinu Sem Tam. Prý už bohužel také neexistuje, i když část kapely, především vokální část kapely, přešla do spolupráce s Vojtou Zíchou v kapele Druhá Míza a po odchodu Vojty Zíchy mezi Nebeské muzikanty si říkají Třetí Míza, pokud se nepletu. Vřele doporučuji, najděte si je. To myslím, že bylo docela snadné. Dáme si teď něco opravdu, opravdu těžkého.

co poznali jste? No, Čechomoří přístup, naprosto typický samozřejmě, ale pokud říkáte Čechomor, tak to není úplně přesné, protože nahrávka pochází z doby, kdy si Čechomor říkával Českomoravská hudební společnost a byli v tom trošku jiní muzikanti. Ale uznávám, byl to trochu blafák. Tak si to vynahradíme něčím ještě těžším.

Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem.

0: Vazbou končí nahrávka, kterou jste patrně nemohli znát, protože asi nikdy ani nevyšla veřejně ven. Navíc pochází z roku 1981, tak to už byste museli být velicí znalci, pokud byste tohle pamatovali, a pamětníci samozřejmě. Byla to severočeská skupina Tulačky. Samozřejmě přes znělku ještě zazněla jedna taková rozverná píseň, a mnohem mladší, a v ní jste mohli rozpoznat dnes už neexistující rodinnou kapelu, která si říkala Švédova trojka. Tak pojďme dále, pokračujeme v dnešním kvízu folkových osobností, známých i neznámých. Tohle myslím, že je známý písničkář, toho byste mohli poznat, protože nikdo jiný nemá takovou barvu hlasu.
1: Ještě tolik písní, co jsem nikdy nehrál, a tolik akordů, co vůbec neumím. Tisíce hezkých prvních slok a já v nich bloudím jako cvok a často nevím, kudy dál. A mezi básníky mě taky nikdo nezval, dávno si nemyslím.

že všemu rozumím. Člověk by neměl zůstat sám. Dneska už těžko spočítám, kolikrát brečel jsem a kolikrát se smál. Zavolej, prosím tě, zavolej. Zavolej, že ti smutno je a proč ti duše spadla do hnoje. Tak zavolej, klidně mi zavolej. Zavolej třeba pro radost, člověčí lásky přece není nikdy dost. Proto mi zavolej.

Jsem tulák prostoru a všech časových pásem, na mléčné dráze červený trpaslík. Po cestě z noci do rána potkávám Aldebarana a do tmy volám, chvilku stůj. Možná, že jednou jedna řekne, jenom tvá jsem, abych jí hýčkal a ze všech trablů slík té holce hodné úžasu zapletu růže do vlasu a řeknu, lásko moje, navždy budu tvůj. Zavolej, prosím tě, zavolej, zavolej, že ti smutno je a proč ti duše spadla do hnoje, tak zavolej, klidně mi zavolej, zavolej třeba pro radost, člověčí lásky přece není nikdy dost, proto mi zavolej.

Zavolej, že ti smutno je a proč ti duše spadla do hnoje, tak zavolej, klidně mi zavolej. Zavolej třeba pro radost, člověčí lásky přece není nikdy dost. Proto mi zavolej.

0: Tak to nemyslím, že bylo snadné poznat. Petr Rýmský, majitel úžasného, nezaměnitelného, hlubokého hlasu, velice moudrý pán a hlavně fenomenální kytarista. Mohu doporučit jeho lekce, které stále pořádá a disponuje poměrně svérázným přístupem právě k rozpoznávání harmonií. Pojďme dále. Jakou další hádanku mám pro vás nachystanou? Poznáte tohle?
1: V měsíčním svitu se utápím, roli svou dohrál jsem nejvyšší dny. I hrad z písku má svůj příkop a chrám s rukou parléřů. Moje ráno je večer a večer je ráno, jako když obrátíš v orloji řád naopak. Ještě pár tepů a pak nám překročím

Poznali jste? Pokud ano, tak jste znalci. A i když tahle kapela se nedávno probudila k životu, dává o sobě hodně vědět. Brněnské svítání, ale tohle byla historická nahrávka písničky Zběh. Následují dvě písně a možná dám malou nápovědu, že se teď podíváme do Plzeňského kraje.

tady sama si hodně napověděl tím plzeňským regionem. Obě písničky mají stejného autora a v prvním případě v písně Triola to byl zároveň interpret Michal Vilí Sedláček. Skvělý písničkář, úžasný muzikant, vystupující se svou ženou a teď i v rozšířené sestavě. Nedávno jsem viděl jejich vystoupení a byl jsem nadšený. A jinak je to velmi šikovný, rizikový dřevorubec. Z jeho husarských kousků se tají dech, když ho vidím líst někde po stromech, jak jsem měl nedávno možnost osobně. Druhá písnička byla také od Michala Vilí Sedláčka, tedy z autorského pera, ale v podání dua, které si říkalo My tři. Nezaměňovat s pražskou kapelou My tři a vy. Ani nevím, jestli manželé Soukupovi ještě hrají. Strašně dlouho jsem je neviděla, moc rád bych je potkal. Tak, jdeme dále. Ještě pár záhadných písní stihneme. Poznáte následujícího interpreta?

0: No tak to bylo sladné, Pavlína Jíšová, že? Řekli jste si možná většina z vás, ale to byl blafák. Je to její klon, dcera Adéla tohoto času, Bohadlová, prosím vás. Rozlišujte jemné niance. Písnička z jejího solového alba Dobrodruh se jmenovala Planety, úvodní píseň. Tak, a to jsme došli nakonec vydání dnešních hádanek v rámci pořadu Folková pohlazení. Stihneme ještě jednu. Pokud budete vědět, tak jste borci, pokud nebudete vědět, tak vám to třeba bude chvilku hlodat hlavou. A pokud vás to bude hodně trápit, tak budete hledat a třeba i najdete něco, co neznáte. Můžeme se s tím rozloučit? Naslyšenou za týden se bude těšit Vítě Traníček. Opatrujte se a mějte se.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda. Taky jste se těšili jako my dva, my, co jsme ve studiu, Patrik Rozehnal a Pepa Fousek je tu. Zdravím, Pepo.
2: Zdravím posluchače.
1: Ano, a máš nějaký verš na úvod, čím bychom to
2: samozřejmě
1: uvedli?
2: Samozřejmě, jako vždy.
1: Povídej.
2: Srdečně vás zdravím, lidé. Věřím, že vás potěší humor, který v rozhlase má vždy laskavé přístřeší.
0: Humoriáda.

0: Začínáme naplno ukázkou číslo 1, to vybírá jako vždycky host, dnes je to Pepa Fousek, tak seznam je připraven, jsem zvědav.
1: Ne, Jiří Krampol a Miroslav Šimek.
0: Jistota.
1: Vzpomínka na ně na oba.
0: Očista, tak se jmenuje tahle ukázka.
2: Vážení přátelé, milí posluchači, do naší redakce přišla mnoho dotazů a dopisů, ve kterých se zajímáte o to, zda se v letošní zimě nebude opakovat kalamita v dopravě z minulých let. Zajeli jsme s naším reportážním mikrofonem přímo za náměstkem ředitele národního podniku Očista do čista, inženýrem Václavem Lopatou. Soudru inženýre, obyvatelé našeho hlavního města se právem obávají, aby se neopakovala kalamita z loňské zimy, kdy jste situaci na veřejných komunikacích jednoduše nezvládli. Jak jste připraveni letos?
3: Soli máme dost.
2: Ale to jste loni tvrdili také.
3: To je pravda, ale letos jí máme ještě víc, protože zbyla od loňska.
2: A jak to, že vám zbyla?
3: To je velmi jednoduché. Neměli kdo rozvést.
2: Ale vždyť jste loni v říjnu tvrdil, že jste připraven čelit jakýmkoliv záludnostem a rozmarům zimy.
3: Také jsme byli připraveni a čelili jsme. Ale nikdo nemohl počítat s tím, že 6 studentů brigádníků cizí národnosti se sněhu lekne, neboť sníh viděli poprvé, opustí nám násypné vozy se solí a vrátí se k nic neřešícímu postávání před Tuzexem.
2: Soudru inženýre, byli snad s těmito brigádníky ještě nějaké další potíže?
3: Ano, byli. Tak například studenti brigádníci chtěli vyplácet odlučné podle kilometrů od místa bydliště.
2: A váš podnik Očista do čista má ale přeci své stálé zaměstnance.
3: Ano, má. Ale naši zaměstnanci se v době kalamity účastnili důležitého kurzu. Zima je za dveřmi. Ale my jí dveře přirazíme, který byl z původního říjnového termínu pro nemoc instruktora soudruha inženýra Oblevy přeložen na prosinec.
2: Občané ve svých dopisech mají dojem, že stále loňské zimě příliš dveře nepřirazili.
3: Nepřirazili. Občané by si měli uvědomit, že loňská zima byla extrémní. Rekapitulujme. Nejdříve napadl sníh, a potom začalo mrznout. A to byl bohužel náš konec.
2: No. Vaši zaměstnanci tvrdí, že hlavní vinu na tom nese soudruh Obleva, který s něčím takovým v kurzech vůbec nepočítal. Naopak říkal, že sníh je přežitkem minulosti.
3: Ano, hlavní vinu na tom má soudruh inženýr Obleva. Také byl za to za trest povýšen a přeřazen do oddělení dešťů.
2: A mohu se zeptat, na čem pracuje soudruh Obleva v současné době?
3: Tak pokud jsem správně informován, připravuje kurz, z tohoto mráčku nám pršet nebude.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Z vesela, s ukázkami i s povídáním z hosty, které máme. Dnes je tím hostem Pepa Fousek, tak on samozřejmě se s Jirkou Krampolem i Miloslavem Šimkem velmi dobře znal, protože v jednom divadle jste v podstatě vystupovali.
1: Mnoho let.
0: Ty dáváš dohromady takový soupis těch asi 80 osobností, které ti životem prošly.
1: Už to mám hotové.
0: Už to máš hotové.
1: Čekám už nakladatele. A
0: napsal jsi něco i třeba na Slávka Šimka nebo něco takové, nějaký verší?
1: Samozřejmě Grossman, Šimek, pan Suchý, to byl první na prvních místech. Na Slávka Šimka u nás pevnou rukou. Ano. A je to dobře, teď mu za to děkuju do nebe. Nekouřit, nepít, zodpovědně k lidem. Napsal jsem, pedagog byl naším šéfem, on snad říct si dovolí, že jsme byli jeho děti, které kráčí do školy. V mém souboru bude kázeň, dejme s Bohem únavě, v tomhle světě učme žáky, ušlechtilé zábavě.
0: No to je hezký. Určitě má radost.
1: Já si myslím, že No tak scházejme, už jich hodně odešlo, ale já si myslím, že ten odkaz je tady, pořád je mají lidi rádi, pořád se objeví na televizi, tak jsou tady. Mm-hmm. Kolikrát nám kritizovali a dneska najednou, já myslím, že co je dobré, to zůstane a já mám rád, když je to laskavý humor, když to dává lidem naději, i když kolikrát jsme si rejpli a tak dále, ale teď si říkám, budu psát laskavě, protože svět není jednoduchý. A je směšné být odvážným, když se smí.
0: Moudrá věta Pepi Fouska. A dělá prostor pro vaše hlasování. Vyberete si ještě jednou, tedy scénku nazvanou Očista dočista s Jiřím Krampolem a s Miloslavem Šimkem, nebo dáte přednost úvahám o manželství a stáří s Milošem Kopeckým, Tomášem Slámou a Jiřinou Bohdalovou z Mikrofora v Redutě. Vybíráte na telefonu 731 800 900, vybíráte i v SMS-kách, které posíláte s heslem Humor mezera A pro první ukázku nebo Humor mezera B pro tu druhou na číslo 90 01 04. A my tady ve studiu ty vaše hlasy budeme sčítat.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Jinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Jinský.
0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Pokračujeme dál v telefonátech v rozhodování o tom, zdali pustit ke slovu zpátky Miroslava Šimka, Jiřího Krampola ve scénce nebo Miloše Kopeckého s Jiřinou Bohdalovou a Tomášem Slámou. Rozhodujete v Humoriádě na telefonu. Vy si vybíráte tu ukázku podle svého. 731 800 900 náš telefon a pobavit se můžete i s Pepou Fouskem.
4: Dobrý den, Ivan Nová Paka a hlasuji pro očista do čista.
3: Varianta A. Píšu, děkuju a mějte se pěkně. Kdo další? Dobrý den.
5: Dobrý den, přeji panu Dvice s novýma. Já zdravím pana Pouska.
6: Děkuju.
5: A přejím Ačko.
3: Dobře, děkuju. Zároveň poprosím, když nám voláte, nezapomeňte si také stišit rádio, ať si dobře rozumíme, bez ozvěny. Kdo tam je teď? No,
5: halo.
3: To je zrovna ten případ.
5: Co to je?
3: Vy nám tam zase zvoníte. Teď jsem říkal, abyste stišili rádio, jinak si nerozumíme.
5: Velké Dílavice, Slípáci, zdraví u vás.
3: Ano,
6: zdravím.
3: A co vybíráte?
5: Ačko.
3: Dobře, zapisuju. Děkuju. Kdo dál?
7: Dobrý den, tady Pepa z Ostravy. Zdraví vás, panové, oba do rádia. A přeji si pokračování. Naschledanou.
3: Naslyšenou, mějte se pěkně. No tak Pepo dobře si vybral, protože ukázka A zabrala očista do čista. Tím pádem na základě přání posluchačů bude pokračovat.
8: Zajeli jsme s naším reportážním mikrofonem přímo za náměstkem ředitele národního podniku očista do čista inženýrem Václavem Lopatou. Jestli tomu dobře rozumím, v letošní zimě by s dopravou neměly být žádné potíže.
9: No tak to tomu rozumíte špatně. Všechno záleží na rozmarech matky přírody. Našimi hlavními nepřáteli jsou sníh, déšť, mráz, vítr a chumelenice. A proti těmto živlům máme pouze dvě zbraně. Sůl a písek. Ale když se proti nám živly spojí a spiknou, tak jsme, no víte kde.
8: Ano, to vím, samozřejmě. Ale máte přeci mechanizaci.
9: Ano, mechanizaci máme, ale chcete slyšet upřímnou odpověď?
8: To bych rád.
9: Mechanizace živly většinou jen podráždí. Napadne-li sněhu málo, mechanizace je zbytečná. Napadne-li sněhu hodně, stroje nevědou.
8: Občané si stěžují, že když solíte podvozky aut, obuv a oděvy trpí.
9: Podívejte se, naše české boty a česká auta to vydrží. A kvůli italským střevíčkům a módním autíčkům z ošizeného plechu zahraniční výroby vozovky sladit nebudeme.
8: Takže, jak se zdá, budete solit i letos.
9: Asi takhle. Pokud se teplota v zimních měsících udrží nad nulou, mohu občanům našeho hlavního města přislíbit, že solit budeme minimálně. Jen tak, abych řekl pro chuť.
8: No, soudru inženýre, co byste v závěru našeho rozhovoru vzkázal občanům našeho hlavního města?
9: Tak, aby si dříve, nežli začnou psát kritické dopisy, zametli sníh před vlastním prahem. A my jsme jim pak nemuseli ukládat pokuty. A co se soli týče, v příštím roce budeme solit všichni.
8: Děkuji vám za rozhovor.
0: Memoriáda.
3: Tak ukázka opět semaforská, jeden člen semaforu, toho, tak jak ho známe z těch 80. let, dejme tomu Pepa Fousek s námi ve studiu. Ty ale jsi měl šanci, my mluvíme o Miloslavovi Šimkovi, ten už tu léta není od roku 2004, ale kdo na světě zůstal a s kým ty se dobře znáš, je jeho žena.
6: Viděl
3: jsi se s ní teď někdy?
6: Rád, no to byla moje, zároveň teď jsem našel nedávno knihu,
3: ano.
6: Malinkou, kde píše Za vánoční pohodu Pepikovi Fouskovi, že, aby poznal méně hněvu a méně závisti, něco takové, to je knížka nějakého italského básníka, tak jsem jí volal a to bylo potom vystoupením semaforu, co jsem měl teď 3.9., to s vámi udělali 3.9., to já jsem 39. ročník narozen. Já měl z toho trošku hrůzu, protože mám nějaký starosti a volá mi a ona mi vždycky říkala pravdu o mých epigramech, aforizmech, nekompromisně, že u tohle je dobrý, ale jemně, nekompromisně, ale jemně. A já jsem si dokázal brát taky rady od druhých, protože taky je to učitelka, že? A hlavně znala Slávka, znala mě, ale musím se pochlubit tím, že když jsme třeba napsali knihu Putování s oslem, nebo hru Prospej byla hurvínka, dvě hry jsme napsali, tak když to opravovala někdy a koukala do toho, hleděla do toho, tak četla víc mé písmo, dokázala rozluštit než svého manžela. A přitom já to moje písmo, vždycky říkali ve škole, Fousek píše jako kůň zadní nohou. Já měl hrozný, a dneska mám velký problémy, když píšu, píšu hrozně rychle, ten mozek mi jak pracuje, ty nápady, abych nestratil, ale snažím se už psát srozumitelně.
3: Na konci řádku už nevíš, po sobě nepřečteš ten začátek, chceš říct.
6: No já jo.
3: Ty jo, ale,
6: no, ale někdy ne, někdy ne. Někdy mi pomáhala moje žena Jarmila, říkala, no když tohle je z, já píšu z, který se psalo za Rakouska-Uherska ještě.
3: Počkejte, to z, jaký s tou kličkou?
6: No, do z, to je takový jako háček a dole jako její ocásek.
3: Ano, klička dole.
6: No to já píšu, podle mi se to líbilo, tak to dodnes píšu.
3: Prosím tě, a když proškrtáváš třeba prázdné políčko v dotazníku nebo tak, děláš to taky s takovou bublinkou kličkou a takovou jako secesní?
6: Já,
3: kličku nebo děláš prostě rovnou čáru? Moje babička vždycky proškrtávala, že udělala takovou tu tečku jak notu, ano, pak udělala takový oblouček jak esko, jela šikmo přes to a tam to zase zakroutila na druhou stranu. Ono prostě no, to bylo výtvarný dílo.
6: Já, to slovo dotazník já nemám rád, protože já jsem, když jsme přilítali do Ameriky, tak do New Yorku tenkrát, tak všichni čekali Greenhorn, že ho vyčítal na mě, protože mu mi dali dotazník a já měl napsat do toho dotazníku všechny věci, jako že yes, takhle nějakou už fajfku a já jsem si to zpět udělal, jsem to na druhou stranu a ta černá Američanka příjemná se rozesmála a řekla, ukázala to kolegům a řekla, abych šel a já jsem napsal, že jsem narkoman, že nesmím tady do toho, že jsem byl, že mám zakáz v tomhle státu, že používám marihuany, kokain, že jsem byl trestaný, já to všechno udělal to na té druhé straně, místo ano, ne, tak jsem napsal ano.
3: Ano.
6: To je tím, že jsem se učil jenom rusky a anglicky. Umím akorát yes.
3: Vidíte, koho tady máme před sebou. A kdo všechno může před mikrofon Českého rozhlasu.
6: A kdo se přiznává, víte.
3: Ano. Vážení, budeme za chvíli vybírat další ukázku, tedy bude vybírat Pepa Fousek a já doufám, že mu potom taky pomůžete. Tohle je pořad, který dobře znáte a já doufám, že máte rádi.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Koho odvysíláme, komu dáme prostor, koho vybereš?
2: Já bych myslel, že Tonda Prajza, protože jsem ho slyšel jednou dobrý vypravěč, klobouk dolů,
1: ano.
2: Ale málo ho znám, tak jsem zvědav sám.
1: Dobře, no tak jo, máme všechno možný, tak dáme i tohle.
3: Čili už to jaksi zaniklo, ale pamatujete si určitě všetci, že se dávali prvé ve fabrikách ty poukaze do lázní. U nás také jeden dostala Franska Hrstková. Její Lojza napřed trochu brbla, nechtěl ju pustit, baví však Lojzi do teplou směrok s pojem a už jdeš do lázní a co já jsem doma a kde si, co si, na nakonec ju pustí. A Lojzina už v těch lázniach byla týdeň a měla se dobře po všech stránkách. Který si deň odpovědně jde okolo výkladu a koho nevidí naproti, Lojza její chlap. Hned se objali, ptulali, Lojzíčku, kde se tady bereš? Ale Františko, co ti budu cigánit? Bylo mě smutno po tobě, to jsem dojel za tebou se trochu potěšit, však od radosti jenom kvétu. Tož napřed šli pěkně něco pojest, popili, no a než se nadáli, už by večer. Tak se hned zebrali a už to hajdy do parku, tam se hned stůlili pod první keř, na který trefili. Však se nebylo čem divý, týden spolu nebyli, já bych nebyl lepší. Když byli teprů roh svojí, ale v tom najlepším se nad něma ozvalo. Co to tu vyváděte? Stál u nich policajt. Lojza začal cosi koktat jak kulomet, že dnes dojel a že toto pod ním je jeho žena. Ale policajt jenom má v ruku, to mě nezajímá, to je vaša věc. Měli jste jít někde dalej. A ne tady na kraji parku vyvádět jako svatební noci. Nebudu se s váma rýpat, zaplatíte pokutu. Lojza ten už držal radši hubu. A jenom čekal, jak to dopadne. Však chudák funěl, jak divočák v pohodě. Policaj praví, podívejte se. Tady vy, pane, zaplatíte 50 korun pokuty a táto dáma pod váma 100. Lojza už vytahoval peněženku, vtedy se mu to v hlavě jak si rozležalo. Praví si, hrdech, jak to je možné? Já 50 a moja 100. Ptá se toho policajta, počúvajte, jak je to možné, že já mám platit 50 korun a moja 100? Proč ona

0: mohli teď ještě zmínit takhle při té příležitosti, když tě tu máme naživo?
1: No, můžu, já jsem teď udělal takový verš, protože Uršula Kluková, ono se jí to líbil, Uršuli Klukový, a to je moje taková, ta mi říká pravdu vždycky. Já jsem říkal, že taky zkusím, bych měl už ve svém věku 87 udělat derniéru. Nesmí tě ani napadnout, musíš dál pracovat, že u práce šlechtí člověka, tak jí věřím. A napsal jsem tenkrát, žádný den je špatný, pokud je člověk živ, i když vím, že už není všechno, jak bylo dřív. Leccos mi v těle bolí a slábne můj zrak, a když si nevím rady, modlím se kolikrát, aby tu dole bylo lásky a štěstí víc. Když tohle lidem chybí, tak není vůbec nic. Aby tu stromy kvetly a sluncem voněl kraj, aby nebyly války a na zemi byl ráj.
0: Chvíle ticha. Já musím prozradit, že tohle všechno říká Pepa z Patra, hleděl mi do očí a citoval to, nic nečetl, všechno to má v hlavě. Jak ty to v té hlavě udržíš?
1: No, já se přiznám, že ve škole, odpustí mi to pedagogové, já jsem školu neměl rád, ale učitelema jsem vycházel. Já jsem neuměl matematiku, chemii, fyziku, nic, ale básně dlouhý, ty dodnes ještě si pamatuju. Takže jsem recitoval básně, angažovaný, neangažovaný, starý klasiky, a dostával jsem známku z matematiky, z chemie, z fyziky, a dodnes tomu nerozumím. Já když měl tenkrát navigaci, mi dali do auta.
0: Tak naučit se to jako básničku třeba něco z toho?
1: Nevím, já jsem viděl třikrát Křivoklát v noci v mlze.
0: Hele, já z té chemie si taky toho moc nepamatuju, a to jsem uvažoval kdysi, že bych šel na chemicko-technologickou. Sešlo z toho, byla z toho jiná škola, ale já si takovou tu básničku, ne, básničku, poučku pamatuju z chemie, když byla taková ta tabulka těch prvků, dole ty plyny, tak abych jsme si to zapamatovali, tak laciné ceny prasat nedovolili Prométovi smésti Evropu, když té by dýchali horkou erotikou tmavého Ibišku Lučního.
1: Jo.
0: No, to je moje chemie celá.
1: No, a já jsem napsal teďko nedávno, když jsi mi takhle k tomu vyprovokoval, ano, v dobrém slova smyslu, je to školní, já vidím ty, jak chodí do škol s taškama těžkýma, tak jim přijde, vzdělaný národ je důležitý, hlupákem se vorá, tak jsem napsal, spočítat si nic neumím, sedím smutně u stolu, matiku jsem nemiloval a chodil jsem za školu, ale to jim nemůžu říct.
0: Pepa Pousek. Tak a já už jsem to zatím trochu vymyslel. Máme tady ve hře Tondo Prajzu a proti dáme Laďku Kozderkovou. Vybíráte si vy na telefonním čísle 731 800 900, SMS-kovém čísle 90 01 04, humor mezera A či B, a dohlíží na to dnes tedy Pepa Fousek, je s námi ve studiu v pořadu nazvaném
2: Humoriáda. Někdy se mi zdá, že to moc letí, že je to včera, co jsme

0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Pepa Fousek je s námi ve studiu. A kdo po telefonu doplňuje?
2: Já vás zdravím, tady Magdalena z Hradce Králové. A já si neodpustím se vás pozdravit, pana Fouska.
3: Děkuji.
2: A hrozně mu poděkovat za jeho slova, protože jeho slova mě uzdravují jako kardiaka. Aspoň hodinu humoriády jsem šťastná, když vidím, že, nebo když slyším jeho slova. Moc mu děkuju a bouřlivý potlesk za to všechno.
3: A kardiak vám děkuje, Josef Fousek. Děkuju ze srdce.
1: Dobře, a co vybíráte?
2: Ačko.
1: Dobře, děkujeme za to, za slova i za hlasování a přepujeme dál po telefonu 731 800 900, si s vámi povídáme.
4: Dobrý den, já vás zdravím, oba dva pánové.
1: Děkuji.
4: Pana Fouska, děkuji za jeho výkony, krásný. A prosila bych Vlaďku Kozderkovo, děkuji.
3: Já děkuji také, naschledanou.
1: Halo, halo, kdo se teď ozve?
5: Dobrý den, Patriku, já vás zdravím, tady je Radka Zlišová. Moc vás pozdravuju a byla bych ráda, kdybyste se zase objevili v Budějovicích, stejně tak zdravím Pepu Fouska za jeho krásná slova a za to umění, které prostě zvládá. Je to úplně senzační, moc ho zdravím a aby se sem taky podíval na ty Budějčáky.
3: No, teď já se podívám, teď maminku jsem měl v Nemanicích.
5: Já vím, že se patříte. No.
1: Radko, a koho jste si vybrala? No.
5: Laťku Kozderkovou.
1: Dobře, tak jo, zapsáno.
3: Děkuju.
1: A ten váš hlas taky pomohl samozřejmě v řadě dalších Laťce Kozderkové vyhrát. Bude tu i s Jiřím Lírem, je tu jedna z jejich slavných scének. Budeme u doktora.
6: Další, prosím.
7: Dobrý den, pane doktore. Jsem celá nervózní. Věříte, že jsem u sexuologa poprvé v životě?
6: Ale jdete. Kam jdete?
7: No, že jste říkala.
6: Ne, pojďte dál. To já se jenom tak divím, protože když se člověk na vás podívá, tak si myslí, že jste u sexuologa pečená vařená. Posaďte se.
7: Děkuji vám.
6: Tak co vás trápí?
7: Ach ano, ale jak začít? Jsem 20 let šťastně vdaná, ale letos jsem byla v lázních.
6: S manžele?
7: Ne, se žlučníkem. Víte, to společenské prostředí na mě nějak zapůsobilo a já jsem se seznámila s mužem.
6: Ano, to chápu. A byl to zajisté takový hogo-fogo, nebo ne?
7: Tak hogo trochu byl, ale fogo rozhodně ne.
6: Jo, a vy máte s tím pánem techtle-mechtle?
7: To ještě ne, pane doktore. Zatím jenom techtle. K mechtlím jsme se doposud nedostali.
6: Ve vašem věku? Hmm. Tam, kde jsou techtle, tam bývají také mechtle.
7: Jenomže já jsem velmi přísně vychována. Moji rodiče mě před mechtlemi varovali a vyhrožovali, že překročím-li rámec techtlí, vyženou mě z domova.
6: To jsou jenom takové rodičovské láry, fáry.
7: Láry možná, to připouštím, ale fáry ne. Tatínek byl důsledný. V každém případě to mělo vliv na to, že můj manžel byl prvním mužem, se kterým jsem měla po dvou letých techtlích i mechtl. Pochopitelně až po svatbě.
6: A to je zajímavé. A manželství probíhalo, myslím, po té sexuální stránce absolutně normálně. Techtle i mechtle byly v náležitém souladu.
7: Víte, pane doktore, já se vám musím s něčím přiznat. Já jsem spíš taková citově založená bytost. Takže mě vlastně ani nevadilo, že manžel poněkud mechtle zanedbával. Hlavně, že byly techtle a on se neoddával pití alkoholu.
6: Jo, takže mimo manželské mechtle jste nevyhledávala.
7: Ani techtle. Pane doktore, nebýt toho osudného pobytu v lázních.
6: Ale prosím vás, se nic nestalo, když došlo pouze k techtlím.
7: Jenomže on na mě žádá i mechtle.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Oceňuje nápad tehdy tyhle ty slovní spojení dát dohromady, tedy Pepa Fousek dnes ve studiu. Líbí se ti to i po letech?
3: Líbí se mi to i po letech. Já jsem teďko nedávno ty slova krásný. Tenkrát napsal Jiří Suchý písničku pro Zuzanu Stěrskou.
1: Ano.
3: A ta se jmenovala, tam bylo napsáno, já to dám dohromady, sice Fousku, kde má ta moje hlava, že by se lhala, no to je divný. Bylo to něco, tetelí se mraky.
1: Ano.
3: Tetelej se mraky. Že? A já si říkám, já jsem nevěděl tenkrát, co to je, to zpívala mladička Zuzana Stěrská, ta bude mít koncert v prosinci u hasičů, budu tam hostem, tak se na to zeptám znova, co to je tetelej se mraky. Protože já napsal koncert v nebi, to je zase z nebe, mraky, všechno, tak kde bych se zeptal, radši na zemi tady. Co to je, Patriku, tetelej?
1: Tetelí se mraky?
3: Ne, tetelej.
1: Tetelej.
3: Pan Suchý napsal tetelej.
1: No tak to je jako tetelí. Tetelí se mraky, tetelej se mraky. No asi se tak jako tak pohybují a hezky se tak jako, řekněme, zčuchli na tom nebi, ne?
3: A má to s teletem něco společné? Ne, no.
1: Že by se otelili jako.
3: Tak to ne. To
1: asi já ne. Spíš s úsměvem a spíš s tím, jako že se zčuchli, ne? Tak nějak bráno.
3: To je česky řečeno.
1: No, hezky. Možná nám to vysvětlí někdo z posluchačů.
3: Byla to hezká písnička. Ano. Ne? Jako všechny.
1: A ty si rád hraješ se slovy.
3: Hraju se rád ze slovy.
1: A kdy tě to napadá, prosím tě? V leže, v sedě, sedíš u stolu, když spíš, když si jdeš lehnout?
3: Teď jsem si třeba mi napadlo, že chtěli, že nemám jíst, ptají se mi vždycky, kde jsem studoval, když jsem napsal ty knihy a všechno. Ano. Já říkám Huti Koněv. A teď on říkal, to by si měl mít. To je Krampol vždycky říkal, Šimka držel v okolo ramena, říkal, my jsme museli studovat a Fousadlo to dostalo zadarmo od Pána Boha. A já jsem si řekl, že si udělám navštívenky. Tak mám navštívenky, David mi udělal navštívenky, můj příbuznej, a na ty navštívenky jsem napsal Ind Josef Fousek BV. A lidi přemýšlejí, co to je, a ono to je indiferent Josef Fousek bez vzdělání.
1: Náš host dnešní ve studiu. Laďka Kozderková je ve hře, můžeme ještě dokončit techtle mechtle, a nebo budeme s policajtem hovořit s blondýnou. To ale s Oldřichem Navrátilem v jiné ukázce a scénce z Barandovského Silvestra. Budete-li chtít varianta B. Takže Ačko techtle mechtle, Bčko policajt hovoří s blondýnou, jinými slovy Laďka Kozderková proti Oldřichu Navrátilovi. A vyberte si vy SMS-kou nebo telefonátem, a telefonát do studia je přes linku 731 800 900. Tak do toho.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ještě hlasujte, vybírejte si z té nabídky, tak tedy Laďka Kozderková nebo Oldřich Navrátil. Ptá se vás Patrik Rozehnal s Pepou Fouskem dnes ve studiu. Kdo je tam?
2: Jaromír Stříbro, dobrý den.
1: I vám.
2: A víte, jak to bylo? Na obloze tetelej se vráčky a na louce tulák zahálí. Tulák je veselý, mráčky ano. Se tetelej. Dneska slunce nepálí, že jo?
3: Takhle to je. Takhle to už
1: ještě, že vás máme, posluchače.
3: No, Zuzana Stěrská, už se jí nemusím ptát v prosinci.
1: A už víme, že je to taky vlastně chvění se z radosti, jsme zjistili i od jiných posluchačů to tetelení se. Děkujeme moc. A komu dáte bod?
3: Já děkuju moc.
2: Určitě, no samozřejmě zase Laděnku Kozderkovou pokračování.
1: Dobře, děkujeme. Mějte se pěkně, ať se daří a ještě někoho určitě stihneme, tedy po telefonu. Koho? Dobrý den. Kdo bude hlasovat ještě narychlo?
4: Dobrý den, Patriku, tady je Marcela z Ústí nad Labem. Zdravím vás a vašeho vlastního hosta.
3: Děkuju.
4: A? Nemáte zač a dám Ačko.
1: Dobře, no tak Ačko vyhrává, tedy techtle mechtle.
5: A vy si myslíte, že mu jde jenom o mechtle?
6: Oh, to byste mu křivdil. To byste mu křivdil, pane doktore. Přiznal se sice, že měl v lázních mechtle s jistou pacientkou s nabouranými játry. Ovšem, pouze mechtle. Bez hlubších techtlí. A jakmile poznal mne, mechtlí zanechal. Ačkoliv já jsem mu poskytla pouhé techtle.
5: Ale, prosím, a paní, s pouhými techtlemi přece dospělí lidé nemůžou vystačit. To potom snad je lepší zabalit saky paky a odejít.
6: Saky bych snad zbalila. Ale paky bych nedokázala.
5: No ale co chcete dělat? Vždyť je mechtle jsou zákonitým vývojem techtlí.
6: Tak vy se domníváte, pane doktore, že Hugo na mne mechtle požaduje právem?
5: No, právem. Právem sice ne, ale je docela přirozené, že ten váš Hugo Fugo se chce spokojit s pouhými techtlemi.
6: Ano, ovšem. Ale co, když se to dozví manžel? Víte, co mi udělá? Rozseká mě na cimpr.
5: Snad na cimpr campr.
6: O ne, ne, ne. Tak surový on zas není. Kvůli mechtlím by mě na campr nerozsekal. Ale na cimpr ano. A teď se vás ptám, pane doktore. Stojí mechtle za rozsekání na cimpr?
5: To musíte zvážit sama, milostivá paní. Já osobně se domnívám, že těm techtlím a mechtlím přikládáte příliš velký význam. Musíte se přece na všechno dívat, řekněme, tak lážo plážo.
6: To nedokážu. Lážo možná, ale plážo ne.
5: Prosím vás, právě to plážo je velice důležité. Když k lážu přidáte 2-3 meprobamáty, dostaví se plážo a od techtlí klidně přejdete k mechtlím a pak vám je úplně jedno, že vás váš manžel rozseká na cimpr.
6: Máte pravdu, pane doktore. Hlavně, že nedojdu k campru. A moc vám, opravdu moc vám děkuju za pochopení. A vidíte, přitom se o vás říká, že pacientky prohlížíte jen tak hala.
5: Cože? Já, že své pacientky prohlížím jen tak hala? Co, dovolte, prosím, pěkně. Já náhodou své pacientky prohlížím důsledně halabala.
1: Humoriáda. Ta dnešní je na konci. Zbývá ještě trochu času na to, abychom zakončili nějakým veršem, když tu máme básníka, aforistu, a tedy Pepu Fouska, muže všech profesí. Pepo, jednak děkuji ti za to, že jsi přišel.
3: Já děkuji.
1: Těším se příště i s posluchači a prosím nějaký verš na konec.
3: Děkuji vám, že roznášíte legraci, humor a naději. Všechněm dětem do škol přeji, skvělé známky pohodu, aby jednou mohli prospět vzdělanosti národu.

Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Evropská komise pozastavila vyplácení dotací pro Agrofert. Premiér Babiš je podle ní stále v potenciálním střetu zájmů. Sanace kontaminovaného území na Šumavě nijak neomezí turistický provoz. Českokrumlovská nemocnice otevřela opravený pavilon D. Je v něm nové lůžkové rehabilitační oddělení. Na jihu Čech se rozprší, teploty vystoupí maximálně k 25 stupňům. Dobré jitro u zpráv přeje od mikrofonu Lukáš Pelikán. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO je podle Evropské komise i dál v potenciálním střetu zájmů, řekla to mluvčí Evropské komise Louise Bogeová. Unijní exekutiva proto pozastavila vyplácení části unijních dotací pro holding Agrofert.
2: Vložení Agrofertu do svěřenského fondu podle Evropské komise není dostatečným řešením, uvedla Bogeová. Pozastavení se týká zemědělských a kohezních dotací pro všechny podniky napojené na Babiše, ať už jsou ve svěřenském fondu nebo ne. Evropská komise peníze nebude proplácet, dokud české úřady situaci nenapraví. Pokračuje pouze vyplácení přímých zemědělských dotací odvozených od velikosti půdy. Premiér Babiš prohlásil, že ho postoj Evropské komise nezajímá a neřeší ho. Zopakoval, že Agrofert nevlastní a nemá z něj žádný prospěch. Porušení unijních pravidel odmítl i mluvčí společnosti Agrofert. Podle představitelů opozičních stran nynější situace ukazuje, že Babiš obelhal prezidenta i národ. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
0: Vrchní soud v Praze se dnes vrátí k případu největšího lesního požáru v historii Česka. Z jeho založení je obžalovaný bývalý dobrovolný strážce Jiří Lobotka. Ten už byl dvakrát osvobozený pro nedostatek důkazů. Státní zástupce se ale proti poslednímu rozsudku odvolal. Oheň v Českém Švýcarsku před 4 lety zasáhl přes 1000 hektarů a hasiči s ním bojovali 3 týdny. Policie nepřetržitě hlídá část bývalého vojenského prostoru Dobrá voda na Šumavě. Jak oznámil ministr životního prostředí Igor Červený za motoristy, našlo se tam 200 sudů s nebezpečnými látkami a 1000 tun kontaminované zeminy. První sanační práce by tam měly začít 21. září. Podle mluvčího Národního parku Šumava Jana Dvořáka ale nebude nutné uzavírat žádné turistické trasy.
3: Zabezpečená kontaminovaná oblast je mimo značené turistické trasy a díky tomu žádná právě z těchto turistických tras nemusí být z tohoto důvodu uzavřena.
0: Sanace lokality podle ministra potrvá do června 2028. Nemocnice Český Krumlov otevřela zmodernizovaný pavilon D. Rekonstrukce budovy z 80. let stála zhruba 270 milionů korun a přinesla nové rozvody, klimatizaci i komfortnější dvoulůžkové pokoje. Součástí proměny je taky nové oddělení lůžkové rehabilitace, dodává mluvčí nemocnice Jakub Novotný.
4: To doplňuje služby, které poskytuje pacientům nemocnice v Českých Budějovicích a posiluje tak spolupráci mezi našimi nemocnicemi. Pacienti zde získají intenzivní rehabilitační péči během celého dne. V dalších patrech bude umístěno oddělení následné péče. Sport.
0: Tenistka Linda Nosková do semifinále US Open neprošla. Bělorusce Sabalenkové podlehla 1-2 na sety. I tak si česká wimbledonská vítězka účastí ve čtvrtfinále posledního Grand Slamu sezóny vytvořila v New Yorku nové maximum. Naopak světová jednička v deblu Kateřina Siňaková prošla do semifinále 4 hry. Společně s domácí Taylou Townsendovou porazili španělsko-americký pár Bukšová, Melicharová, Martinézová 2-0 na sety. Počasí. Na jihu Čech očekávejte zpočátku většinou oblačno, místy přehánky, postupně zataženo, přehánky budou přecházet do deště na celém území, výjimečně se může objevit i bouřka. Teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů, na horách maximálně k 21, odpoledne se bude ochlazovat. Mírný západní až severozápadní vítr v bouřkách přechodně zesílí a biozátěž je mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Ředitelství silnic a dálnic opravuje silnici 1/3 mezi Boršovem nad Vltavou a Kamenným újezdem na Českobudějovicku. Řidiči musí v tomto frekventovaném úseku počítat se zužením pruhů a snížením rychlosti. Dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Dobré ráno, přátelé, 5:05, čas, kdy na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice startuje ranní vysílání. Hanka Šobrová vás vítá u jeho poslechu.

slunečné pobřeží, vzala nás tam Věra Martinová. Tak uvidíme, jak to dneska dopadne s počasím. Vypadá, že zahrádky si přijdou konečně na své a že nám trošku sprchne. Je pravdou, že já, když jsem vyšla ven ráno, tak jsem dostala doslova a do písmena, jak se říká, facku tím teplým počasím. Bylo neskutečně teplo. Teploměr u nás ukazovalo okolo 20 stupňů, takže na takhle brzkou ranní hodinu je to neobvyklé. Bylo to příjemné, ale co si budeme povídat, úplný normál to není. Nicméně k počasí se taky dostaneme, i když pozastavím se ještě u počasí. Dneska středa 9. září a v pražském Klementýnu meteorologové zaznamenali k tomuto datu v roce 1973 příjemných a vlastně i rekordních 29,8 stupně Celsia. Samozřejmě přes den, ne takhle v brzkých ranních hodinách. Zatímco v roce 1931 byly pouhé 4 stupně nad nulou. Připomínám, že dneska svátek slaví Danieli. Daniela je jméno hebrejského původu, znamená Bůh je můj soudce. Připomenout můžeme v tomto případě třeba herečku Danielu Kolářovou, taky dramatičku Danielu Fischerovou, novinářku Danielu Drtinovou a nebo, abych nezapomněla, naši milou kolegyni produkční hudební redakce Danielu Žahourovou. No a k významným událostem českých dějin pojďme k ním přejít. V roce 1437 byl v Praze popraven hejtman husitských táborytů Jan Roháč z Dubé se svými přívrženci, protože i nadále vzdoroval králi Zikmundovi Lucemburskému. V roce 1939 byl malíř a spisovatel Josef Čapek po výsleších na Pankráci převezen do koncentračního tábora v Dachau. No a v roce 1969 odjel písničkář Karel Kryl na festival do západního Německa, kde požádal o politický azyl. No a ještě 9. září ve světě, tak v tento den se v roce 2015 stala britská královna Alžběta II. Nejdéle vládnoucí britskou panovnicí. Překonala tehdy délku vlády své prababičky královny Viktorie. No a ještě pojďme. Na narozeniny slaví je anebo slavili jazzový kontrabasista světového formátu písecký rodák, později táborák Jiří, později potom George Mraz, taky písničkář Slávek Janoušek anebo britský herec Hugh Grant. Tak to jsou dnešní oslavenci. Muzika bude následovat a pak se společně podíváme na počasí. Hezké ráno.

0: počasí.
1: Aktuálně nám přibývá oblačnosti a místy se mohou vyskytovat přeháňky, teploty 15 až 18 stupňů. Z počátku dne dneska čekejte většinou oblačno, místy s přeháňkami nebo deštěm. Během dopoledne se obloha docela zatáhne a srážky se rozšíří na celé území. Výjimečně se může objevit taky bouřka a pozdě večer potom začne srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší denní teploty dnes 22 až 25, na horách 18 až 21 stupňů. Povane mírný západní až severozápadní vítr o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu, zesílit může přechodně v bouřkách a biozátěž dneska na stupni číslo 1, což značí mírnou zátěž. Já připomínám, že pokud byste měli chuť, čas, náladu, budu moc ráda, když mi pošlete zprávu a napíšete mi do ní, jaké je u vás počasí. Té SMS-ce dejte tvar CB Mezera, Podsasy Mezera, připište text aktuální zprávy a následně posílejte 90 011 03. To je to kouzelné číslo, budu se na to těšit.
0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: 60, tak pro Adama Sandlera jen další důvod chovat se jako přerostlé dítě. Americký herec a komik slaví kulaté narozeniny, proslavili ho potrhlé komedie, miluje basketbal, rád obsazuje pořád stejné kamarády, no a zvládne i vážné roli. Před 2 lety se dokonce vydal do vesmíru jako český kosmonaut. No ostatně víc se o tom dozvíte za malou chvilku ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice.

0: Šedesátiny dneska slaví americký herec Adam Sandler. Od 90. let patří k nejúspěšnějším hollywoodským komikům, přestože jeho filmy kritici často nešetřili. Vedle potrhlých komedií ale natočil i několik ceněných dramatických rolí a zahrál si taky českého kosmonauta.
1: Sandler začínal jako stand-up komik. Na začátku 90. let se prosadil v televizní show Saturday Night Live, kde vystupoval mimo jiné jako zpívající zprávař. Netrvalo dlouho a začal natáčet své první filmy. Happy Gilmore ze snímku Rivalové je jednou z postav, které pomohly Adamu Sandlerovi vytvořit jeho typického, spíše antihrdinu.
2: Míčku, podělej, proč si nešel domů? Koukej jít domů, ohrneš nos nad domovem, odpověz mi!
1: Trochu přerostlé dítě, trochu outsidera a často muže, který nejdřív jedná, teprve potom přemýšlí.
3: How did you get so good at teaching?
4: I'm a teacher. I do it all the time. I'm an art teacher at the Haluki.
1: Následovala řada dalších více či méně úspěšných komedií. 50krát a stále poprvé s Drew Barrymorovou, Sportovní trestná lavice, Absurdní Zohan, Krycí jméno kadeřník nebo Zkus mě rozesmát s Jennifer Anistonovou. Sandlerovy komedie kritici často nešetřili, u diváků ale uspěli.
2: Říkala jste, že se jmenujete Georgia a že náš hovor je naprosto důvěrnej a já jsem vám věřil.
1: Že Sandler není jen komik, ukázal už v roce 2002 ve filmu Opilý láskou oscarového režiséra Paula Thomase Andersona. Následovaly vážnější role ve filmech Volání o pomoc a Drahokami, ve sportovním dramatu Životní trefa a před 2 lety v Kosmonautovi z Čech.
5: Po 189 dnech samostatného letu do vesmíru vás zdravíme, veliteli Procházko.
6: Saško Tumová, zdravím z blízkosti Jupitera. Jsem rád, že s vámi odsud mohu mluvit.
1: Ve sci-fi dramatu si Sandler zahrál českého astronauta Jakuba Procházku. Film vznikl podle stejnojmenného románu Jaroslava Kalfaře. Jakub tráví půl roku sám ve vesmíru, zatímco se mu na Zemi rozpadá manželství a společnost mu začne dělat záhadný tvor Hanuš.
7: Utekl jsem ze své planety jako ty. Přes galaxie a černé díry prchal jsem vesmírem, časem, ale pak jsem našel tebe.
1: Natáčení Kosmonauta z Čech přivedlo Sandlera v létě roku 2021 také do Česka. Štáb pracoval v Praze, Bernardicích na Písecku nebo Mariánských Lázních. A Sandler, známý basketbalový fanoušek, si během pobytu odskočil i na trénink českých reprezentantek. V hale Královka si s nimi zastřílel na koš a odnesl si reprezentační dres se svým jménem. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
8: Český rozhlas, České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
0: Ano, a rádio vašeho kraje pro vás připravuje zprávy, tedy konkrétně Lukáš Pelikán. V 17:30 se od něj třeba dozvíte i to, že město Tábor reaguje na aktuální sucho a chce vybudovat malou vodní nádrž. Podrobnosti ve zprávách, počkejte si.

0: půl šesté.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Poslanci se dnes znovu vrátí k zavedení elektronické evidence tržeb. Senát zákon vrátil s pozměňovacími návrhy. Z EET chce vyjmout například bezhotovostní platby nebo prodej zemědělských produktů přímo u farmářů. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO senátní úpravy odmítá. V Česku začínají chybět ambulantní specialisti nejen v odlehlých regionech, ale například i v Praze a Středočeském kraji. Poptávka je třeba po alergolozích nebo očních lékařích. Současní specialisti stárnou a mladí lékaři dávají přednost nemocnicím, kde nemusí řešit vlastní ordinaci. S nedostatkem lékařů by mohly pomoct vyšší dotace na rezidenční místa. Město Tábor chce vybudovat malou vodní nádrž Hliný. Stavba poblíž obce Turovec mu pomůže zadržovat vodu v krajině. Vybudování nádrže bude stát několik milionů korun. Město tím chce reagovat na sucho, které v posledních měsících a letech v Česku panuje. Zastupitelé budou návrh na podobu nádrže Hliný řešit taky s Agenturou ochrany přírody a krajiny. Řidiči ode dneška se nedostanou z nového dálničního přivaděče přímo do Horního Třebonína na Českokrumlovsku. Silničáři úplně uzavřou část silnice 155 kvůli opravě křižovatky, kterou během stavby využívala technika. Do Horního Třebonína proto řidiči pojedou objížďkou přes Dolní Třebonín. Jak informoval mluvčí ředitelství silnic a dálnic Adam Koloušek, omezení potrvá nejdéle do 10. října. Norský hokejový obránce Ole Einar Eigenland Andersen bude nově působit v extraligových Českých Budějovicích. 27-letý bek s reprezentačními zkušenostmi přišel do motoru na měsíční zkoušku. Klub o tom informoval na svém webu. A ještě počasí. Na jihu Čech bude zataženo s deštěm, výjimečně i bouřkou. Teploty budou maximálně u 25, na horách u 21 stupňů Celsia. Mírný západní až severozápadní vítr, biozátěž na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Se zdržením počítejte na hlavní silnici z Vimperka do Strážného od odbočky na Klášterec až do Korkusovy hutě opravují povrch a jezdí se kyvadlově. Provoz tam řídí semafory. Dobře dojďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Alespoň na chvíli zažít stav bez tíže a ocitnout se v kůži astronautů, když se chystají do vesmíru, tak to můžete zažít i vy, pokud je vám 13 až 18 let. My vám za chvilku povíme, jak bude Česko znovu vybírat vesmírné kadety. Ale ještě předtím vám dopřejeme muziku, třeba v podání Jiřího Korna, anebo kapely Elán. Tady jsou a píseň Netrpezlivý. Hezké ráno.

0: tak to byl Jiří Korn a jeho windsurfing v 5 hodin 39 minut v ranním vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Jaké to je letět v letadle ve stavu bez tíže? Co musí zkusit astronauti, než se vydají do kosmu? Tak to všechno brzy zažije další 20 mladých lidí, vybraných do studentské mise Zero G s pořadovým číslem 2. Můžete mezi ně patřit i vy, a nebo vaše děti. Přihlášky přijímá Národní program Česká cesta do vesmíru až do 5. října.
1: Tak prožívala stav bez tíže loňská posádka 26 mladých lidí z mise Zero G. Letadlo se speciálně vypolstrovaným prostorem na palubě s nimi létalo nahoru a zase dolů. Při každé vlně se na chvíli volně vznášeli v prostoru. Na podobný zážitek zvou organizátoři České cesty do vesmíru znovu. Speciální let bude ale jen závěrem delší mise, upozorňuje Tereza Kubicová z organizačního týmu.
2: Dvoje kognitivní testy, angličtina, fyzické testy a nakonec takový rozhovor s psychologi. Opravdu musíme vybrat velmi silné jedince.
1: Co to má společného a čím se to naopak liší od skutečného výcviku astronautů?
2: Je to hodně podobné tomu. Musí mít perfektní angličtinu, musí mít skvělé kognitivní schopnosti, opravdu nad průměrem, perfektní na tom fyzicky, protože to je klíčové pro to, aby potom zvládali prostě různé ty zátěže a podobně.
1: I závěrečný let ve stavu bez tíže důkladně prověřil schopnosti posádky, jak se při minulé misi svěřila nejmladší účastnice Anna.
3: Trošku šli teď blbě, jak jsme stoupali, ale nepopsatelný zážitek. Čekala jsem teda, že to bude delší vždycky ten stav, než to uteče takhle rychle.
4: Teďka těch několik parabol v tom Zero G bylo to super, zkusili jsme se rozrotovat, zkusili jsme Supermana, já myslím, že všichni si to užívají.
1: Komentoval Aleš Svoboda, český astronaut ve výcviku a jeden z velitelů studentské mise. Její náplň je přizpůsobená věku, zdůrazňuje další z pořadatelů a jeden z českých zástupců v Evropské kosmické agentuře ESA, Václav Kobera z Ministerstva průmyslu a obchodu.
5: Výzva je otevřená pro studenty a žáky od 13 do 18 let. Pokud vám v době přihlášky nebude 19, tak můžete se přihlásit. Stačí navštívit stránky českacestadovesmíru.cz a vyplnit formulář hned na první straně.
1: Přihlášky pro studentskou misi Zero G 2 je možné posílat do 5. října. Celá akce vyvrcholí příští rok v dubnu. Martin Srb, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Počasí na jihu Čech máme aktuálně většinou oblačné až zatažené, místy se mohou vyskytovat přehánky a teploty 15 až 18 stupňů. A odpovídá tomu i první dnešní zpráva, která přišla od Věry z Kamenice nad Lipou. Píše, že mají zataženo 18 stupňů a zatím je to tam bez deště. A Věra vám přeje pohodovou středu. Děkuju, Věrko, za zprávu. Těším se i na ty další, až do 8:45 je můžete posílat. Dneska přes den bude zpočátku většinou oblačno, během dopoledne ale se obloha zcela zatáhne a srážky se rozšíří pak na celé území. Výjimečně se může přidat taky bouřka. Pozdě večer potom srážek ubude a oblačnosti stejně tak. Teploty dneska maximálně 22 až 25, odpoledne by se mělo začít ochlazovat. Povane mírný západní až severozápadní vítr, který může v bouřkách přechodně zesilovat a biozátěž hlásí stupeň číslo 1. Čtvrtek bude oblačný až polojasný, večer od jihu přibude oblačnosti související s frontálním rozhraním ležícím jihovýchodně od našeho území. Ojediněle se vyskytnou slabé přehánky a zítra maxima 17 až 21 stupňů.
0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Petr Muk a jeho něžné dotyky taky zpíval mimo jiné o tom, že venku svítá, zaznělo v té písni, když se tak dívám na oblohu, ano, i nám za chviličku už začne svítat, už je vidno nějaký ten mráček na obloze, tak uvidíme, jak se nám počasí vybere, ale nic to nebrání tomu, abyste vyrazili dneska třeba za kulturou. Co vy na to? Mám tady pro vás pár tipů.
1: Tipy pro volný čas.
0: Zamířit můžete třeba do Milevska, knihovna tam v kavárně za oknem připravila literárně hudební večer s písničkáři. Tématem jsou písničkáři ve stínu. Poslouchat se budou gramodesky a přidají se i krátké literární postřehy. Začíná se v 18 a vstupné je dobrovolné. V 6 odpoledne můžete být také v Borovanech v divadelním klubu pod nádvořím kláštera. Začíná nový ročník cyklu Do hodinky vzdělanější. První přednáška vás vezme po proudu Malše a několika staletími jejího příběhu. Historik Daniel Kovář bude mluvit o řece, která živila mlynáře a hamerníky, sloužila k plavení dřeva i vorů a někdy taky ukázala svou ničivou sílu. A dozvíte se třeba i to, proč na Malši nakonec vznikla jediná přehrada u Římova. Vstup je zdarma. No a jestli vás místo slov láká spíše obraz, pak v Jindřichově Hradci je otevřená nová výstava 64. ročníku Českobudějovického mapového okruhu. Muzeum fotografie a moderních obrazových médií představuje nejlepší fotografie z 12 českých a slovenských fotoklubů. A výstava potrvá až do konce prosince. To kdybyste to náhodou dneska nestihli. A ještě jeden tip z Českých Budějovic. V radniční výstavní síni si můžete prohlédnout výstavu Návesní kaple jižních Čech a přilehlé Moravy. Malé stavby, které často stojí uprostřed vesnic, a možná je už ani nevnímáme, tady dostávají zpátky své příběhy. Výstav ukazuje jejich podobu, proměny i místo, které měly v životě venkovských obcí. Já bych navrhovala, že do 6. hodiny už si to pěkně dohrajeme. Lukáš Pelikán připravuje zprávy a myslím, že toho mluveného slova užijeme až. Tak nabízím třeba Abu za chviličku, anebo právě teď Dalibora Jandu a jeho krabičku Sirek. Hezké ráno, užívejte.

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Šest hodin.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Zákon o státních zaměstnancích míří k prezidentovi. Poslanci přehlasovali senátorské veto. V Praze dnes začíná fungovat budova Národního onkologického centra. Spolek Lovětínka přeměnil bývalé nádraží v Lovětíně na Jindřichohradecku ve školu. Dnes počítejte s deštěm a teplotami do 25 stupňů. Zprávy a Lukáš Pelikán. Dobré ráno. Poslanci znovu schválili návrh zákona o státních zaměstnancích. Usnadnit by měl zaměstnávání a propouštění úředníků. Od listopadu nahradí současný zákon o státní službě. Koaliční většinou tak sněmovna přehlasovala veto Senátu, který měl k nové legislativě výhrady.
2: Návrh kritizovala taky opozice. Podle ní zákon umožní snadněji propouštět nepohodlné úředníky a destabilizuje státní správu. Pokračuje poslankyně Pirátů Kateřina Stojanová.
3: Jediné, co přináší, je právě oslabení pojistek nezávislé státní správy, které do této doby zajišťoval zákon o státní službě.
2: Výtky koaliční poslanci odmítají. Podle předkladatele návrhu Radka Vondráčka z ANO má zákon pouze zpružnit státní správu.
4: My státní správu opravdu nepolitizujeme, chceme ji odpolitizovat od neefektivity.
2: Koaliční většinou sněmovna prosadila taky omezení pravomoci prezidenta pověřovat vedoucí stálých misí. Podle opozice a senátu jsou zásahy do kompetencí prezidenta protiústavní a chtějí se na ně stěžovat u ústavního soudu. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Český rozhlas.
1: Národní onkologické centrum fakultní nemocnice Motol a Homolka se dnes v 11 hodin otevírá pacientům. Stálo necelých 5 miliard korun. Většina peněz šla z Evropské unie. V moderním komplexu jsou mimo jiné onkologické ambulance, magnetické rezonance i CT přístroje, 3 operační sály a 60 lůžek v moderně vybavených pokojích. Díky novému centru by měla fakultní nemocnice Motol a Homolka obsloužit až o 40% víc onkologických pacientů. První etapa oprav budovy střední školy a vyšší odborné cestovního ruchu na Senovážném náměstí v Českých Budějovicích jde do finále. Důvodem rekonstrukce bylo nevyhovující zázemí a zastaralá technologie. Budova je památkově chráněná, proto plány na rekonstrukci musela ředitelka školy Zdeňka Erhartová projednávat s Národním památkovým ústavem.
5: Nesmíme měnit vzhled, nesmíme měnit vlastně rozměry těch místností, nesmíme měnit to, co je nějakým způsobem vidět a opravdu musíme udělat to citelně tak, aby to odpovídalo zase požadavkům památkářů a dalších lidí, kteří se k tomu vyjadřují.
1: Bývalé nádraží v Lovětíně na Jindřichohradecku slouží od září jako škola. S úpravami budovy pomáhali od jara rodiče, prarodiče i přátelé spolku. Veřejné sbírce získal spolek na rekonstrukci a vybavení víc než 200 tisíc korun, pokračuje ředitelka spolku Lovětínka Barbora Kolářová.
6: Na brigádách, které byly od jara až vlastně do začátku školního roku, pracovali rodiče všech zapsaných dětí, prarodiče i přátelé školy a celého spolku. Bylo to moc milé a jsme si díky tomu mnohem blíž.
0: Počasí.
1: Na jihu Čech očekávejte zpočátku většinou oblačno, místy přehánky, postupně zataženo a přehánky budou přecházet do deště na celém území. Výjimečně se může objevit i bouřka. Teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů, na horách maximálně k 21. Odpoledne se bude ochlazovat. Mírný západní až severozápadní vítr v bouřkách přechodně zesílí. Biozátěž je mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Nehody teď z jihočeských silnic hlášené nemáme. V Sezimově Ústí kvůli přípravám na pouť počítejte s uzavírkami ulic kolem Husova náměstí. Pouťové trakce začnou přijíždět dnes okolo 5. odpolední. Jejich odjezd je plánovaný nejpozději v pondělí. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Dobré ráno, přátelé. Dneska máme krásné datum v kalendáři 9.9. a navíc toto datum patří hlavně Danielám. Ano, protože nositelky tohoto jména mají dneska jmeniny. Tak milé Danielky, všechno nejlepší k vašim jmeninám. Ve vysílání Dobrého dne se už za chviličku podíváme na to, co zásadního se chystá na silnicích v našem kraji. Tak nikam neodcházejte. No a z muziky měla bych tady pro vás v této půl hodině třeba Xindla X, Petra Spáleného nebo Martina Maxu.

0: muž s neobyčejným hlasem dospíval píseň Obyčejný muž. To byl Petr Spálený. A to 7:45. Půjdeme na silnice, podíváme se na důležité silnice v našem kraji, co se na nich v nejbližší době chystá, tak to už nám řekne mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
1: Minulý týden jsme na silnici první třídy číslo 20 slavnostně zahájili jednu z dlouhodobě připravovaných staveb. Na hlavním tahu mezi Českými Budějovicemi a Plzní začala výstavba téměř 7-kilometrového obchvatu Sedlice a Hněvkova. Během následujících 2 let tam vybudujeme nový úsek silnice, který řidičům umožní vyhnout se jednomu z nejproblematičtějších míst na celé trase. Obchvat dvakrát překlene železniční trať, obejde nepřehlednou zatáčku v Hněvkově a odvede transitní dopravu mimo zastavěné území Sedlice.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
0: Na silnicích buďte opatrní, přátelé, ať už se tam něco opravuje nebo ne. Opatrnosti té není skutečně nikdy dost. Za chviličku se podíváme na to, jaké nás čeká počasí, tak vydržte.

0: počasí.
1: Tak včera jsme si užívali takový typický letní den se vším všudy, sluníčko bylo, vysoké teploty, no možná to bylo takové lehké rozloučení s létem, uvidíme. I když nebojte se, to počasí bude pořád velmi příjemné, možná ještě příjemnější o to, že přibude nějaká ta dešťová přehánka. Alespoň meteorologové o tom mluví. Dneska zpočátku bude většinou oblačno, místy s přehánkami nebo deštěm, ale během dopoledne už se obloha zcela zatáhne a srážky se rozšíří na celé území. Výjimečně se může objevit taky nějaká bouřka, potom pozdě večer ubude jak srážek, tak i oblačnosti. A nejvyšší denní teploty, no, jak jsem říkala, stále příjemných 22 až 25 stupňů, i když odpoledne se začne lehce ochlazovat, a to po těch srážkách. Povane mírný západní a severozápadní vítr o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. V bouřkách může zesilovat a biozátěž hlásí stupeň číslo 1.
0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Ano, písnička v podání Xyndla X a jmenuje se Proměna, to kdybyste náhodou nevěděli. 6 hodin 22 minuty, my vás budeme zvát k poslechu pořadu Alex a host. Asi už dobře víte, že na našich rozhlasových vlnách se vám vždy Alex přihlásí po 13. hodině. Tentokrát bude jejím hostem neurokouč profesor Aleš Suchlík. Dozvíte se od něj třeba i to, co ho přivedlo ke studiu mozku.
1: Bylo to tak, že já jsem chtěl od jakživa dělat terénní zoologii. Já jsem myslel, že budu prostě jezdit na expedice, že budu jako Attenborough, jo, jako, že budu prostě sbírat, objevovat nový druhy. A potom mi bylo vysvětleno jednou osvícenou pedagoškou na vysoké škole, že když nebudu v zoologii úplně ta špička, to 1% nahoře, takže skončím tak, že budu dělat kurátora nějakých sbírek jako z kamenělin a vycpanej zvířátek v okresním muzeu. A to mě tak úplně nelákalo. Takže to byla vlastně takhle prozaická cesta, že ona mi promluvila do duše a řekla, jestli bych si nevybral nějaký třeba laboratornější obor, nějaký prostě bílej plášť. A já jsem na ní teda dal a když jsem si vybíral mezi těma laboratorníma oborama, tak neurovědy mě fascinovali tím, jak je mozek strašně tajemný, jak je vlastně složitý, jak je do jisté míry i nepopsatelný. A já si to myslím čím dál tím víc.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
0: No a celý rozhovor s profesorem Alešem Suchlíkem si poslechněte dneska po 13. hodině. České Budějovice opět ocení talentované mladé umělce do 18 let. Přihlášky o finanční podporu můžou podávat do 7. října a vy se o tom víc dozvíte v půl ve zprávách s Lukášem Pelikánem.

0: Pravidelné měření hladin podzemních vod a sledování jejich kvality na jihu Čech přispěje krajský úřad téměř 250 000 korun. Částka pomůže s monitoringem vod ve 200 vrtů v Třeboňské a Budějovické pánvi. Měření má pomoct udržet vodu v podzemí i v době dlouhodobého sucha. Írán zaútočil balistickými střelami na americkou základnu ve městě Azrak na severu Jordánska. Útok byl odvetou za předchozí americké údery na íránské tankery. S odkazem na íránské revoluční gardy to uvedla agentura TASNIM. Jordánsko podle agentury Reuters útoky potvrdilo. Zatím nejsou hlášené žádné oběti ani škody. Společnost OKD a státní podnik Diamo dnes připomenou Den horníků. Na univerzitním náměstí v Karviné pořádají pietní akt, který uctí oběti hornické profese. Součástí je taky veřejná bohoslužba za havíře. Těžba černého uhlí skončila na Karvinsku na přelomu ledna a února. Dál pokračuje likvidace šachet. Originály dopisů o lze vystavuje ode dneška Památník národního písemnictví v Praze. Václav Havel dopisy adresoval své manželce z vězení v letech 1979 až 1983. Knižně vyšly už v 80. letech. Výstava bude přístupná do 30. září. Mladí umělci z Českých Budějovic můžou získat finanční ocenění. Město už 25 let podporuje nadané děti a mladé lidi do 18 let, kteří uspěli na významných soutěžích, festivalech, přehlídkách nebo výstavách. Zájemci můžou přihlášku podat do 7. října. Jak doplnila mluvčí města Jitka Bruha-Velclová, o udělení ocenění rozhodne odbor kultury a zástupci města. Šeky pak předají na slavnostním ceremoniálu v radniční síni. A ještě počasí. Zataženo s deštěm, výjimečně i s bouřkou. Teploty maximálně 25, na horách 21 stupňů Celsia. Mírný západní až severozápadní vítr, biozátěž na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Nová uzavírka ode dneška platí na Českokrumlovsku. Řidiči nebudou moct využívat nový sjezd z dálničního přivaděče do Horního Třebonína. Silničáři opraví křižovatku, která je po stavbě a provozu těžké techniky ve špatném stavu. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Tak to byly další krátké zprávy. Další potom přijdou na řadu v 7 hodin, to už v trošku delší verzi. Jeho české ráno pokračuje v 6 hodin a 32 minuty. Hanka Šobrová stále s vámi a přeje dobrý a ničím nerušený poslech. Co nás čeká v této půl hodině? No tak jedno z témat, které přijde na řadu už za malou chvilku. V lese nedaleko Budíškovic u Dačic se dodnes dají najít až 15 metrů hluboké příkopy. Připomínají hrad, který zmizel tak důkladně, že o něm nevíme téměř nic. Nedochovaly se zdi, chybějí přímé písemné zprávy a archeologický výzkum tam zatím neproběhl. Co tedy o Krumvaldu vlastně můžeme říct? Tak to uslyšíte v jeho české vlastivědě, kterou připravili tentokrát archivář Jiří Cukr a taky redaktor Zdeněk Zajíček. Muzika nebude chybět, třeba Karel Zich anebo Helena Vondráčková. Neuč slunce hřát. Právě teď, hezké ráno.

gramofon. Řekni, kdo se lásky tvojí dovolá a koho z nás máš na hraní.

Hradu Grunwald zůstaly jen příkopy, ale i tak zkusíme poskládat jeho příběh v jeho české vlastivědě. Vedle českého Krumlova se u nás nacházejí lokality s názvem Grunwald. Jednak jde o osadu mezi Kamenicí nad Lipou a Pelhřimovem a především pak o hrad, který stával východně od Dačic nedaleko obce Budíškovice. Příliš informací o něm není, neobjevuje se totiž v žádných písemných pramenech a na jeho místě ani neproběhl archeologický výzkum. Předpokládá se, že vznikl někdy kolem roku 1300 z iniciativy příslušníků jedné větve moravského rodu Ranožírovců. Nepřímo je doložen přídomkem některých šlechticů, například v roce 1310 se připomínají bratři Smil a Wolfram z Grunwaldu. Hrad měl obdélné jádro, jemuž zřejmě dominovala hranolová věž. Obranu pak zabezpečovaly až 15 metrů hluboké příkopy, které jsou nejlépe dochovaným zbytkem stavby. Ze zděných konstrukcí se nedochovalo nic, protože hrad zanikl ještě v průběhu 14. století a staveniště hradu protnula lesní cesta. Navíc zdi Grunwaldského hradu sloužily jako zdroj stavebního materiálu, což u opuštěných hradů bývalo v celku běžnou záležitostí.

0: počasí.
1: Počasí ale tentokrát s odborníky z Českého hydrometeorologického ústavu. Přichází na řadu minutu po 6:45 a já můžu v našem vysílání přivítat Evu Houbovou. Hezké ráno.
2: Dobrý den.
1: Tak pojďme se podívat na počasí aktuální na jihu Čech. Mraky, možná nějaká ta přehánka, vyskytuje se?
2: Ano, a když to vezmu z hlediska celé republiky, v Čechách je oblačno až zataženo, středem Čech přibližně přechází severojižní pás srážek a na Moravě je ještě slunečno. Teplota je hodně vysoko, mezi 17 a 23 stupni, jenom Březník, takové ty chladnější polohy, kolem 5 stupňů. V Českých Budějovicích je teď oblačno, přehánka 19 stupňů, jihovýchodní vítr 1 metr za sekundu, tlak přepočten na hladinu moře 1009 hektopaskalů. Na Churáňově je zataženo 14 stupňů a vítr jihozápadní 5 metrů za sekundu.
1: Ano, ptát se budu samozřejmě i na teplotní rekordy a údaje o sluníčku, ale ještě předtím pojďme se podívat k tomu včerejšku, takové malé ohlédnutí. Bylo skutečně velké teplo. Zaznamenali jsme nějaký ten rekord?
2: Přibližně na 3/4 stanic v republice rekordy padaly, zpravidla tak o 1 až 3 stupně překonaly ty dosavadní. Nejtepleji z republiky Doksany, Brod nad Dyjí a Dyjákovice 33,5 stupně a hned za nimi byly Strakonice a České Budějovice 33,2.
1: Výborně. No a ty dnešní rekordy?
2: No, lámat už je nebudeme. Maximum z roku 1932 je 31,6 stupně a minimální rekord hned o rok mladší z roku 1933 minus 0,1.
1: No a budu se ptát i na sluníčko. Je fajn, že stále se ještě ptáme, kdy vyšlo. No. Tak v kolik hodin to bylo?
2: Vyšlo před chvilkou 6:30 a zapadne v 19:27.
1: Ano, nebude trvat dlouho a budeme se ptát, kdy vyjde. Pojďme tedy ještě k počasí přes den. Jaké nás čeká dneska?
2: Přes naše území k jihovýchodu postupuje zvlněná studená fronta. Teď ráno čekáme oblačno s místními přehánkami, ale už během dopoledne se zatáhne úplně a ty srážky se rozšíří na celé území kraje. Nejvíc jich čekáme odpoledne. Ojediněle se vytvoří i bouřky. Až pozdě večer budou srážky i oblačnost ubývat. Teplota dneska vystoupí na 22 až 25 stupňů, na horách na 18 až 21, ale už brzy odpoledne se bude ochlazovat. Vítr mírný západní až severozápadní 2 až 6 metrů za sekundu, v nárazech místy kolem 15 metrů za sekundu, tedy 55 km v hodině. Bio bude na nízké zátěži.
1: A zítra už se nám po těch srážkách trošku ochladí?
2: Ano. Počasí u nás bude ovlivňovat nevýrazná oblast vyššího tlaku vzduchu a od jihovýchodu frontální rozhraní související s tlakovou níží nad Středomořím. V noci na zítřek ty srážky skončí a ubude i oblačnost, tak na polojasno až oblačno. Teplota klesne na 11 až 8 stupňů. Během zítřka bude taky polojasno až oblačno, ale večer od jihu se zatáhne právě vlivem toho frontálního rozhraní. Ojediněle se objeví i přehánky, a to především v jižní polovině kraje. Teplota zítra vystoupí na 17 až 20 stupňů, takže to je velký skok, to je něco jako teď ráno. Na horách bude 15 až 18. Vítr mírný západní až severozápadní 2 až 5 metrů za sekundu se odpoledne stočí na severovýchodní, bio zůstane na jedničce.
1: Vzali jsme to důkladně, ale ta aktuální situace si to vyloženě žádá. Děkuji moc a za hodinu se přihlásím opět do té doby naslyšenou.
2: Budu se těšit, naslyšenou.
0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: Ano, když se řekne 7x od Black Milk, možná vás překvapí, že tenhle český hit má americké kořeny. Je to totiž česká verze písně Long Train Running. Black Milky vydali v roce 2003 a jejich album 7x se brzy stalo dokonce platinovým. Ale teď už pojďme od muziky k dalšímu našemu rannímu tématu. Ještě mimina zaměstnávají v tomhle čase záchranné stanice pro zvířata. Často se k ním dostávají i celé rodinky, třeba proto, že je matka vysílená. Ještší boom zažívá aktuálně třeba i stanice ve Vlašimi.
1: Kolik jsi krmila malé ješky?
2: Malé ješky jsem krmila asi v 8 hodin.
1: Takže jsou ty 4 hoďky, tak já půjdu nachystat mlíko a půjdeme je nakrmit.
3: Dobře. Šoupla toho, jak byl, tak se odblašoval.
2: Ten je v Savčí školce.
3: To všechno snět.
2: Všechno, co tam měl.
4: Jak je poznat v záchranné stanici pro živočichy Vlašim, je hodně živo a hlavním tématem jsou tady teď ježci. Vedoucí stanice Alena Konvalinová teď akorát jde do kuchyňky, aby namíchala mléko pro ty nejmenší asi tedy.
1: Je to tak. Máme tady kojence ježčí, kteří se musí krmit po 4 hodinách. Některé jsme přijímali vlastně úplně čerstvě po narození, byli prokazatelně osiřelí. Maminku našli někde poblíž přejetou na silnici.
4: Tak, jak je slyšet, vedoucí ošetřovatel Jordan Chmelíček tady teď tady míchá mléko pro ješky. Kolik jich tady teď máte?
5: Kolem 25. Nějaký z nich jsou už jako větší, dospělí, který byly zraněni, nalezeni.
4: A já bych se možná tady vrátila k paní Konvalinové. Objevují se občas diskuze zachraňovat ježky, nezachraňovat ježky. V jakém případě potřebuje ježek do záchranné stanice nebo minimálně konzultaci s vámi?
1: Tak co se týká velkých ježků, tak v případě, že byly zraněni, najdeme je prostě někde naražené u silnice, uvízlé někde v nějakém plotě. Volat, nebo ježka, který je dospělý, ale pohybuje se přes den, leží na sluníčku, je neaktivní, apatický. Co se týká mláďat, tak u těch mláďat bych teďka telefonovala do záchranné stanice vždycky a prokonzultujete si to, jestli to je na příjem nebo ne. Ježka můžete do záchranné stanice po dohodě i přivést a může se stát, že si ho zase zpátky odvezete na zahradu, protože byl v pořádku, ale ta konzultace je potřeba.
4: Tak a z těch vašich pacientů jsou to tedy zranění ježci, mláďata bez matky?
1: Potom jsou to ježci, kteří mají plicní parazity, to je hodně často, to poznáte tak, že ježek kašle, má rýmu a je apatický.
4: Tak, pan Chmelíček má teď úplně malého ježka, ten ještě ani nevidí.
5: Už začíná pomalu trošku otvírat očička, lehounce, ale ještě jakoby poloslepí. No. Ty jsme právě přijali jako úplně růžový s úplně mikroskopickými bodlinkama. Do týdne mu mohlo být, když jsme ho přijali.
4: A kolik jste jich našli?
5: 3 dohromady, jeden bohužel uhynul, nejspíš už byli déle bez matky, takže už to nezvládl, vyslabený.
4: Kdo chce pomoci ježkům na své zahradě, je ideální nechat jim proukryt nějakou hromadu listí a večery taky přikrmovat ideálně kvalitními kočičími granulemi nebo sušenými červy. Z Benešovská, Věra Hájíková, Český rozhlas.

0: 7 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Resort kultury znovu zváží připomínky k připravované státní kulturní politice. V Českém Krumlově začíná projekt o osudech místní židovské komunity. Žáci základní školy v Chlumu Třeboně teď obědvají ve vojenských stanech. Na jih Čech přichází studená fronta. Dnes bude pršet. Zprávy a Lukáš Pelikán. Dobré ráno. Ministerstvo kultury se bude znovu zabývat připomínkami k plánu, podle kterého chce v příštích letech řídit a financovat českou kulturu. Po úterním jednání se na tom dohodlo s profesními asociacemi a odbory. Ty novou státní kulturní politiku kritizují hlavně proto, že podle nich vznikla bez analýzy a jednání s experty.
2: Přestože standardní proces vypořádání připomínek byl již uzavřen, považujeme za správné dát prostor i těmto dodatečným podnětům. Budeme se jimi bezprostředně zabývat a věcně je posoudíme.
3: Šéf rezortu kultury Otto Klempýr za motoristy plánuje řešit třeba připomínky ohledně pracovních podmínek v kultuře. Na jednání byl také prezident Unie zaměstnavatelských svazů Jiří Horecký.
4: Zvážit některé připomínky, které jsme nově otevřeli, třeba postavení OSVČ v oblasti kultury, anebo to, že nový návrh ignoroval analytickou část, která popisovala současný stav kultury, to bylo také odsouhlaseno, že to k tomu dají.
3: Ministerstvo kultury bude strategii projednávat ještě příští čtvrtek se zástupci kulturního sektoru. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
0: Poslanci by se dnes měli znovu vrátit k projednávání koaličního návrhu stavebního zákona. Normu vetoval Senát. Podle kritiků návrh nahrává developerům, je prokorupční a jde proti veřejným zájmům i obcím. Koalice si od změn naopak slibuje snazší a rychlejší povolování staveb. Novela zavádí centralizovanou síť státních stavebních úřadů. K povolení stavby má stačit jedno sloučené stavební řízení, vedené jedním úřadem a zakončené jedním razítkem. Český Krumlov si ode dneška připomene příběh Ruth Hálové. Českokrumlovská rodačka byla jednou ze 669 československých dětí, zachráněných sirem Nikolasem Vintnem před nacistickým pronásledováním. Rozsáhlý projekt nabídne veřejnosti dvě výstavy, interaktivní stezku Krumlovem i několik besed. Návštěvníci se tak dozvědí o historii českokrumlovských židů a záchranné akci Nikolase Vintna. Podrobnosti dodává jedna z autorek programu Zuzana Kubalová.
5: První připomínkou bude pietní umělecké dílo v zahradě synagogy Český Krumlov, které bude věnované Vintnovým dětem, jejich rodičům a lidem, kteří se podíleli na jejich záchraně. Dílo bude odhaleno v rámci slavnostního zahájení, a to čestným hostem z Velké Británie a paní Kocourkovou.
0: Program potrvá v Českém Krumlově až do 25. října. Školáci v Chlumu u Třeboně na Jindřichohradecku chodí od začátku září na obědy do vojenských stanů. Školní jídelna je kvůli rekonstrukci zavřená. Vedení školy proto hledalo náhradní prostory. Nakonec požádalo o pomoc armádu. Pokračuje ředitelka školy Patricie Vondrková.
6: Najednou se mi někdo řekl, co zkusit vojáky. No byla to taková poslední naděje, že jsem volala do Jindřichova Hradce na vojenskou jednotku a shodou všech možných šťastných okolností se nám podařilo domluvit se tam, že se pokusí nám uvolnit hmotné rezervy, půjčit nám stany a nádoby na převoz jídla.
1: Sport.
0: Fotbalová Sparta ukončila po nepovedeném vstupu do sezóny spolupráci se dvěma členy realizačního týmu. Z Letné odchází vedoucí fyzické přípravy Ian Cole a trenér pro standardní situace Jack Wilson.
1: Počasí.
0: Tlak vzduchu přepočítaný na hladinu moře byl v 6 hodin v Českých Budějovicích 1009 hektopaskalů. Na jihu Čech očekávejte oblačno, místy přehánky, postupně zataženo a déšť na celém území. Výjimečně se může objevit i bouřka. Teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů, na horách maximálně k 21 a odpoledne se začne ochlazovat. Mírný západní až severozápadní vítr v bouřkách přechodně zesílí. Biozátěž je mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Z jihu Čech teď nemáme informaci o žádné dopravní nehodě. Na Písecku na silnici 121 u Zvíkovského podhradí staví nový kruhový objezd. Provoz tam řídí semafory. Počítejte tam se zdržením až do konce roku. Dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Je krátce po 7 hodině, pokračuje ranní vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Na chviličku, ale hlavně za chviličku přijde na řadu rozhlasový sloupek Jiřího Březiny staršího. Tentokrát bude o uniformách. Pak se společně podíváme na silnice a v řidičské abecedě si vysvětlíme pravidlo zipu, protože zip je sice jednoduchý v bundě, ale na silnici už s ním občas trošku bojujeme. Čeká nás taky jedna velká stěhovací akce. Pelhřimovské muzeum rekordu a kuriozit míří do Jindřichova Hradce. No a před 8 se dozvíme něco, co jste možná nikdy neřešili. Proč vlastně nebolí stříhání nehtů? Tak si udělejte pohodlí, dolejte si kávu a zůstaňte s Českým rozhlasem České Budějovice. Hanka Šobrová vás vítá u poslechu.

0: Bobek má dívka N v 7 hodin a 11 minut v jeho českém éteru Českého rozhlasu České Budějovice. Je tu pravidelný rozhlasový sloupek a asi se ptáte, o čem že bude. Já už jsem to před chvilkou naznačovala, bude o uniformách. Napsal a načetl ho Jiří Březina starší.
1: Rozhlasový sloupek.
2: Mezi věci, které nemám rád, určitě patří uniformy. Mám s nimi spojené pojmy jako drill, ztráta individuality, všechno na povel. Nemám je rád, ale přesto jsem si jich docela užil. První uniformu jsem vyfasoval při vojenské přípravě ještě na vysoké škole. Všimněte si, že uniforma se většinou fasuje. 3 roky jsem v tom hábitu musel každý čtvrtek trpět marné pokusy řvoucích důstojníků udělat ze mě vojáka. Uniformy byly staré, armáda ten model dávno odložila a pro jejich přívětivou hebkost jsme jim říkali kopřiváky. Lidé se od nás v tramvaji štítivě odtahovali. Po škole přišel rok klasické vojny, kde jsem samozřejmě v uniformě chodil non-stop a občas v ní i spal. Za rok se dá zvyknout na ledacos, ale s uniformou to nefungovalo a svlékl jsem ji s opravdovou úlevou. Jenže přišla práce u státních lesů. Další fasování a další uniforma. Moji nadřízení byli naštěstí dostatečně nad věcí, aby mi v oblékání nechali volnost. Takže uniformu, ač předepsanou, jsem nenosil, s výjimkou oslav a pohřbů, kde to bylo bez diskuze. Abych byl spravedlivý, přiznávám uniformám i nějaké klady. Chápu, že někdy je užitečné rychle rozeznat, kdo kam patří, třeba když se kolem střílí. Také nemusíte sledovat módu, ráno přemýšlet, co na sebe, a navíc, ve kterém oblečení máte takovou spoustu kapes? K tomu je uniforma většinou zadarmo. Ale nic z toho mi ji nepřiblížilo. Kromě zásadních námitek typu, co mi má kdo předepisovat oblečení, mě štvaly i úplně konkrétní věci. Například povinná čepice nebo kravata. Musím přiznat, že ať to beru prakticky nebo esteticky, smysl toho kusu látky na krku mi dodnes uniká. A pak manžetové knoflíčky s absurdním zapínáním, vycpaná ramena a nemožnost tu věc pořádně utěsnit, když prší nebo fouká. Uniforma si mě tedy nezískala, i když musím uznat, že jsou i horší věci než uniformní oblékání. Třeba uniformní myšlení. Přeji vám hezký den.
0: Tak já myslím, že my ženy máme proti uniformám jedinou námitku. Někdy totiž vypadají až příliš dobře a pak se člověk místo toho, aby spíš poslouchal, začne dívat. No, výhodou rozhlasu je, že my vás pohledem nerozptilujeme, u nás je ideální poslouchat třeba muziku Paul Simon a jeho píseň Slip Away. Tak pojďme na to.

0: Slip Sliding Away. Paul Simon v téhle písni zpíval vlastně o tom, jak nám život a čas nenápadně utíkají. Ano, i nám ve studiu to letí, je už 7 hodin a 19 minut a my se podíváme na počasí.
1: Počasí.
0: Nejprve vám poděkování za SMSky, které mi posíláte. Píšete mi, jaké je u vás počasí v Jindřichově Hradci na sídlišti Vajgar. Tam je oblačno až zataženo, klidno a 18 stupňů. Marie vás pozdravuje. Brloch taktéž Marie, oblačno až zataženo, slabý vítr a teplota plus 18. Ve Velešíně oblačno se 17 stupni, větrno, dobré ráno od Andulky a Helča se přihlásila z Prachatic, kde je plus 20 a zatažená obloha a přání pohody a zdraví. Děkujeme. Dneska počasí bude o něco příjemnější nežli včera, tedy alespoň pro ty z vás, kteří nemají rádi horka a dusna. Má být dneska zpočátku většinou oblačno, místy s přehánkami nebo deštěm, ale během dopoledne se obloha zcela zatáhne a srážky se rozšíří na celé území. Výjimečně se může objevit taky bouřka. Pozdě večer bude srážek i oblačnosti ubývat. A teploty, ty se budou pohybovat někde mezi 22 až 25 stupni. K tomu povane mírný západní a severozápadní vítr o rychlosti do 6 metrů za sekundu. Ten může v bouřkách přechodně zesílit, a biozátěž hlásí jedničku.
1: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
2: Vyšetřoval válečné zločiny na Balkáně a později odhaloval korupci a zneužívání moci uvnitř struktur OSN. Vladimír Dzuro je emeritní policejní rada a někdejší vedoucí kanceláře Úřadu pro vnitřní záležitosti Organizace spojených národů v New Yorku. Kromě vyšetřování válečných zločinů a odhalování korupce se věnoval taky zneužívání moci v mezinárodních institucích. Nejen o jeho nové knize si s ním v našem vysílání popovídáme ve středu 9. září po 11. hodině dopoledne. Tak si nás nalaďte. K poslechu zve Matěj Vodička.
1: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

0: Optimistická Olga Lounová v Jihočeském ránu. My si teď osvěžíme pravidla silničního provozu. Ať je za volantem bezpečno. Co vy na to? Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dneska si povíme, jak se na silnicích správně uplatňuje pravidlo ZIPu. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Zipování je jeden z nejjednodušších způsobů, jak udržet plynulý provoz, ale zároveň patří k pravidlům, která řidiči nejčastěji porušují. Stačí uzavřený pruh, kolona nebo zúžení a hned je vidět, kdo ví, jak to má fungovat. A kdo také ne. Dokážete odpovědět, jak správně by měl fungovat takzvaný zipový systém? Plukovník Jan Straka už nám vše vysvětlí.
3: Pakliže je jeden pruh, který zůstává průběžný a ten druhý je z nějakého důvodu omezen, vozidla se musí v tom místě dostat do jednoho jízdního pruhu, tak tam platí to, že se ta vozidla řadí jednotlivě za sebou střídavě, to znamená jeden z jednoho jízdního pruhu, druhý z druhého jízdního pruhu.
2: Platí tam nějaké pravidlo nebo předpis?
3: Ten řidič, který se řadí do toho průběžného pruhu, tak ten nesmí ohrozit toho, kdo v tom průběžném pruhu jede, ale zároveň ten, co jede v tom průběžném pruhu, by měl umožnit odbočení, respektive zařazení toho vozidla z toho druhého pruhu. Takže je to čistě o ohleduplnosti. Pravidla říkají, jak to má být, ale samozřejmě záleží na tom, jak se ty řidiči chovají na té komunikaci.
2: A může se řidič zařadit do průběžného pruhu třeba několik desítek nebo stovek metrů před zúžením?
3: Tak samozřejmě nic mu to nezakazuje, ale z pohledu plynulosti silničního provozu a můžeme teda říct, že vlastně i bezpečnosti je určitě lepší si to zařazení nechávat až na ten konec, kde skutečně je patrné, kdo je z levého, kdo je z pravého. Pokud se to začne míchat předtím, tak tam vznikají samozřejmě kolizní situace, protože v tu chvíli už ten řidič, který jede v tom průběžném pruhu, nemusí dávat ten prostor pro to zařazení a tak dále.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: A já doplním, že zítra si povíme, jak je to s jízdou a nehodou s autem bezplatné technické kontroly.
1: Jihočeské ráno s Hankou Šoberovou.
0: Nejenom s Hankou Šoberovou, třeba taky s Lukášem Pelikánem, který pro vás připravuje zprávy a ty další přinese už za 4 minuty. Co se dozvíte? Českokrumlovská nemocnice otevřela zmodernizovaný pavilon D s interními a rehabilitačními lůžky, přičemž tamní lůžkové rehabilitační oddělení je jediné svého druhu v Jihočeském kraji. Podrobnosti se od nás samozřejmě dozvíte. Boty z kůže toulavých psů, to je píseň, které k Michalu Tučnému a českému country prostě neodmyslitelně patří. A krásně v ní funguje jeho typické téma svoboda dálky a touha být pořád na cestě. Pokud vy cestujete, opatrně.

0: Amálka. Krásná zdravá svačina.
1: Půl osmé.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.

0: ale proti rozsudku odvolal. Ruské drony v noci zasáhly hraniční přechod mezi Ukrajinou a Moldavskem, informovala o tom ukrajinská pohraniční stráž. Na místě jsou podle ní mrtví i zranění. Útok způsobil taky požár. Bezpilotní letoun dopadl včera večer taky na pole na severu Moldavska. Země předtím opakovaně informovala o narušení vzdušného prostoru cizím dronem typu Shahid, který Rusko používá k útokům na Ukrajinu. Malše a její příběh v proměnách staletí. Právě tomu se dnes v Borovanech na Českobudějovicku věnuje první přednáška nového ročníku cyklu Do hodinky vzdělanější. Historik Daniel Kovář přiblíží život kolem řeky, plavení dřeva a vorů i plány na stavbu přehrad. Začátek je v 18 hodin v divadelním klubu pod nádvořím kláštera. Vstup je volný. A ještě počasí. Zataženo s deštěm, výjimečně i s bouřkou, teploty maximálně 25, na horách 21 stupňů Celsia. Mírný západní až severozápadní vítr, biozátěž na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Úplná uzavírka platí až do konce měsíce na silnici 138 mezi obcemi Třešně a Dobešice na Písecku. Důvodem je rekonstrukce propustků. Objíždí se přes Kluky. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Obří bunda, papírový tank nebo betlém vyřezaný ve skořápce lískového ořechu. Až doposud se za takovými kuriozitami jezdilo jedině do Pelhřimova. Brzy ale čeká expozici z historické věže stěhování. Nové prostory najde Muzeum rekordů v Jindřichově Hradci. Ostatně mluvit o tom budeme v jedné z reportáží dnešního ranního vysílání. Za chviličku předtím si dáme ale něco málo muziky, třeba Hanu Zagorovou.

0: Velkřimovské muzeum rekordů a kuriozit čeká velké stěhování. Část expozic najde nové působiště v Jindřichově Hradci. K dispozici tam muzeum bude mít zhruba třikrát větší plochu než doposud. Útočiště najde v historické budově masných krámů přímo na náměstí.
1: No a nahoře byl nábytek a i nějaký průmyslový zboží.
2: S panem Milanem se dávám do řeči na náměstí Míru v Jindřichově Hradci. Stojíme před masnými krámy, rozlehlým měšťanským domem, jehož původ sahá až do 14. století. V jeho přízemí bývala a teď už i opět je prodejna potravin. No a otázkou je, co bude v prvním patře?
1: Nevím teď v té doby, co to uzavřeli jako kop.
2: By se tam mělo totiž z Pelhřimova stěhovat část toho muzea rekordů.
1: O tom já nevím nic.
2: Slyšíte to poprvé?
1: No.
2: Ale přesto je to tak. Pojďme se tedy teď přesunout o zhruba 40 kilometrů odsud do Pelhřimova, do Muzea rekordů a kuriozit za Lubošem Rafajem, který nám toho jistě řekne víc.
3: No já bych to nenazval ani stěhování, já bych to nazval nějaký rozšiřování teritoria. Jo, vlastně představme si to tak, že se postavíme na dvě nohy. To znamená, expozice Zlatý český ručičky zůstane a vlastně Jindřichův hradec bude úplně novej. To znamená samozřejmě, že z věže tam přestěhujeme nějaký exponáty, ale jinak...
2: Ale věž zůstane jako taková?
3: Věž zůstane, ale my už ní nebudeme. Jo, to znamená vlastně, my odstěhujeme exponáty z věže a nastěhujeme je do Jindřichovýho hradce, ale přibyde tam spousta nových věcí.
2: Takže není to tak, že byste opouštěli Pelhřimov a udělali jste město rekordů z Jindřichova Hradce?
3: Ale to vůbec nemáme v úmyslu. Jo? Město rekordů je jenom jedno. Takhle, já jsem dneska prováděl v malé expozici. Přišlo sem asi 6 návštěvníků, jako 6 skupin nějakých návštěvnických za to dopoledne. A z toho 3 skupiny do té věže nešly. Protože jeden pán měl špatné nohy a prostě ty schody mu vadí. Druhý pán měl nějaký problém se zrakem a tohle se nám stává čím dál tím častěji, že přijede autobus zejména seniorů a prostě polovina, možná i víc jich tam nejde, protože je prostě špatně přístupná.
2: Jste zmínil, že ta expozice v tom Jindřichově Hradci nebude jen to, co je v té věži, že se rozšíří.
3: Jednal jsem o skleněných exponátech, to znamená, v České republice existuje jenom jedna lebka křišťálová. Když uděláme oddělení hudba, tak vlastně tam můžeme umístit školní lavici a do ní můžeme posadit Bedřicha Smetanu, který v tom patře, v tom místě prostě studoval.
2: Jindřichohradecká expozice by mohla otevřít už příští rok na jaře. Milan Soldán, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Přesně na vteřinu, 7:45, ideální čas zeptat se meteorologů na to, jaké je a bude počasí. Ano, a tyto informace pro nás má v tuto chvíli Eva Houbová. Vítám, hezké ráno.
2: Dobrý den.
1: Tak Evi, aktuální počasí na jihu Čech. Pojďme se na něj podívat. Prší někde?
2: Ano, prší hlavně ve východní polovině kraje a jinak je oblačno až zataženo. Teplota je pořád dost vysoko, mezi 12 a 20 stupni. V Českých Budějovicích je skoro zataženo po přehánce 19 stupňů, vane jihovýchodní vítr 1 metr za sekundu, tlak přepočten na hladinu moře je 1009,5 hektopaskalu. Na Choráňově je oblačno 14 stupňů a jihozápadní vítr 6 metrů za sekundu.
1: Chtěli bychom nějakou tu kapku nejen na východě našeho kraje. Dočkáme se dneska?
2: Dneska to vypadá nadějně, protože přes naše území k jihovýchodu postupuje zvlněná studená fronta. Teď ráno ještě čekáme oblačnost, no, převážně oblačno a jenom místy přehánky, ale během dopoledne se zatáhne na celém území kraje a ty srážky se rozšíří. Ojediněle se může vytvořit i bouřka. Až pozdě večer pak budou srážky ustávat a oblačnost ubývat. Teplota vystoupí na 22 až 25 stupňů, na horách na 18 až 21, ale ta maxima nastanou už někdy kolem poledne a pak se bude ochlazovat. Vítr povane mírný západní až severozápadní 2 až 6 metrů za sekundu, ale na té frontě bude mít nárazy tak 15, možná až ke 20 metrům za sekundu. Bio je na nízké zátěži.
1: Pořád pěkný letní den, co si budeme povídat. Co zítra?
2: Zítra počasí u nás bude ovlivňovat nevýrazná oblast vyššího tlaku vzduchu a od jihovýchodu pak hlavně večer a v noci na pátek frontální rozhraní, které souvisí s tlakovou níží na Středomořím. V noci na zítra ty srážky skončí a ubude i oblačnost až tak na polojasno, oblačno. Teplota klesne na 11 až 8 stupňů. Zítra přes den bude taky polojasno až oblačno a potom večer se od jihu zatáhne vlivem toho rozhraní. Ojediněle se taky vytvoří přehánky a to hlavně v jižní polovině kraje. Teplota zítra ráno, přes den, už vystoupí na 17 až 20 stupňů, na horách na 15 až 18, takže je to docela skok. Vítr mírný západní až severozápadní 2 až 5 metrů za sekundu se odpoledne stočí na severovýchodní. Bio zůstane na jedničce.
1: A co to zmiňované frontální rozhraní způsobí v pátek u nás?
2: No hlavně způsobuje nejistotu té předpovědi, jak se načasuje přibývání, ubývání oblačnosti. Ale vypadá to tak, že nás čeká v první polovině dne velká oblačnost a místy přehánky a potom odpoledne od severozápadu ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Teplota ráno bude kolem 9 a odpoledne kolem 19 stupňů. Vítr je jenom slabý proměnlivý.
1: No výborně, no a za hodinu se přidáme ještě sobotu. Děkuji, do té doby budu se těšit. Naslyšenou.
2: Já taky, naslyšenou.
0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
3: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
0: Český rozhlas, České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Ano, rádio vašeho kraje je s vámi i 3 minuty po 7:45. Školákům už se blíží začátek vyučování, tak já doufám, že nemeškáte a všechno stíháte, alespoň teď při začátku školního roku by se to patřilo. No ale my samozřejmě pokračujeme dál. Jestli pak víte, proč nebolí stříhání nechtů? Ano, i to se dozvíte už za chviličku, ještě před 7:00, z dnešního vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem. Počkejte si.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Víte, proč stříhání nehtů nebolí? Protože viditelnou část nehtů tvoří odumřelé buňky, které nejsou nijak spojené s nervy a proto nejsou citlivé. Kořeny nehtů, skryté pod kůží, jsou naproti tomu nejčerstvější a nehet sám je z velké části přirostlý k prokrvenému a inervovanému lůžku. Odtržení nebo odlomení nehtu z tohoto lůžka pak bolí značně. Vysvětlení, proč nehty vůbec máme, je poměrně jednoduché. Chrání citlivé konečky prstů a umožňují jemnější manipulaci. O přínosnosti nehtů na rukou asi nikdo z nás nepochybuje. Náramně se nám hodí při loupání ovoce, otevírání plastových obalů, plechovek nebo skládání různých stavebnic. Ale proč máme nehty i na nohou? Důvod je totožný a připomíná nám, že máme společné předky s primáty. Ti měli pro šplhání po stromech drápy. Primáti se ale začali pohybovat po tenkých větvích, kde jim drápy spíš překážely, a tak se postupně přeměnili v ploché nehty, na rukou i na nohou. Když prapředek člověka se stoupil na zem, nohy začaly sloužit jen k chůzi, nehty nám však zůstaly dodnes. Nenadarmo se primátům říká také nehetnatci.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: a vyhraj. O svačině to roztočíš. Amálka, krásná zdravá svačina.
1: Hodin.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Lidovci chtějí vyvolat hlasování o nedůvěře vládě. Nezaměstnanost v Jihočeském kraji v srpnu meziměsíčně vzrostla na 4,3%. Organizace Člověk v tísni večer rozdá ceny Gratias Tibi. Mezi finalisty jsou i žáci z Chlumu u Třeboně se svou naučnou stezkou. Počasí na jihu Čech počítejte s deštěm. Příjemné ráno u zpráv přeje od mikrofonu Lukáš Pelikán. Sněmovna by mohla opět hlasovat o vyslovení nedůvěry vládě. Přišli s tím opoziční lidovci. Vadí jim návrh státního rozpočtu na příští rok. Kromě hlasování požadují, aby vláda přišla s novým programovým prohlášením.
3: Místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček řekl, že o rozpočtu budou poslanci jednat standardně ve třech čteních. Hlasováním o nedůvěře se podle něj chce proto opozice jen zviditelnit.
4: Samozřejmě to není nic jiného než snaha před volbami, které nás čekají.
3: K návrhu lidovců se postupně připojily i další opoziční kluby. Podle předsedy občanských demokratů Martina Kupky jsou kromě rozpočtu ale i jiné důvody, proč chce opozice hlasování o nedůvěře vyvolat.
5: Je tu střet zájmů a konečně Babišistán, kdy tahle vláda útočí na každého, kdo se prostě nechce podřídit.
3: Kdyby sněmovna mohla o vyslovení nedůvěry hlasovat, zatím není jasné. Z Poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Český rozhlas.
1: Na jihu Čech v srpnu mírně přibylo lidí bez práce. Nezaměstnanost meziměsíčně vzrostla o 10% bodu. Nejlíp na tom bylo Jindřichohradecko s nezaměstnaností 3,8%. Naopak Českokrumlovsko mělo nejvyšší hodnotu 5,1%, uvedl ředitel krajské pobočky Úřadu práce v Českých Budějovicích Ivan Loukota.
6: Podíl nezaměstnaných osob činil k poslednímu srpnovému dni 4,3% a byl o 0,7% bodu nižší než průměr za celou Českou republiku. Na kontaktních pracovištích Jihočeského kraje bylo ke konci srpna evidováno celkem 18 676 uchazečů o zaměstnání.
1: Organizace Člověk v tísni dnes večer rozdá ceny Gratias Tibi. Určené jsou pro mladé lidi za mimořádný přínos společnosti. Mezi finalisty je i projekt žáků základní školy v Chlumu u Třeboně, kteří navrhli a vybudovali naučnou stezku. Má 6 zastavení, provede vás kilometrovou procházkou z kempu Hejtman kolem zámku, po hrázi rybníka Hejtman, křížovou cestou kolem kostela a základní školy na komunitní dešťovou zahradu. Každé zastavení je věnované jedné významné osobnosti, která je s historií Chlumu spjatá. Například s Františkem Hrubínem, Ferdinandem de Este nebo Dušanem Vančurou. Sport. Tenistka Linda Nosková dohrála v singlu na US Open ve čtvrtfinále. Světové jedničce Arině Sabalenkové podlehla 7-10 v super tiebreaku rozhodující sady. V ní se Češka dostala už do vedení 4-2, ale pak po druhé v zápase ztratila podání. Nosková to označila za klíčový moment.
7: To, že jsem měla break nahoru a potom jsem měla úplně čistý game na svém servisu, to mi teda hodně nepomohlo. Kdybych si držela furt ten distance od ní, tak myslím, že by to bylo jiný možná na tom konci, ale tak ona odreturnovala skvěle.
1: Světová jednička v deblu Kateřina Siniaková naopak postoupila do semifinále. Společně s domácí Taylor Townsendovou porazili španělsko-americký pár Bukšeová, Melicharová, Martinezová 2-0 na sety.
0: Počasí.
1: Na jihu Čech očekávejte oblačno, místy přehánky, postupně ale zataženo s deštěm na celém území. Výjimečně se může objevit i bouřka. Teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách maximálně k 21. Odpoledne se bude ochlazovat. Mírný západní až severozápadní vítr v bouřkách přechodně zesílí a biozátěž je mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Na silnici 4 u Vimperka ve směru od Strážného počítejte kromě omezení kvůli opravě silnice taky s nehodou, a to u železničního přejezdu. Auto tam skončilo v příkopu. Jezděte opatrně.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Je před námi poslední hodina dnešního jihočeského rána. Podíváme se v ní třeba do Jindřichova Hradce na svět současné klubové fotografie. Nabídneme i několik tipů, kam dneska vyrazit za kulturou. No a v Českém Krumlově si připomeneme silný příběh Ruth Hálové, jedné z Vintnových dětí. Jejíž osud a také historii místní židovské komunity připomene nový dvouměsíční projekt. Tak zůstaňte s námi.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje, na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.
1: Ano, Český rozhlas České Budějovice je s vámi. No a my už přicházíme k tématu, které jsem naznačovala před malou chvilkou a předesílala jsem ho. V Jindřichově Hradci totiž začala výstava nejlepších fotografií 64. ročníku Českobudějovického mapového okruhu. 12 fotoklubů z Česka a Slovenska si v jeho rámci postupně vyměňuje kolekce fotografií a jednotlivé snímky navzájem hodnotí. Na výstavě jsou právě ty fotografie, které v tomto dlouhodobém klání získaly nejvíc bodů. Co je na mapovém okruhu pro fotografy zajímavé a jak náročné je v něm uspět? To probereme s Petrem Soukupem, zástupcem ředitele Muzea fotografie a moderních obrazových médií, kterého tímto vítám v našem vysílání. Hezké ráno.
2: Hezké ráno nejen vám, ale i všem posluchačům Českého rozhlasu.
1: Pane Soukupe, co všechno návštěvníci na výstavě uvidí?
2: Tak všichni návštěvníci, kteří nás poctí svou návštěvou, zcela jistě uvidí průřez tím nejlepším, co v rámci letošního ročníku Českobudějovického mapového okruhu vzniklo napříč různými fotografickými žánry, autorskými přístupy a fotografickou tvůrčí kreativitou. Nabídka je opravdu velmi pestrá, neboť do letošního ročníku se, jak jste již zmínila, zapojilo celkem 12 fotoklubů z Česka a Slovenska, které návštěvníkům představí to nejlepší ze své současné tvorby. Každý se zastoupený fotoklubu zde prezentuje 6 svých nejlepších fotografií, čili dohromady je výstava tvořena celkovým počtem 72 kusů fotografických děl.
1: Mohl byste nám říct něco víc o Českobudějovickém mapovém okruhu?
2: Určitě. Českobudějovický mapový okruh patří mezi nejstarší nepřetržitě fungující fotografické soutěže, která již 64 let propojuje fotografické kluby prostřednictvím pravidelné výměny kolekcí fotografií, jejich hodnocení a vzájemné inspirace. Jinými slovy, Českobudějovický mapový okruh je jednou z nejstarších forem spolupráce a vzájemného hodnocení mezi fotokluby. Tradice vznikla v první polovině 20. století, kdy se rozbíjela vlastně klubová amatérská fotografie a inspirací byly obdobné formy korespondenčních soutěží, které fungovaly zejména v Anglii, Německu, ale i dalších evropských zemích. Fotografie tímto způsobem kolovaly mezi kluby poštou v pevných deskách nebo v takzvaných speciálních mapách. Odtud také to označení mapový okruh. A samotný proces této fotografické soutěže spočívá, jak jste už také zmínila, v tom, že zhruba 10 fotoklubů vytvoří skupinu a korespondenčně si mezi sebou vyměňují kolekci 20 tištěných fotografií a hodnotí je jednotlivým fotografiím, přidělují body od 1 do 10 a na základě součtu těchto bodů od všech hodnotících klubů vzniká konečné pořadí nejen samotných fotografií, ale i těch jednotlivých fotoklubů. Poté, co všechny kolekce fotografií dokolují, provede ten fotoklub, který v daný ročník pořádá vlastně tu danou soutěž, vyhodnocení, s jehož výsledky následně seznámí ostatní zúčastněné fotokluby, a to na slavnostním vyhlášení. Toto slavnostní vyhlášení zpravidla probíhá společně s vernisáží výstavy těch fotografií, které v rámci zmiňovaného vzájemného hodnocení získaly právě ten největší počet bodů. Hmm.
1: Na výstavě jsou, pane Soukupe, fotografie, které získaly nejvíc bodů. Co podle vás rozhoduje o tom, že právě jeden snímek zaujme tolik různých fotografů?
2: No, to je poměrně obtížná otázka, ale vzhledem k tomu, že jak vlastně jaký počet těch fotoklubů a jejich členů daného hodnocení jednotlivých kolekcí účastní, tak je velmi obtížné hledat a ještě obtížnější asi najít nějaký klíč k tomu, proč některé fotografie přitahují pozornost méně a naopak jiné více. Osobně jsem však toho názoru, že každý fotografický kolektiv má velmi specifické složení svých členů, kteří mají velmi subjektivní a mnohdy i velmi rozdílný pohled na umělecké stvárnění. Čili finální umístění fotografií v rámci jejich hodnocení je tak dle mého názoru výsledkem vzniklým z drobných schod a průsečíků v rámci originálních názorů jednotlivých hodnotitelů, kteří jsou též sami fotografové a fotografky, ale mají svůj osobní a osobitý tvůrčí přístup a originální úhel pohledu, samozřejmě skrze svůj hledáček svého fotoaparátu. Jinými slovy, dříve se říkávalo, že co Čech, to muzikant, a dnes by se opravdu s trošku nadsázky dalo říct, že co Čech, to fotograf, s tím, že každá fotografie má svého obdivovatele, ale samozřejmě záleží na tom, jak dlouho a za jakých okolností vlastně se ti dva potkají.
1: Hmm. A na závěr ještě prosím doplňte, dokdy výstava potrvá a jestli jste připravili třeba nějaký doprovodný program?
2: Ano, výstava byla slavnostně zahájena, jak už možná bylo řečeno, v sobotu 5. září a návštěvníci budou mít možnost si ji prohlédnout až do konce letošní výstavní sezóny, což je tady u nás v Muzeu fotografie, do 30. prosince. A jak už bylo zmiňováno, také výstava byla realizována ve spolupráci s fotoklubem Focus Jindřichův Hradec, který má v Muzeu fotografie již téměř 25 let své oficiální sídlo. A naši muzejní fotografové a také lektoři jsou jeho hrdými členy, čili vzájemná spolupráce na právě doprovodných programech probíhá prakticky neustále. A pro nadcházející podzimní a zimní období se mohou všichni zájemci těšit na například večerní školu digitální fotografie, která je primárně určena dospělým. A pro děti a mládež máme v nabídce velmi oblíbený a hojně navštěvovaný fotografický kroužek. A veškeré informace nejen o nabízených doprovodných programech, ale i o všech ostatních, ovšem ostatním, co Muzeum fotografie nabízí, jistě všichni zájemci naleznou na našich webových stránkách www.mfmom.cz.
1: Do Muzea fotografie a moderních obrazových médií nás pozval zástupce ředitele Petr Soukupa. My za to moc děkujeme. Mějte se hezky, ať se fotografie líbí a těšíme se zase někdy v našem vysílání naslyšenou.
2: My také děkujeme a budeme se těšit na další rozhovor. Krásný den nejen vám, ale samozřejmě i všem posluchačům Českého rozhlasu a snad někdy opět a brzy naslyšenou.
1: Díky vám, mějte se hezky. 8 hodin 20 minut, přátelé, dáme si píseň a po ní předpověď počasí.

0: počasí.
1: Ano, 8.24, nejvyšší čas, abychom se podívali na počasí. Nejprve z vašich SMS-ek, písek, tam už je 21 stupňů Celsia, napsal náš posluchač pan Folta, větrní 19 stupňů, oblačno, neprší, hlásí Zuzka s Honzou. A ještě hlášení od Věry Stýna, píše, že mají polojasno, po raním slabém dešti, pofukuje a je 17 stupňů. Tak to je aktuální situace, pojďme teď na počasí, které předpovídají meteorologové. Tak teď ráno většinou oblačno až zataženo s přeháňkami, ale během dopoledne zatáhne se nad celými jižními Čechami a čeká nás déšť. Potom k odpoledne a k večeru už se začne trošičku projasňovat a ubude oblačnosti i srážek. Dneska maxima 22 až 25 stupňů.
0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Čas nám kvapí a tak bez velkých okolků bych vás ráda ještě pozvala před 8:30 za kulturou. Co vy na to?
0: Tipy pro volný čas.
1: Tipy mám tři, ten první míří do Milevska, knihovna tam v kavárně za oknem připravila literárně hudební večer s písničkářem. Tématem jsou písničkáři ve stínu, poslouchat se budou gramodesky a přidají se i krátké literární postřehy. Začíná se v 18 a vstupné je dobrovolné. V 6 odpoledne můžete být taky v Borovanech, v divadelním klubu pod nádvořím kláštera začíná nový ročník cyklu Do hodinky vzdělanější. První přednáška vás vezme po proudu Maloše a několika staletími jejího příběhu. Historik Daniel Kovář bude mluvit o řece, která sloužila k plavení dřeva i vorů a někdy taky ukázala svou ničivou sílu. Tak zajděte si tam. A nebo ještě jeden tip z Českých Budějovic. V radniční výstavní síni si můžete prohlédnout výstavu návesní kaple jižních Čech a přilehlé Moravy. Malé stavby, které často stojí uprostřed vesnic a možná je už ani nevnímáme, tady dostávají zpátky své příběhy. Výstava ukazuje jejich podobu, proměny i místo, které měly v životě venkovských obcí. U hranic se Slovenskem dneska stovky policistů, vojáků a celníků nacvičují možné znovu zavedení hraničních kontrol. Řidiči proto můžou počítat s krátkým zdržením. Ostatně i o tom bude mluvit Lukáš Pelikán ve zprávách v 8:30. Počkejte si na ně.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Bez filtrů a připravených odpovědí. Leoš Mareš hostem premiérového dílu talkshow Na jednoho. ČT2. Na návštěvě severské země s bohatou námořní tradicí. Premiéra dokumentu Evropa z výšky Dánsko. A ČT Art. Spisovatelka Radka Denemarková, nakladatel Karel Jodas a ředitel knižního veletrhu Radovan Auer hosty nové talkshow Knižní kód. Středeční večer s Českou televizí.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: Dobrý. Helejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
1: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
2: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce září i pro Táborsko, Strakonicko a celé jižní Čechy.
3: Půl deváté.
4: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Stovky policistů a celníků dnes u hranice se Slovenskem nacvičují možné znovu zavedení hraničních kontrol. Akce prověří plány, které má policie na tuto situaci připravené. Na hranici dlouhé 250 kilometrů se do ní zapojí přes 600 policistů, 50 členů aktivních záloh armády a 60 celníků. Zásadní dopravní komplikace policie neočekává, řidiči se ale můžou při přejezdu státní hranice zdržet pár minut. Cvičení skončí zítra ráno. Městská knihovna Tábor získala ocenění Bibliotéka Inspirance 2026. Vyhlášení se uskutečnilo v úterý v Jihlavě na knihovnické konferenci Knihovny současnosti. Porota ocenila celkem 10 knihoven z celého Česka za jejich aktivity na podporu.

0: finanční ocenění. Město už 25 let podporuje nadané děti a mladé lidi do 18 let, kteří uspěli na významných soutěžích, festivalech, přehlídkách nebo výstavách. Zájemci můžou přihlášku podat do 7. října. Jak doplnila mluvčí města Jitka Bruha-Velclová, o udělení ocenění rozhodne odbor kultury a zástupci města. Šeky pak předají na slavnostním ceremoniálu v radniční síni. A ještě počasí. Na jihu Čech očekáváme zataženo s deštěm, výjimečně i s bouřkou. Teploty maximálně 25, na horách 21 stupňů Celsia. Mírný západní až severozápadní vítr, biozátěž na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Menším zdržením počítejte na hlavním tahu 4 u Vimperka směrem na Strážný. Osobní auto tam skončilo v příkopu. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Tak to byl Lukáš Pelikán a zprávy 8 hodin 32 minuty. Jeho české ráno pokračuje dál. Český Krumlov si připomíná 100 let od narození Ruth Hálové. Místní rodačka byla jednou z takzvaných Wintonových dětí, zachráněných před druhou světovou válkou. Detaily o programu zná náš reportér, který už za chviličku přijde do studia a podělí se s vámi o ně. Tohle už je Leona Machálková a píseň Svět je plný bláznů. Dobré ráno.

0: Právě dneska 9.9. začíná v Českém Krumlově rozsáhlý projekt o osudech Ruth Hálové a tamní židovské komunitě. Ruth Hálová byla jednou z 669 dětí zachráněných sirem Nikolasem Vintnem. A to před nacistickým pronásledováním v roce 1939. Její rodné město Český Krumlov si teď tento příběh připomene v rámci dvouměsíčního programu. Podrobnosti pro nás má redaktor zpravodajství Michal Bělský, který je se mnou ve studiu. Hezké ráno, vítej Michale.
1: Dobré ráno.
0: Tak pojďme připomenout, jaký byl osud Ruth Hálové jako jednoho z Vintnových dětí.
1: Ruth Hálová se narodila do židovské rodiny v Českém Krumlově. Po záboru pohraničí ale musela v roce 1938 s rodinou Krumlov opustit. A o rok později ve svých 13 letech utekla ze země v jednom ze záchranných transportů organizovaných sirem Nikolasem Vintnem a dalšími spolupracovníky. To jí zachránilo život. Jak vysvětluje jedna z autorek projektu Zuzana Kubalová, byl to jen začátek jejího příběhu.
2: Co se nám osobně, ale na jejím životě právě zdá nejsilnější, že přes všechno, čím si prošla, si zachovala optimismus, radost ze života a víru v lidskost. Zároveň měla celý život velmi silný vztah k Českému Krumlovu a podílela se i na záchraně zdejší synagogy.
1: V Českém Krumlově teď můžou návštěvníci objevovat nejen příběh Ruth Hálové, ale i historii českokrumlovské židovské komunity a dalších Vintnových dětí.
0: Celý projekt slavnostně začíná právě dneska odpoledne v 17 hodin. Co si, Michale, organizátoři pro návštěvníky připravili?
1: Na zahájení programu zavítají lidé do českokrumlovské synagogy. Součástí večera bude odhalení pietního uměleckého díla v zahradě synagogy, stejně jako odkrytí lavičky Ruth Hálové. Obě díla zůstanou v Krumlově jako trvalá připomínka historie. Během následujících dvou měsíců pak zájemci můžou navštívit spousty doprovodných akcí, jak popisuje Zuzana Kubalová.
2: Máme 6 akcí pro veřejnost, které otvírají další konkrétní témata. Budeme mluvit třeba o osudech knih za druhé světové války nebo o historických fotografiích z fotoateliéru Seidl. Celý program pak vlastně uzavře taková osobnější beseda s dcerou Ruth Hálové paní Hanou Kocourkovou ohledně vzpomínek na maminku.
1: Kromě besed můžou návštěvníci zajít i na dvě výstavy. Program se ale přesune i do ulic Českého Krumlova. Tvůrci si tam připravili interaktivní stezku s názvem Krumlov ve stínu války. Ta účastníkům představí osobní příběhy obyvatel města. Celý projekt s názvem Síla odvahy a laskavosti, příběh Ruth Hálové, skončí 25. října.
0: Michal Bělský byl hostem v dnešním ranním vysílání a pozval nás na jednu zajímavou akci. Díky moc, Michale, hezký den, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: počasí.
1: Tak v Českých Budějovicích to skoro vypadá, že se počasí začíná vybírat, ale my se asi nenecháme zmást tou aktuální situací. Ostatně já už to nechám na odbornicích. S námi je v tuto chvíli Eva Houbová z Českého hydrometeorologického ústavu. Hezké ráno.
2: Dobrý den.
1: Tak jak to vypadá aktuálně na jihu Čech s počasím?
2: Je oblačno až zataženo a místy se objevují přehánky. Teplota se v nižších polohách pohybuje mezi 15 a 22 stupni, na horách mezi 12 a 19. V Českých Budějovicích je teď skoro zataženo, ale chvílemi prosvítá sluníčko, tak to působí optimističtěji. Teplota je 22 stupňů, vítr jihozápadní 1 metr za sekundu a tlak přepočten na hladinu moře 1009 hektopaskalů. Na Choráňově je skoro zataženo s přehánkou 14 stupňů a jihozápadní vítr 4 metry za sekundu.
1: A co ten boj? Vyhraje sluníčko anebo mraky nakonec? Co myslíte?
2: Přes naše území k jihovýchodu postupuje zvlněná studená fronta. Teď ráno, dopoledne chvilku, ještě bude takhle těch srážek méně a to sluníčko prosvítat, ale k polednímu už se zatáhne úplně a ty srážky se rozšíří na celé území kraje. Nejvíce jich čekáme odpoledne a co se týká množství, tak nejvíce na východě kraje. Bouřky se budou tvořit, jestli vůbec, tak jenom ojediněle. Až pozdě večer bude srážek i oblačnosti ubývat. Teplota vystoupí na 22 až 25 stupňů, na horách na 18 až 21, ale tyto hodnoty budou dosaženy už kolem poledne a odpoledne se bude ochlazovat. Vítr mírný západní až severozápadní 2 až 6 metrů za sekundu bude hlavně na frontě zesilovat nebo mít nárazy kolem 15 metrů za sekundu, tedy kolem 55 km v hodině. Bio bude na nízké zátěži.
1: No a zítřek už bude bez srážek?
2: Něco malinko by se objevit mohlo, ale celkem to nestojí za řeč. Počasí u nás bude ovlivňovat nevýrazná oblast vyššího tlaku vzduchu a od jihovýchodu frontální rozhraní související s tlakovou níží na Středomořím. V noci na zítra ty srážky skončí a ubude i oblačnost. Teplota klesne na 11 až 8 stupňů. Zítra bude polojasno až oblačno a večer potom od jihu přijde oblačnost toho frontálního rozhraní. Ojediněle se objeví i přehánky a to hlavně v jižní polovině kraje a jenom slabé. Teplota zítra vystoupí na 17 až 20 stupňů, na horách na 15 až 18, takže docela skok. Vítr mírný západní až severozápadní 2 až 5 metrů za sekundu se odpoledne stočí na severovýchodní. Bio bude na jedničce.
1: A v pátek?
2: V pátek je to s tou předpovědí složitější, jak se to frontální rozhraní kam posune, ale zatím to vypadá tak, že nás čeká velká oblačnost a místy přehánky a potom odpoledne od severozápadu ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Ranní teploty se budou pohybovat kolem 9 stupňů, odpolední kolem 19 a vítr povane jen slabý proměnlivý.
1: Tak a začátek víkendu přidejme ještě sobotu.
2: V sobotu bude polojasno až oblačno a srážky zase pokud vůbec, tak jenom slabé ojedinělé přehánky na jihu kraje. Teplota ráno bude kolem 8, odpoledne kolem 21 a vítr slabý proměnlivý, během dne přechodně mírný severozápadní 2 až 5 metrů za sekundu.
1: Já děkuji nejen za tento vstup, ale za všechny. Slyšeli jsme se celkem třikrát. Budu se těšit příště u počasí opět naslyšenou.
2: Já taky. Naslyšenou.
0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Naším dnešním hostem bude neurovědec profesor Aleš Stuchlík.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: Jihočeské ráno se pomalu, ale jistě blíží ke svému závěru, ale nebojte se nic, my jsme tu s vámi stále a jihočeské dopoledne takto přijde na řadu po 9. hodině. Se mnou ve studiu už Matěj Vodička. Matěj, ahoj, hezké dopoledne.
1: Krásné ráno jsem chtěl říct, ještě dopoledne není, vždycky 9. hodina je taková magická hranice.
0: Ano, je to zlomový čas. Tak já jsem teď v trochu takové mě nezvyklé roli, protože já vždycky sedím na té tvé židli a tady buď Adéla Jirkalová nebo Luboš Voráček. No je fajn ptát se takhle, co nás čeká v 9 hodin a po 9. Tak pověz, co máš na programu dneska v jihočeském dopoledni a o co já přijdu vlastně.
1: Je to dneska nezvyklé trochu pro nás, protože to je o nějaké 2 hodiny dřív, než jsme oba zvyklí. Ale každopádně pokusím se vybrat to nejzajímavější z jihočeského dopoledne. Třeba po 9. hodině s kolegyní editorkou Petrou Matouškovou probereme téma nedostatku lékařů. Čeká nás taky pravidelný seriál Mirky Nezvalové Místa v srdci. A chybět nesmí třeba ani jeho česká vlastivěda. Podíváme se taky k sousedům do Středočeského kraje a taky budeme řešit dopravu na Zlínsku. Po 10. hodině se tradičně spojíme s naším regionálním stopařem Petrem Kubátem, přidáme taky tipy pro volný čas a samozřejmě nesmí chybět ani babské rady, které dnes budou o zelenině v lednici. No a závěr jeho českého dopoledne po 11. hodině bude naším dopoledním hostem Vladimír Dzuro. Chtěl jsem říct, že ho přivítáme ve studiu, nebude to tak, on bude s námi ve spojení na dálku po našich rozhlasových linkách z pražského studia v Karlíně, ale Vladimír Dzuro strávil 9 let jako vyšetřovatel Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii a taky od roku 2004 do roku 2023 vedl kancelář úřadu pro vnitřní záležitosti Organizace spojených národů v New Yorku. Čili je to člověk opravdu velmi zkušený, co se týká profese. No a já se ho budu ptát třeba na jednu aktualitu. Nedávno zemřel bývalý srbský vojevůdce Ratko Mladić. Vyvolalo to poměrně silné kontroverze, ta reakce na jeho smrt, takže to všechno samozřejmě s Vladimírem Dzurem podrobně probereme.
0: Budeme se těšit, Matěj Vodička je váš přátelé. Hanka Šoberová se loučí, i když ne na dlouho, protože po 12. se budu těšit na vás u písniček pro radost. Tak hezké ráno a možná už i pěkné dopoledne.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Policie hlídá zamořenou lokalitu na Šumavě. Premiér Babiš je podle Evropské komise dál v možném střetu zájmů. U příležitosti nedožitých 90. Václava Havla památník národního písemnictví vystavuje originály dopisů Olze. Na jihu Čech s příchodem studené fronty bude pršet. Zprávy připravil Lukáš Pelikán. Příjemné dopoledne. Lokalitu s výskytem kontaminované zeminy a chemikálií v Národním parku Šumava hlídá policie. Chce tak zabránit houbařům a turistům, aby vstupovali do této oblasti, pokračuje krajská policejní mluvčí Pavla Burešová.
2: V souvislosti se situací v zájmové lokalitě zajišťují naše hlídky v nepřetržitém výkonu služby monitoring území, aby tak zabránili vstupu nepovolaných osob do této lokality. Jedná se o naši součinnost pro ministerstva, která se touto problematikou aktuálně zabývají.
0: První etapa sanace lokality by měla začít 21. září a trvat do začátku listopadu. Podle mluvčího Národního parku Šumava Jana Dvořáka si práce nevyžádají uzavírání turistických tras. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO je podle Evropské komise dál v potenciálním střetu zájmů. Vložení Agrofertu do svěřenského fondu situaci podle komise dostatečně neřeší. Dočasně proto pozastavila proplácení části dotací firmám z holdingu. Babiš střet zájmů odmítá a tvrdí, že Agrofert nevlastní a nemá z něj žádný prospěch. Porušení unijních pravidel odmítá i Agrofert. Na postup Evropské komise reagoval i prezident Petr Pavel, říká mluvčí Hradu Daniel Drake.
3: Prezident zastává názor, že je potřeba najít řešení, které zajistí, že na tento spor nebude doplácet ani Česká republika, ani její občané.
0: Hasiči ukončili zásah u shořelého supermarketu v Kladně. Místo převzal majitel, informoval o tom mluvčí středočeských hasičů Tomáš Bakalář. Požár způsobený zkratem se hasičům podařilo zlikvidovat včera večer. Zásah tam už ukončili i jednotky, které pomáhaly se speciální technikou rozebrat shořelou budovu. Plameny podle odhadu způsobily škodu ve výši 120 milionů korun. Na místě nebyl nikdo zraněný. Řidiči se ode dneška nedostanou z nového dálničního přivaděče přímo do Horního Třebonína na Českokrumlovsku. Silničáři úplně uzavřou část silnice 2/155 kvůli opravě křižovatky, kterou během stavby využívala stavební technika. Do Horního Třebonína proto řidiči pojedou objížďkou přes Dolní Třebonín. Jak informoval mluvčí ředitelství silnic a dálnic Adam Koloušek, omezení potrvá nejdéle do 10. října. Originály dopisů Olze vystavuje ode dneška památník národního písemnictví v Praze. Václav Havel dopisy, které už v 80. letech vyšly knižně, adresoval své manželce z vězení v letech 1979 až 83.
4: 4. června 79. Milá Olgo.
5: Manželce Olze Václav Havel z vězení postupně adresoval 172 dopisů, říká autor výstavy Petr Kotik.
6: On ty dopisy psal nejen ručně, on tam nesměl škrtat a nesměl potrhávat a musel je psát jenom v určenou dobu, když ho našli s konceptem dopisu, ale který ho už odeslal, tak zase šel za katr.
5: Psaní Václava Havla v drsných podmínkách komunistického vězení podle ředitele památníku národního písemnictví Michala Stehlíka zachraňovalo.
7: Vlastně, řekl bychom, mikrohistorii osobních sdělení s nějakými jako úvahami.
5: Výstava bude přístupná do 30. září a návštěvníci je uvidí i tuto sobotu v rámci festivalu Three Wheel Triangle. Tomáš Maleček, Český rozhlas. Sport.
0: Norský hokejový obránce Ole Einar Eingeland Andersen bude nově působit v extraligových Českých Budějovicích. 27-letý bek se reprezentačními zkušenostmi přišel do motoru na měsíční zkoušku. Klub o tom informoval na svém webu. Počasí. Na jihu Čech očekávejte oblačno, místy přehánky, postupně ale zataženo s deštěm na celém území. Výjimečně se může objevit i bouřka. Teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů Celsia, na horách maximálně k 21. Odpoledne se bude ochlazovat. Mírný západní až severozápadní vítr v bouřkách přechodně zesílí a biozátěž je mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: V Putimi na Písecku na silnici 140 se srazilo auto s motorkářem. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Je 9 hodin a 5 minut a to znamená jediné začíná jihočeské dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice s datem středa 9. září. Krásný den vám od mikrofonu přeje Matěj Vodička. Dnes má svátek Daniela, tudíž všem nositelkám tohoto krásného jména přejeme všechno nejlepší. No a věřte nebo ne, jsou některé datumy v kalendáři, které člověka opravdu překvapí a je to třeba právě i 9. září, které je mimochodem i dnem horníků. Jižní Čechy bychom si dnes s hornictvím primárně asi nespojili, ale v minulosti patřili k důležitým těžebním oblastem v českých zemích. Mezi nejvýznamnější české lokality spojené s hornictvím patřily Rudolfovský rudní revír u Českých Budějovic, proslulý těžbou stříbra, taky Český Krumlov a okolí Šumavy spjaté s těžbou grafitu, no a i historické revíry sloužící těžbě zlata na Písecku. Tolik tedy krátký výhled do historie, no a teď už zpátky do současnosti. Co nabídne jihočeské dopoledne v následující hodině? Povíme třeba, jak dokážou drony policii pomáhat při monitorování dopravních přestupků. A když je řeč o dopravě, tak se podíváme k sousedům do Středočeského kraje, jak tam pokračuje příprava výstavby dálnice D3. Chybět nebude ani jihočeská vlastivěda a dnes je středa, což znamená, že si poslechneme pravidelný seriál Mirky Nezvalové Místa v srdci. Nejprve se ale budeme věnovat zdravotnictví. Nedostatek lékařů, to bude téma naší první předvolební debaty z krajů, kterou budeme vysílat zítra, tedy ve čtvrtek 10. září z Aše. Už teď se ale na téma podíváme z pohledu celého Česka. Kde přesně chybí lékaři a v jakých oborech, to vše si řekneme už za chvíli. Pokud vás to zajímá, počkejte si na to. Matěj Vodička zve ještě jednou k poslechu a přeje krásné středeční jihočeské dopoledne.

0: 10 minut po 9. hodině posloucháte Jihočeské dopoledne na Radiožurnálu a v Českém rozhlasu Plus vám před obecními a senátními volbami přineseme sérii debat z krajů. Zaměříme se v nich na problémy, které daný region trápí. No a začneme už zítra, tedy ve čtvrtek 10. září v Aši, kde budeme probírat nedostatek lékařů v Karlovarském kraji. Jenže lékaři chybí i v dalších regionech, včetně Jihočeského kraje. Proto je teď ve studiu se mnou editorka naší stanice Petra Matoušková, která nám o dostupnosti nebo možná spíš o nedostupnosti zdravotní péče v Česku řekne víc. Petro, dobré dopoledne.
1: Hezké dopoledne tobě i posluchačům.
0: Tak pověz prosím, kde všude tedy v Česku chybí lékaři?
1: Záleží samozřejmě na tom, o jakých lékařích se bavíme. Jiná je situace u praktiků nebo u zubařů, jiná u ambulantních specialistů. Dá se ale říct, že v každém kraji chybí trochu něco jiného, protože jak už jsme naznačili, nedostatek lékařů zdaleka není problém jen v okrajových regionech. Pokračuje ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek.
2: Když řeknu revmatologii, tak si myslím, že velmi podprůměrné kapacity má třeba kraj Vysočina. Není to úplně okrajový region. Podprůměrné kapacity celé řady ambulantních specialistů má překvapivě Středočeský kraj, který je vlastně kolem Prahy, kde jsou 3 lékařské fakulty.
1: Právě Středočeský kraj má i nejméně úvazků praktických lékařů na 100 000 obyvatel. V případě praktiků pro dospělé je to podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky asi 53 úvazků. U praktiků pro děti a dorost zhruba 71. Řada lidí ze Středočeského kraje proto lékaře hledá v Praze, kde se ale situace taky zhoršuje. Druhý nejnižší počet úvazků u praktiků pro dospělé 54 je v Karlovarském kraji, po kterém následuje Ústecký kraj. Praktiků pro děti je po Středočeském kraji málo, hlavně v Libereckém a v Plzeňském kraji.
0: Jinými slovy, lidově řečeno, lékaře, aby dnes člověk hledal s lucernou. Petro, jak je na tom třeba Českobudějovická nemocnice? Kolik jí chybí lékařů?
1: Tak její webové stránky uvádějí, že schání aktuálně zhruba 30 lékařů po jednom do každého z lékařských oborů, ať už je to například na neurologické oddělení, neurochirurgické nebo neonatologické oddělení. Hledá ale taky třeba zástupce primáře oddělení dětské a dorostové psychiatrie a zástupce nebo zástupkyni primáře pro dětskou oftalmologii. Pro lékaře nebo lékařku do ambulance klinické hematologie, které Českobudějovická nemocnice taky schání, nabízí náborový příspěvek až 500 000 korun. A náborový příspěvek má i pro lékaře nebo lékařku do onkologického oddělení, do oddělení nukleární medicíny a na dětskou psychiatrii.
0: Tolik tedy podrobný vhled do naší Českobudějovické nemocnice. Vraťme se teď k republikovým údajům. Jaká je situace u zubařů?
1: Nejnižší počet úvazků opět eviduje Středočeský kraj na 100 000 obyvatel. Je to přibližně 41 úvazků, další je Ústecký kraj s asi 48 úvazky a Karlovarský kraj s 51 úvazky.
0: Předpokládám, že jsou určitě nějací odborní lékaři, kteří chybí v celém Česku. Je to tak?
1: Je to tak. Třeba psychiatři pro děti a dospívající, říká ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek.
2: Celkem nad Českou republikou je aktivních 184 úvazků těchto lékařů. Z 30% jsou ve velmi pokročilém věku a měli by se vlastně starat o téměř 70 000 dětí, které potřebují jejich pomoc. Tak si to jenom přepočítejte.
1: Vy nemusíte, udělali jsme to za vás. Pokud by všichni dětští psychiatři pracovali na plný úvazek a ne třeba na zkrácený, vychází na jednoho 380 pacientů. Právě to, že lékaři stárnou a nemají dostatek mladších kolegů, je hlavní příčinou toho, proč jich tolik chybí. Jen pro představu, třeba z praktiků pro dospělé je 40% ve věku 60 let a víc. A podobné je to u nelékařských zdravotnických pracovníků. Skoro 30% všeobecných sester je 55 let a víc. Do roku 2040 se přitom v Česku víc než zdvojnásobí počet lidí starších 85 let, kteří budou potřebovat zdravotní péči.
0: Otázka je taky, jestli se s tím stát snaží něco dělat a případně co?
1: Tak přidat peníze lékařským fakultám, třeba všeobecné lékařství, teď studuje asi o 30% víc lidí než před covidem a v příštím roce plánuje dát víc peněz na školící místa pro mladé lékaře u zkušenějších kolegů. Dotace na jedno takové rezidenční místo by měla vzrůst ze současných 50 na 70 000 měsíčně. Svoje programy mají i zdravotní pojišťovny, třeba VZP nově nabízí stipendium 480 000 korun. Pokračuje ředitel VZP Ivan Duškov.
3: V této první fázi máme vypsány místa až pro 315 osob, tak uvidíme do konce toho října, respektive do 15. října, kolik se nám těch lidí přihlásí. pak můžeme zvednout diskuzi. 480 tisíc není úplně motivační, takže prostě musíme dát víc.
1: Peníze lékařům dávají i kraje. Přesto se lékaři do některých regionů nebo do některých specializací moc nehrnou.
0: Je to tak, taky Jihočeský kraj má svůj speciální motivační program pro lékaře. Závěrečná otázka, Petro, na koho se mohou lidé obrátit, pokud nemůžou lékaře sehnat?
1: Přímo na zdravotní pojišťovnu, která by měla lékaře zajistit. Pokud se to přes pojišťovnu nepodaří, je možné podat stížnost na ministerstvo zdravotnictví.
0: Nedostatek lékařů, to bylo téma, které jsme podrobně probrali v dnešním Jihočeském dopolední, a připomínám, že se podrobně bude probírat taky na Radiožurnálu a Českém rozhlasu Plus, tedy zítra ve čtvrtek 10. září v rámci speciální předvolební debaty s AŠE. Petra Matoušková byla s informacemi se mnou ve studiu. Petro, díky moc a hezký den, naslyšenou.
1: Naslyšenou a pohodový den.
4: Český rozhlas České Budějovice, písničky, které nestárnou.

Povídej píseň Petra Nováka, která právě doznívá v jeho českém dopolední Českého rozhlasu České Budějovice 3:45. Třeboňský veslař Karel Pešek trénuje i závodí na rybníku Svět, který mu přirostl k srdci. Rád ale nejen s vesly cestuje i do zahraničí. Před regatou na slovinském jezeře Bled s průzračnou vodou, která startuje právě dneska, se zastavil u mikrofonu Mirky Nezvalové. Podrobnosti už za chvíli.

0: Možná jste si při návštěvě Třeboně, milí posluchači, všimli, že hladinu zdejšího rybníka Svět brázdí veslaři z tamnějšího klubu. A někteří už dorazili na mistrovství světa veteránů na slovinském jezeře Bled, které startuje právě dneska, tedy 9. září. Na startovkách je přes 4700 závodníků z 51 zemí. No a mezi nimi je i třeboňský veslař kategorie Masters, jak se taky pokročilým ve sportu říká, Karel Pešek. K mikrofonu si ho pro náš seriál Místa v srdci pozvala Mirka Nezvalová.
1: Místa v srdci.
2: Je to spjaté s tou vodou, tak především je to teda ten rybník Svět v srdci Třeboně, kde trávím hodně času a nelituju toho. A ať je to sebe delší doba, tak tam rádi trávíme čas s kamarády u té vody.
3: Každopádně vy jste i v dospělém věku na vodu nezanevřel. Chystáte se kam?
2: Tak teďka před náma je mistrovství světa veteránský a chystáme se do Slovinska na Bled.
3: Co vám na veslování učarovalo a proč by si to člověk měl vyzkoušet i možná, když mu není 15?
2: Tak je to sport, který není halový, takže je to v přírodě, takže je tam ta proměna, někdy jsou ty vlny, někdy je ta příjemnější hladinka a to asi nás na tom nejvíc baví v té přírodě a v dobré partě. A v tom pokročilejším věku je to šetrný pro tělo, nejsou tam žádné otřesy a mohli by si to vyzkoušet každý. Dneska ty lodě i pro ty začínající v pozdějším věku jsou uspůsobený, jsou širší, nejsou tak vratký, takže když by někdo projevil zájem, je vítán v třeboňské loděnici a může si to vyzkoušet.
3: Co vás fascinuje na tom veslování? Já mám pocit, že to je tam, zpátky a síla paží.
2: Je to takový to překonávání se sebe a kolikrát se nám nechce, je to počasí opravdu nepříjemný, ale drží nás to v jisté kondici a přirovnal bych to asi k plavcům, kteří když plavou v tom bazéně, tak znají každou spáru té dlaždičky a přesto na to nezanevřou a dělají to i do toho veteránského věku, tak něco takového nás u toho drží a je pravda teda, že se točíme na 2 kilometrech a ještě ani nevidíme teda, kam jedeme, na rozdíl od kanoistů, my u toho couváme, ale přesto se nenecháme odradit a co nám zdraví dovolí, tak se dál toho budeme držet, toho vesla.
3: Vy jste podnikatel, takže ti nemají většinou tolik volného času, přesto jak ho trávíte? Na vodě nebo třeba někam si vyběhnete v Třeboni nebo na kole?
2: Víc, když to dovolí roční období, tak na té vodě, ten běh, už jsou tam nějaké otřesy, už to není tak vůči tomu tělu pohodlné, takže když dovolí vody a do podzimu, je to na té vodě a pak přes tu zimu máme trenažéry, posilovnu a jednou týdně jezdíme si zaplavat do bazénu do Budějovic.
3: Vím, že také jezdíte na kole, máte nějakou oblíbenou trasu, kterou bychom mohli inspirovat ostatní?
2: Mám oblíbenou a je to vlastně vzdálit se tomu davu, takže když vyjíždíme z Třeboně, tak jezdíme na Nové Hrady, kam se ne každému chce a tam je méně aut, protože jezdíme silniční cyklistiku, takže mizíme směr Novohradské hory a přes Rakousko a přes Ličau se vracíme zpátek ku Třeboni.
3: Kolik je to kilometrů?
2: Ten okruh je lehce přes 100 kilometrů.
3: Silniční kolo nebo elektrokolo?
2: Zatím silniční.
3: Tedy biokolo, ano, bez pomoci. Jaký je váš vlastně cestovatelský sen?
2: Rakousko mi naprosto vyhovuje, takže není to sen, nebo je to splněný sen a preferuju ty země, které jsou blíž, nemusím takový ty exotický, je to spjatý samozřejmě s delší cestou a to úplně s kým nekamarádím, s těma letadlama, tak je to v dosahu nějakých třeba 5 hodin, takže Slovinsko, Rakousko, dejme tomu ještě to Chorvatsko.
3: Kdybyste teď měl doporučit nějaké místo, kam se vydat, třeba v Třeboni, jaké by to bylo?
2: Jak jsme zmínili, cesta kolem světa, takže v Třeboni můžete obejít svět a budete spokojeni. A navštívit třeba i případně pak na náměstí nějakou restauraci a tam budete taky spokojeni, jako odměnu si to dát.
3: Říká podnikatel Karel Pešek, který se chystá na veteránské mistrovství světa.
2: Na Bledu.
3: Pro Český rozhlas České Budějovice, Mirka Nezvalová.
0: To byla Místa v srdci Karla Peška. No a tuto sobotu vám svá oblíbená místa prozradí Helena Kavanová, šéfka oddělení projektového řízení Potravinářské komory České republiky. Doplním tady tuto sobotu 12. září. Pokračujeme dál v Jihočeském dopoledni. Minulý týden jsme v Jihočeské Vlastivědě nahlédli k vile Hany a Edvarda Benešových v Sezimově Ústí. Dnes v jejím příběhu budeme pokračovat. Po smrti manželů Benešových totiž vila prošla velmi zvláštní proměnou. Z rodinného sídla se stalo rekreační zařízení pro úzký kruh vyvolených. A poslední vůle Hany Benešové se naplnila až po více než 50 letech. Jak k tomu došlo, tak přesně to prozradí dnešního Česká vlastivěda, kterou připravila Jitka Vandrovcová a redaktor Zdeněk Zajíček. Nabídneme ji hned po písnice.

Jihočeské vlastivědě si dnes popíšeme trnitou cestu od rodinné vily přes rekreační zařízení k památníku prezidenta budovatele. Začátkem 30. let 20. století si Hana a Edvard Benešovi nechali postavit letní vilu v Sezimově Ústí. Po smrti Edvarda Beneše 3. září 1948 se stala jedinou majitelkou vily a přilehlých nemovitostí Hana Benešová. Až do své smrti trávila v rodinné vile čas a udržovala volný přístup ke hrobu svého manžela. V roce 1973 se psala závěť, v níž dědicem vily v Sezimově Ústí a části jeho vybavení učinila Muzeum husitského revolučního hnutí v Táboře. Hana Benešová zemřela 2. prosince 1974. Dědické řízení proběhlo v následujícím roce. Paní Hana odkázala rodinnou vilu muzeu s podmínkou, že v ní zřídí památník Edvarda Beneše. Bohužel doba nepřála ani Edvardu Benešovi, natož zřízení jeho památníku. Zřizovatel muzea, okresní národní výbor v Táboře, nechal vilu

0: úzký okruh vyvolených zůstala až do roku 2023. Již v březnu 1990 došlo k otevření části zahrady s hrobkou Benešových. Od roku 2001 začalo postupné zpřístupňování interiéru Benešovy vily. Jednalo se však jen o několik málo dní v roce. V letech 2006 až 2009 proběhla rozsáhlá rekonstrukce vily, která jí vrátila podobu ze 30. let minulého století. Zpřístupňování vily se v dalších letech zlepšovalo. V březnu 2026 pak došlo k definitivnímu naplnění poslední vůle Hany Benešové, kdy úřad vlády převedl vilu a přilehlé nemovitosti na Husitské muzeum v Táboře. Muzeum už od roku 2005 provozovalo ve volně přístupné části zahrady památník doktora Edvarda Beneše, prezidenta republiky. Od března 2026 pak celý areál vily manželů Benešových a přilehlé zahrady nese označení Památník Edvarda Beneše.
1: Český rozhlas České Budějovice. Jediný rozhlas mezi jihočeskými rádii.
2: Vyšetřoval válečné zločiny na Balkáně a později odhaloval korupci a zneužívání moci uvnitř struktur OSN. Vladimír Dzuro je emeritní policejní rada a někdejší vedoucí kanceláře Úřadu pro vnitřní záležitosti Organizace spojených národů v New Yorku. Kromě vyšetřování válečných zločinů a odhalování korupce se věnoval taky zneužívání moci v mezinárodních institucích. Nejen o jeho nové knize si s ním v našem vysílání popovídáme ve středu 9. září po 11. hodině dopoledne. Tak si nás nalaďte. K poslechu zve Matěj Vodička.

Skupinu ABBA jsme si poslechli v dnešním jihočeském dopolední 9 hodin a 37 minut. Chataři v Lukách pod Medníkem v okrese Praha Západ budou mít vodovod. Nechávají ho tam stavět silničáři pro případ, že by jim pramen stáhnul tunel. Právě pod jejich příbytky totiž tunel nazvaný Luka v rámci středočeské části dálnice D3 povede. Podrobnosti nabídneme v reportáži už za okamžik.

0: viac môj.
1: Technici začali stavět vodovod v chatové oblasti v Lukách pod Medníkem v okrese Praha Západ. Ředitelství silnic a dálnic chce majitelům nemovitostí v lokalitě Vělence zajistit plnohodnotný zdroj pitné vody. Dá se totiž předpokládat, že jim vodu ze studní odvede tunel. Ten vede přímo pod chatami a bude součástí středočeské dálnice D3.
2: Vrtací souprava vrtá zajímavým způsobem díru pod zemí, tak aby do ní mohla přijít vodovodní trubka.
3: Je to vlastně řízené horizontální vrtání. Máme mašinu na pásech.
2: Technik Jaroslav Schreiber.
3: Která dává tyče po 3 metrech na závěty, ale vepředu je elektrická sonda, kterou navádíme. Vždycky se to skládá ze 2 lidí, jeden měřič a druhý vrtař.
2: Ulehčíte si teda spoustu práce tím, že nemusíte kopat?
3: Spíš to ulehčí samozřejmě těm lidem okolo, když tady nemají 100 metrů rozbagrovaných, ale mají jenom 2 díry po 100 metrech, tak samozřejmě to ulehčí hlavně tady těm osadníkům.
2: Technici dávají černé umělohmotné potrubí do vyvrtané díry v hloubce asi 1,5 metru.
4: Je to 63 průměr.
2: Říká technik Jirka.
4: To je řízený vrt, 140 metrů dlouhý.
2: Chatařka Karolína. Karolíno, co říkáte tomu, že budete mít novou vodu?
5: My máme vlastní vodu, vlastní studnu a když budeme mít nový vodovod, tak prostě to budeme platit. To jsou peníze, takže z toho nadšená teda fakt jsem.
2: Chatařka paní Ilona, krásná chata, 2 hlídací psy. Co říkáte tomu, že se tady staví vodovod?
6: Pro nás je určitě vodovod fajn. Problém ale nastává v tom, že my sice ano, budeme na tom líp kvůli vodě, ale okolní krajinu nám to tady v podstatě stejně zničí, protože ty spodní vody zmizej a nemizej nám ve studních, to není tak důležitý, my si vodu vždycky jako lidi můžeme obstarat, ale okolní příroda ne, zvířata ne, stromy ne, rostliny ne.
2: Obavy o úbytek vody v krajině potvrzují i ochránci přírody. Pokračuje Anna Kovaříková, která postavila v okolí stavby zábrany, aby obojživelníci nemohli lézt na stavbu.
7: Tenhle rok v rámci biologických průzkumů, které tady byly prováděny, tak byl identifikován výskyt mloka skvrnitého.
2: Mluvčí ŘSD Jan Riedl říká, že vodovod má zajistit plnohodnotný zdroj pitné vody asi 50 domům.
8: Jako investor takto zajišťujeme místním vodu předem pro případ, že by vrtné práce nebo samotná stavba tunelu dálnice D3 snížily hladinu spodní vody nebo narušily podzemní prameny v okolí.
2: Za vodovod zaplatí silničáři asi 12 milionů korun. Z Luk pod Medníkem Radek Duchoň, Český rozhlas.
9: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

Learning to Fly, to je píseň, kterou právě teď dospívává Tom Petty na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice, neboli Učit se lítat. My se taky teď za chvilku trochu proletíme, milí posluchači. Policie dokáže díky dronům monitorovat dopravní přestupky i ze vzdálenosti stovek metrů. Policista dron řídí přes ovladač a navádí hlídku v autě přímo za řidičem, který porušil silniční pravidla. Reportáž z jedné z kontrol na Znojemsku uslyšíte v našem vysílání už za chvíli.

0: 9:50 posloucháte Jihočeské dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Dopravní policisté stále častěji odhalují přestupky díky dronům. Nejenže jim moderní technika umožní sledovat provoz nenápadně zpovzdálí, ale pořídí i videozáznam jako důkaz. Na jižní Moravě policie v poslední době dron použila při kontrole zákazu předjíždění kamionů nebo na křižovatce u Olbramovic na Znojemsku, kde řidiči často ignorují značku stop.
1: Policista Tomáš Opálka nechává z polní cesty poblíž sledované křižovatky u Olbramovic vzlétnout do vzduchu černý dron. Ten pak na obloze prakticky zaparkuje nad křižovatkou a policista sleduje na displeji ovladače dronu dopravní situaci. Dokud?
2: Bílá dodávka.
3: Znojmo jedna, já dron, bílá dodávka, jo?
4: Znojmo jedna, rozumí, zastavuju bílou dodávku.
1: Hlídka, která dostává od policistky Zuzany Knop Echo, zastavuje o desítky metrů dál řidiče, pana Jaroslava.
5: Vím, jaký jsi mi dal přestupek. My totiž pospíchají, nám vám praskla voda v baráku a letí jedem do Pohrlic nakupovat, takže jsou takém švunku, víte? Není to omluva, ale já to vím, ona mě to manželka pověděla, měl zastavit.
1: Hlídek v neoznačených policejních autech, tady číhá několik, prozrazuje policejní mluvčí Petr Vala.
6: V případě, pokud by tam ten přestupce jel, nerespektoval to si sled dopravní značení, kolega stále je ve vzduchu a máme k dispozici další dvě vozidla policistů, kteří případně toho přestupce zastaví a zkontrolují a ten přestupek následně vyřeší.
1: Dron a video, které natočí, slouží policii jako důkaz u různých přestupků.
6: Pokud se bavíme o službě dopravní policie, v tomto případě se jedná zejména právě o ty křižovatky, kde řidiči nerespektují svislé dopravní značení, potažmo předjíždí místě, kde je to zakázáno, a to buď to vodorovným dopravním značením nebo svislým dopravním značením, a to je buď standardní silnice, nebo také silnice, jako jsou dálnice, to znamená předjíždění právě nákladních vozidel místě, kde je to zakázáno.
1: Policistu Tomáš Opálku limituje při práci s dronem hlavně počasí.
7: Nejlepší počasí pro lítání s dronem je prostě úplně čistý, bez větří, bez mraku, bez deště. Samozřejmě ten dron zvládne i jako těžší podmínky, zvládne lehčí déšť, ale nedoporučuje se to, nebo měl by se potom vyčistit, vysušit, aby prostě fungoval dál.
1: Díky videu se řidiči většinou ani nesnaží tvrdit, že přestupek nespáchali. Alena Hesová, Český rozhlas.
8: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Jediný rozhlas mezi jihočeskými rádii.

0: Válka. Krásná zdravá svačina.
1: Hodin.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: V Praze začíná fungovat budova Národního onkologického centra. Žáci základní školy v Chlumu u Třeboně teď obědvají ve vojenských stanech. Začíná druhá nejvyšší hokejová soutěž. Táborští Kohouti míří do Třebíče. Na jihu Čech bude deštivo, teploty vystoupí k 25 stupňům. Zprávy připravil Lukáš Pelikán. Dobré dopoledne. Národní onkologické centrum Fakultní nemocnice Motol a Homolka se za hodinu otevírá pacientům. Stálo necelých 5 miliard korun, většina peněz šla z Evropské unie. V moderním komplexu jsou mimo jiné onkologické ambulance, magnetické rezonance i CT přístroje, 3 operační sály a 60 lůžek v moderně vybavených pokojích.
3: Jsou vybavený prostě kompletně všechno, co pacient potřebuje, vlastně nejnovější postele, techniku, skvělé pumpy.
4: Popisuje staniční sestra Monika Burešová z už zprovozněného lůžkového oddělení. Podle vedoucího lékaře Davida Feltla se podařilo soustředit péči o onkologické pacienty pod jednu střechu.
5: Tak, aby onkologický pacient co nejméně bloudil systémem, aby měl rychlou cestu k diagnóze, k léčbě, k informacím, k tomu, co k moderní onkologii patří.
4: Díky novému centru by měla Fakultní nemocnice Motol a Homolka obsloužit až o 40% více onkologických pacientů. Andrea Skalická, Český rozhlas.
1: Zavedení elektronické evidence tržeb bude dnes znovu řešit poslanecká sněmovna. Senátoři navrhli mimo jiné osvobodit od EET bezhotovostní platby a prodej zemědělských produktů přímo u farmářů. Chtějí taky zrušit limit pro osvobození zaměstnaneckých zdravotních benefitů od daně. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO senátní verzi zákona odmítá. Nové chodníky usnadní cestu obyvatelům Českých Budějovic. Přibudou v Branišovské a Vrbenské ulici. Nahradí dosavadní vyšlabané pěšiny. U okružní křižovatky Branišovské a Milady Horákové vznikne chodník, který propojí přechod pro chodce s bytovou zástavbou a povede až k parkovišti. Nový chodník vznikne taky na Vrbenské u autobusové zastávky Hraniční. Jak potvrdila mluvčí radnice Jitka Bruha-Velclová, město ho nechá osvětlit. Staveniště už převzali zhotovitelé a práce za více než milion korun začnou v nejbližších dnech. Školáci v Chlumu u Třeboně na Jindřichohradecku chodí od začátku září na obědy do vojenských stanů. Školní jídelna je kvůli rekonstrukci zavřená. Vedení školy proto hledalo náhradní prostory. Nakonec požádalo o pomoc armádu, pokračuje ředitelka školy Patricie Vondrková.
6: Najednou se mě někdo řekl, co zkusit vojáky. No, byla to taková poslední naděje, že jsem volala do Jindřichova Hradce na vojenskou jednotku a shodou všech možných šťastných okolností se nám podařilo domluvit se tam, že se pokusí nám uvolnit hmotné rezervy, půjčit nám stany a nádoby na převoz jídla.
2: Sport.
1: Zmodernizovaný zimní stadion v Třebíči uvidí první ligový zápas. Horácká Slavia se na něj vrací po 2 letech, které odehrála v moravsko-budějovickém azylu. Na startu nového ročníku Maxaligy se od 17.30 poměří s Táborem, kterému loni ukončila sezónu v předkole play-off. Vyhlídky před dnešním duelem shrnul třebíčský kouč David Havíř.
7: Víme, co nás čeká, určitě bruslivý tým, který omladil na všech postech a budeme se snažit na to připravit. Na papíru nebudu schovávat se za něco, máme ten tým silnější, než jsme odehráli poslední zápas playoff.
1: A hokejisti Jihlavy odstartují nový ročník taky od 17:30 domácím duelem s Frýdkem Místkem.
2: Počasí.
1: Na jihu Čech očekávejte postupně zataženo a déšť na celém území, výjimečně i bouřky. Později večer budou srážky ubývat. Teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů, na horách maximálně k 21 a odpoledne se bude ochlazovat. Mírný západní až severozápadní vítr v bouřkách přechodně zesílí. Biozátěž je mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Dvě auta se srazila v Jindřichově Hradci ve Václavské ulici. Problémy zůstávají u Putimi na Písecku. Na silnici 140 se srazilo auto s motorkářem a objíždí se přes obec. A nové komplikace máme hlášené z Českobudějovicka. U Mříče nedaleko Křemže se srazilo nákladní auto s osobním. Jezděte opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: I po zprávách v 10 hodin pokračuje dnešní české dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Krásnou středu 9. září vám od mikrofonu ještě jednou přeje Matěj Vodička. Dalo by se říct, že nový školní rok je už v plném proudu. Ovšem i na samém začátku školního roku už mnozí řeší možnosti doučování. Týká se to třeba přípravy na maturitu nebo na přijímací řízení, ale samozřejmě se to týká i případu, kdy je nutné se více pověnovat nějaké konkrétní látce. I když vidíte jen malé náznaky, že by doučování pro vaše dítě bylo vhodné, odborníci radí neotálet. No a o tomto tématu jsme si tento týden v našem vysílání povídali s manažerkou českobudějovické pobočky doučovací platformy Populo Žanetou Kubovou Andělovou. Rozhovor si můžete poslechnout na našem webu budejovice.rozhlas.cz. Najdete tam samozřejmě i naše další rozhovory s našimi dopoledními hosty, taky záznamy všech pořadů a mnoho dalšího. Teď už ovšem přejdeme k tomu, co nás čeká v nadcházejících minutách našeho vysílání. Budete si moct poslechnout třeba tradiční babské rady. Dozvíte se i, jaké plány má vězeňská služba České republiky pro příštích 10 let. No a pozmeme vás na festival Tlapka do Milevska a přidáme taky několik dalších fajn tipů pro volný čas. Ze všeho nejdřív ovšem vyrazíme k vodě, i když jak se to vezme. Minulý týden vám náš regionální stopař Petr Kubát nabídl reportáž z odhalených částí Orlické přehrady. Dnes se vypravil na Lipno, kde nízká hladina vody ukazuje taky spoustu zajímavých míst. No a my se už za chvilku přímo za ním na Lipenskou přehradu vypravíme hned po písnice. Krásné jihočeské dopoledne. Ještě jednou od mikrofonu přeje Matěj Vodička.

0: Přesně 10 hodin a 10 minut. V tento čas posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Základy zatopených vesnic, středověkých mlýnů i zbytky železnice, to všechno je teď vidět na Lipenské přehradě. Hladina vody je kvůli suchu a slabým přítokům skoro 3 metry pod normálem. No a my máme přímo na místě našeho regionálního stopaře Petra Kubáta, který teď přidá přímo z místa další podrobnosti. Petře, zdravím, dobré dopoledne.
1: Zdraví Matěj, krásné dopoledne. Já jsem na pravém břehu přehrady, v místě, kde je toho v současnosti vidět asi úplně nejvíc. Stojím poblíž přívozu v bližší Lhotě. Ten mám po levé ruce, jezdí sem právě přívoz z druhé strany, z Horní Plané. A právě tady vystupuje třeba násep staré železnice. Jezdil tudy vlak z Kájova od roku 1882 do Želnavy. Jsou tady zbytky nádraží v místech, kde ten přívoz přistává. Tak bývala hospoda a byla taky tady marmeládovna a je tady taky spoustu pozůstatků vlastně po lidech, kteří tu žili, je tu stará keramika, sklo a jinak pokud byste se sem vypravili, tak buďte hlavně opatrní, abyste nedopadli jako dnes já, protože jsem si sice vzal gumovky, ale vydal jsem se trošku do vody a je tady dost bahno, já jsem se do toho bahna zabořil a nakonec jsem skončil i s fotoaparátem přímo v bahně ve vodě, takže jsem teď celý od bahna. Každopádně další zajímavé místo, které je na druhém břehu, je nedaleko odtud, tak to popisuje Lenka Hůlková z památníku Adalberta Štiftra v Horní Plané.
2: Tamhle vidíte, co je vesnice Hory a pod horami byl mlýn Caunmühle. Dnes, když třeba pojedete vlakem po železničním mostě a podíváte se z vlaku, z toho mostu, tak vidíte odhalené kamenné zdi mlýnského náhonu, také plavební kanál, ve kterém se tam manipulovalo s kládami. Je možné tam vidět také splav, který tam byl vybudovaný a různé dřevěné sloupy, které zpevňovaly vltavské břehy. A také vlastně odtamtud je již také vidět, se rýsuje vlastně původní říční vltavské koryto, které vlastně vidíme dnes v Nové Beci.
0: Petře, doufám, že i když si teď celý od bahna, tak si stále užíváš krásy šumavské přírody i Lipenské přehrady. Každopádně pověz, jaká další odhalená místa u Lipenské přehrady by si teď posluchačům doporučil k návštěvě.
1: Tak hned na druhé straně, právě u toho přívozu v Horní Plané, tam zase vystupují základy staré historické cesty, po které před napuštěním přehrady v roce 1958 chodili místní lidi k řece. Jsou tam staré pařezy, právě jako připomínka toho stromořadí, které lemovalo tu cestu. Já jsem se tam byl podívat před chvílí. Jsou tam taky vidět základy starých usedlostí, dokonce, jak mi řekla Lenka Hůlková, tam byl nejstarší statek s názvem David z roku 1400. Jsou tam vidět taky obvodové zdi Hamerského mlýna. Ten je poprvé zmiňován už v polovině 15. století a jak mi řekla Lenka Hůlková, posledními majiteli byla rodina Jungbauerů. No a posledním mlynářem tady byl Johann Jungbauer, který v říjnu roku 1945 odevzdal ten mlýn českému správci. Jenom ještě řeknu takovou zajímavost, je tu ještě takový netradiční pohled, že jak jsou tu rybáři stále na Lipně, tak oni třeba si popojedou na nějaké to odhalené místo a v podstatě stojí třeba na základech toho starého mlýna, takže se tu ukazují i takové opravdu netradiční obrázky.
0: No, tak to by člověk opravdu netipnul. Každopádně v poslední době se taky dost mluví o Dolní Vltavici a zatopeném kostele. Třeba právě v souvislosti s nedávno vydaným novým románem spisovatele Jana Štiftra Vltavice. Tak Petře, co bys k tomu pověděl?
1: Ano, je to tak, právě ten nový román Jana Štiftra vlastně trošku teď zase zviditelní to místo v Dolní Vltavici a tam je to trošku taková legenda, která se tady už traduje desítky let. Vím, že se to říkalo, i když já jsem byl malý, že na Lipně je zatopený kostel a že když se poklesne hladina, tak se ukáže báň kostela v Dolní Vltavici, jenže to je opravdu legenda, protože ten kostel svatého Linharta byl nakonec během napouštění přehrady zdemolován. No a jak mi řekl šéf vodních záchranářů Milan Bukáček, který sídlí právě ve Vltavici a každý den tu hladinu pozoruje, tak ty základy kostela jsou v tuhle chvíli ještě zhruba asi 3 metry pod vodou. Taky se hodně mezi lidmi teď mluví o pranýři, který by se měl objevit, jenže ten už taky neexistuje. Maximálně se ukáže násep, na kterém ten pranýř stál. V té Dolní Vltavici tak zatím můžete vidět maximálně vystupující základy tamní školy. No a Milan Bukáček mi ještě doporučil jedno místo na druhé straně přehrady u Kyselova, kde se právě už ukazují zbytky usedlostí v okolí původně německé vesnice Sarau.
0: Mimochodem byl jsem taky u toho, když potápěči hledali před pár lety zatopenou sochu svatého Jana Nepomuckého právě pod Dolní Vltavicí, taky se jí nepodařilo najít. Ale každopádně Lipenská přehrada, respektive její nízká hladina, teď odkrývá opravdu spoustu zajímavostí. A nejen o tom jsme v našem dnešním dopoledním vysílání mluvili s naším regionálním stopařem Petrem Kubátem. Petře, díky moc za všechny informace a šťastnou cestu domů. Naslyšenou.
1: Díky, krásný den.
3: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje. Český rozhlas České Budějovice. Písně.

Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.

0: Tipy pro volný čas.
1: Za 7 minut bude 10:30 a v jihočeském dopolední Českého rozhlasu touto dobou přichází na řadu tradičně tipy pro volný čas. Za kulturou se dnes můžete vydat třeba do Milevska na Písecku. Knihovna tam v kavárně za oknem připravila literárně hudební večer s písničkáři. Tématem jsou písničkáři ve stínu. Poslouchat se budou gramodesky a přidají se i krátké literární postřehy. Začíná se v 18 hodin a vstupné je dobrovolné. Shodou okolností na jednu událost v Milevsku vás pozveme v našem vysílání taky za chvíli. V 6 odpoledne můžete být třeba taky v Borovanech na Českobudějovicku. V divadelním klubu pod nádvořím kláštera začíná nový ročník cyklu Do hodinky vzdělanější. První přednáška vás vezme po proudu Malše a několika staletími jejího příběhu. Historik Daniel Kovář bude mluvit o řece, která živila mlynáře a hamerníky. Sloužila k plavení dřeva i vodů a někdy taky ukázala svou ničivou sílu. A dozvíte se třeba i to, proč na Malši nakonec vznikla jediná přehrada, ta u Římova. Vstup je zdarma. A jestli vás místo slov láká obraz, tak v Jindřichově Hradci je otevřená nová výstava 64. ročníku Českobudějovického mapového okruhu. Muzeum fotografie a moderních obrazových médií představuje nejlepší fotky z 12 českých a slovenských fotoklubů. Výstava tam potrvá až do konce prosince. No a na závěr ještě jeden tip z Českých Budějovic. V radniční výstavní síni si můžete prohlédnout výstavu Návestní kaple jižních Čech a přilehlé Moravy. Malé stavby, které často stojí uprostřed vesnic a možná je už ani nevnímáme, tady dostávají zpátky své příběhy. Výstava ukazuje jejich podobu, proměny i místo, které měly v životě venkovských obcí. Tolik tedy dnešní tipy pro volný čas, milí posluchači. Ať už vyrazíte kamkoliv, užijte si to a mějte příjemný den. A ten den můžete strávit taky ve společnosti našeho vysílání, tedy Českého rozhlasu České Budějovice.

Vlastní svět Marka Ztraceného jsme si poslechli v jeho českém dopoledni 2 minuty před 10:30. Příroda, zvířata, hudba a k tomu trochu tvoření. Už tuto sobotu se v Milevsku na Písecku uskuteční festival Tlapka a my vám představíme, proč stojí za to vyrazit do Music Art pubu Kamenáč už odpoledne. O festivalu i o místě, kde vzniká, si budeme už za chvíli povídat s Danem Hruškou. Teď písnička Jiří Korn, Chci tě mít.

0: Jihočeské dopoledne s Matějem Vodičkou.
1: Už tuto sobotu začne v Music Art klubu Kamenáč v Milevsku na Písecku Festival Tlapka. Tento festival propojí hudbu s tématy přírody, zvířat a jejich ochrany. Na programu jsou přednášky, workshopy, práce záchranných stanic, tvoření pro děti i večerní koncerty. Co všechno návštěvníky čeká a proč podobný festival vzniká?

0: A je to festival, který je spojen vlastně s tématem ochrany zvířat. A je to takový formát, který někde u nás jako v okolí ještě nebyl, nebo neznáme ho od nás, a je propojen s tím programem o ochraně zvířat a potom s tím hudebním programem, protože my tam tak nějak jsme všichni hudebníci, muzikanti, ale Tereza je hodně zaměřená i na ty zvířata, takže to téma chtěla tam jako do toho zasadit.
1: Já jsem se právě na to chtěl zeptat, protože to je hodně netradiční spojit hudbu, přírodu a ochranu zvířat, takže to vzniklo i díky tomu, že vaše kolegyně má ke všem těm tématům blízko?
0: Určitě, určitě. A zároveň je muzikantka a ráda chodí na kulturu, ráda chodí do kamaráče a my jsme vlastně dlouholetý kamarádi, takže jsme spojili to, co umíme my, produkovat tu hudbu nebo ty koncerty a to, co zase ona to téma přinese o těch zvířatech a o těch věcech kolem a hlavně o zachrávání zvířat, který potřebují ve volné přírodě pomoc, zraněných zvířat a tak dále.
1: Shodou okolností mám jednu známou, která pochází z Milevska, věnuje se ochraně zvířat na záchranné stanici Makov, ale to se úplně nepatří.
0: Ano.
1: Shodou okolností tedy my jsme zmiňovali, že na programu festivalu bude třeba i tvoření pro děti, takže na své si přijdou
0: určitě
1: rodiny s dětmi, ale co dalšího festival nabídne konkrétně v tu sobotu?
0: V tu sobotu workshopy a přednášky. Bude tam paní ze Zoo Hluboká, bude mluvit o zvířatech, o té záchranné stanici Hluboká, pak tam bude zastoupení paní chovatelka z chovu plazů, obojživelníků, takže nám tam bude říkat něco o tom, jak chovat plazy, hady a tak dále. Česká společnost ornitologická, migrace ptáků, ptáci ve městě, jak to vlastně funguje, jak s náma ty zvířata žijou. Spousta takových zajímavých věcí. Například minulý ročník jsme tam měli dost zajímavou věc, že máme tendenci na podzim zachraňovat ježky a ono to není vždy dobré, takže i takovýhle jako vlastně zajímavosti my se potom dozvídáme od těch přednášejících a na těch workshopech, že ne vždycky těm zvířátkům je nutno pomoci a je dobrý vědět, kdy ano a kdy ne, takže to je hodně prospěšné a i pro ty děti, že potom ví, kdy je to vhodné a kdy ne, takže takhle.
1: Tak to by byl tady ten sobotní odpolední program.
0: Ano,
1: večerní
0: ano.
1: Hudební část, tam je vstupné.
0: Ještě tam máme teda odpoledne tam máme ještě právě, že, aby ty děti se zabavily a nejenom vlastně ta edukační část byla,
1: ano.
0: Tak tam máme tu dřevodílničku s Honzou Hečkem a můžou si odníst domů dřevěný výrobek, který si tam sami vyrobí. A tvoření s dětmi, to jsou naše kamarádky, sestry Kokrmentovic a ty se zase věnují dětem jako jenom vlastně z toho si s nimi jako tam hrají a nějaké zabaví.
1: Výborně, tak tolik, tedy ještě jednou uzavřeme odpolední program. Mm-hmm. Ta večerní hudební část stojí 250 korun. Mohl byste posluchačům povědět a nalákat je tak na ten hudební program, jak bude vypadat?
0: Hudební program začíná písničkářka Barbora Reitrová alias Bára. To je písničkářka z Prahy, ale taky od nás vlastně z okolí, takže kamarádka, rodačka od nás, kousek od Milevska. A ta zahraje svoje autorské věci a folkové. A potom je kapela, která je taková něco jakoby kapela, která hraje po ulicích. Je to takové kvarteto, jmenuje se to Kermit Deretvar. To jsou velmi zkušení hudebníci z Písku. Potom je kapela HM, což je pražská kapela, která je už docela hodně známá. Hlavně z pražských klubů a nevím, pražských zakládalí Marek Doubrava, který například hrál v kapele Tata Boys. Ty si zakládají na takových zhudebnělých jakoby až básních a textech. A pak je kapela Elektra 5, která hraje takový lehkej pop s jazzem míchaný, melancholickou muziku. A tato kapela to uzavře ten večer někdy po 10. hodině.
1: tuto sobotu, tedy nadcházející víkend, můžete vyrazit do Milevska, konkrétně do Music Art klubu Kamenáč.

0: na festival Tlapka. My jsme si právě o programu tohoto festivalu povídali se spolupořadatelem a provozovatelem zmíněného klubu Kamenáč Danem Hruškou. Dane, díky moc za váš čas, přeji, ať se festival vydaří, ať má mnoho spokojených návštěvníků a taky, aby třeba pro zvířátka klaplo z festivalu něco toho dobrého. Mějte se hezky, díky za váš čas. Naslyšenou.
1: Moc děkujeme. Naschledanou.
2: Český rozhlas České Budějovice. Jediný rozhlas mezi jihočeskými rádii.

0: 10 hodin a 41 minut stále je s vámi Jihočeské dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Za mřížemi získat výuční list nebo rovnou stále zaměstnání, ve kterém jde pokračovat na svobodě. To je jedna z myšlenek, které obsahuje plán budoucího českého vězeňství na dalších 10 let. Cílem vězeňské služby je taky získat více psychologů nebo terapeutů, kteří vězně na návrat do společnosti připraví. Téma, o kterém si víc poslechneme právě teď v reportáži.
1: Certifikát ve věznici Všehrdy získal před 3 měsíci Pavel, který byl odsouzen ještě jako mladiství. Od kurzu si slibuje, že si díky němu najde na svobodě snáz práci.
2: Využil jsem to takhle, tam na kurzech a teď no dneska, jako poprvé. Často jsem dělal jsem salmový pysinu.
1: Kde jste to připravoval?
2: Venku, no na stole.
1: Přímo tady na stole? Jo. A pak jste tady měl nějakou přenosnou pec?
2: Jo, přenosnou pec, no.
1: A kolik těch pic bylo?
2: Celkem sedm.
1: A rychle se snědli.
2: Jo.
1: Právě vzdělávání a zaměstnávání vězňů je jednou z priorit českého vězeňství na dalších 10 let. Na přípravu koncepce v loni dohlížela vězeňská služba. Znění schválila už předchozí vláda 29. října 2025. Snahou je takzvaný princip normality. Vězni si mají vytvořit běžné návyky, včetně třeba zaměstnání. O něj je zájem už teď. Dokonce převyšuje nabídku toho, co je vězeňská služba schopná zajistit. Znává její šéf Tomáš Hůlka.
3: Udělali jsme si drobnou analýzu počtu práce schopných vězňů a opravdu tam máme převis vězňů, kteří by mohli pracovat. Takže na nás, aby jsme tu práci sehnali.
1: Teď je zaměstnaných přes 60% vězňů. Víc pracovních míst chce zajistit Ministerstvo spravedlnosti třeba vybudováním nových výrobních hal přímo ve věznicích. Do 3 let má vězeňská služba do stavby investovat desítky milionů korun, potvrdil ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO.
4: Už dnes víme, že postavíme další výrobní halu v Příbrami. Ty haly by měly vzniknout 2 až 3. Předpokládáme ten náklad na jednu halu ve výši 25 milionů korun.
1: Dalším cílem koncepce je třeba více moderních technologií v zabezpečení věznic. V příštích 10 letech bude podle ředitelky Asociace organizací v oblasti vězeňství Zuzany Tinglové klíčové získat hlavně nové zaměstnance, odborníky, kteří budou s vězni pracovat.
5: Odbornými kapacitami myslím především aby bylo více psychologů, sociálních pracovníků, vychovatelů a dalších adiktologů a dalších pracovníků.
1: Koncepce je na 10 let. Podle odhadů by všechna opatření v ní stála přes 29 miliard korun. Co všechno se z ní uskuteční, ale záleží na tom, co budou tato a v budoucnu i příští vlády ochotné financovat. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas České Budějovice,

Víc nehledám písnička Pavla Bobka, která právě teď doznívá v jeho českém dopoledni v 10 hodin a 46 minut. Asi mnozí posluchači tušíte, že lednička není zdaleka ideálním místem pro všechny druhy zeleniny. Dnešní babské rady prozradí, proč bramborám nebo dýním prospějí spíše jiná místa. Poslechneme si už za okamžik.

0: Babské rady.
1: Některým druhům zeleniny se daří lépe v lednici, jiné to naopak neprospívá. Když už v chladničce zeleninu uchováváte, použijte speciální přihrádku k tomu určenou. A co do lednice nepatří? Brambory a batáty jsou poměrně citlivé na nízké teploty. Zesládnou, bramborový škrob se mění na cukry a naopak při vyšších teplotách změknou a klíčí. Ideálním místem na skladování brambor je tmavý a dobře větraný sklep s teplotou do 8 stupňů Celsia. Pobyt v lednice nesvědčí ani rajčatům, která při nízkých teplotách moučnatí a přichází o svoji chuť i vůni. Podobné je to i s paprikami. A co dýně, cukety a lilky? Ani tyto zeleninové kousky nedávejte do lednice. Vyhovuje jim tmavé, dobře větrané a studené místo, kde vám vydrží i 3 měsíce. Česnek a cibule mají v lednici tendenci zgumovatět a navíc by od nich mohly načichnout ostatní potraviny. Obě zeleniny v chladničce také rády klíčí.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Nové jihočeské dopoledne. Rozhovory, informace a zajímavosti z jižních Čech. Tipy pro volný čas a jihočeská vlastivěda. Nové jihočeské dopoledne. Každý všední den od 9 do 12 hodin s Hankou Šoberovou a Matějem Vodičkou. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
2: Reportáže, zajímavosti, ale také aktuální zprávy, tak přesně to vám každý všední den přináší jeho české dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice. No a právě další zpravodajskou relaci už pro vás chystá můj kolega Lukáš Pelikán. Čas na ně přijde přesně v 11 hodin. A po zprávách tradičně nabídneme rozhovor s naším dopoledním hostem. Dnes jim bude Vladimír Dzuro, který strávil 9 let jako vyšetřovatel Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii. Působil v týmu, který měl za úkol objasnit válečné zločiny spáchané Srby v Chorvatsku. No a později od roku 2004 do roku 2023 vedl kancelář Úřadu pro vnitřní záležitosti OSN v New Yorku. Téma myslím velmi zajímavé, tak zůstaňte s námi, milí posluchači. Krásné jihočeské dopoledne vám od mikrofonu přeje Matěj Vodička.

0: Malka. Krásná zdravá svačina.
1: Náš svět jsou jižní Čechy. Zpravodajství Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Hodin.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Dotace na školicí místa pro mladé lékaře by v příštím roce mohla vzrůst na 70 tisíc korun měsíčně. Soud zprostil viny muže obžalovaného ze založení požáru v Českém Švýcarsku. Nezaměstnanost v jeho českém kraji v srpnu meziměsíčně vzrostla na 4,3%. Na jihu Čech bude pršet, srážky ustanou později večer. Zprávy a Lukáš Pelikán, dobré dopoledne. Ministerstvo zdravotnictví plánuje pro příští rok navýšit dotaci na tzv. Rezidenční místa, tedy školicí místa pro mladé lékaře u zkušenějších kolegů. Dostat by mohli 70 tisíc korun měsíčně, o 20 tisíc víc než teď.
4: Peníze by mohli získat praktici, psychiatři a dětští neurologové, říká za ministerstvo Renata Povolná.
5: O konečném nastavení podpory se ještě jedná, s ohledem na potřeby jednotlivých oborů a krajů.
4: Dotace má pomoct s nedostatkem lékařů, který je ale v Česku i v jiných oborech. Třeba v diabetologii, pokračuje diabetoložka Renata Arias z Písku.
6: Už jsem několikrát musela zastavit příjem nových pacientů a musím říct, že jsme už z toho unavení.
4: Lékaři totiž stárnou a ti mladí jdou radši do nemocnic, vysvětluje předseda Sdružení ambulantních specialistů Zorian Jojko.
7: Jsou obory, kde nadpoloviční většina lékařů jsou v důchodovém věku.
4: Až u pětiny ambulantních specialistů proto čekají pacienti na úvodní vyšetření až půl roku. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
2: Pražský vrchní soud zprostil viny Jiřího Lobotku. Muž čelil obžalově ze založení požáru v Českém Švýcarsku před 4 lety. Vypukl u Hřenska, vystřídalo se u něj asi 6 tisíc hasičů, likvidovali ho skoro měsíc. Podle soudce Petra Smrže se nepodařilo prokázat, že bývalý dobrovolný ochránce parku za založením opravdu stál. Potvrdil tak rozhodnutí prvoinstančního soudu v Ústí nad Labem, který Lobotku viny zprostil už dvakrát. Verdikt je pravomocný, je možné proti němu ale podat dovolání k nejvyššímu soudu. Na jihu Čech v srpnu mírně přibylo lidí bez práce. Nezaměstnanost meziměsíčně vzrostla o 10% bodu. Nejlíp na tom bylo Jindřichohradecko s nezaměstnaností 3,8%. Naopak Českokrumlovsko mělo nejvyšší hodnotu 5,1%, uvedl ředitel krajské pobočky Úřadu práce v Českých Budějovicích Ivan Loukota.
8: Podíl nezaměstnaných osob činil k poslednímu srpnovému dni 4,3% a byl o 0,7% bodu nižší než průměr za celou Českou republiku. Na kontaktních pracovištích Jihočeského kraje bylo ke konci srpna evidováno celkem 18 676 uchazečů o zaměstnání.
2: Městská knihovna Tábor získala ocenění Bibliotéka Inspirans 2026. Vyhlášení se uskutečnilo v úterý v Jihlavě na knihovnické konferenci Knihovny současnosti. Porota ocenila celkem 10 knihoven z celého Česka za jejich aktivity na podporu demokracie. Táborská knihovna zaujala porotu svými projekty Dílny demokracie a Není nám to jedno, které otevírají pálivá témata skrze besedy lidí s předními odborníky a novináři a vytvářejí bezpečný prostor pro dialog různých komunit.
3: Sport.
2: Fotbalisti pražské Sparty zabojují na trávníku druholigového Žižkova o postup do osmifinále Českého poháru. Na trávníku Viktorie nastoupí letenští už bez vedoucího fyzické přípravy Jana Kola a trenéra pro standardní situace Jacka Wilsona, kteří po nepovedeném úvodu sezóny v klubu skončili.
3: Počasí.
2: Na jih Čech dorazí déšť, pršet bude na celém území, výjimečně se může objevit i bouřka. Později večer budou srážky ubývat. Teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů, na horách maximálně k 21. Odpoledne se bude ještě ochlazovat. Mírný západní až severozápadní vítr v bouřkách přechodně zesílí a biozátěž je mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Na silnici 143 u obce Mříč na Českokrumlovsku se srazilo nákladní auto s osobním a střet auta s motorkářem můžou ještě teď vyšetřovat u Putimi na Písecku na silnici 140. Jezděte bezpečně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dopolední host
9: Českého rozhlasu České Budějovice.
10: Strávil 9 let jako vyšetřovatel Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii. Působil v týmu, který měl za úkol objasnit válečné zločiny spáchané Srby v Chorvatsku. Vladimír Zuro následně později od roku 2004 do roku 2023 vedl kancelář Úřadu pro vnitřní záležitosti OSN v New Yorku. Na co poukázala nedávná smrt a reakce na skon srbského vojevůdce Ratko Mladiče a dojde někdy k vyšetření válečných zločinů páchaných na Ukrajině? Tak nejen o tom si s Vladimírem Zurem popovídáme už za okamžik. Zvu vás k poslechu a přeji ještě jednou dobré středeční dopoledne. Od mikrofonu zdraví Matěj Vodička.

0: Dopolední host s Matějem Vodičkou.
1: Vladimír Dzuro je naším dnešním hostem. Měl by teď být s námi ve spojení po našich rozhlasových linkách ze studia v pražském Karlíně. Díky za váš čas a zdravím takhle na dálku. Přeji dobré dopoledne.
2: Je vám dobrý den. A nejenom vám, ale vašim posluchačům.
1: Děkujeme. Vladimír Dzuro, já už jsem to zmiňoval v úvodu, začínal jako policejní vyšetřovatel na Praze 10 a v první polovině 90. let působil na pražské pobočce Interpolu. Následně byl součástí týmu, který měl za úkol objasnit válečné zločiny páchané během války v Jugoslávii. No a v letech 2004 až 2023 vedl kancelář Úřadu pro vnitřní záležitosti Organizace spojených národů v New Yorku. Tolik tedy profesní výčet našeho dnešního dopoledního hosta. Vladimíre, vy jste do povědomí veřejnosti vešel jako bojovník za vymahatelnost práva. Tak se zeptám na úvod. Vrací se vám často konkrétní vzpomínky na to, co jste zažil právě při tom zmíněném vyšetřování válečných zločinů v Jugoslávii?
2: Ano, zcela určitě. Víte, to se nedá úplně odložit. Při tom vyšetřování vlastně vám ty poškození, speciálně ty poškození, které se vám svěřují s něčím, vlastně s tím nejhorším, co se jim stalo v jejich životech. A ta vaše práce je se pokusit, aby za to zaplatili ti, kteří to spáchali. Takže to se nedá úplně jako setřást. A já si nemyslím, že jsou to špatné vzpomínky, protože vlastně my jsme v tom procesu poměrně uspěli. Ten náš tým, který pracoval na vyšetřování zločinů spáchaných Srby, jak jste říkal správně, Chorvatsko, ale také v západní Bosně. Takže to nejsou jako negativní vzpomínky na to, spíše pozitivní z toho, že vlastně ta práce byla úspěšná, ale samozřejmě ty příběhy těch lidí s vámi zůstanou.
1: Nelze nezmínit samozřejmě jednu aktualitu, už jsem to taky v úvodu částečně nakousl. Nedávno na konci srpna zemřel Ratko Mladić, bývalý bosensko-srbský důstojník, generál a velitel armády Republiky Srbské, který tedy vedl tuto armádu právě během války v Jugoslávii. Mnoho posluchačů asi ví, o kom mluvím, s touto osobností jsou spojeny vlastně ty vůbec nejhorší válečné zločiny a genocida páchaná během války v Jugoslávii. Ratko Mladić byl v roce 2017 Mezinárodním trestním tribunálem pro bývalou Jugoslávii v Hágu odsouzen na doživotí za spáchání právě válečných zločinů, zločinů proti lidskosti a taky za genocidu. Vy jste se s Mladićem nejen u toho zmíněného soudu potkal. Můžete posluchačům popsat, jak na vás tenhle člověk působil?
2: Vlastně to moje první setkání bylo v roce 1994. Já jsem v té době působil v rámci jednotek AMPROFOR. Já jsem pracoval pro Interpol a dostal jsem možnost vlastně rok působit v Bosně-Hercegovině v Sarajevu, kde jsem vedl kancelář, to se jmenuje UN Field Security. A já si myslím, že ta bosensko-srbská armáda asi špatně odhadla, co ta naše práce je. Já si myslím, že se nás spletli se zpravodajci, vojenskými zpravodajci, tak nás pozvali do Lukavice, to je část Sarajeva, kde bylo velitelství té vojenské složky. A tam vlastně nás si tam s námi povídali, snažili se nás opít místní kořelkou. A v tom po nějaké chvíli tam přišel nějaký strašně vysoký důstojník s tou svojí antaráží, s těmi jeho pobočníky. A potřásil si s náma rukou a velice arrogantním způsobem se s náma bavil, musel jsme se s ním připít. Takže z něj vyzařoval autorita arogance. A úplně stejně vlastně potom působil v té soudní síni. On absolutně ten tribunál neuznával. Já si se nepletu, 15. nebo 17. že dokonce museli vyvést ze soudní síně. Když tam byli vyslýcháni svědci, ti poškození, vlastně ti lidé, kterým se staly strašné věci, nebo jejím rodinným příslušníkům, tak chrochtal, mlaskal, vstupoval do toho. Já jsem říkal, že asi 150krát byl napomínán. Takže on se choval velice neslušně i k těm obyčejným lidem. Což bylo třeba jiné, já jsem už asi mluvil, prezident Miloševič, který byl taky souzen, tak jeho obhajoba, on se hájil sám, a když hovořil s těma svědkama, tak vlastně k ním přistupoval v tom směru, podívejte se, mě strašně mrzí, co se vám stalo, ale já s tím nemám nic společného. Když to generál Mladić vlastně byl arrogantní, nepříjemný, neslušný a absolutně pohrdající těma obyčejnýma lidma, kteří vlastně prošli tou válkou.
1: Pokud se nepletu, tak Slobodan Miloševič se vlastně toho verdiktu nedožil. Je to tak, on vlastně zemřel během toho soudního řízení. Bylo to tak?
2: Je to tak, dostal infarkt myokardu a to soudní přeručení s tím nebylo dokončený.
1: No, jak jsme zmiňovali, ta Mladičova nedávná smrt, respektive to, co po ní následovalo, de facto znovu symbolicky vyvolalo ty stále živé vzpomínky na válku v Jugoslávii a taky to, co po ní následovalo. Já jsem si vytáhl několik komentářů k tomuto úmrtí, například Milorad Dodik, bývalý prezident Republiky Srbské od roku 2022 až do svého odvolání v roce 2025, označil Mladičovu smrt za, teď budu citovat, vraždu a vyzdvihl ho jako velitele, který se postavil na obranu Srbů. V městech a obcích po celé republice srbské Srbové za Mladiče vlastně veřejně truchlili a oslavovali ho na veřejných shromážděních. Těchto akcí se zúčastnili i váleční veteráni a vládní činitelé. Mě zajímá, jak jste jako člověk, který na vlastní oči viděl to, jaká zvěrstva se dělá za války v Jugoslávii, jak jste tyhle reakce sledoval? Jaké pocity to ve vás vyvolávalo a vyvolává?
2: Já bych si dovolil to rozdělit na dvě části, tu odpověď, jestli můžu. Ta první se týká těch obyčejných lidí. Já dokážu pochopit to, že když vlastně projdete válkou, ta válka je velice traumatizující a někdo bojuje za vaše zájmy. Takže můžete mít k němu určitý sentiment. Bez ohledu na to, jestli je odsouzený za nějaké trestné činy nebo za válečné zločiny nebo za genocidu. Ten sentiment v té běžné populaci já dokážu pochopit určité části populace. Vemte si, že třeba v tom Bělehradě bylo údajně asi 100 000 lidí, Srbů je 10 milionů. To určitě nebyla většinová populace, která tam na ten pohřeb generála Mladiče přišla. To je jedna věc. Mám sympatie, vidíte si u nás, druhá světová válka, Sudety, do dneška to je téma a jak daleko jsme vlastně časově od toho. A ta válka v té Jugoslávii skončila 35 let zpátky, to je historicky strašně krátká doba. Pro člověka to je dlouhá doba, historicky to je hrozně krátká doba. Můj problém s tím je postavení vlády Republiky Srbské a potom speciálně vlády Srbska k tomu, té oslavě někoho, kdo vlastně je mezinárodně odsouzený za genocidu na vlastních spoluobčanech. Víte, to nebyla agresivní válka v tom smyslu, že by někdo přepadl někoho, to byla občanská válka a těch 8 tisíc pobytých bosenských muslimů v Srebrenici, to byli spoluobčané generála Mladiče, to samý 11 tisíc lidí, kteří zemřeli v okolí Sarajeva, kde jsem já té válce byl, to byli také spoluobčané generála Mladiče. A když někdo adoruje takovéhle skutky, tak si myslím, že to je vrcholně odsouzení hodné a měla by se k tomu postavit podle mě Evropská unie, protože Srbsko má ambice být součástí Evropské unie.
1: S tím souvisí ještě i má další otázka. Sice, jestli je podle vás dobře, že Ratko Mladič neměl státní pohřeb. V Srbsku se o tom hodně diskutovalo. De facto už v jednu chvíli bylo rozhodnuto, že Mladič bude mít pohřeb se všemi státními podstami, nakonec se tak nestalo. Tak je to klíčové symbolické rozhodnutí, řekněme, nebo to v kontextu těch zmíněných událostí, i třeba v tom smyslu, co jste zmiňoval vy, že to není zase až tak dávno, prostě to nehraje zase až tak velkou roli.
2: Ten státní pohřeb by hrál býval obrovskou roli. To by byl obrovský signál, který by Srbsko vydalo. Já se snažím to porovnat například s fašistickým Německem. Představte si, kdyby německá vláda udělala nějakou triznu pro Hitlera nebo pro lidi, kteří byli odsouzeni v Norimberku. Jaký by to byl signál, by to vyslalo? A tady srbská vláda vlastně měla v plánu, aspoň teda ministr spravedlnosti, měla v plánu udělat státní pohřeb a pohřbit generála Mladiče vedle těch skutečných srbských hrdinů. Jako Srbové jsou hrdý národ a kulturní národ. A oni mají skutečné své hrdiny a pohřbít masového vraha vedle těchto skutečných hrdinů by mi připadalo jako velice nešťastné a špatný signál pro Evropu a pro celý svět.
1: No to je právě ta otázka, jestli Srbové oslavují Mladiče taky jako válečného hrdinu. Ale vy jste zmiňoval, že asi jenom nějaký malý vzorek společnosti.
2: Já si nemyslím, že to je malý vzorek. Je to určitá část společnosti, ale dejme tomu, jestli tam bylo skutečně 100 000 lidí, jako jsem se dočetl v novinách, tak v poměru 10 milionů Srbů, kteří žijí v Srbsku, plus ještě pár milionů, kteří žijí v Republice Srbské, a tam samozřejmě ta adorace v Republice Srbské je daleko větší, protože vlastně tam ta válka probíhala, ta neprobíhala v Srbsku. Já dokážu pochopit ten určitý sentiment těch obyčejných lidí, já to nesvaluji pochopitelně, ale dokážu to pochopit.
1: Emeritní policejní rada a někdejší vedoucí kanceláře Úřadu pro vnitřní záležitosti Organizace spojených národů v New Yorku Vladimír Dzuro je dnes s námi ve spojení.
0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Vladimíre, nabízí se samozřejmě taky otázka, jak moc velký vliv na těch skutečnostech, které jsme zmínili před chvílí, má podle vás Rusko. Já jenom podotknu, že samozřejmě v Srbsku působí celá řada proruských médií i ruskojazyčných komunit, je tam dostupná ruská sociální síť Telegram a obecně v Srbsku má na Rusko silnou vazbu, která v souvislosti s válkou na Ukrajině rozhodně nějak neupadla. Spíš bych řekl, že naopak.
2: Určitě ještě posílila ta vazba na Rusko, o tom není žádný pochyb. Když se vezmete v roce 2022, když nastala ta skutečná plná agrese Ruska na Ukrajinu, tak po celé Evropě byly sympatie, vlajky ukrajinské vlály na budovách i na shromážděních a v Srbsku, co jsem já viděl, tak byly vlajky ruské. Já si myslím, že v tom má velký vliv na to má taky církev, pravoslavná srbská církev, která je velice blízko té ruské pravoslavné církvi, kulturně právě díky tomu pravoslavnému náboženství. A já mám takový příklad osobní. Já, když se natáčel film Vyšetřovatel, tak jsem vlastně po 17 letech byl poprvé v Bělehradě a setkal jsem se se svojí bývalou tlumočnicí, která pracovala pro tribunál. A cestovala po západní Evropě, byla ve Spojených státech, takže to nebyl někdo, kdo by vlastně z toho Srbska nikam nevyjel. A ona, jsme se šli na kafe a popovídat si po těch letech a ona v podstatě mi celou dobu vyprávěla, jak byla několikrát v Moskvě, jak je to tam úžasný, jak se konečně cítí jako plnohodnotný občan, že se nemusí nikde stít za to, že to je Srbka. A to byl někdo, kdo má mezinárodní zkušenosti, takže já věřím tomu, že ten impact, to ruské propagandy v tom Srbsku je obrovský.
1: V loňském roce vešel do kin dokumentární snímek režiséra Robina Kvapila s názvem Velký vlastenecký výlet. Ve zkratce je to snímek o tom, jak se tři předem vybraní lidé, kteří skálopevně věří proruským narrativům a spochybňují mainstreamová média, vůbec tvrdí, že celá válka na Ukrajině je podvod, tak jak se tito lidé odsnou právě blízkosti frontové linie na Ukrajině. Viděl jste ten film, případně jak na vás zapůsobil?
2: Já jsem viděl ten film a také jsem vlastně podporoval, zúčastnil jsem se z několik akcí na podporu toho filmu, protože věřím, že to je hrozně důležité, aby lidé viděli, jak může být někdo zmanipulován. Sociální sítě nám sice na jednu stranu dávají velké možnosti, a na druhou stranu dávají obrovskou možnost manipulátorům. Vlastně dneska je strašně levné a možné lhát obrovskému množství lidí. A pokud si ti lidé nejsou ochotní a schopni si ověřit ty informace, tak se dokáže zmanipulovat velká část společnosti. A Brexit byl toho příkladem a další. A mě připadalo díky mé zkušenosti vlastně nejenom z válku na Balkáně, ale já jsem vlastně působil, nebyla válka na světě, abych za tu dobu tam nebyl jako zaměstnanec OSN, kde jsme v těch misích pracovali. Takže já vím, co válečný konflikt způsobuje lidem a proto jsem se domníval, že podpořit ten film je jako mojí odpovědností.
1: Co to o nás jako o společnosti říká? Vy jste to vlastně částečně zmiňoval. Mám tomu rozumět tak, že jsme prostě v současnosti poměrně snadno zmanipulovatelní. Já mám na mysli především ten fakt, že prostě existují tací, kteří válku na Ukrajině celou považují za nějaký falšovaný, nafilmovaný a nafingovaný podvod. Mhm.
2: Já si hluboce věřím k tomu, že sociální sítě mají obrovský vliv na ovlivňování veřejného mínění, speciálně v rámci těch bublin, v kterých vlastně se vy pohybujete. A viděl jsem to i ve Spojených státech. Já jsem tam žil, jak se sám říkal, skoro 17 let. A vidíte, jakým způsobem dokážou ty sociální sítě ovlivnit myšlení lidí. To samozřejmě se týká i nás tady, my tomu nejsme imunní. Čím méně vzdělaná část populace. A není to jen o vzdělání, je to prostě i o věku, protože generace moje a mladší, pardon, starší, vlastně nebyly vystaveny tomu tlaku a té přesvědčivosti toho, jaký ty sociální média dneska dokážou ovlivňovat nás. Vemte si, že artificial intelligence dneska dokáže vytvářet obrazy, které vypadají skoro úplně věrohodně, a to jsme teprve na začátku. Takže vliv sociálních sítí na vědomí obyčejného občana, jako jsem já, jako jste vy, jako je 10 milionů lidí u nás a 8 miliard lidí ve světě, je obrovský.
1: Vidíte nějaké paralely právě třeba ve vztahu k té válce v Jugoslávii? Vy jste sám zmínil, že ten konflikt skončil zhruba před nějakými, řekněme, 30 lety. Pochyboval někdy tehdy o tom, že se opravdu děje ta válka válka v Jugoslávii, že opravdu existuje, že tam dochází k těm masakrům, že tam dochází k bombardování vesnic? Měl o tom někdo tehdy vlastně pochybnosti?
2: Já si nemyslím, že v takovém rozsahu, jako to je teď, že lidé o tom pochybovali. Ty média v té době byly jiné, než jsou dnes, a ta důvěryhodnost toho mainstreamu těch médií byla daleko vyšší podle mě, než je dnes. A dneska jsou lidi ochotní věřit alternativním médiím jenom proto, že to nejsou ty hlavní média, a věří v těch konspirační teorii daleko víc podle mě, než věřili v minulosti. A ta válka v té Jugoslávii vlastně byla promítána live do televizí po celém světě. A já si myslím, že v porovnání s tím, jak se zpochybňuje to, co se děje momentálně na Ukrajině, tam to porovnání v tom vlastně není.
1: Řekněme, že z toho, nechci říkat druhého tábora, ale prostě z úst některých lidí často zaznívá ten argument ve vztahu Rusko a Spojené státy americké. Já se na to ptám z toho důvodu, protože vy jste, taky jste to sám zmiňoval, když jste působil v OSN, tak jste navštívil třeba Afghánistán, byl jste v Iráku, ve všech těchto zemích. Často někteří lidé argumentují tím, že Spojené státy americké jsou vlastně úplně stejně agresivní velmoc jako Rusko. Jak se na to díváte vy osobně?
2: Já si myslím, že tam je zásadní rozdíl v tom, já neobhajuju Spojené státy. Je to země, je to super velmoc jako každá jiná, stejně tak jako Čína, stejně tak jako Velká Británie, Francie, jsou jedné velmoci a určitě mají své zájmy po celém světě. Já rozhodně nejsem obhajce Spojených států, ale mě docela překvapuje ta situace v České republice, kdy vlastně nás tady Sovětský svaz okupoval celé mé dětství. A dneska jsme ochotni věřit spíše tomu, co nám z Ruska říkají, než tomu, co přichází z toho svobodného světa. Vemte si, že já často na přednáškách slyším speciálně od starších lidí, že ty Američané a tohleto, ale když se podíváte do naší historie, Spojené státy nás nikdy, myslím jako Československo, Českou republiku, neokupovali. Okupovalo nás, dejme tomu, Rakousko po bitvě na Bílé hoře, potom fašistické Německo, potom Sovětský svaz. Američané nás nikdy neokupovali a přesto tady existuje narrativ o tom, jak ty Američané jsou špatní. A to mě docela překvapuje, speciálně v pohledu na Sovětský svaz a na tu východní část Evropy, která vlastně, kam jsme my historicky nikdy nepatřili. Mě překvapují i politici, někteří čeští, že mluví o Západu, ale my jsme historicky byli součástí Západu, my jsme byli součástí říše, nemyslím jako německé říše, ale historické říše.
1: Římské
2: říše, ano. Měli jsme království, které patřilo do té říše, potom Krakousku, Uhersku. To znamená, že my nemáme žádnou historické spojení se Sovětským svazem Ruskem, ale přesto tady vlastně, až na to okupaci, a přesto tady jsou lidé, kteří dokáží porovnávat situaci Spojených států vůči nám a Sovětského svazu nebo Ruska vůči nám. To mi připadá velice smutné.
1: Říká bývalý vedoucí kanceláře Úřadu pro vnitřní záležitosti OSN v New Yorku Vladimír Dzuro, který je naším dnešním dopoledním hostem. Teď krátce před 11:30 je čas na krátkou písničku. Za chvíli jsme zpátky.
0: Český rozhlas České Budějovice.

0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Vladimír Dzuro, bývalý vyšetřovatel válečných zločinů v zemích bývalé Jugoslávie a taky bývalý vedoucí kanceláře Úřadu pro vnitřní záležitosti Organizace spojených národů v New Yorku, je stále s námi v dnešním jihočeském dopoledni, byť tedy na dálku po našich rozhlasových linkách ze studia v pražském Karlíně. My jsme se tady bavili nejen o smrti Radka Mladiče, taky o válečném konfliktu na Ukrajině. Já bych na to chtěl teď ještě navázat dvěma otázkami, protože vy jste před rokem v řadu Osobnost plus Českého rozhlasu plus řekl, že přestože byl na Vladimíra Putina už v roce 2022 vydán Mezinárodním trestním soudem zatykač, dokud bude ruským prezidentem, tak je v podstatě nedotknutelný. No, je to pár dní nazpět, co jsme sledovali, jak americký tým v čele se Stevem Witkoffem vyjednával o konci války na Ukrajině, nejprve tedy v Moskvě, potom v Kyjevě, a potom moskevském jednání se jeden z ukrajinských novinářů Witkoffa zeptal, zda mu to není odporné sedět u jednoho stolu právě s Vladimírem Putinem. Tak jak se na to díváte vy? A možná ještě se opět nabízí tak

0: celé Evropě. Dneska máme obrovské množství zabitých lidí na Ukrajině. Ta fronta je daleko širší, daleko větší, ten konflikt je daleko větší a ještě navíc my jako lidstvo máme takovou vlastnost, že dokážeme vyvíjet zbraně, které dokáží lépe a na větší dálku zabíjet. Takže jsme se ještě zdokonali v tom zabíjení. Takže já si myslím, že paralela tady jasná je. Je to velice podobné. Ta sofistikovanost toho zabíjení se zlepšila za těch 30 let. To je velice smutné, ale to je prostě realita. Teď k tomu prezidentu Putinovi. Předchozí administrativa prezidenta Bidena odmítla s ním vyjednávat, přímo vyjednávat. Já si myslím, že to je taková ta tradice, která vlastně říká, že s obviněnými válečnými zločinci se nevyjednává a nedělá se s nima fotografie. To je daleko bližší, než abych viděl, jak nejvyšší představitelé Spojených států nebo jakékoliv jiné země se nechávají fotit, nebo dokonce jako na Aljašce mu dávají červený koberec. To je velice, velice smutná situace, ale to je prostě politika. Já těžko můžu jako vyšetřovatel hodnotit motivaci, kterou vlastně má, můžu jako občan, ale ne jako profesionální vyšetřovatel, jako motivaci má prezident Spojených států, ať to byl prezident Biden, anebo prezident Trump. To je prostě politická otázka, možná pro nějakého vašeho politologa, dalšího hosta.
1: A věříte v to jako vyšetřovatel, že jednou Vladimír Putin stane před tím Mezinárodním soudním tribunálem v Hágu, stejně jako Mladič, stejně jako Miloševič?
0: Já bych si to opravdu přál, ale Rusko je supervelmoc, jaderná supervelmoc a pokud se nezmění systém, nemyslím jenom odchod prezidenta Putina z moci, ale celý systém, protože v okolí pana prezidenta Putina jsou další lidé, jako je pan Lavrov, anebo bývalý prezident Medvěděv, kteří jsou ještě daleko radikálnější v jejím projevy ohledně situaci na Ukrajině, tak já se obávám, že to nebude tak jednoduché. Já upřímně nevěřím tomu, že by Rusko vydalo prezidenta současného Putina, až skončí mezinárodnímu soudu. Já si myslím, že daleko větší šance, že by mohl být souzen v Rusku. A to ne za to, co kolik zabili Ukrajinců na Ukrajině, ale v té válce umírají tisíce, desetitisíce mladých ruských občanů. A možná někdy v budoucnu se někdo začne ptát, proč vlastně ta válka vznikla a proč tam ty ruští občané zemřeli.
1: Vy jste autorem úspěšné knihy Vyšetřovatel z roku 2017, která odkrývá právě vyšetřování válečných zločinů spáchaných během války v Jugoslávii. V roce 2022 jste pak spolu s dalšími autory vydali knihu Démoni balkánské války. Ovšem letos spatřilo světlo světa vaše nová kniha Vyšetřovatel zločiny privilegovaných. Tak dokázal byste posluchačům popsat, v čem se ten nejnovější titul liší od těch titulů předchozích?
0: Já myslím, že v tom druhém, co jste jmenoval, tam se zásadně liší, protože ta druhá kniha je komiks. To není kniha, ta první kniha Vyšetřovatel, vlastně tato, ta druhá to navazuje. To je v podstatě pokračování té mé kariéry vyšetřovatele. Ten komiks vlastně vznikl z toho, že jsem byl přesvědčen mými kamarády, Honzou Kužníkem a dalšími, kteří se na tom podíleli, vlastně, že mladá generace nečte, a že ten příběh je velice silný, ten příběh toho vyšetřování válečných zločinů, že by bylo dobré, kdyby mladá generace měla možnost se s tím seznámit, tak jsem se nechal přesvědčit tomu, že vlastně jsem se pustil, to trvalo 2 roky, to je vlastně, ani jsem nevěděl, jaká to je obrovská práce, takový komiks připravit a vydat. Ta poslední knížka, Zločiny privilegovaných, vlastně je pokračování toho vyšetřovatele, kdy jsem já odešel od tribunálu a začal jsem pracovat pro Úřad pro vnitřní záležitosti. A ty případy, které tam popisuju, zase to je taková detektivka, jako v podstatě ta první kniha, ale detektivka s reálnými pachateli, s reálnými vyšetřovateli. Není to fabulace, jsou to skutečné příběhy, které jsem vyšetřoval v Afghánistánu, v Iráku, v pobřeží Slonoviny, v Liberii, na Haiti, v New Yorku. A jednak sami jako náš úřad nebo ve spojitosti třeba s FBI.
1: Ano, já tady tu knihu mám před sebou, pročítal jsem si, je tam spoustu zajímavých příběhů, až možná někdy komických. Třeba mě zaujalo, jak vás bezpečnostní služba v Kábulu přivítala nějakou nechutnou černou břečkou, ale co vás během té více než 20 let dlouhé služby v Úřadu pro vnitřní záležitosti OSN

0: v New Yorku nejvíc překvapilo. Dokázal byste to takhle zhodnotit?
1: Já si myslím, že takové velké překvapení pro mě bylo, víte, když já jsem vlastně předtím pracoval, tomu se říká anglicky blood crimes, to byly trestná činnost, která vlastně měla za následek smrt. Já to byl u té kriminálky v Praze na Interpolu 10 let u tribunálu a tenhle ten úřad vlastně se zabývá, tomu se říká bílé límečky, vyšetřování zločinů bílých límečků. A mě vlastně nejvíce zapojilo to, co vlastně já v té knížce uvádím jako úplně na začátku, opojení mocí. Jak člověk v úřadu, volený představitel, jmenovaný důstojník nebo zaměstnanec, který má určité privilegia jako diplomatickou imunitu, si může začít myslet, že vlastně je nepotrestatelný, nepolapitelný. A tohle to vlastně se prolíná celou tou mojí knížkou, vlastně, kdy popisuju to, jak jsme je přesvědčili o tom, že jsou polapitelný, ale ten pocit té nadřazenosti, té nepolapitelnosti, to opojení tou mocí, to bylo vlastně to, co mě nejvíc překvapilo v té práci, ne u tribunálu, ale potom v rámci v těch řadách OSN.
0: Já to tak totiž vnímám jako čtenář, že jedno z těch nejdůležitějších poselství té vaší knížky je právě to, jestli ta mezinárodní spravedlnost platí i pro ty nejmocnější. A to bude ostatně i poslední otázka v rámci našeho dnešního rozhovoru z mé strany, jestli platí skutečně mezinárodní spravedlnost pro ty nejmocnější a jak se případně proměnila třeba za těch posledních 10-20 let podle vás.
1: Kdybychom žili v ideálním světě a ne v lidském světě, kdybychom byli ideální jako lidé a žili jsme v ideálním světě, tak by samozřejmě to platilo i pro ty nejmocnější. V tom skutečném světě bohužel jsou někteří lidé více privilegovaní ještě druzí. Tohle neznamená, že bychom měli se vzdát toho, že budeme bojovat za spravedlnost, budeme chytat zločince, budeme na ně vydávat zatykače. I když třeba víme, že to chycení například prezidenta Putina a souzení je daleko. Víte, kdybychom se toho vzdali, pokud bychom přestali tohleto dělat jako společnost, ať je to u trestních činů běžných u nás na ulici, anebo těch válečních, tak bychom začali žít v velice smutné společnosti, kde by vlastně ten silnější s tím větším klackem měl vždycky pravdu a vždycky by dokázal zvítězit a to bychom určitě nechtěli. My jsme chceme žít ve společnosti, která vymáhá právo a zajišťuje nám, aby jsme mohli žít v takovém krásném prostředí, jako máme třeba v České republice. Já věřím hluboce v to, že kdo vám říká, že se v České republice žije špatně, tak vám neříká pravdu. Já jsem byl v zemích, kde se fakt žilo špatně. Afghánistán, Irák. Dokážu to posoudit. V České republice se žije krásně, je to nádherná země a musíme si to vážit.
0: Vždycky jsem rád, když rozhovor s naším dnešním dopoledním hostem zakončujeme nějak pozitivně a myslím, že se to dneska povedlo. Vladimír Dzuro byl dnešním dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice. Ještě jednou díky moc za váš čas, mějte se hezky a zdravíme takhle na dálku ještě jednou do pražského Karlína. Naslyšenou.
1: Naslyšenou a děkuji za pozvání.
0: Děkuji taky vám, milí posluchači, nejen za to, že nás posloucháte a pozvu vás teď jako vždy taky ještě k poslechu našeho dnešního rozhlasového sloupku. Nabídneme ho už za malou chvíli. Matěj Vodička od mikrofonu přeje hezký den.
2: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice. You got it!

0: Jihočeské dopoledne s Matějem Vodičkou.
1: Je přesně 11:45, stále posloucháte Český rozhlas České Budějovice a v našem vysílání nás teď čeká pravidelný rozhlasový sloupek. Částečně trošku navážeme i na náš předchozí rozhovor s Vladimírem Dzurem. Ptáte-li se, o čem bude, tak ten rozhlasový sloupek bude o uniformách. Napsal ho a načetl Jiří Březina starší. Příjemný poslech.
0: Rozhlasový sloupek.
2: Mezi věci, které nemám rád, určitě patří uniformy. Mám s nimi spojené pojmy jako drill, ztráta individuality, všechno na povel. Nemám je rád, ale přesto jsem si jich docela užil. První uniformu jsem vyfasoval při vojenské přípravě ještě na vysoké škole. Všimněte si, že uniforma se většinou fasuje. 3 roky jsem v tom hábitu musel každý čtvrtek trpět marné pokusy řvoucích důstojníků udělat ze mě vojáka. Uniformy byly staré, armáda ten model dávno odložila a pro jejich přívětivou hebkost jsme jim říkali kopřiváky. Lidé se od nás v tramvaji štítivě odtahovali. Po škole přišel rok klasické vojny, kde jsem samozřejmě v uniformě chodil non-stop a občas v ní i spal. Za rok se dá zvyknout na ledacos, ale s uniformou to nefungovalo a svlékl jsem ji s opravdovou úlevou. Jenže přišla práce u státních lesů, další fasování a další uniforma. Moji nadřízení byli naštěstí dostatečně nad věcí, aby mi v oblékání nechali volnost. Takže uniformu, ač předepsanou, jsem nenosil, s výjimkou oslav a pohřbů, kde to bylo bez diskuze. Abych byl spravedlivý, přiznávám uniformám i nějaké klady. Chápu, že někdy je užitečné rychle rozeznat, kdo kam patří, třeba když se kolem střílí. Také nemusíte sledovat módu, ráno přemýšlet, co na sebe, a navíc, ve kterém oblečení máte takovou spoustu kapes. K tomu je uniforma většinou zadarmo, ale nic z toho mi ji nepřiblížilo. Kromě zásadních námitek typu, co mi má kdo předepisovat oblečení, mě štvaly i úplně konkrétní věci. Například povinná čepice nebo kravata. Musím přiznat, že ať to beru prakticky nebo esteticky, smysl toho kusu látky na krku mi dodnes uniká. A pak manžetové knoflíčky s absurdním zapínáním, vycpaná ramena a nemožnost tu věc pořádně utěsnit, když prší nebo fouká. Uniforma si mě tedy nezískala, i když musím uznat, že jsou i horší věci než uniformní oblékání. Třeba uniformní myšlení. Přeji vám hezký den.
0: Uniklo vám vysílání některého z pořadů? Najdete ho online na webu budějovice.rozhlas.cz.

0: vyhraj. O svačině to roztočíš. Amálka, krásná zdravá svačina.
1: Polední vyzvánění dnes uslyšíte ze Shape v Novohradských horách. V obecní kapli z roku 1882 visí zvon, který má průměr 36 cm, váží asi 35 kg a jeho hlavní tón je G3. Zvon vznikl pravděpodobně v letech 1942 až 1944. Jeho výrobce ale neznáme. Dobré poledne.

0: odbylo poledne.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: ČES získal povolení k použití jaderného paliva od americké firmy Westinghouse. Policie hlídá zamořenou lokalitu na Šumavě. Kvůli odstaveným vlakům City Elephant jezdí na příměstských linkách v okolí Prahy část spojů s menší kapacitou. Na jich Čech míří studená fronta, teploty přední ještě stoupají k 25 stupňům. Jsou tu zprávy, u mikrofonu je Lukáš Pelikán. Jaderná elektrárna Temelín bude moct nově používat palivo od americké společnosti Westinghouse. Společnost ČES oznámila, že to povolil Státní úřad pro jadernou bezpečnost. Elektrárna teď využívá palivo od ruské státní firmy Tvel. Poprvé by se americké palivo mělo použít na konci letošního roku. Do budoucna má Temelín odebírat palivo i od Francouzů. Chce se tak zbavit závislosti na jediném dodavateli. Přechod na nové palivo plánuje i jaderná elektrárna v Dukovanech. Lokalitu s výskytem kontaminované zeminy a chemikálií v Národním parku Šumava hlídá policie. Chce tak zabránit houbařům a turistům, aby vstupovali do této oblasti. Pokračuje krajská policejní mluvčí Pavla Burešová.
2: V souvislosti se situací v zájmové lokalitě zajišťují naše hlídky v nepřetržitém výkonu služby monitoring území, aby tak zabránili vstupu nepovolaných osob do této lokality. Jedná se o naši součinnost pro ministerstva, která se touto problematikou aktuálně zabývají.
0: První etapa sanace lokality by měla začít 21. září a trvat do začátku listopadu. Podle mluvčího Národního parku Šumava Jana Dvořáka si práce nevyžádají uzavírání turistických tras. Část příměstských vlaků v Praze a Středočeském kraji jezdí dočasně s nižší kapacitou. České dráhy oznámily, že kvůli vysokému počtu odstavených vlaků City Elephant nasazují na železnici kratší soupravy. Vozidel je teď nedostatek kvůli technickým závadám, poškozením při mimořádných událostech a taky kvůli instalaci zabezpečovacího systému ETCS, pokračuje mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
3: Všechny spoje se nám podařilo zachovat, takže žádný nebyl odřeknut, ale řada vlaků jezdí pouze s jednou jednotkou místo obvyklých dvou a má tak nižší kapacitu. Na odstranění příčin a návratu vozidel do provozu intenzivně pracujeme.
0: Několik tisíc lidí v Uherském Ostrohu a Ostrožské Nové Vsi je dnes kvůli havárii na vodovodním přivaděči bez vody. Přes 6 kilometrů dlouhé potrubí pochází ze 70. let. Letos jde už o šestou poruchu. Zavřené jsou školy, restaurace nebo ordinace lékařů. Dnešní havárii by vodohospodáři měli odstranit do odpoledních hodin. Celková rekonstrukce poruchového potrubí má začít v příštím roce.
1: Sport.
0: Hokejisti Tábora dnes vstoupí do nové sezóny Maxaligy, tedy druhé české nejvyšší hokejové soutěže. Zahajovací bitva vypukne v Třebíči, v tamnější nové aréně. Na ledě Horácké Slavie přitom Kohouti minulou sezónu ukončili, když neprošli do čtvrtfinále. Zápas začne v 17:30.
1: Počasí.
0: Na jih Čech dorazí déšť, pršet bude na celém území, výjimečně se může objevit i bouřka. Později večer budou srážky ubývat. Teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů Celsia, na horách maximálně k 21, odpoledne se bude ochlazovat. Mírný západní až severozápadní vítr bude místy v nárazech dosahovat rychlosti kolem 55 km v hodině. Tlak vzduchu přepočítaný na hladinu moře byl v 11 hodin v Českých Budějovicích 1009 hektopaskalů. V noci se ochladí na 12 až 9 stupňů. Zítra bude oblačno až polojasno, večer přibude mraků a ojediněle se vyskytnou slabé přehánky, hlavně v jižní polovině kraje. Nejvyšší denní teploty zítra 17 až 20 stupňů Celsia, na horách kolem 15. Mírný západní až severozápadní vítr se odpoledne změní na severovýchodní. Biozátěž zůstane na nejnižším stupni 1.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Komplikace můžou zůstávat u Putimi na Písecku na silnici 140. Srazil se tam motorkář s osobním autem. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Ze studia Českého rozhlasu České Budějovice posloucháte písničky pro radost, pořad hudebních gratulací a pěkné dechovky.
5: Je 12 hodin 6 minut k tomu, ano, na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. Následující desítky minut budou patřit pěkné dechovce a hlavně vám oslavencům, kterým budeme mile rádi hrát. Tak jdeme hned na první. V srpnu oslavila své 41. narozeniny paní Jana Zetochová ze Skalice, které bych chtěla popřát hodně štěstí, zdraví, lásky a spoustu radostných dní. Paní Zetochovou jsem poznala v nemocnici, kdy jsem na tom vůbec nebyla dobře a celý život mi připadal zbytečný. Její slova s klidem na duši, porozumění a domluva mě přiměly přehodnotit život a začít se léčit. Léčba zabrala a já si tak mohu užívat první vnučky. Z celého srdce děkuji, že někdo takový vstoupil do mého života. Nebyla to nějaká paní, byl to můj strážný anděl. Vždy zůstane v mém srdci a touto písničkou bych ji chtěla poděkovat já i moje celá rodina. A jelikož v srpnu slavil narozeniny i její dědeček, na kterého nedokáže zapomenout, tak tu písničku posílám oběma. Děkuji všem, že jsem si tu mohla nechat zahrát. Babička Bohu bude vědět. Tak výborně, krásné přání, krásný příběh životní. Ano, to jsou andělé strážní, které kolem sebe naštěstí máme a jsem za tenhle příběh moc šťastná. O to spíš, že je to příběh s dobrým koncem. Mile rádi zahrajeme. Přejete si kominička, tady je v podání Veselky.

A máme tu dalšího oslavence a hned tři přání pro něj. 58. narozeniny dneska slaví první křídlovák Babouků Václav Novák z Protivína. Ať se mu ve zdraví všechno daří nejen v kapele, ale i v práci a v rodině. Tomu přeje celá nejstarší jeho česká dechovka v čele s kapelníkem Tomášem Staňkem. Prosíme o baboučkou písničku, Když jsem šel včera z večera. Václave, další přání. K narozeninám chci přát vše nejlepší, co jen život ti může dát. Hodně zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti, život bez starostí, stále dobrou náladu, na každý den radost malou, hezkou pohodu. A dnešní den je hezky oslaven a prosluněný úsměvem. Krásné narozeniny přeje faninka Babouků Milena Melková ze Svaté Máří. A ještě jedna gratulace. Vašek je velice starostlivý manžel, táta, děda, skvělý muzikant, hrající na křídlovku, kamarád, který je pro každou legraci. Milý Vašku, my ti přejeme hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, radosti z rodiny a hraní z Babouky, alespoň do stovky. To přejí manželka Majka s celou rodinou, vnoučátka posílají sladké pusinky, Janička s Láďou, naši kamarádi, kamarádky, přidává se kapela Doubravanka s kapelníkem Vaškem Bártou a všichni, co tě mají rádi, a za všechny píše Láďa Hřídel. Tak dvakrát tu zaznělo, že si přejete baboučkou písničku pro křídlováka, prvního křídlováka Babouků Václava Nováka. Mě tak vždycky hlavou běží, jestli si muzikanti třeba z té či oné kapely přejí tu svou písničku, protože myslím, že těch svých písní si užijí do sytosti, hrají spoustu koncertů a tak bych v hlavě chtěla vědět, co by se Václavu Novákovi skutečně líbilo. Věřím, že jejich písničky má rád a to nechci nijak snižovat, to rozhodně, ale třeba je i nějaká jiná, kterou by si rád poslechnul. Tak někdy příště třeba dejte vědět a rádi splníme přání. Ale teď plníme to, které tu už bylo vyřčeno. Hrajeme samozřejmě Babouky, Když jsem šel pro vodu.

Jílové opr u Prahy, to je místo, odkud pochází další oslavenkyně a tou je Markéta Petrášková. Vše nejlepší k narozeninám, hodně štěstí a zdraví, skvělé zpěvačce rožmitálské venkovanky, za fanklub přeje místo předseda Pavel Sousa. Hrajeme písničku, no od keramičky, já jsem synek Svobodný.

Dne 9.9. oslaví 60. narozeniny Vláďa Gottfried Stálína. Přeji mu vše nejlepší, zdraví a štěstí. A protože je velký fanoušek nejstaršího české dechovky Babouci, prosím o zahrání písničky Na první mé spatření. Přání posílá přítelkyně Ivana.

0: Kuličky pro radost. Pěkná česká dechovka k vašim narozeninám, svátkům a svatebním výročím. Denně na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice od 12 do 13 hodin.
1: Ano, a to je právě teď 12 hodin 26 minut a budeme hrát sedmdesátníkům. Významného životního jubila se dožívá pan Stanislav Hubka. Vše nejlepší, pohodu a hlavně hodně zdraví do dalších let vám, pane Hubko, přeje zastupitelstvo obce Všemyslice. Dalším oslovencem je Jirka Hergesl z Malého Ježova. Milý Jirko, tatínku a dědečku, sedmdesátka není žádný důvod ke smutku, ale krásný důvod k pořádnému přípitku. Přejeme ti hlavně pevné zdraví, hodně štěstí, lásky a radosti. Ať máš kolem sebe pořád lidi, se kterými je ti dobře, spoustu krásných chvil a důvodů k úsměvu. Ať ti život dál přináší jen to nejlepší a každý další rok stojí za to pořádně oslavit. Ze srdce přeje dcera Helča s Ládíkem a vnoučkem Ládíkem a Alenka a Kubík. A ještě jednoho slavence bych tu měla a tím je pan Karel Placer z Nové Včelnice, nebo Placer. Není to přehlasované, takže Karel Placer, Nová Včelnice, Karle, doufám, že víte, že je to pro vás. Dobrý den, prosím o zahrání písničky Pampelišky manželovi, taťkovi, dědovi a pradědovi, Kutilovi všeho druhu kus. Hodně zdravíčka, životní pohody přejí Tadeášek a Honzíček, ti posílejí velikou pusinku z celého srdce, jinak přejí manželka, synové, snachy, vnoučata a pravnouček, také Šumaváci. Tak pánové, máme tady píseň pro vás připravenou. Jsou to, ano, skutečně Pampelišky v podání Pavla Vokůrky.

A teď budeme v písničkách pro radost hrát pro dvě Marušky. Tou první je paní Marie Blašková z Jindřichova Hradce. Všechno nejlepší k narozeninám, hlavně pevné zdraví a spokojenost v dalších letech přeje manžel Vladislav, synové Vladislav, Luboš a dcera Ivana s partnery, vnoučata Vojta, Petra, Luboš, Tomáš, Jakub, Lukáš, Tereska a pravnoučata Lukášek, Eliška a Patrik. Zároveň přejeme vše nej k svátku, který oslavenkyně oslaví za 3 dny. PS, ať tě nadále baví práce na zahrádce a sledování televizních seriálů. A přejete si zahrát nějakou veselou písničku. Tak, vybrala jsem, ještě já se podívám, od Skalačky. To si budete moct, Marušku, i zaspívat určitě. Možná i zatančit, proč ne? Ale ještě předtím bych tu měla přání pro paní Marii Pivoňkovou z Blaničky, která má 8.9. měla respektive svátek a narozeniny pak oslavila 22. srpna a má moc hezké příležitosti.

vynikajícím výkonům na poli snášení. Králíci i kočky se na tvém dvorku též cítí velmi blaženě, svědčí o tom jejich lesklé kožíšky. Zkrátka, jsme moc rádi, že jsi šťastná se svými zvířátky. My jsme šťastní, že tě máme a přejeme ti mnoho požehnaných chvil s tvými 5 vnoučaty a všemi členy i široké rodiny. Ať ti zahrádka vzkvétá a ať ti pevné zdraví a radost se života umožní užívat si veselý a blažený život s námi všemi. Podepsáni Aninka a Pepi a Martina a Martin Božků s Johankou a Štěpánkem. Krásné to přání. Tak věřím, že i paní Marie Pivoňková ráda vyslechne veselou písničku a společně s paní Blažkovou si zaspívají. Ještě já se podívám z Kalačka.

Pan Josef Kvašnovský z Jílovic oslavuje osmdesátiny. Pan Kvašnovský, ano, osmdesátiny, říkám to správně. Pane Kvašnovský, přišlo vám přání. A je to přání hlavně hodně zdraví a osobní pohody. Přeji vám to zastupitele obce Jílovice. Vážená redakce, děkuji za zahrání písničky Šumař Bárta pro moji sestru Ivu Branžovskou. Píseň hrála kapela Doubravanka na výstavě Zeměživitelka v Českých Budějovicích v roce 2024 a je i na CDčku Návraty. Tolik jenom pro vaši informaci, ještě jednou děkuji za zahrání a přeji vám mnoho úspěchů. Budeme se sestrou na dovolené, tak jestli je to možné, prosím o zahrání 9.9. Podepsán Karel Liberský. Tak mám tady poznámku od hudebního dramaturga našeho pořadu Písničky pro radost, že na CDčku Návraty tahle píseň bohužel není. A tak se nebudete, doufám, zlobit, když vám Šumaře Bártu zahrajeme, ale v podání Budvarky.

Další oslavenkyní je paní Marie Kotrabová z Pluhova Žďáru. Milá Maruško, přejeme ti k tvým dnešním narozeninám a zároveň i k svátku, který oslavíš 12. září, jen to nejlepší. Hodně zdraví, štěstí, pohody a radosti ze života. A ať se stále setkáváme. Podepsané jsou tvoje kamarádky a prosíte o písničku Život je dar od Pardubické šestky. Tady je.

Vážení, v redakci prosíme o zahrání písničky pro paní Růženu Polanskou z Podeřiště, která tento den slaví své 83. narozeniny. Milá Růženko, rok utekl jako voda a je tu opět čas slavit. K tvým narozeninám přejeme pohodičku, klídeček, spokojenost, trochu štěstíčka a pevné zdravíčko. Každý den vstávej z vesela, měj úsměv na tváři, raduj se z dětiček, z prací, to nepřeháněj a nezapomeň na štamprdličku. Zkrátka, jen to nej. Přeji za tvou rodinu a všechny, co tě mají rádi, gramanů z Radostic. A Růženko, nezapomeň si zaspívat. Tak to zní tady v závěru. Tak a přejete si pro paní Polanskou pěknou polku nebo směs hezkých polek. Mám je tady v podání Nektarky. Tak paní Polanská, pojďme na to.

Dozněla směs spolek a její součástí byla i ta, kterou asi všichni dobře známe, proč ten jetelíček roste u vody. A my si ji na samý závěr dnešních písniček pro radost zahrajeme ještě v plné verzi v podání Doubravanky. Ale ještě předtím bych chtěla poděkovat za to, že nám píšete do písniček, že posíláte gratulace, no a využívat pořad můžete samozřejmě i nadále. Najdete nás na našem rozhlasovém webu budějovice.rozhlas.cz/pořady. Tam najdete záložku písničky pro radost a tam v kalendáři odkliknete konkrétní datum, na které chcete hrát a vypíšete gratulaci. Je to jednoduché, doporučuji vám. Myslím, že je to originální dárek. No a ten budeme posílat i posledním dvěma dnešním oslavencům. Paní Marie Hosprová z Tábora má narozeniny. Vážená paní Maruško, posíláme srdečné blahopřání a písničku z Českých Budějovic k vašim 83. narozeninám. Přejeme vám ze srdce pevné zdraví, štěstí, klidný další spokojený život se všemi, co vás milují. Srdeční pozdrav s přáním posílá za celou rodinu Jarka z Benešova nad Černou. PS. Přáníčko je i k svátku, který má paní Maruška 12. září. A ještě jedna gratulace. Chtěli bychom nechat zahrát písničku pro pana Jaromíra Forejta ze Staré Vráže k jeho 85. narozeninám. Hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a elánu do dalších let. A tomu přeje zastupitelstvo obce Vráž společně s panem starostou. No a k přání se připojují navíc ještě i členky kulturní komise. Takže Marie Hosprová a pan Jaromír Forejt, to jsou naši dnešní poslední dva oslavenci, kterým budeme hrát. Už jsem naznačila, proč ten jetelíček a Doubravanka. Samozřejmě ji posílám i vám ostatním. Užijte si ji, užijte si dnešní pohodový den. No a brzy se těším opět na slyšenou.

0: firma Havelka uhelné sklady. Dobrý den.
1: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
1: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce září i pro Táborsko, Strakonicko a celé jižní Čechy.
2: Je 13 hodin.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Policisti vyzývají lidi, aby si dobře zabezpečili účty ve školním systému bakaláři. Řeší případy, kdy se do účtů dostal někdo cizí. V Českém Krumlově začíná projekt o osudech místní židovské komunity. Českobudějovický magistrát dál hledá zájemce do volebních komisí pro říjnové komunální volby. Odpoledne bude deštivé, zítra bude oblačno až polojasno a teploty do 20 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Lidé s účtem ve školním systému bakaláři by si měli zkontrolovat zabezpečení svých účtů. Vyzývá je k tomu policie. Ta teď řeší případ, kdy někdo zřejmě překonal zabezpečení uživatelského účtu a poslal přes systém výhrušku do jedné z pražských škol. Kriminalisté to prověřují jako podezření z vyhrožování, šíření poplašné zprávy a zásahu do počítačového systému. V poslední době jde podle nich už o druhý podobný případ. Policisté proto prosí všechny uživatele bakalářů, aby používali silná a jedinečná hesla a přihlašovací údaje nikomu neříkali. Příběh Ruth Hálové si dnes připomíná Český Krumlov. Českokrumlovská rodačka byla jednou ze 669 československých dětí, zachráněných sirem Nikolasem Vintnem před nacistickým pronásledováním. Rozsáhlý projekt nabídne veřejnosti dvě výstavy, interaktivní stezku Krumlovem i několik besed. Návštěvníci se tak dozví o historii českokrumlovských židů a záchranné akci Nikolase Vintna. Podrobnosti dodává jedna z autorek programu Zuzana Kubalová.
4: První připomínkou bude pietní umělecké dílo v zahradě synagogy Český Krumlov, které bude věnované Vintnovým dětem, jejich rodičům a lidem, kteří se podíleli na jejich záchraně. Dílo bude odhaleno v rámci slavnostního zahájení, a to čestným hostem z Velké Británie a paní Kocourkovou.
2: Slavnostní zahájení projektu Síla odvahy a laskavosti, příběh Ruth Hálové, se uskuteční dnes v 17 hodin v synagoze Český Krumlov. Program potrvá v Českém Krumlově až do 25. října. Zájemci o účast v okrskových volebních komisích pro nadcházející komunální volby v Českých Budějovicích se stále můžou hlásit. Prostřednictvím kandidujících stran a hnutí můžou žádost podat ještě dnes. Informovala o tom mluvčí magistrátu Jitka Bruha-Velclová. V případě nenaplnění kapacity politickými uskupeními vedení města vybere další registrované uchazeče. První jednání volebních okrskových komisí bude 17. září v Českobudějovické sportovní hale. Volby do obecních zastupitelstev jsou 9. a 10. října.
3: Počasí.
2: V noci se ochladí až na 9 stupňů, zítra bude oblačno až polojasno, večer přibude mraků a ojediněle se vyskytnou slabé přehánky, hlavně v jižní polovině kraje. Nejvyšší denní teploty budou do 20 stupňů, na horách naměří kolem 15. Mírný západní až severozápadní vítr se odpoledne změní na severovýchodní a biozátěž zůstane na jedničce.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Jeden jízdní pruh je po nehodě uzavřený na silnici 143 u Mříče na Českokrumlovsku. Dojeďte dobře, přejeme vám šťastnou cestu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu. Alex a host.
5: Specializuje se na výzkum učení, paměti a neurovědy. Je profesorem Karlovy univerzity, působí i jako neurokouč, kdy pomáhá manažerům v profesním rozvoji. Sám si prošel zkušeností s vyhořením. Neurovědec Aleš Stuchlík je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
6: Dobrý den, zdravím vás a děkuju za pozvání.
3: Alex a host.

0: s neurovědcem, profesorem Karlovy univerzity Alešem Stuchlíkem, který také působí ve Fyziologickém ústavu Akademie věd. Pane profesore, já vím, vy jste mi řekl před natáčením, že vám klidně mohu říkat Aleši, tak já uvidím, jak mi to půjde, ale začnu tím oslovením pane profesore. Než se dostaneme blíže k vašemu oboru a budeme si povídat o trénování paměti, stresu, o snech, tak prozraďte, co vás přivedlo ke studiu mozku.
1: No to je hrozně zajímavá historka, kterou už jsem vyprávěl tolikrát, že se skoro zdráhám jí říkat znova, ale bylo to tak, že já jsem chtěl odjakživa dělat terénní zoologii. Já jsem myslel, že budu prostě jezdit na expedice, že budu jako Attenborough, jo, jako, že budu prostě sbírat, objevovat nový druhy. A potom mi bylo vysvětleno jednou osvícenou pedagožkou na vysoké škole, že když nebudu v zoologii úplně ta špička, to 1% nahoře, takže skončím tak, že budu dělat kurátora nějakých sbírek jako z kamenělin a vyspaných zvířátek v okresním muzeu. A to mě tak úplně nelákalo. Takže to byla vlastně takhle prozaická cesta, že ona mi promluvila do duše a řekla, jestli bych si nevybral nějaký třeba laboratornější obor, nějaký prostě bílej plášť. A já jsem na ní teda dal a když jsem si vybíral mezi těma laboratorníma oborama, tak neurovědy mě fascinovaly tím, jak je mozek strašně tajemný, jak je vlastně složitý, jak je do jistý míry i nepopsatelný. A já si to myslím čím dál tím víc, že ho do detailů úplně skrz naskrz nepopíšeme vůbec nikdy, že to není v našich silách, protože ho poznáváme zase tím naším mozkem.
0: A není to tak trochu frustrující, když víte, že ho nikdy detailně neprobádáte?
1: No, to záleží na tom, jak to pojmete. Jestli to pojmete jako, že to je frustrující, anebo že to je na tom to hezký. Že
0: to je to takový, máte to druhé.
1: Tak, tak. Možná na to narazíme, až si budeme povídat o stresu, ale ono hrozně záleží na tom, jak se k té dané situaci, že ta daná situace je většinou neutrální, ale hrozně záleží na tom, jak se k tomu postavíte. Takže já přes všechny zkušenosti, traumata a různý zranění z minulosti, tak vlastně pořád jsem asi svým způsobem optimista a idealista, takže se na to dívám takhle.
0: Je něco právě v tom mozku, co vy jako neurovědec sledujete, zkoumáte a blížíte se třeba k nějakému novému poznání, nebo přál byste si, abyste to poznání získal?
1: Díky tomu, že můžeme pracovat i experimentálně s využitím nějakých laboratorních modelů, tak se vlastně stále lépe a lépe popisuje to, a pracujeme na tom i my, to, jak je vlastně v mozku kódovaná vzpomínka. Co to znamená, že si pamatujeme a co se v tom mozku odehrává. Já si myslím, že neurovědy nikdy neobjasní úplně, co to je duše, protože to je doména spirituality, ale to, jak třeba je tam někde uložená vzpomínka na synapsích, na těch nervových spojích, to si myslím, že tomu bychom se mohli aspoň trochu přiblížit. A hodně těch výsledků máme díky tomu, že u těch laboratorních modelů se můžeme přeci jenom do toho mozku podívat s větším vhledem nebo ve větším detailu, tak jak to u třeba lidí, který ten výzkum mají přežít a odejít po svých, tak není z technologických, ale zejména etických důvodů možný. Ale i přesto si myslím, že zdaleka nesmíme všechno, co dokážeme. Jo, že jako není to tak, že bychom směli úplně všechno, čeho jsme technologicky schopni.
0: Dobře, tak vy jste sám nastolil další téma, který nám se budeme věnovat, a to je tedy vzpomínka. Tak za malou chvíli o vzpomínkách budeme mluvit. Naším hostem je profesor Aleš Stuchlík.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Společnost vám dělá Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je neurovědec Aleš Stuchlík. Pane profesore, když je vzpomínka, když dva lidé vzpomínají na jednu věc, kterou společně prožili, tak každý si ji třeba vybavuje jinak a skutečná vzpomínka je ta, kterou si zapíšeme třeba do deníčku. Tam je opravdová vzpomínka. Čím to, že po letech se daná věc, daná událost každému vybavuje jinak?
1: Upřímně, já si myslím, že i v tom deníčku ta vzpomínka je subjektivní. Je to právě proto, že vzpomínky jsou subjektivní a náš mozek si často zapamatuje jenom ty klíčové rysy dané situace a ten zbytek si prostě dotvoří. Jo, málo kdo, je to opravdu asi pár lidí, říká se jim mnemonisti, má takovou fenomenální dlouhodobou paměť, že si pamatuje jako neuvěřitelné věci, ale často to bývá tak, i když nám jakoby ten mozek namluví, že si pamatujeme úplně všechno do posledního detailu, tak ve skutečnosti ty paměťové okruhy si uloží jenom ty klíčové rysy dané situace a ten zbytek si prostě při tom vybavení dopočítají. Navíc je to komplikovaný ještě tím, že se často stává, že ty vzpomínky, když si je vybavíme, tak se stanou znova takový, já bych tak, to nehezký slovo, jako labilní, jo, takový jako nestálý a znova se vlastně přeukládávají, což může mít jako jednak negativní důsledky, třeba takhle vznikají pravděpodobně některé falešné vzpomínky, že vlastně vzpomínáme na to, jak jsme si na, nespomínáme si na tu situaci, ale vzpomínáme si na to, jak jsme si na to vzpomněli minule, jo. A ale zároveň to má docela dobrý využití třeba v terapii. Já myslím, že spousta druhů terapie pracuje s tím, že když má člověk nějakou jako zraňující vzpomínku, která ho nějak trápí nebo mu způsobuje třeba psychické obtíže, takže si ji vybaví třeba v tom bezpečném prostředí s tím terapeutem a pak si ji vlastně přeskládává, takzvaně se to odborně tomu říkají, se tomu říkáme rekonsolidace a tímhle tím jako přeformátováváním, přeskládáváním může docílit toho, že ta vzpomínka pro něj tak zraňující není. Říká se tomu restrukturalizace, přerámování, jo, takový jsou na to různý termíny.
0: Takže je paměť skutečně milosrdná nebo sama od sebe, nebo jí musíme pomoct právě prostřednictvím té terapie?
1: Třeba u těch traumat je to asi potřebný často jí jakoby pomoci, že jo. V něčem je paměť milosrdná, popisuje se vzpomínkový optimismus, u kterého se teda musím přiznat, že jsem se teď sám nachytal, protože neznám moc studií, který by se tomu vzpomínkovému optimismu věnovali, ale v něčem ta paměť milosrdná je, tam je to třeba zajímavý, když člověk onemocní nějakou neurodegenerativní poruchou, která se projevuje ztrátou paměti, jako je třeba Alzheimerova nemoc, tak tam se říká, že v něčem je tam vlastně taková milosrdnost v tom, že ten dotyčnej si ten svůj stav neuvědomuje. Ale z mojí zkušenosti to jako neplatí úplně stoprocentně a hlavně se to dá říct spíše o těch pozdějších fázích té nemoci, kdy už se vlastně nějakým způsobem rozpadá ta integrita toho jedince. Jo, takže paměť na jednu stranu je milosrdná, ale na druhou stranu člověka dovede i pěkně potrápit. Jako právě třeba v případě traumat. Mm-hmm.
0: Takže ale dá se s tím nějak pracovat prostřednictvím tedy terapií a jakoby zvrátit tu paměť nebo ji ošálit.
1: Jo, v podstatě změnit trochu ten emoční náboj, že se jako trošičku otupí ta emoce, která je s tím traumatem spojená, taková ta negativní a takhle se pracuje třeba u posttraumatu se takhle jako pracuje s těma paměťovejma stopama. Já někdy říkám vzpomínka, ale myslí se tím vlastně paměťová stopa, že jo, protože vzpomínky vlastně paměťový stopy jsou třeba i dovednosti, kompetence. Takže a to už není úplně vzpomínka, že jo, jako vědomá, to je nějaká něco, co demonstrujeme tím, že to děláme. Tanec třeba, nebo jízda na skateboardu, která mi nikdy moc nešla.
0: Aleš Stuchlík je naším hostem.
2: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
3: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Relax a host je neurovědec Aleš Stuchlík. My si povídáme teď zejména o vzpomínkách, o paměti. Vy jste zmínil paměťové stopy a občas to možná, nevím, jestli řeknete vy, ale já třeba ano, že si nevzpomenu například, co jsem včera měla k večeři, ale vzpomenu si, co se stalo před 20 lety. A čím to, že mozek si pamatuje něco mnohem vzdálenějšího než to, co se stalo nedávno? Co je takovým jako impulzem k tomu, že ten mozek si prostě zapamatuje události XX let dozadu?
1: To můžou být různý věci. Z mýho pohledu třeba výborným štítkem, který si člověk může dát nebo často dává i nevědomě na tu vzpomínku, je nějaká emoce. Jo, nějaká jako emoce, která vlastně slouží jako štítek na té paměťové stopě nebo na té vzpomínce, že je pro nás nějakým způsobem důležitá. A je teda třeba tady dát zapravdu možným škarohlídům, který, když to budou poslouchat, tak budou jako říkat, že člověk si často pamatuje ty největší hlouposti a je to vážně tak, já to můžu potvrdit jako ze svojí vlastní životní zkušenosti, že často si pamatuju úplný jako hlouposti, ale myslím si, že i ta nějaká jako hloupost nebo bizarnost té dané situace může vlastně vyvolat tu emoci. Jo, to může být nějaký pobavení, překvapení, nebo to zabrnká na něco v nás, co vlastně nemáme třeba zpracovaný a díky tomu si to pamatujeme, že tam právě s tím máme hodně spojenou tu emoci. Jinak jsou i zajímavý případy, byl třeba takový pacient, jmenoval se Henry Molaison, dlouho byl znám jako HM, jako HM, pacient HM, protože on žil docela dlouho a tomu odebrali hippocampus kvůli epilepsii, to je ta struktura, kde ty vědomí vzpomínky právě sídlej. A on si třeba nebyl schopný uložit vůbec nový vzpomínky a vlastně každý ráno v té nemocnici se znova s těma lidma představoval, protože od včerejšího večera neznal. Prostě ta noc jakoby mu tu vzpomínku vymazala. Tohle se zpracovává i ve filmech. Ale zajímavý bylo, že některé staré vzpomínky, které si třeba uložil v časném dětství nebo v mládí, tak si pamatoval, jo? Že pravděpodobně některé ty paměťové stopy se přesouvají z toho hypokampu, který oni mu odebrali, tak se přesouvají někam do kůry nebo se prostě časem objevují v mozkové kůře a ta kůra tu on měl neporušenou, takže to by zatím taky mohlo stát, jo? To, že některé ty naše paměťové stopy jsou jakoby ještě silný v tom hypokampu, v tom mořském koníkovi v našem mozku a některé už máme v mozkové kůře, v té vývojově takzvaném tom neokortexu a tím pádem taky nám můžou třeba lépe naskočit do vědomí. Zase často, že jo, jako takový výrazný vyvolávač vzpomínek slouží nějaká vůně, že se říká, že ten čichový systém hodně komunikuje s vlastně s paměťovým systémem mozku.
0: Mm-hmm. Ale když si třeba někdo pamatuje přesně ty pocity, kdy porodí dítě, protože to je bez pochyby spojeno s emocemi, přesně v kolik hodin, co měl na sobě a tak dále, a někdo jiný si třeba to vůbec nezapamatuje, tak můžeme z toho něco usuzovat? Když si nikdo nevzpomene třeba?
1: Já bych asi do toho netahal žádnou velkou vědu a usoudil bych z toho, že jsme, prostě každý úplně jiný. Jo, že někdo si to prostě, nebo to může mít spojený s nějakou bolestí, že jo, nebo ty emoce jsou naopak natolik silný, že to může být tím, že prostě je tak zahlcený tou emocí, že se ta vzpomínka jako neuloží. Jo, že to se taky stává. Když jsme jako přehlcení a k tomu se možná dotkneme toho stresu, tak vlastně nám to moc nemyslí, když jsme jako přehlcený, ať už podnětama, anebo zaplavený těma emocema. Mm-hmm. To se taky stává, že vlastně ten emocionální systém převezme kontrolu.
0: Tak pojďme si povídat o stresu, nebo budeme si povídat o stresu za malou chvíli. Naším hostem je neurovědec profesor Aleš Stuchlík.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Přes 20 let se vědecky zabývá mozkem, zejména učením a pamětí. V Alex a host je neurovědec, profesor Karlovy univerzity Aleš Stuchlík. Vy sám jste před lety prošel svou zkušeností s vyhořením. Jak to, že vy, odborník, jste nerozeznal ty signály, nečelil jste tomu, když to přicházelo?
1: No, já jsem vlastně v té době už dělal neurovědy docela dlouho, že jo. Já jsem začal někdy v roce 97 a tahle ta etapa, kdy jsem měl to vyhoření nebo nějakou jakoby reaktivní depresi, prostě jsem byl přestresovaný, jo, úplně zahlcený. Tak to bylo v době, kdy jsem moc tohle to neřešil a to, co já dneska dělám vlastně jako svýho koníčka, a to je to uplatňování do neurověd do nějaký praxe, popularizování, mluvení o tom, jak ten mozek používat nějak inteligentně, to jsem vlastně nedělal. Já jsem byl zaměřený čistě úzce na ten vědecký problém. Věda jde dneska hrozně do detailů a když se zaměříte, v podstatě dneska může vědec si udělat kariéru na tom, že studuje jeden jediný protein, jednu jedinou bílkovinu. Nějakou, myslím, konkrétní bílkovinu, jo. Takže je to, ta věda dá se, podle mě se v ní dá vyhořet jako v každém jiném povolání. A taky je takový mýtus, že vyhořet, nebo někdo si to myslí, některým zas přijde logicky, že to tak není, že se dá vyhořet i z práce, která nás naplňuje, kterou milujeme. Jo, že to je spíš o tom, že neventilujeme ten stres, neumíme se uvolnit, nemáme třeba nějaký ostatní zájmy a tak. Jo, že a zase najdete lidi, kteří vám řeknou, no to je přece jasný, že vyhoříte zejména z toho, co milujete, protože právě nemáte tu klapku. Jo, že
0: a to byl váš případ?
1: To byl můj případ, no. Já jsem hodně usilovně pracoval na té kariéře, že dělal jsem všechny ty akademické kvalifikace, docenturu, profesuru, jo, takže to se nějak všechno sesunulo. Teď jsem jako se snažil enormně svědomitě plnit i ty pedagogické povinnosti. Ostatně při vší skromnosti asi těch studentů jsem už jako vyškolil docela dost, včetně těch doktorských, takže jako vlastně jsem nějak neznal míru, jo, že jsem postup,

0: dostal jsem nějakou negativní zprávu, která se týkala financí pro náš tým, a já jsem nějak jako vybuchnul, všechny jsem poslal někam s prominutím, ještě písemně, jako po e-mailu, a odjel jsem z toho zaměstnání a už jsem říkal, tam už nepáchnu, no, a pak jsem si našel lékaře, který se věnuje duši, a ten lékař mi dal neschopenku a nařídil mi celý vycházky na té neschopence strávit procházkama. Takže jsem chodil prostě. A postupně nějak jsem se z toho zotavil, uzdravil. Naštěstí už se mi od té doby tohle to nestalo. Myslím, že už se to jako ani nestane, nebo aspoň tak jako snažím se žít tak, aby se to nestalo, jako mít ten život pestrej, prostě dělat různé věci v životě. A znám ale lidi, co mi říkají třeba z korporátu, že vyhořejí i dvakrát za rok, jo? Že vyhořívají opakovaně, ale pro mě to bylo tak nepříjemný, že ten stres už byl tak jako k nevydržení, že jsem najednou prostě schořel jako papír.
1: Říká Aleš Stuchlík, náš dnešní host.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: host si dnes povídám s neurovědcem, profesorem Karlovy univerzity a také neurokoučem Alešem Stuchlíkem. Vy jste jednu nemoc už zmiňoval, a to Alzheimerovu chorobu. Je také ale Parkinsonova choroba, jsou to vlastně strašáci nemocí v pokročilejším věku. Hmm. Dá se jim nějak bránit? Je nějaká univerzální rada, něco, co by měl člověk dodržovat, aby jim předešel, nebo udělal všechno pro to, aby jim předešel?
1: Tomu rozumím, co říkáte, protože to dává smysl, že vlastně si trochu polepšíme tím, jak žijeme, že třeba

0: dobře spíme, že s tím stresem pracujeme, že ho nenecháme hromadit, že se nějak přiměřeně stravujeme, občas si třeba necháme trochu vyhládnout, že se hejbeme, jo, že ten mozek zaměstnáváme a to je něco, co může tomu pomoct. Jo? Zdá se, že ty jako lifestyleový opatření mají vliv na minimálně třeba na to, v jakém věku by nás to mohlo postihnout. Ale zase férově je třeba říct, abychom nevzbuzovali nějaký úplně planý naděje, že 100% bezpečí se obávám, že nám to úplně nezaručí, jo? Že si to sice o nějaký procenta ty šance vylepšíme, ale třeba v případě té Alzheimerovy nemoci je opravdu takovým jako nejhutnějším rizikovým faktorem ten věk, jo? Že se ukazuje, že ten věk, že to je vlastně tak trochu daň za tu naši dlouhověkost. Vezměte si, že dříve, že jo, lidi se nedožívali takhle vysokého věku, i když byly samozřejmě výjimky, že jo, že jako třeba i v 19. století se někteří, ale to byly většinou lidi, kteří byli třeba ve vyšších společenských třídách a měli to štěstí, že je ani nepostihla nějaká banální infekce, protože antibiotika nebyly. Takže do jisté míry je to vlastně trochu daň za to, že se nám prodlužuje život, ale můžeme s tím pracovat, no, tím, že budeme nějakým způsobem se pokoušet aspoň trochu zdravě žít a dobře spát, zaměstnávat hlavu, zaměstnávat tělo. A to jsou takový univerzální rady, které fungují nejen na oddálení Alzheimera, ale i na duševní pohodu, že jo.
1: Takže nejen jakoby procvičovat ten mozek, ale opravdu i ten fyzický pohyb je důležitý. A když se zeptám na procvičování toho mozku, tak jak často, jak intenzivně a co má ten mozek rád? Co konkrétně, jaké aktivity?
0: Já bych řekl, že by to mělo být co nejpestřejší, že to pak splňuje dvě vlastně, dává to dvě výhody, když je to pestrý ten trénink mozku. A jedna ta výhoda je, že nás to baví, takže nám to dává tu dobrou emoci a dobrou náladu a ono je to fakt hodně o té hlavě. A že nám to, a druhá věc, že se procvičují různý jako mentální, zase ošklivý slovo, domény, jako různý mentální vlastně stránky toho mentálního fungování, jo. Takže hodně to jako, aby to bylo pestrý, aby to byly třeba paměťové testy. Já rád doporučuju paměťové techniky, to jsou takový ty mnemotechniky, pomocí kterých vidíte potom na olympiádách paměťových ty šampiony, jak jsou schopni si zapamatovat řady prostě desítek čísel, jo, náhodně jako vybraných. A zatím stojí právě ty paměťové techniky, takže ty doporučuju moc rád. Já jsem sám jako nějaký kurzy paměťový absolvoval. Jsem vlastně i certifikovaným trenérem paměti prvního stupně, protože jsem byl v kurzu u paní inženýrky Štajnový, která to školí tyhle ty trenéry a je to fantastický a člověk je vlastně mladý, i když je starý.
1: A co třeba výuka jazyka, učení se cizích slovíček?
0: Taky to pomáhá samozřejmě, ale tam jako dokonce se ukazuje, že třeba kdysi to už je, to, já myslím, že tak 10 let jsem zachytil studii, že bilingvní děti, který se naučí současně dva mateřské jazyky, tak mají vlastně pozdější taky jako pravděpodobnost pozdějšího nástupu těch neurodegenerativních onemocnění, než děti, který umějí jenom jeden mateřský jazyk. Jo? Takže ono opravdu to učení se těm věcem, ať už je to v podstatě cokoliv, tak tomu mozku vlastně pomáhá.
1: A ještě mi řekněte, čím to, že někdo má takzvaně paměť jako slon a někdo si špatně prostě pamatuje, všechno zapomíná. Čím každý to je způsobeno?
0: Každý jsme trochu jiný a ono asi taky ta kvalita těch spojení v těch paměťových oblastech mozku může se lišit co do jako tý propojenosti. Jo? Já si myslím, že to není tak, že by člověk s menším mozkem byl jako méně inteligentní. Ostatně ani Einstein neměl nějaký nadměrně velký mozek. Jo? Ale že se ukazuje, že to je spíš o tom propojení, o tom, jak si ty mozkové buňky a ty mozkové struktury mezi sebou povídají, než o tom, že by tam bylo třeba těch neuronů, těch buněk víc, že spíš je to o té komunikaci a o nějaký té plasticitě, jo? Protože ta plasticita je i na synapsích.
1: Profesor Aleš Stuchlík je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Profesor Aleš Stuchlík je přední neurovědec a náš dnešní host. My jsme trochu vytěsnili ten stres. Mě by zajímalo, jak se stresem pracovat, ale vlastně vůbec může i neurovědec být ve stresu?
1: Určitě, já taky bývám ve stresu, ale vždycky se snažím, aby ten stres pokud možno netrval dlouho, jo, aby pokud je to možný, tak abych tu situaci, která mě stresuje, která ve mně ten stres vyvolává, tak ji třeba aspoň na chviličku přerušil. To potom umožní hladině toho stresového hormonu, toho našeho kortizolu, vlastně poklesnout a tím to trošku se to přepne do toho, do té roviny toho, že se otužujeme. Takhle stejně, že jo, kortizol třeba, ten stresový hormon se vylučuje třeba i při cvičení, nebo při milování se, jo, takže tam jde spíš o to, za prvý, jak to vnímáme v duši, jestli je to pro nás něco nepříjemného, anebo naopak něco, co je fajn. A když je to něco, co je fajn, nebo to může to být třeba jako výzva, jo, že někdo má rád adrenalinové sporty, tak tam se taky uvolňuje určitě kortizol, nebo studii jsem neviděl, ale dá bych za to ruku do ohně. Takže je to jednak o té hlavě a jednak je to o té délce toho trvání. Že když ten stres je dlouhodobý a ten kortizol nemá čas jakoby klesnout, tak nás může poškozovat. On je opravdu neurotoxický.
0: A řekněte mi, jak přerušujete stres?
1: Tak je třeba možný, pokud jste v situaci, kdy třeba jste v nějakém konfliktu, tak můžete si vzít třeba time out. Můžete si říct, teď prostě potřebuju chvíli jako čas a teď se potřebuju jako sebrat. Jo, že to tak, jako ono se zdá, že to nejde, ale překvapivě, když takhle mluvím s lidma, tak v mnoha případech to jde, jo, že prostě můžete tu situaci na chvilku přerušit nebo ji úplně ukončit, jo. I třeba to, že nejsem ve společnosti nebo nevyhledávám společnost lidí, se kterýma mi není dobře, že jo, takový to, že jako se snažím být tvůrcem svého vlastního života. Pak jsou samozřejmě věci jako na práci se stresem, že jo, hodně se mluví o mindfulness. Pěkně prosím, mindfulness není žádná ezoterika, to je jako fakt osvědčená technika, ta všímavost, která se pro práci se stresem, pro dlouhodobý zvládání stresu používá. Můžou to být, já rád třeba učím nástroje z oblasti inner games, oblasti vnitřní hry, to jsou takový nástroje, který učej pracovat s tím vlastním postojem k té situaci. Jo, že často to, co v nás dělá ten stres, není ta samotná situace, ale to, jak se k tomu vlastně uvnitř postavíme. Takže ty techniky z vnitřní hry, to je taková škola, tak vlastně učej jako změnit ten postoj k té dané situaci. A spousta těch technik je jednoduchých, to by se dalo říct, že jsou vlastně intervence a dá se použít. A může to být třeba to přerušení nebo práce s dechem. Ukazuje se, že jenom několik hlubokých nádechů a výdechů to stresové vypětí výrazně snižuje.
0: Může nám pomoci i ono psaní tří věcí, za které jsme vděční, nasměrovat ten mozek tím pozitivním směrem?
1: Rozhodně.
0: Hezkým, milým.
1: Rozhodně. Já rád o té listině vděčnosti mluvím. To jste mi připomněla, že už jsem nějaký pátek zase nepsal, takže zase si to osvěžím. Já píšu tak jako s přestávkama dost často. Většinou si jich dokonce píšu 10. A pomáhá to, protože to vlastně vytrénovává ty filtry vnímání, abychom si všímali i těch hezkých věcí v našem životě. Obecně je mozek dost vytrénovaný na to vnímat hodně ty negativní věci. A to má svůj dobrý evoluční důvod. To prostě je tak proto, abychom přežili, abychom ty ohrožení dokázali včas zachytit a vyhnout se jim. Ale tím, že si reflektujete nebo nějakým způsobem pracujete s tou vděčností, tak vlastně si trošku přeladíte ty svoje filtry na těch svých očích, uších a tak, abyste vlastně dokázala si všímat i těch hezkých věcí, které kolem nás rozhodně jsou, jenom je někdy třeba tak dobře nevidíme.
0: Tak já myslím, že to hezké bylo dnes tady s vámi. Moc děkuji, že jste tu byl a budu se těšit zase někdy příště. Neurovědec Aleš Stuchlík.
1: Moc krát vám děkuji. Naschledanou.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Je 14 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Agrofert i přes pozastavení Evropské komise dál dostává dotace od Zemědělského fondu. Městská knihovna Tábor má ocenění Bibliotéka Inspirans za prodemokratický program. Začíná Maxaliga, Třebíč přivítá Tábor. V noci se ochladí až na 9 stupňů, zítřek bude oblačný až polojasný, teploty do 20 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Holding Agrofert dál dostává od Státního zemědělského intervenčního fondu dotace, a to přesto, že Evropská komise jejich proplácení částečně pozastavila. Serveru iRozhlas.cz to řekla mluvčí fondu Eva Češpiva. Fond podle ní nemůže svévolně výplatu dotací přerušit. Teď k tomu připravuje interní právní analýzu.
2: V současné době proto ZIF nepozastavuje administraci žádostí ani vyplácení podpor.
0: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO vložil v únoru akcie Agrofertu do svěřeneckého fondu RSVP Trust. Podle Evropské komise ale tento krok situaci dostatečně nevyřešil a premiér tak zůstává v potenciálním střetu zájmů. Babiš řekl, že ho postoj komise nezajímá. Agrofert trvá na tom, že má na dotace nárok. Komise teď po českých úřadech požaduje další informace. Táborská městská knihovna získala ocenění Bibliotéka Inspirans. Odvezla si ji z konference Knihovny současnosti v Jihlavě, konkrétně za projekt Dílny demokracie a cyklus Není nám to jedno. Ocenění každoročně udílí nadace na podporu knihoven českého knihovnictví, dodává ředitelka knihovny Zuzana Sedláková.
3: To je základní knihovnická konference, které se účastňuje každý rok. Snažíme se ve větším počtu, aby jsme se mohli mezi sebou potkávat, zjišťovat trendy a novinky a připravovat se na to, co nás třeba čeká.
0: První ligový zápas dnes uvidí zmodernizovaný zimní stadion v Třebíči. Horácká Slavia se na něj vrací po 2 letech, které odehrála v Moravsko-Budějovickém azylu. Na startu nového ročníku Maxaligy se od 17.30 poměří s Táborem, kterému loni ukončila sezonu v předkole play-off. Vyhlídky před dnešním duelem shrnul třebíčský kouč David Havíř.
4: Víme, co nás čeká, určitě bruslivý tým, který omladil na všech postech a budeme se snažit na to připravit. Na papíru nebudu schovávat se za něco, máme ten tým silnější, než jsme odehráli poslední zápas play-off.
0: Hokejisté Jihlavy odstartují nový ročník také od 17:30 domácím duelem s Frýdkem Místkem. Bývalý dobrovolný strážce Národního parku Jiří Lobotka nenese vinu za založení požáru v Českém Švýcarsku. Pražský vrchní soud pravomocně potvrdil lednový verdikt nižšího soudu. Lobotka měl podle obžaloby před 4 lety založit v Národním parku největší lesní požár v historii Česka. Podle soudů se jeho vina nepodařilo prokázat, přestože se k činu původně 2x přiznal. Svou výpověď ale později zrušil s tím, že byl pod vlivem léků.
1: Počasí.
0: Zítra bude oblačno až polojasno, večer přibude mraků a ojediněl se vyskytnou slabé přehánky, hlavně v jižní polovině kraje. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 17 a 20 stupni, na horách naměří kolem 15. Mírný západní až severozápadní vítr se odpoledne změní na severovýchodní a biozátěž zůstane na 1. stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Jeden jízdní pruh je uzavřený po nehodě 2 osobních aut v Táboře v Soběslavské ulici u KFC. Jezděte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: pohodové, stále ještě letní odpoledne od tří lvů z jihu Čech. Začíná jihočeské odpoledne na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice, tedy čas, kdy se jako obvykle společně zastavíme u zajímavých témat a necháme zaznít písničky, které nestárnou. Od mikrofonu vás zdraví Radek Diviš. Ať už si užíváte zasloužené volno, nebo nás právě teď slyšíte ve víru pracovních povinností či za volantem, jsme rádi, že posloucháte. V této hodině se vypravíme na okraj Soběslavy, konkrétně do Svákova, k tamní poutní kapli, kam se vrátí po renovaci zvon. Na místě máme našeho regionálního stopaře. Už jste se někdy pokoušeli sehnat lékaře, ale bez úspěchu? Tak v tom nejspíš nejste sami, protože problém s nedostatkem ambulantních specialistů je v některých oborech už v podstatě v celém Česku. Téma probereme už za chvíli podrobněji. A těšit se můžete i na vaše oblíbené hudební interprety. V této hodině tu budou The Bellamy Brothers, Petr Spálený a právě teď si můžete zanotovat se skupinou Jelen.

Co zbylo z té krásy, jen vzpomínání asi na nalepený řasy.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. A my se teď vydáme za lékaři. Alergologie, oční lékařství nebo dětská psychiatrie. To jsou jen některé z oborů, ve kterých v Česku chybí lékaři. Nedostatek ambulantních specialistů přitom není jen v okrajových oblastech. Podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky se situace zhoršuje i ve velkých městech, včetně Prahy. A problém se nejspíš bude dál prohlubovat. V některých oborech totiž bude potřeba ještě víc lékařů, než jich chybí dnes. Mezi ně kvůli častější cukrovce patří třeba i diabetologie.
1: Příliv těch pacientů je víceméně nepřetržitý. A tím, jak je to chronický onemocnění a vzniká to vlastně jako čím dál tím v nižším věku, tak ty pacienti už vám zůstávají na pořád.
2: Říká diabetoložka Jitka Zemanová, která má ordinaci v Plzni.
1: Já jsem třeba 64. ročník, zase jako docela nehodlám ještě jít do důchodu, ale už jsem utáhná, no. Prostě těch lidí je hrozně moc. No.
2: Z dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky vyplývá, že mezi lety 2018 a 2024 v Česku celkově ubylo 56 diabetologických ordinací. Aktivních lékařů bylo v oboru podle posledních údajů ke konci předloňského roku asi 900.
3: A 30% je v důchodovém věku a mimo jiné se to promítá do toho, že stále větší množství diabetiků je v péči praktických lékařů pro dospělé. Ten nárůst je skoro o 30% za posledních nějakých asi 7 let.
2: Vysvětluje ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek. Stárnoucí lékaře nemá kdo nahradit. Hodně absolventů totiž jde radši do nemocnic, než aby si zakládali vlastní ordinaci. Podle předsedy Sdružení ambulantních specialistů Zoriana Jojka se bojí administrativy.
4: Trošičku účetnictví, komunikaci s pojišťovnami, vědět, jaká je podstata smluvního vztahu, na co si dát pozor, jak vypadá výkaznictví a podobně. Ono to ve svém důsledku není až tak úplně komplikované. Všichni současní soukromí lékaři to nakonec zvládli a zvládli by to jistě i ti mladí. Ale potíž je v tom, že na začátku to vypadá jako obrovská hora práce, před kterou když stojíte, tak se ji samozřejmě obáváte.
2: Ministerstvo zdravotnictví chce pro příští rok navýšit dotace na takzvaná rezidenční místa, tedy školicí místa pro mladé lékaře u zkušenějších kolegů. Pokračuje Renata Povolná z tiskového oddělení rezortu.
5: V upraveném návrhu rozpočtu se aktuálně počítá se základní měsíční dotací 70 000 korun na jednoho rezidenta.
2: Předtím dotace byla 50 000 korun. Můžou ji ale získat jen někteří lékaři, a to praktici a psychiatři pro děti i dospělé a dětští neurologové. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Nasky a Pára Hosnédlová. Československá spolupráce na vlnách Jihočeského odpoledne. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Vyšetřoval válečné zločiny na Balkáně a později odhaloval korupci a zneužívání moci uvnitř struktur OSN. Vladimír Dzuro je emeritní policejní rada a někdejší vedoucí kanceláře Úřadu pro vnitřní záležitosti Organizace spojených národů v New Yorku. Dnes dopoledne byl naším hostem. Část rozhovoru uslyšíte po písničce.
1: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Ladíte jeho české odpoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Strávil 9 let jako vyšetřovatel Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii. Vladimír Dzuro následně později od roku 2004 do roku 2023 vedl kancelář Úřadu pro vnitřní záležitosti OSN v New Yorku. Nejen na tato svá profesní působení vzpomínal dnes dopoledne v našem vysílání. Matěj Vodička se například zeptal, jak vzpomíná na nedávno zesnulého srbského vojevůdce a generála Ratka Mladiče, kterého Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii za válečné zločiny odsoudil na doživotí. Vladimír Dzuro se s ním totiž osobně setkal.
1: Vlastně to moje první setkání bylo v roce 1994. Já jsem v té době působil v rámci jednotek AMPROFOR. Já jsem pracoval pro Interpol a dostal jsem možnost vlastně rok působit v Bosně a Hercegovině v Sarajevu, kde jsem vedl kancelář, to se jmenuje UN Field Security. A já si myslím, že ta bosensko-srbská armáda asi špatně odhadla, co ta naše práce je. Já si myslím, že se nás spletli se zpravodajci, vojenskými zpravodajci, tak nás pozvali do Lukavice, to je část Sarajeva, kde bylo velitelství té vojenské složky. A tam vlastně nás si tam s námi povídali, snažili se nás opít místní kořalkou. A v tom po nějaké chvíli tam přišel nějaký strašně vysoký důstojník s tou svojí antaráží, s těmi jeho pobočníky a potřeba se s náma rukou a velice arrogantním způsobem se s náma bavil, musel jsem se s ním připít. Takže z něj vyzařoval autorita arogance. A úplně stejně vlastně potom působil v té soudní síni. On absolutně ten tribunál neuznával. Já si se nepletu, 15. nebo 17. že dokonce museli vyvést ze soudní síně. Když tam byli vyslýcháni svědci, ti poškození, a vlastně ti lidé, kterým se staly strašné věci, nebo jejím rodinným příslušníkům, tak chrochtal, mlaskal, vstupoval do toho. Já jsem říkal, že asi 150krát byl napomínán, takže on se choval velice neslušně i k těm obyčejným lidem. Což bylo třeba jiné, já jsem už asi mluvil, prezident Miloševič, který byl taky souzen, tak jeho obhajoba, on se hájil sám, a když hovořil s těma svědkama, tak vlastně k ním přistupoval v tom směru, podívejte se, mě strašně mrzí, co se vám stalo, ale já s tím nemám nic společného. Když to generál Mladič vlastně byl arrogantní, nepříjemný, neslušný a absolutně pohrdající těma obyčejnýma lidma, kteří vlastně prošli tou válkou.
2: S tím souvisí ještě i má další otázka. Sice, jestli je podle vás dobře, že Ratko Mladič neměl státní pohřeb. V Srbsku se o tom hodně diskutovalo. De facto už v jednu chvíli bylo rozhodnuto, že Mladič bude mít pohřeb se všemi státními podstami. Nakonec se tak nestalo. Tak je to klíčové symbolické rozhodnutí, řekněme, nebo to v kontextu těch zmíněných událostí, i třeba v tom smyslu, co jste zmiňoval vy, že to není zas až tak dávno, prostě to nehraje zas až tak velkou roli.
1: Na státní pohřeb by hrál býval obrovskou roli. To by byl obrovský signál, který by Srbsko vydalo. Já se snažím to porovnat například s fašistickým Německem. Představte si, kdyby německá vláda udělala nějakou triznu pro Hitlera nebo pro lidi, kteří byli odsouzeni v Norimberku. Jaký by to byl signál, by to vyslalo? A tady srbská vláda vlastně měla v plánu, aspoň teda ministr spravedlnosti, měla v plánu udělat státní pohřeb a pohřbit generála Mladiče vedle těch skutečných srbských hrdinů. Jako Srbové jsou hrdý národ a kulturní národ a oni mají skutečné své hrdiny a pohřbit masového vraha vedle těchto skutečných hrdinů by mi připadalo jako velice nešťastné a špatný signál pro Evropu a pro celý svět.
2: No to je právě ta otázka, jestli Srbové oslavují Mladiče taky jako válečného hrdinu, ale vy jste zmiňoval, že asi jenom nějaký malý vzorek společnosti.
1: Já si nemyslím, že to je malý vzorek, je to určitá část společnosti, ale dejme tomu, jestli tam bylo skutečně 100 000 lidí, jako jsem se dočetl v novinách, tak v poměru 10 milionů Srbů, kteří žijou v Srbsku, plus ještě pár milionů, kteří žijou v Republice Srbské, a tam samozřejmě ta adorace v Republice Srbské je daleko větší, protože vlastně tam ta válka probíhala, ta neprobíhala v Srbsku. Já dokážu pochopit ten určitý sentiment těch obyčejných lidí, já to nesvaluji pochopitelně, ale dokážu to pochopit.
0: Celý rozhovor s Vladimírem Dzurem je k poslechu na našem webu. Zítra si budeme povídat o oftalmologii. Do studia přijde oční lékařka Nikola Járová z Českobudějovické nemocnice. Matěj Vodička ji ve studiu přivítá jako obvykle po zprávách v 11 hodin.
3: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Pelhřimovské muzeum rekordů a kuriozit čeká velké stěhování. Část expozic najde nové působiště v Jindřichově Hradci. K dispozici tam bude pro muzeum zhruba třikrát větší plocha než doposud. Útočiště najde v historické budově mastných krámů přímo na náměstí.
1: No a nahoře by nábytek a i nějaký průmyslový zboží.
2: S panem Milanem se dávám do řeči na náměstí Míru v Jindřichově Hradci. Stojíme před masnými krámy, rozlehlým měšťanským domem, jehož původ sahá až do 14. století. V jeho přízemí bývala a teď už i opět je prodejna potravin. No a otázkou je, co bude v prvním patře?
1: Nevím teď od té doby, co to uzavřeli jako kop.
2: By se tam mělo totiž z Pelhřimova stěhovat část toho muzea rekordů.
1: O tom já nevím nic.
2: Slyšíte to poprvé?
1: No.
2: Ale přesto je to tak. Pojďme se tedy teď přesunout o zhruba 40 kilometrů odsud do Pelhřimova, do Muzea rekordů a kuriozit za Lubošem Rafajem, který nám toho jistě řekne víc.
3: No já bych to nenazval ani stěhování, já bych to nazval nějaký rozšiřování teritoria. Jo, vlastně představme si to tak, že se postavíme na dvě nohy. To znamená, expozice Zlatý český ručičky zůstane a vlastně Jindřichův Hradec bude úplně nový. To znamená samozřejmě, že z věže tam přestěhujeme nějaký exponáty, ale jinak...
2: Ale věž zůstane jako taková?
3: Věž zůstane, ale my už ní nebudeme. Jo, to znamená vlastně, my odstěhujeme exponáty z věže a nastěhujeme je do Jindřichovýho Hradce, ale přibyli tam spousta nových věcí.
2: Takže není to tak, že byste opouštěli Pelhřimov a udělali jste město rekordu z Jindřichova Hradce?
3: Ale to vůbec nemáme v úmyslu. Jo? Město rekordů je jenom jedno. Takhle, já jsem dneska prováděl v malé expozici. Přišlo sem asi 6 návštěvníků, jako 6 skupin nějakých návštěvnických za to dopoledne. A z toho 3 skupiny do té věže nešly. Protože jeden pán měl špatné nohy a prostě ty schody mu vadí. Druhý pán měl nějaký problém se zrakem a tohle se nám stává čím dál tím častěji, že přijede autobus zejména seniorů a prostě polovina, možná i víc jich tam nejde, protože je prostě špatně přístupná.
2: Jste zmínil, že ta expozice v tom Jindřichově Hradci nebude jen to, co je v té věži, že se rozšíří.
3: Jednal jsem o skleněných exponátech, to znamená v České republice existuje jenom jedna lebka křišťálová. Když uděláme oddělení hudba, tak vlastně tam můžeme umístit školní lavici a do ní můžeme posadit Bedřicha Smetanu, který v tom patře, v tom místě prostě studoval.
2: Jindřichohradecká expozice by mohla otevřít už příští rok na jaře. Milan Soldán, Český rozhlas.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: Český rozhlas České Budějovice, písničky, které nestárnou.
1: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclonám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál

vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialových fialek. Postupně se všem zalíbilo, udice písní zvlášť šlilo s harmonikou tahací.

modlil v oblacích. Už se to stěží někdo doví,

0: vanu plnou fialy. Mám vanu plnou fialový fialek.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
2: Posloucháte jeho české odpoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Zvon z poutního kostelíka Panny Marie Bolestné ve Svákově u Soběslavy na Táborsku se po opravě vrátí do věže. Poprvé se při mši rozezní už tuto neděli. Na místo se zajel podívat náš regionální stopař Petr Kubát. Petře, dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne, já jsem u tohoto krásného kostelíku ukrytého v lesích na konci křížové cesty ve Svákově u Soběslavy byl před chvilkou. Teď jsem musel popojet zase zpátky k Soběslavě, protože tam byl špatný signál, navíc začíná pršet, takže už jsem tady ukrytý v autě. A k tomu kostelíku kapli, nebo se tady spíš kapli, protože ona je to spíš rozměrná kaple, která evokuje dojem kostelíku, tak byla postavená v letech 1865 až 67 v novorománském slohu z cihlového neomítaného zdiva. Má za sebou teď už celkovou opravu, kdy na kapli před časem při bouřce spadl dub a město udělalo opravu krovu a krytiny. Následovalo vyčištění fasády a naposledy dostala nový měděný plášť zvonice. No a během prací našli dělníci dokumenty uložené ve schránce v Makovici zvonice. A co přesně tam objevili, to už mi popisuje Bohumír Ctibor ze Soběslavského městského úřadu.
4: Když jsme schránku otevřeli, tak jsme zjistili, že je z roku 45, z 8. června a že tam probíhala teda celková oprava krytiny a kříže a tý Makovice. No, byly tam tři výtisky novin, pak tam byla pozvánka, Pastýřský list a na něm bylo napsáno, co se vlastně tam odehrávalo. No a ještě tam byly teda dobový peníze, koruna a 5 koruna protektorátní a 20-korunová poukázka s nápisy slovenskými a ruskými. Takže to přišlo zřejmě z východu s armádou, s vojákama.
2: Petře, už jsme avizovali, že se do zvonice vrací opravený zvon.
3: Je to tak, při opravě střechy zvonice ho pracovníci svěsili, nechali opravit a vyčistit. Ten zvon zrenovoval známý jeho český zvonař Michal Votruba z Myslkovic. Zvon má v průměru přibližně 40 cm, zdobí ho 3 reliéfy a nápis. A ten zvon, který se nyní vrací do té svákovské věže, tak ale není původním zvonem té kaple. On byl ten původní za války, za druhé světové války zrekvírován. Ten současný pochází zřejmě z kostela svatého Marka v Soběslavi a nechal ho v polovině 17. století ulít soběslavský purkmistr Zachariáš Marek Markovský. Ten nedělní návrat zvonu do kaple začne ve 14.30 hodin, jak líčí Michaela Pimperová, vedoucí soběslavského infocentra.
5: Jsme naplánovali průvod procesí od začátku křížové cesty tady v Soběslavi směrem na Svákov ke kapli Panny Marie Bolestné. V tom procesí půjde slavnostně nazdobený vůz tažen koňským spřežením a za ním samozřejmě místní zástupce farnosti a zástupce města a dalších spolků a samozřejmě široká veřejnost. Společně s panem farářem, který povede to žehnání, vlastně uděláme takovou slavnost té kaple, která bude završena mší a pak tím prvním zvoněním na nově nebo znovu opravený zvon.
3: No a já na závěr doplním, že ještě do neděle si můžete opravený zvon prohlédnout v infocentru na Soběslavském náměstí, kde je vystavený. Můžete se na něj podívat jenom třeba z ulice, on je vidět tam přímo za sklem.
2: Říká náš regionální stopař Petr Kubát. Petře, díky a pěkné odpoledne.
3: Hezký den.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas České Budějovice. Rádio.

0: Ladíte jihočeské odpoledne na Českém rozhlase České Budějovice. Nový silniční obchvat na trase České Budějovice-Plzeň objede nepřehlednou zatáčku v Hněvkově u Blatné. Podrobnosti připravila mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
1: Minulý týden jsme na silnici první třídy číslo 20 slavnostně zahájili jednu z dlouhodobě připravovaných staveb. Na hlavním tahu mezi Českými Budějovicemi a Plzní začala výstavba téměř 7-kilometrového obchvatu Sedlice a Hněvkova. Během následujících 2 let tam vybudujeme nový úsek silnice, který řidičům umožní vyhnout se jednomu z nejproblematičtějších míst na celé trase. Obchvat dvakrát překlene železniční trať, obejde nepřehlednou zatáčku v Hněvkově a odvede tranzitní dopravu mimo zastavěné území Sedlice.

0: Svačinka. Krásná zdravá svačina.
1: Je 15 hodin.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: České Budějovice vybudují dva nové chodníky v Branišovské a Vrbenské ulici, vyjdou na víc než 1 000 000 korun. V pražské Motole je nově otevřené Národní onkologické centrum. Veřejnost i kolegové se s frontmanem skupiny Jojo Band Richardem Tesaříkem rozloučí 16. září. Obloha bude zítra oblačná až polojasná, teploty do 20 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. V Českých Budějovicích přibydou nové chodníky v Branišovské a Vrbenské ulici. Lidem tak usnadní cestu v místech, kde chodí jen po vyšlapaných pěšinách. U okružní křižovatky Branišovské a Milady Horákové vznikne chodník, který propojí přechod pro chodce s bytovou zástavbou a povede až k parkovišti.
3: Cesta bude ze zámkové dlažby a doplní trvalkový záhon. Nový bezbariérový chodník vznikne taky na Vrbenské ulici u autobusové zastávky nedaleko Hlinecké ulice. Jak potvrdila mluvčí radnice Jitka Bruha-Veltslová, město ho nechá osvětlit a okolí nově zatravní. Staveniště už převzala firma a práce za víc než 1 000 000 korun začnou v nejbližších dnech. Z Českých Budějovic Kristýna Baršíny, Český rozhlas.
1: Policisti potvrdili, že úhyn dvou psů v květnu u Lipenské přehrady způsobily toxické synice, které se v přehradě vyskytují. Informovala o tom dnes policie. Dva teriéři synice snědli. Policisté vyloučili cizí zavinění, uvedli dnes na webu. Mluvčí Miroslav Šupík upřesnil, že tyto synice se za normálních okolností vyskytují na dně. Psi se k nim dostali kvůli poklesu hladiny nádrže. Policisti spolupracovali s Centrem environmentálních forenzních věd Univerzity Karlovy, Hydrobiologickým ústavem Biologického centra Akademie věd České republiky, Státním veterinárním ústavem Jihlava a státním podnikem Povodí Vltavy. Zájemci o účast v okrskových volebních komisích pro nadcházející komunální volby v Českých Budějovicích se stále můžou hlásit. Prostřednictvím kandidujících stran a hnutí můžou žádost podat ještě dnes. Informovala o tom mluvčí magistrátu Jitka Bruha-Veltslová. V případě nenaplnění kapacity politickými uskupeními vedení města vybere další registrované uchazeče. První jednání volebních okrskových komisí bude 17. září v Českobudějovické sportovní hale. Volby do obecních zastupitelstev jsou 9. a 10. října. Ve fakultní nemocnici Motol a Homolka slavnostně otevřeli Národní onkologické centrum. Jeho vybudování stálo skoro 5 miliard korun, z toho většinu pokryly evropské dotace. Centrum má zlepšit a zpřehlednit péči. V plném provozu se díky němu kapacita pro onkologické pacienty v nemocnici zvýší o 40%. Podle vedoucího centra profesora Davida Feltla se bude pracoviště věnovat nejen základní péči, ale i léčbě vzácných nádorů.
4: Ten statut Národního centra nás předurčuje k tomu, abychom byli schopni se postarat, řekněme, o vzácné nádory nebo o méně obvyklé situace nebo nějaké speciálnější záležitosti, abychom byli schopni opravdu obsáhnout jak ten základ onkologie, tak ten úplný vrchol tu top medicínu.
1: Některá z jednotlivých pracovišť spustí provoz ještě v říjnu. Poslední rozloučení se zpěvákem Richardem Tesaříkem bude příští středu, 16. září ve Strašnickém krematoriu v Praze. Zpěvák skupiny Jojo Band zemřel v neděli po dlouhé nemoci, bylo mu 80 let. Tesařík patřil k českým průkopníkům reggae a kromě Jojo Bandu vystupoval i v řadě muzikálů.
2: Počasí.
1: Zítra bude oblačno až polojasno, večer přibude mraků a ojediněle se vyskytnou slabé přehánky, hlavně v jižní polovině kraje. Naměříme do 20 stupňů, na horách kolem 15. Mírný západní až severozápadní vítr se odpoledne změní na severovýchodní a biozátěž zůstane mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Jeden jízdní pruh je uzavřený po nehodě dvou osobních aut v Táboře v Soběslavské ulici u KFC a k nehodě došlo také v Českém Krumlově v části Plešivec. Jezděte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Hodin a 5 minut. Příjemné odpoledne z Českého rozhlasu České Budějovice. Jihočeské odpoledne pokračuje svou druhou hodinou, která vám i dnes nabídne zajímavé informace z regionu i ze světa kolem nás. Od mikrofonu vám i nadále pěkný den, pohodu, ať jste kdekoliv, a ničím nerušený poslech přeje Radek Diviš. Zpráva o Václavu Havlovi jako o člověku, to jsou dopisy o lze. Soubor více než 170 dopisů, které v letech 1979 až 1983 psal jako disident z vězení své ženě. Jejich originály u příležitosti blížícího se výročí nedožitých 90. Václava Havla ode dneška vystavují v Památníku národního písemnictví v Praze. Vypravíme se tam. V dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo pro vás máme další zajímavé téma. Víte, proč nebolí stříhání nehtů? To se dozvíte v této hodině. A přidáme také obvyklou porci písniček, které nestárnou. Chybět nebude hit skupiny Mike and the Mechanics, All You Need is a Miracle. Karel Gott a právě teď přichází svou píseň Já nemám strach zaspívat. Hana Zagorová.

0: Hudba a plné sály byly jeho životem. Dnešní odpoledne nám na vlnách rádia vašeho kraje zpříjemnil Karel Gott. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. A teď se vypravíme na Jindřichohradecko za jedním muzikantem a vášnivým cyklistou. Karel Pixa hodně času stráví na pódiu s basou. Jako šéf kapely Jeha Swing Band potřebuje být fyzicky v dobré kondici. Možná i proto si zamiloval jízdu na kole. Cyklistika pro něj není jen hobby sportem, ale životní náplní.
1: Vášnivý cyklista Karel Pixa ovládá kontrabas virtuózně.
2: Víc muzikant nebo víc cyklista?
3: Víc, spíš cyklista.
1: Jezdíte pro pohodu nebo taky někdy na čas?
3: Začnu pro pohodu, pak si říkám, toto nějak letí ten čas, tak musím přidat. No a v závěr ten bývá většinou na čas pak už, ale dobrý. Čím jsem starší, tím více vracím ke svým oblíbeným trasám a opomíjím ty nádherné stezky, které jsem jezdil dřív. Třeba na Bystřicku konkrétně.
1: Nová Bystřice a okolí.
3: No, no to je pohádka, to doporučuju.
1: Tam, ale ten sem tam, je tam i kopec.
3: Jo, jistě, a o to jde. Kopečky, bezvadný. Občas zajedu do Rakouska.
1: To je vlastně hned za kopcem.
3: Ano.
1: A moderní technologie vás nezlákaly, myslím, baterku na kole a elektrokola?
3: Ne, že bych to jako zatracoval, ale nemám.
1: Stejně jako v muzice, kde nejvíc důvěřuje s kontrabasem na pódiu svému smyslu pro rytmus, najde si Karel Pixa svůj speciální rytmus i při šlapání na kole a k tomu elektřinu nepotřebuje.
3: Zásadně jezdím na neelektrokole, protože chci mít ten pocit, že se pohybuju vlastní silou a to mi dává tu radost z toho.
1: Co ale není teď, se může změnit, stejně jako se mění jeho muzikantský život, ve kterém hraje v Třeboni na parníku, nedaleko za hranicemi a sleduje i novinky, především v country, swingu nebo folku.
3: Možná někdy časem přejdu taky na e-bajky, každej si to sám srovná se sebou, co mu vyhovuje, ale já zatím ten, jak se říká, vlastní pohon.
1: Říká Karel Pixa z Jindřichova Hradce Kamil Jáša. Český rozhlas.
4: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte jihočeské odpoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Víte, proč nebolí stříhání nechtů? I to se dozvíte už za chvíli v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

se mi nezdá.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Víte, proč stříhání nechtů nebolí? Protože viditelnou část nechtů tvoří odumřelé buňky, které nejsou nijak spojené s nervy a proto nejsou citlivé. Kořeny nechtů, skryté pod kůží, jsou naproti tomu nejčerstvější a nehet sám je z velké části přirostlý k prokrvenému a inervovanému lůžku. Odtržení nebo odlomení nechtu z tohoto lůžka pak bolí značně. Vysvětlení, proč nechty vůbec máme, je poměrně jednoduché. Chrání citlivé konečky prstů a umožňují jemnější manipulaci. O přínosnosti nechtů na rukou asi nikdo z nás nepochybuje. Náramně se nám hodí při loupání ovoce, otevírání plastových obalů, plechovek nebo skládání různých stavebnic. Ale proč máme nechty i na nohou? Důvod je totožný a připomíná nám, že máme společné předky s primáty. Ti měli pro šplhání po stromech drápy. Primáti se ale začali pohybovat po tenkých větvích, kde jim drápy spíš překážely, a tak se postupně přeměnili v ploché nechty, na rukou i na nohou. Když prapředek člověka se stoupil na zem, nohy začaly sloužit jen k chůzi, nechty nám však zůstaly dodnes. Ne nadarmo se primátům říká také nehet nadci.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Love is kind, love is wine, nebo také láska je věc kouzelná, jak zpívali Rangers už v roce 1972. Ladíte Český rozhlas České Budějovice. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám každý den nabídneme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme o tom, jak se na silnicích správně uplatňuje pravidlo ZIPu. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Zipování je jeden z nejjednodušších způsobů, jak udržet plynulý provoz, ale zároveň patří k pravidlům, která řidiči nejčastěji porušují. Stačí uzavřený pruh, kolona nebo zúžení a hned je vidět, kdo ví, jak to má fungovat. A kdo také ne. Dokážete odpovědět, jak správně by měl fungovat takzvaný zipový systém? Plukovník Jan Straka už nám vše vysvětlí.
3: Pakliže je jeden pruh, který zůstává průběžný a ten druhý je z nějakého důvodu omezen, vozidla se musí v tom místě dostat do jednoho jízdního pruhu, tak tam platí to, že se ta vozidla řadí jednotlivě za sebou střídavě, to znamená jeden z jednoho jízdního pruhu, druhý z druhého jízdního pruhu.
2: Platí tam nějaké pravidlo nebo předpis?
3: Ten řidič, který se řadí do toho průběžného pruhu, tak ten nesmí ohrozit toho, kdo v tom průběžném pruhu jede, ale zároveň ten, co jede v tom průběžném pruhu, by měl umožnit odbočení, respektive zařazení toho vozidla z toho druhého pruhu. Takže je to čistě o ohleduplnosti. Pravidla říkají, jak to má být, ale samozřejmě záleží na tom, jak se ty řidiči chovají na té komunikaci.
2: A může se řidič zařadit do průběžného pruhu třeba několik desítek nebo stovek metrů před zúžením?
3: Tak samozřejmě nic mu to nezakazuje, ale z pohledu plynulosti silničního provozu a můžeme teda říct, že vlastně i bezpečnosti je určitě lepší si to zařazení nechávat až na ten konec, kde skutečně je patrné, kdo je z levého, kdo je z pravého. Pokud se to začne míchat před tím, tak tam vznikají samozřejmě kolizní situace, protože v tu chvíli už ten řidič, který jede v tom průběžném pruhu, nemusí dávat ten prostor pro to zařazení a tak dále.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: Zítra si povíme, jak je to s jízdou a nehodou s autem bez platné technické kontroly.
1: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje, na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Dokument, filozofické zamyšlení i psychologický vhled do člověka. Tak lze vnímat dopisy Olze, které Václav Havel psal z vězení své ženě mezi lety 1979 a 1983. Ode dneška jejich originály vystavují v památníku Národního písemnictví v Praze u příležitosti blížících se nedožitých 90. dramatika a prvního českého prezidenta.
1: 4. června 79. Milá Olgo, mrzí mě, že ti má nová basa způsobí asi hodně komplikací.
2: Olga Havlová, stěžejní žena v životě Václava Havla, od jejíhož úmrtí letos uplynulo 30 let. Václav Havel jí z vězení postupně adresoval 172 dopisů. Většina z nich pochází z let 1979 až 83. Tehdy byl Václav Havel vězněn na Borech. Výstavu procházíme s jejím autorem Petrem Kotykem.
3: On ty dopisy psal nejen ručně. On tam nesměl škrtat a nesměl potrhávat. A musel je psát jenom v určenou dobu, když ho našli s konceptem dopisu, ale který ho už odeslal, tak zase šel za katr.
2: A vidím, že to písmo je skutečně takové jako namáčklé na sobě ze snahy, aby se tam toho co nejvíc vešlo.
3: A pětky a dost, víc nemohl psát.
4: Vidíte, že prostě tam se šetří milimetrem v rámci toho sdělení. Je na tom i dobře vidět, jak to muselo být promyšlené. Je to není jako, že ad hoc teď něco napíšu, ale musíte opravdu ten koncept hodně promýšlet.
2: Psaní Václava Havla v drsných podmínkách komunistického vězení podle ředitele památníku Národního písemnictví Michala Stehlíka zachraňovalo.
4: No je to takové, že lidé nebo návštěvníci si mohou uvědomit, o jak prosté záležitosti jde. My mnohdy máme ty velké osobnosti spjaty s jejich jako historickými výkony, ale tady jsou před námi prostě prosté dopisní obálky, prosté dobové známky. Ona ostatně i ty dopisy Olze v sobě kombinují vlastně, řekl bychom, mikrohistorii prostě osobních sdělení s nějakými jako úvahami, takže proto jsou mimořádné.
5: 21. července 79. Občas si dělám poznámky ke hře. Moc nápadů v tomhle jednodimenzionálním prostředí ale nemám. Vyšetřování je už skoro měsíc uzavřeno, takže každou chvíli může být proces.
3: Václav Havel se tam velmi otevřeně vyjadřoval i o vztazích s Olgou, třeba ten dopis číslo 42, tak ten svědčí o hlubokém vztahu. Václav Havel potřeboval tu citový pouto, tu jistotu Olgy Havlové, protože on bez ní nebyl schopen žít a v tom vězení si sahl na dno, byl tam 1351 dní v pekle.
2: Dodává Petr Kotyk. Výstava bude přístupná do 30. září a návštěvníci ji uvidí i tuto sobotu v rámci festivalu Tří vil Triangle, tedy vily Lana, vily Pelé a Muzea literatury. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
6: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Dnešní počasí přináší příchod studené fronty a s ní dorazil i slibovaný déšť. Aktuální předpověď přichází v zápětí.
1: Počasí.
0: Jaké počasí můžeme očekávat v následujících dnech? Na to se zeptám meteoroložky Evy Houbové, kterou právě teď zdravím. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Na jaké počasí se máme připravit v noci a zítra?
2: Za zvlněnou studenou frontou, která teď přechází přes naše území, začne počasí u nás ovlivňovat nevýrazná oblast vyššího tlaku vzduchu a taky trochu frontální rozhraní související s tlakovou níží na Středomořím. V noci čekáme ještě oblačno až zataženo, srážky později večer dozní a k ránu trochu ubude i oblačnost. Teplota klesne na 12 až 9 stupňů. Během zítřka bude oblačno až polojasno a večer od jihu se pak začne zatahovat. Ojediněle se taky vyskytnou přehánky, a to hlavně v jižní polovině kraje. Teplota zítra vystoupí na 17 až 20 stupňů, na horách na 14 až 17, takže docela skok. Vítr mírný západní až severozápadní 2 až 5 metrů za sekundu se odpoledne změní na severovýchodní. Bio bude na nízké zátěži.
0: Co nám přinese páteční počasí?
2: Bude zataženo a místy se objeví déšť a pak později odpoledne budou ubývat srážky i oblačnost. Teplota ráno se bude pohybovat kolem 11 stupňů a odpoledne kolem 18. Vítr povane jenom slabý proměnlivý.
0: A potěšíte nás s předpovědí na víkend?
2: A já myslím, že docela ano. Bude polojasné až oblačné počasí s jen ojedinělými přehánkami. Až v noci na pondělí se pak zatáhne a přibydou srážky. Teplota ráno bude kolem 11 a odpoledne do 23 stupňů. Vítr převážně slabý ze západních směrů.
0: Říká Eva Houbová, které děkujeme za vyčerpávající informace. Přejeme příjemný zbytek odpoledne a samozřejmě i klidný zbytek služby. Naslyšenou.
2: Děkuji vám taky, naslyšenou.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Akanta mébová keratitída. Víte, co tenhle pojem znamená? Jde o závažné oční infekce, které způsobují parazitické améby a jsou příčinou až poloviny trvalé ztráty zraků spojených s infekcemi rohovky. Jak si s těmito parazity poradí moderní medicína a proč nebyla v minulosti diagnostika těchto potíží správná? Tak nejen o tomto tématu si popovídáme s oftalmoložkou Nikolou Járovou z Českobudějovické nemocnice. Nalaďte si nás ve čtvrtek 10. září po 11. hodině dopoledne. K poslechu zve Matěj Vodička.
1: Je 16 hodin.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Přestavba vodních ploch u Soví ochrání část Tábora před přívalovou povodní. Společnost Arriva dnes testuje nové vlaky na trase mezi Kozolupy, Plzní a Blovicemi. Prezident Pavel v pondělí přijme premiéra Babiše, jednat budou o zahraniční politice. Zítra bude oblačno až polojasno, teploty do 20 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Rozsáhlá opatření mají v příštích letech ochránit severozápadní část města Tábor před přívalovými dešti a splachy z polí. Radní města na svém posledním jednání odsouhlasili úpravy vodních staveb v lokalitě Soví. Náklady na jejich přeměnu přesáhnou 90 milionů korun. S přeměnou oblasti se začne v příštím roce. Hotovo bude o rok později. Pokračuje mluvčí táborské radnice Luboš Dvořák.
3: Projekt počítá například s rekonstrukcí rybníka Soví, s úpravou Zavadilského rybníka, obnovou vodoteče, protierozními opatřeními a další etapou zatrubnění směrem k Jordánu. Smyslem je vodu zpomalit, část zadržet a zbytek bezpečně odvést.
1: Nové vlaky společnosti Arriva vyjedou dnes poprvé v testovacím režimu na trase mezi Kozolupy, Plzní a Blovicemi. V prosinci pak mají plně nahradit vlaky Českých drah na trase mezi Plzní a Domažlicemi. Pokračuje ředitel společnosti Arriva vlaky Jiří Nálevka.
4: Celkem jsme pro tento provozní soubor pořídili 12 jednotek. Byly původně vyrobeny pro německého dopravce Hessische Landesbahn na začátku 21. století. My jsme v polovině minulého roku odkoupili a zahájili modernizaci. Cestující se mohou těšit na nízkopodlažní vozidlo, které je klimatizované a přístupné pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace.
1: Společnost Arriva má na lince z Plzně do Domažlic zajišťovat provoz po dobu 10 let. Prezident Petr Pavel přijme v pondělí premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Hrad to oznámil na svém webu. Oba politici budou jednat o koordinaci zahraniční politiky, hlavně o účasti prezidenta na valném shromáždění OSN. To začíná za 2 týdny v New Yorku. Pavel se s Babišem sejde po slavnostním vyzvednutí korunovačních klenotů z korunní komory svatovítské katedrály. Olomoucký vrchní soud potvrdil Patriku Cigošovi výjimečný trest 27,5 roku za loňskou vraždu ženy v Mírově na Šumpersku. Rozsudek je pravomocný. Muž svou partnerku brutálně ubodal 3 týdny po podmínečném propuštění z mírovské věznice. Tam seděl taky kvůli vraždě. Muž si tak navíc bude muset odpykat ještě zhruba 5 let předchozího trestu. Podle žalobce Jaroslava Kouřila šlo o mimořádně závažný trestný čin. Od doživotí muže zachránilo jen stanovisko znalců kvůli možné resocializaci.
2: Počasí.
1: Zítra bude oblačno až polojasno, večer přibude mraků a ojediněle se vyskytnou slabé přehánky, hlavně v jižní polovině kraje. Namíříme do 20 stupňů, na horách kolem 15. Mírný západní až severozápadní vítr se odpoledne změní na severovýchodní a biozátěž zůstane na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Auto se srazilo se zvěří na silnici 23 u Jindřichova Hradce. Jezděte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
2: Jste připraveni na to, že s námi strávíte hodinu s povídáním, s informacemi, možná taky s ukázkami z archivu, minimálně z pěti. Doufám, že na ně dojde mezi povídáním Pepi Dvořáka, kterého vítá Patrik Rozenal. Ahoj, Pepo.
3: Už to začalo.
2: No jo.
3: My už jedeme zase. Je tak dobrý den, vážení a milí posluchači. Ahoj, Patriku. Tak ono už to začalo, tak jedem.
2: Ano, i školní rok a taky možná podzim.
3: No, a už jsme se vrátili z chalupy a zvykáme si na velkou město zase.
2: Mění se ti nějak smysl pro humor s podzimem?
3: No, tak neříkám, ne. Že by se to nějak stupňovalo s podzimem, že on ten ubrečený podzim a listí, který padá dolů, ale podívej se, když máš kolem sebe dobrý lidi, jako to máme my teď, tak je vždycky dobře.
1: Humoriáda.

0: Vstupte do Humuriády, už brzy budete i vy rozhodovat, co budeme vysílat. Zatím tuhle práci bude mít Josef Dvořák.
1: No, krásná muzika, čo?
0: Je to tak?
1: No tak, vážení, my jsme si teď tak krásně medili, jak jsme si povídali o tom, jaký bylo léto na Chaloupce, protože oba dva žijeme v přírodě. Mně napadla ještě jedna věc, přátelé a Patriku.
0: Ano.
1: Já večer, když se já chodí koupat do té studené vody, no, já večer ne, čo večer? Ráno, jo, ale večer ne. To je průtoková voda z potoka.
0: No počkej, ale za den se ohřeje, ne, ráno ještě studenější.
1: Já nevím, já jsem si zvyk ráno, člověče, já bych nešel tam večer, potom do postele, ona jde rovnou a jde si lehnout a normálně spí, to já bych byl zase, to bych musel mít noční hlídku. Ale my jak tam máme velkou louku, já svítím baterkou, tak najednou se něco otočí, nějaký hlavičky a vidím reflektory, očička, který se lesknou v tom světle a tam jsou srnky nebo nějaký zvířátka, který tam, no, to je taková nádhera, tak já vám řeknu, co vás čeká, jo, teď. Tak Iva Janžurová je miláček, dobře. Ivuška, skvělá Ivuška. Co je doma, to se počítá.
0: Ano,
1: přednesou nám tuto řeč, tuto myšlenku s Františkem Peterkou.
0: Ano, v režii Petra Šulhofa, filmová ukázka.
2: Haló.
3: No prosím, koho voláte?
2: Haló.
3: No co je?
2: Je doma Kája?
3: Ne, není. A že byste se mi takhle představila? Jo, Batáčková, mohla byste mi dát k telefonu manžela?
2: Ráda, jenže tu není. To nevím. Ale v 6 večer má ještě schůzi. Ano, prosím. Vyřídím.
4: Janičko, tady máš ty výkazy, na, a nezapomeň to založit.
2: Počkej. Právě ti volala tvoje stíhačka. Tak jsem jí řekla, že tu nejsi.
4: A, fajn.
2: Slíbil jsi mi, že si jednou přijdeš podívat ke mně do garzonky. Dneska máš možnost.
4: Jak to?
2: Řekla jsem té tvé, že máš schůzi.
4: No, tak jo.
2: Budu tě čekat v 6, hm?
5: Jdeš akorát. Právě ho začíná vyslíchat.
3: Tak. A teď mluv. Žádný zapírání, všechno vím.
6: Alenko, prosím tě, jsem strašně utahaný.
3: Tak znova. Dneska ti třikrát volala nějaká ženská. Pokaždý chtěla Kájinka a pokaždý zavěsila. Chci vědět, kdo to byl.
6: Claudia Kardinálová.
3: Kdyby to byla Claudia Kardinálová, tak to by mě neuráželo, víš? To by měla aspoň úroveň, jenomže já bych dala krk na to, že to byla ta zrzavá koza, co ti tak dojemně v kanceláři vaří kafe.
6: Proč zrovna ona?
3: Protože ona tvrdila, že máš dneska 6 schůzi. A žádná není. Volala jsem do podniku. Tak co?
5: Kruci ta válí.
7: Tak za prvé.
5: Bezva. Ale nápad to byl můj.
3: Teď mluvím já.
8: Ticho, počkejte, já neslyším.
3: Mě neoblafneš. Starou bábu by si v kanclíku k mašině neposadil, co?
7: Prosím tě, posadili tam z osobního oddělení.
3: Já vím, ale určitě jí říkáš Brouku, nebo Beruško.
7: Ale neříkám mi Beruško, říkám mi Janičko.
3: Jo, tak. Tak ty říkáš Janičko. Ty snad dokonce už i tykáš.
7: Prosím tě, přestaň. Přestaň! No, hoď se 25, tak já jí mám snad vykat, když mě je 40.
3: 45. A máš už pupek a dvojitou bradu, jenomže Janičce to nevadí. Tá tě obdivuje, co?
7: Kruči, tak ty s tím žárlením nepřestaneš!
3: Já žárlím, já žárlím, a na koho, prosím tě? Na koho? Na tu tvoji Janičku, která nemá ve

0: To, když se do toho Iva Jenžurová opře, tak no. Na tom, že rozhodně zaspomínat i Pepa Dvořák. No. Vidět to rozhořčení v roli v očích, co?
1: Říkal jsem milá, laskavá, teď mi tuhnul úsměv, když jsem slyšel ten rachot. No ne, ale v nemocnici mi měli tu scénu, no. kde
0: se řeží dítě?
1: No, ano, já teď jsem si, když jsem bloumal v paměti. A ona se na mě vrhla s tím dortem, a tak jsem viděl, že to vodně lítá teda, že jsem měla radost, že dostala takovýhle úkol od pana režiséra, jo. Já před ní zdrhal, a to jsem nemusel nějak přehánět tohle, zdrhal jsem doopravdy, ale bylo naskoušený to, že v jednu chvilku mi nadběhne teda, jo, prázdko, dostal jsem jí dortem. Opravdu, ona si na tom dala záležet, věď Ivuško, že si na to vzpomínáš. A na plný pecky mi ten dort nalepila na pusu teda.
0: Jak se změní výraz Ivy Jenžurové, když pak se řekne stop? Teď je to rozhoření v té roli a pak
1: já neviděl,
0: tě vidí s dortem.
1: Já to měl zalepený vůčník. Ale já si myslím, že se usmívá. Jo. Že má radost, že se to povedlo.
0: Jo.
1: Má v sobě určitě rarach, a dítě to kašpar, dítě to člověk, který se humorem a srandou baví.
0: Mm-hmm. Takže i v téhle té, řekněme, vážné chvíli jste se bavili při natáčení.
1: Určitě, já jsem jako měl jako takový trochu pochyby, trošku obavy, protože jsem nikdy jako dortovou bitvu nezažil. Jo. Obdivoval jsem vždycky. Teď už můžu říct, že jsem ji zažil teda. Jo. Je to zvláštní pocit, když ti někdo hněte dort do obliče. Přátelé, zkuste si to. Kupte si jeden šlehačkový dort.
0: Prosím tě, ale ty jsi známý tím, že když něco točíš, tak nerad zkoušíš, rád improvizuješ. Tak no. Tahle scéna točila se jednou, dvakrát, třikrát? Byla v různých verzích?
1: To si přesně nepamatuju, myslím, že jenom jednou jsme ji dělali.
0: Prostě jeden dort a musíte
1: jeden dort, no. To měli rekvizitáři radost a produkce, že tam neutrácíme peníze. Ale myslím si, že to bylo jenom jednou.
0: Vzpomíná na natáčení Nemocnice na kraji města vyvolán ukázkou s Ivou Jenžurovou, tedy Pepa Dvořák. Tak vyberete Ivu ještě jednou po boku Jiřího Lábuse, který máme ve scénce, anebo dáme prostor anekdotám o Slovensku od Tomáše Tepfra. Nabízím já proti variantu B. Vy si tu správnou variantu pro sebe vyberte a pak nám o tom zavolejte nebo napište SMSku. Tak se lze dostat do Humoriády. SMSkové číslo 90 01104. Stačí poslat heslo SMSkou Humor mezera A nebo B. A nebo nám zavolejte. Telefon do studia 731 800 900.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
3: Eva Enžurová nebo Tomáš Tepfra, tihle dva zejména stojí proti sobě v tom dnešním prvním souboji v Humuriádě a vy se můžete vyjádřit na telefonu 731 800 900, koho byste rádi dál slyšeli. S Pepou Dvořákem přejeme dobrý den.
4: Dobrý den, pane Dvořáku, dobrý den i vám, Patriku. Miroslav dobrý den. Karvine. A já hlasuju pro anekdoty.
3: Tomáš Tepfra získal bod. Dobře, kdo další?
5: Dobré odpoledne, panové. To je vás, Petr Spačlavic.
3: Ano.
5: Rád bych som počul slovenské anekdoty.
3: Dobře, Tomáš teprve dostává bod. Dobrý den.
6: Dobrý den.
7: Tady Roman, myslím, vysoký pan, já zdravím pana Dvořáka. Dávám Ačko a dávám tři hlasy a mě se vždycky líbí, jak vždycky chválití se uhlí.
8: No, že jo. Topíte, topte.
3: Tak a rozhodnuto vážení. Iva Enžurová to vyhrála, s Jiřím Lábusem dohromady dáváme vestence nazvané Rande v přírodě.
9: To je ale, to by se mu hodilo zkazit mi rande. Tak to ne, máme naopak krásné počasí. Slyšíte, jak ptáčkové krásně zpívají, slečno Alžběto? Sama příroda oslavuje, že po dvou letech jste se konečně uvolila vyjít se mnou do přírody.
10: Prosím vás, takhle nezačínejte. Váš hlas se tak chvěje. No, to je děsné.
9: Promiňte, promiňte. To jen ta krásná chvíle zahrála na mé struny. Pochopte, známe se už 2 roky. A za ty 2 roky jste mě seznámila se stovkami receptů teplé a studené kuchyně, ale jinak nic.
10: A vám se to snad zdá málo?
9: Ale naopak. Ale výjimečnost dnešní chvíle mě jaksi opravňuje, abych pohovořil o tématu tak zanedbávaném, totiž o našich srdcích.
10: Aha, ano. Tedy záleží na tom, o jaké srdce jde. Srdce hovězí je nejlepší na špeku. Srdce vepřové zase chutně připravíme na sardely.
9: A prosím vás, ne! Nechci srdce na špeku ani na sardely.
10: Aha, v tom případě bych vám ho radila podusit. A když je měkké...
9: Já už dál nemůžu.
10: Co je vám, prosím vás? Nejste nemocný? V tváři jste úplně červený? Co je to španělský ptáček?
9: Jídlo. Obvykle ho podáváme z rýží.
10: Chvála Bohu, nezbláznil jste se.
9: Proč mě tak trápíte? Hleďte, jak je tu krásně. Všechno voní. No cítíte? To je mateří douška.
10: Ukažte. Voní jako lizol. Lizolu užíváme jako prostředku k hubení hmyzu. Zítra vám dám lahvičku, abyste ho mohl použít, kdybyste snad potřeboval.
9: Ale já nechci lizol. No co pak v těchto místech, kde se kdysi dávno procházeli sliční rytířové se svými půvabnými dámami, tady, kde hradní pán lovil kance.
10: Tele.
9: Lovil tele? Proč by lovil tele?
10: Tajemství hradního pána. Ano, tajemství hradního pána, to je vlastně telecí. Hezky ho naklepeme, potřeme kapiemi, vyválíme, pozor, vyválíme v mouce.
9: Mouce?
10: Ano, správně. A podáváme z brambory na perský způsob.
9: Perský?
10: Ano, perský. Ano, to se vaří s bobkovým listem a s novým kořením. Ale pozor, ne moc, jen tak hrstičku.
9: A to je strašné, za hrstičku. No, no, no, no, to je úděsné.
10: Ale můžete si ho dát i víc, ale uvidíte, že vám nebude chutnat.
9: Ne, nedám si víc. Já bobkový list, já ho přímo nenávidím. A telecí taky. Mně se dělá špatně.
10: V tom případě... Je vám něco? Ano, tady máte kapesník. V tom případě vám mohu poradit skopové a la bažant. To ze všeho nejdříve namočíte do láku.
9: Nenamočíme.
10: Vy jste dneska takový divný. Co to s vámi je?
9: A vy se divíte? Všecko kvete, tady růžička, tamhle kopretina, tady zase bělá, sek se bělá, tam včelička si pobrukuje, skřivánci pějí píseň lásky.
10: Skřivánek není k jídlu.
9: Není k jídlu, není, ale zpívá a miluje.
10: A to už je lepší taková koroptev. Takhle s brusinkami, ale to je stejný recept jako na zajíce. Raději vám poradím, jak si připravíte vepřový mozeček na divoko.
9: Proboha, vždyť vy snad ani nejste žena, vy jste pekáč.
10: Ale... Co to povídáte, kde pak na pekáči, na pánvičce, do zlatova spěníme cibulku.
9: Já už nemůžu, to je konec. Vždyť vy mě zabijete, zamoučíte v mouce a napíhnete na rožeň v jedna sušenko.
10: Znám výborný recept na slané tyčinky. Uvidíte, to si budete olizovat prsty. Haló? No, haló, počkejte, kam utíkáte?
9: Já nevím, já prostě někam musím, jdu do hospody.
10: Co pak se vám už nelíbí v přírodě? Zrovna jsem vám chtěla říct si výborný recept na houbové buchtičky. Neodcházejte!
9: Jdu do hospody! Mám hlad! A dám si pusty z cibulí!
3: Humoriáda. Pepo, no, co jste měli s Jájou na prvním rande k jídlu? Tedy rande, kde by jídlo proběhlo. Třeba na tom prvním bezprostředně to nebylo.
8: No, pozor, ale já jsem ti to asi vyprávěl, tohle stane. Já jsem ji pozval na fotbal.
3: Já jsem... Takže párky, jo?
8: No, ale počkej, to říkám. No ne, no, já jsem jim... Dobře, nebylo to první rande naše, bylo to několikátý. A já jsem byl filmovat a říkal jsem jí, hele, ona... Uvidíme se v neděli, já jsem říkal, no, já mám jenom takový problém, já jsem si vzpomněl, že Bohemka hraje. A já, fanda Bohemky, jsem jí nechtěl tahat na fotbal, jo. A on říká, a teď hned ženská podezřívavá, a kde budeš, kam jdeš, kdo tam bude? Já jsem říkal, ale na fotbal jdu. Říká, aha, a nemohla bych já jít na fotbal? On říká, mohla, samozřejmě. Ale já mám filmování a oni mě přivezou na poslední chvilku. On říká, to mi nevadí vůbec. A kde se sejdeme? Já jsem říká, u hlavního vchodu. Kde je hlavní vchod? To mě mělo upozornit, že to děvče ještě na fotbalovém hřišti nebylo. No ale sešli jsme se tam, ona byla krásně vyštajfovaná, to byl Tuzex. Vidíš, jak je to dávno? To byl Tuzex. A tak jsem jí čapnul a šli jsme, sedli jsme si na tribunu a jak jsme vycházeli do tribunu, tam je strašně kolmá, strmá tribuna, jak jsme šli nahoru, tak všichni mý kamarádi nás zaznamenali, jo. A teď měli takový ty soucitný pohledy, jako a je, jo. No já jsem na ně kašlal. Sedli jsme si a koukal na fotbal a zjistil jsem, že ona má dalekohled a kouká na druhou stranu úplně. Jí fotbal nezajímal, ale pauza a já na bušta. To musíš, to je obřad, to je součást. Jo. Mí kamarádi se zvedli a šli kolem nás. Ahoj Pepo. Dáme si, máme ti koupit pivko a to. A on říká, počkej Pepo, já jsem věděl, že ty si nejet, víte ještě. Odevřela tašku, Patriku, ta hrůza, která následovala, ona vyndala zabalenou svačinu, řízek v chlebu a vyndala termosku a nalývala mi kafe. To nikdo takovýhle ubožák neseděl na tom stadioně a já to musel ukosat. A jak to zaregistrovali ty mý kamarádi? Hele, tak veselý oči jsem dlouho neviděl. Ale bylo to pěkný.
3: Pepa Dvořák je naším.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Čím potěšíme posluchače v Humoriádě? Ptám se Pepi Dvořáka.
2: Jo, a já rád odpovídám. Pánové, Uhlíř a Šíp, tadle skvělá dvojice, přátelé, ententíky, jak se dělá hit, a oni teda to umějí. Ty dva jsou sehraný, ty dva jsou skvělí. Pojďte si je poslechnout.

0: Ty budeš dělat hudbu, já udělám text, jo?
1: Vážení přátelé, my, skladatelé populární hudby, tvoříme hit tak, že si sedneme ke klavíru a nezávazně preludujeme. Ovšem, přitom bedlivě sledujeme, jestli se mezi prsty nemihne náhodou zárodek budoucího hitu.
0: Už se mihnul?
1: Ještě nemihnul, Karle. Čekej.
0: No, přátelé, my textaři musíme znát především vkus publika. A do toho vkusu my se potom strefujeme. V tomto případě, jak tedy bylo řečeno, máme stvořit hit pro děti. No a my víme, že dětem se líbí takové ty hlouposti jako ententýky, vašpalíky, čert vyletěl z elektriky ve sklobouku bos, natloukl si nos.
1: Tak já si to hned píšu. Ententýky, vašpalíky.
0: No, my samozřejmě nemůžeme tento vcelku primitivní text předložit dnešnímu dítěti tak, jak stojí a leží. Ty ententýky jsou dobré, jsou rytmické, dětem se budou dobře zpívat. Ale ty špalíky, ty bych vyrazil. Nejsou ani rytmické, ani soudobé.
1: Tak hmoždinky.
0: Správně, hmoždinky. Tak.
1: Takže ententýky, dvě hmoždinky, čert vyletěl z elektriky.
0: To tak tady... čert, přátelé, ne. To by nám dopravní podnik dal. Nějaký šťoural by si to ještě vyložil, jakože cestovat v hromadných dopravních prostředcích je snad nějaké peklo nebo co.

0: Tetex, bez klobouku bos.
1: Další nesmysl, že? Mladý člověk, přátelé, mladý člověk a bos. U čerta, tam se to sneslo.
0: U všech čertů?
1: Ano, u všech čertů by se to eventuálně sneslo, ale náš mladý člověk bude samozřejmě obutý.
0: Tak já už to mám takhle.
1: A nebál bych se dát mu tam do toho průvanu čepici.
0: Dobře. Jo? Tak teďkon to máme takhle. Ententýky, dvě hmoždinky, mladý člověk šel z metra. Byl v čepici a obutý,
1: ano.
0: Natloukl si nos.
1: Tak vy sami cítíte, že teď je třeba odstranit poslední závadu. Jak si může natlouci nos, když ani nemůže vystoupit, dokud vlaková souprava nezastaví?
0: Myslím, že už to mám. Ententýky.

0: Tak. Přátelé, teď je text výborný, ale melodie je kradená. To je Babylon, to je Babylon.
1: Aha, tak s tímhle, pozor. Tak s tímhle se my, skladatelé hitu, pereme dnes a denně.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Vznikalo v době, kdy Metro bylo ještě poměrně mladé, novinkou vlastně i v Praze. Pamatuješ ty si, Pepo, kdy jsi jel poprvé metrem?
4: No, já vím, že jsem jako bral vážně ty zvěsti, které se nesly, že
3: jaké?
4: Tam vzniká podtlak, když ten vlak odjede, že se musíš držet něco, aby tě to nevtáhlo na ty koleje.
3: Do tunelu,
4: no. Ježišmarja, takovýhle blbosti. Já jsem tam jednou viděl, člověče, táhli jsme z divadla. Máme chviličku čas, abych vás, posluchače, neokrad. My jsme se vraceli ze semaforu s nádvorníkem a byla půlnoc, vrátná už nás vyprovodila a šli jsme do metra, nějak metro končilo v té době a tam stál pán, který hrál na housle a měl tam klobouk a do toho tam byli nějaký němčouři, nějaký kluci a házeli mu tam peníze do toho. A já jsem se na to koukal a nesem to strašně nelibě tohle. Já jsem sociál tohle. Tak jsem počkal, až odešel, já jsem říkal, otče, prosím vás, já vám ty peníze takhle dám, ať si to dáte do kapsy, jo, a pojďte, ať se vyspíte doma, ať máte klid. A hodil jsem tam taky do toho nějakou bankovku, ano, jako tým ostatní, a on to takhle držel v ruce a říkal, dal si to do kapsy a vzal houslenka. A jakou si dáš ty, synáčku? Podívej, dneska ty kšefty jedou. Já myslím, že je to chudák, který nemá na večeři.
3: Pepa Dvořák je naším hostem. Tak jak to bude dál? Budeme mít ještě ententýky a skládání hitu ve vysílání s Jaroslavem Uhlířem a Karlem Šípem, nebo se ocitneme u fotografa, což nabízím já ve scénce, s Jiřím Sovákem a Jaroslavou Adamovou. Vyberte si vy na telefonu 731 800 900 nebo pošlete SMS-ku na číslo 90 011 04. Humor mezera A nebo B. Taková jsou pravidla, tak je ctěte, hlasujte a do toho.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Hlasujete, vybíráte Jaroslav Uhlíř, Karolší ve hře, na té druhé straně proti Jaroslava Adamová a Jiří Sovák. Vy jste na telefonu, dobrý den, přejeme s Pepou Dvořákem.
2: Já také, Patriku, přeji vám hezké odpoledne, posluchačka Stanislava, a srdečně zdravím pana Dvořáka.
3: O, děkuji
2: který,
3: vám.
2: Který byl a je stále mým oblíbeným hercem a člověkem, a proto mu přeji hodně pevné zdraví.
3: Vydržte u toho rozhodnutí.
2: Stále, budu.
1: A co máme vysílat podle vás?
2: Ano, už vám to chci říct, Patriku, Bčko. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Děkujeme moc. Kdo se teď přidá? Dobrý den.
4: Dobrý den, tady Jenda Orlické hory. Já vás zdravím, Patriku, i pana Bdu Hudečka.
3: Dobrý den.
4: Přišla mi knížka od vás, Kulišárny, perfektní. Je tam i paní Nevělová, jak její manžel tráví většinu času na cestách. A dneska nevědí ani děti, co jsou hmoždinky, takže by to museli předělat, tu zase znova.
1: Takže co hlasujete pro Uhlíře se šípem, chápu to dobře?
4: Samozřejmě.
1: Dobře, ale zklamu vás, nezískali tolik bodů, aby vyhráli. Mm-hmm. Zaujala víc Jaroslava Adamová a Jiří Sovák podle součtu hlasů, takže teď jsme u fotografa.
5: Tak, co byste si přála, mladá paní?
6: Fotku, ale aby byla hezká.
5: Dáma má smysl pro humor. Tak jaká by to měla být fotografie?
6: Svatební.
5: Výborně, mladý pán je ženich.
6: Prosím vás, co si to o mně myslíte? To je můj syn.
5: Pořádku, ale kde je manžel?
6: Jaký manžel? Žádnýho manžela nemám. Pane, já jsem vdova.
5: Ale v tom případě ovšem vám nemůžu svatební fotografii vyhotovit. Bez manžela to prosím nejde. Pokud byste náhodou chtěla svou fotografii věnovat muži vašeho srdce, tak bych vám navrhoval...
6: Co si to o mně myslíte? Pro mě jsou všichni muži aligátoři.
5: Prosím, jen se nerozčilujte. Já jsem vám nechtěl žádného mužského vnucovat. Neměl jsem na mysli ani akt, který takového muže jako David zajímá.
6: Akt? A co je to takový ten akt?
5: No totiž to je, jak bych to jenom řekl, to
6: ano?
5: Je zkrátka, když se žena nechá fotografovat jen tak bez.
6: Ha? Jen tak bez?
5: Ano, bez. Prostě, jaký Bůh stvořil.
6: Jen tak bez. A tohle se opovažujete navrhovat mně? Takovéhle prasečinky?
5: Pardon, já jsem vám přece nic nenavrhoval. Ve vašem případě by stejně nešlo o nic takového, ale pouze o, nebojím se to říci, odhalenou ctnost.
6: Rudolfe, tady tohle nemožné individuum uráží tvou matku a ty k tomu mlčíš. Jednej jako mužskej.
5: Ale pane, to je nedorozumění, já se omlouvám. Vaše paní matka to zřejmě špatně pochopila.
7: No vidíš, omlouvá se ti.
6: Na jeho omluvu mu kašlu. Kdyby tady na tomhle místě stál tvůj otec, to bys viděl rodeo. Teď by už všechno leželo popelem a tenhle chlap by ležel bradou vzhůru a ve hrudi by se mu blýskala dýka.
7: Ale maminko...
6: Mlč! Ty nejsi dítě svých rodičů. Dobře. Udělejte mi tedy ten akt. No, ať tady tenhle vidí svou matku zneuctěnou. Tak na co ještě čekáte?
5: No totiž, tedy pokud na tom trváte, tak to byste se musela svléci.
6: Co? Co? Ne, tak to ne. Svlíkat se nebudu. Udělejte mi oblečenej akt.
5: No všem, to tedy nebude akt. No, jak si přejete, jen se prosím nerozčilujte. Tak, prosím, usmějte se hezky a neotáčejte se zády.
6: Počestná ženská se k mužskému jako vy vždycky otočí zády.
1: Tady rovnou cudně vyhlašujeme další souboj, abychom to stihli. Budeme pokračovat s touhle ukázkou u fotografa, anebo nám něco řekne třeba Vladimír Menšík o natáčení filmu?
7: No tak to je těžký tohle.
1: Jo, jo, je to těžký. A do toho si dáme jednu písničku od skupiny Krištof, ať na to máte taky dost času. Takže Jaroslava Adamová, Jiří Sovák, Ačko, Bčko, Vladimír Menšík, SMSky na číslo 90 01 04, přímé volání do studia, linka 731 800 900. Tak tohle je váš zábavný pořad.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Jiří Sovák, Jaroslava Adamová nebo Vladimír Menčík, komu byste dali rádi přednost? Dobrý den, přejeme s Pepou Dvořákem Humoriádě.
2: Dobrý den, Patriku, a zdravím Pepu.
3: Dobrý den.
2: Ahoj, Patriku, máte uhlí?
1: A co pro nás máte vy, Ačko nebo Bčko?
2: Já mám Ačko,
1: dobře,
2: Alena.
1: Dobře, Ačko jako Alena. Kdo další? Dobrý den.
4: Dobrý den, posluchačka Eva z Prahy a já bych chtěla taky Ačko, pokračování.
1: Dobře, tak
3: ano,
1: jo. Tak jo.
4: Hezký den.
1: Vám taky, no tak tedy máte to mít, budeme ještě pokračovat.
5: Tak mi prosím vás řekněte, jak vás mám fotit?
6: Záda. Nebo mě vůbec nefoťte, no stejně to asi neumíte.
5: Já nechápu, proč tedy tohle všechno?
6: Kdybyste mi nedělal nechutné návrhy, tak jsme si tyhle trapnosti mohli ušetřit.
5: Ale já vás ujišťuju, že šlo o nedorozumění.
6: No v to doufám, protože jinak, pane, vás ujišťuji, že jsem žena, která se o svou pověst dovede postarat. Ty teď neposlouchej.
7: Ano, maminko, já si ucpávám uši.
6: Jednou mě pronásledoval ulicemi takový ohnivý Španěl. Oči jako talíře a měl v nich chtíč. Chlapisko jako vrata od hospody. A ptám se vás, kde je teď? Na hřbitově leží.
5: To vy?
6: Já. Nebo ten Japonec Yoshimoto, úskočnej jako pardál, co se o mě jenom otřel v temnu noční ulice. A kde je teď?
5: Na hřbitově leží. Paní, já mám slabé nervy.
6: Nebo ten Mexikánec.
5: Ježíš Maria, já to nechci slyšet. To je horší jako detektivce.
6: Dobře, nechám uschnout svou dýku. Pojďte se postavit sem ke mně. Máte takový hezký krček.
5: Kam? No to mě ani nenapadne. Když nechcete fotku, no tak...
6: Nebo ten Mexikánec, takhle v podvečer. Psi zavili, protože ve vzduchu cítili krev. U pasu mačety. Tak ten se na mě jenom chlípně usmál. A kde je teď?
5: On taky.
6: Taky. Na hřbitově leží. Nebo ten obrčíňan, co mi v báru poslal whisky. Kde je teď? Na hřbitově leží. Nebo ten boxer Černoch.
5: Ježíš, dost. Udělám všechno, jak si budete přát. Vždyť tolik mužských nepadlo ani v dívčí válce. Kam se mám postavit?
6: Sem ke mně a obejmi mě.
5: No to ne, no to opravdu nemůžu, no to raději.
6: Nebo ten boxer Černoch, ruce jako lopaty. Jsem jenom uklonil do hlediště a kde je ten?
5: Ne.
6: Na hřbitově leží. Nebo ten malajec žlutý jako kachňa.
5: Proboha, dyť je to mrtvek jako u Verdunu.
6: Nebo ten houslista, ručičky jako z porculánu.
5: Ježíš Maria, i houslistu jste taky to. Já vás raději obejmu.
6: Rudolfe, představuju ti tatínka.
5: Tatínko! Co to má znamenat?
6: No přece jsem chtěla svatební fotografii, ne? A ty si říkal, že bez ženicha to nejde. Ale musím uznat, že jsi chlap. Můj první manžel přestal vzdorovat už u Číňana. Druhý byl padavka, položil se už u Mexikánce. Ty jsi vydržel nejdýl. Budeme spolu šťastní.
5: Ale já nechci.
6: Rudolfe, na co čekáš? Zmáčkni přece ten fotoaparát. Vidíš, že tatínek je štěstím indisponován. Manželé musí být na svatební fotografii zachyceni v okamžiku vrcholného štěstí.
0: Humoriáda.
1: Stop ten kousek humoru. Děkuji dnes Pepovi Dvořákovi, ať se daří. Děkuji moc, Pepo.
8: Vážení a milí, užívejte si. Patriku, ahoj.
1: Ať se daří i vám a poslouchejte Humoriádu i zítra. Bude tu Martina Hudečková.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Je 17 hodin.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Kulturní dům Slávie v Českých Budějovicích má nového provozovatele gastrozařízení, společnost Brio. Státní zástupce obžaloval 2 lidi kvůli tragickému požáru restaurace v Mostě. Záchranné stanice pro volně žijící zvířata plní ještí mláďata. Čtvrtek bude oblačný až polojasný, teploty do 20 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Nový provozovatel gastronomických zařízení je v kulturním domě Slávie v Českých Budějovicích. Službu zajistí díky 4leté smlouvě společnost Brio Restaurant. Nová firma musí zároveň zajistit jednotnou vizuální identitu restaurace, baru a kavárny. Ta bude otevírat pravidelně vždy hodinu před začátkem kulturní akce.
4: Vedení města získalo provozovatele pro Slávy po květnovém neúspěšném výběrovém řízení. Zájem tehdy projevilo 10 uchazečů, ani jeden nakonec nabídku nepodal. Restaurace s novým provozovatelem poprvé otevře už příští týden. Z Českých Budějovic Michal Bělský, Český rozhlas.
2: Příběh Ruth Hálové si dnes připomíná Český Krumlov. Českokrumlovská rodačka byla jednou ze 669 československých dětí, zachráněných sirem Nikolasem Vintnem před nacistickým pronásledováním. Rozsáhlý projekt nabídne veřejnosti 2 výstavy, interaktivní stezku Krumlovem i několik besed. Návštěvníci se tak dozví o historii českokrumlovských židů a záchranné akci Nikolase Vintna. Program potrvá v Českém Krumlově až do 25. října. Kvůli loňskému tragickému požáru restaurace u Kojota v Mostě půjdou před soud 2 lidi. Z obecného ohrožení z nedbalosti je obžaloval mostecký okresní státní zástupce Jakub Procházka. Řekl to České televizi. Požár loni v lednu způsobil pád plynového topidla. Při tragédii zemřelo 7 lidí a dalších 10 se zranilo. Obviněným v případě odsouzení hrozí až 10 let za mřížemi. Ještí mláďata zaměstnávají v těchto dnech pracovníky záchranných stanic pro volně žijící živočichy. Často se k ním dostávají i celé rodinky. Zvířata jsou vysílená nebo zraněná. Stanice Českého svazu ochránců přírody ve Vlašimi má v péči aktuálně ježků 25. Kdy je potřeba jim pomáhat, říká vedoucí stanice Alena Konvalinová.
5: Co se týká velkých ježků, tak v případě, že byli zraněný, najdeme je prostě někde naražené u silnice, volat, nebo ježka, který je dospělý, ale leží na sluníčku, je neaktivní, apatický. U těch mláďat bych teďka telefonovala do záchranné stanice vždycky a prokonzultujete si to, jestli to je na příjem nebo ne.
2: Soubor divadla na Vinohradech začne od 24. října hrát na náhradní scéně v pražském Radiopaláci. Jako první tam uvede inscenaci Past na myši. V prostorách bývalého kina Květen má soubor působit přibližně 3 roky. Důvodem je rozsáhlá rekonstrukce historické budovy na náměstí Míru, která má začít v listopadu. Divadlo je příspěvkovou organizací pražského magistrátu, který rekonstrukci organizuje. Oprava za 1 miliardu a 660 milionů korun zahrne mimo jiné modernizaci jeviště, elektroinstalaci a obnovu fasády a interiérů. Náhradní scéna dostala název Divadlo na Vinohradské a nabídne zhruba 370 míst.
3: Počasí.
2: Zítra bude oblačno až polojasno, večer přibude mraků a ojediněle se vyskytnou slabé přehánky, hlavně v jižní polovině kraje. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 17 a 20 stupni, na horách naměří kolem 15. Mírný západní až severozápadní vítr se odpoledne změní na severovýchodní. Biozátěž zůstane na 1. stupni.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Auto narazilo do stromu na silnici 22 u Skočic na Strakonicku. Jeden jízdní pruh je uzavřený. Uzavřený jízdní pruh je také na silnici 4 u Čkyně na Prachaticku kvůli nehodě dvou aut. A k nehodě došlo taky na silnici 2/164 v Jindřichově Hradci v části Otín. A ke srážce se zvěří došlo na silnici 23 u Děbulína na Jindřichohradecku. Jezděte opatrně. Přejeme vám šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
6: 17 hodin a 5 minut. Krátce po páté startuje nové vydání Dne v kraji na Českém rozhlase České Budějovice. I v této hodině středečního odpoledne nabídneme vydatnou porci zajímavých publicistických příspěvků od našich redaktorů a editorů a přidáme další příjemné hudební tóny pro vaše sluchové smysly v podobě písniček, které nestárnou. Minulý týden vám náš regionální stopař nabídl reportáž z odhalených částí Orlické přehrady. Dnes se vypravil na Lipno, kde nízká hladina vody ukazuje také spoustu zajímavých míst. Připomeneme je už za chvíli. A jaká bude hudba? Chybět nebudou Tina Turner v duetu se Stingem, Michal Tučný a právě teď zaspívá Iveta Bartošová. Příjemný poslech a pěkné, byť deštivé odpoledne vám od mikrofonu přeje Radek Diviš.
3: Český rozhlas České Budějovice, Den v kraji.

0: Český rozhlas České Budějovice, písničky, které nestárnou.
1: Medicine man.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. A vedle ve studiu už je s dnešním zpravodajským souhrnem připravena kolegyně Lenka Rybáčková.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihočeském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Hezké odpoledne. Policie nepřetržitě hlídá část bývalého vojenského prostoru Dobrá voda na Šumavě. Jak oznámil ministr životního prostředí Igor Červený, za motoristy našlo se tam 200 sudů s nebezpečnými látkami a 1000 tun kontaminované zeminy. První sanační práce by tam měly začít 21. září. Podle mluvčího Národního parku Šumava Jana Dvořáka ale nebude nutné uzavírat žádné turistické trasy.
3: Zabezpečená kontaminovaná oblast je mimo značené turistické trasy a díky tomu žádná právě z těchto turistických tras nemusí být z tohoto důvodu uzavřena.
2: Sanace lokality podle ministra potrvá do června 2028. Jaderná elektrárna Temelín bude moct nově používat palivo od americké společnosti Westinghouse. Společnost ČEZ oznámila, že to povolil Státní úřad pro jadernou bezpečnost. Elektrárna teď využívá palivo od ruské státní firmy Tvel. Poprvé by se americké palivo mělo použít na konci letošního roku. Do budoucna má Temelín odebírat palivo i od Francouzů. Chce se tak zbavit závislosti na jediném dodavateli. Přechod na nové palivo plánuje i jaderná elektrárna v Dukovanech. Policisti potvrdili, že úhyn dvou psů v květnu u Lipenské přehrady způsobily toxické sinice, které se v přehradě vyskytují. Informovala o tom dnes policie. Dva teriéři sinice snědly. Policisti vyloučili cizí zavinění. Mluvčí Miroslav Šupík upřesnil, že tyto sinice se za normálních okolností vyskytují na dně. Psi se k ním dostali kvůli poklesu hladiny nádrže. Policisti spolupracovali s Centrem environmentálních forenzních věd Univerzity Karlovy, Hydrobiologickým ústavem, Biologického centra Akademie věd České republiky, Státním veterinárním ústavem Jihlava a státním podnikem Povodí Vltavy. Táborská městská knihovna získala ocenění Bibliotéka Inspirans. Odvezla se ji z konference knihovny současnosti v Jihlavě, konkrétně za projekt Dílny demokracie a cyklus Není nám to jedno. Ocenění každoročně udílí nadace na podporu knihoven českého knihovnictví, dodává ředitelka knihovny Zuzana Sedláková.
4: To je základní knihovnická konference, které se účastní každý rok. Snažíme se ve větším počtu, aby jsme se mohli mezi sebou potkávat, zjišťovat trendy a novinky a připravovat se na to, co nás třeba čeká.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihočeském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Ladíte Český rozhlas České Budějovice a my se teď v souvislosti s letošním suchem vydáme k našemu Jihočeskému moři. Základy zatopených vesnic, středověkých mlýnů i zbytky železnice jsou vidět na Lipenské přehradě. Hladina vody je kvůli suchu a slabým přítokům skoro 3 metry pod normálem. V našem dopoledním vysílání si o tom dnes povídali moderátor Matěj Vodička a náš regionální stopař Petr Kubát, který byl na místě.
1: Regionální stopař.
2: Já jsem na pravém břehu přehrady, v místě, kde je toho v současnosti vidět asi úplně nejvíc. Stojím poblíž přívozu v bližší Lhotě. Ten mám po levé ruce, jezdí sem právě přívoz z druhé strany, z Horní Plané. A právě tady vystupuje třeba násep staré železnice. Jezdil tudy vlak z Kájova od roku 1882 do Želnavy. Jsou tady zbytky nádraží v místech, kde ten přívoz přistává. Tak bývala hospoda a byla taky tady marmeládovna a je tady taky spoustu pozůstatků vlastně po lidech, kteří tu žili, je tu stará keramika, sklo a jinak pokud byste se sem vypravili, tak buďte hlavně opatrní, abyste nedopadli jako dnes já, protože jsem si sice vzal gumovky, ale vydal jsem se trošku do vody a je tady dost bahno, já jsem se do toho bahna zabořil. Každopádně další zajímavé místo, které je na druhém břehu, je nedaleko odtud, tak to popisuje Lenka Hůlková z památníku Adalberta Štiftra v Horní Plané.
3: Tamhle vidíte, co je vesnice Hory a pod horami byl mlýn Caunmühle. Dnes, když třeba pojedete vlakem po železničním mostě a podíváte se z vlaku z toho mostu, tak vidíte odhalené kamenné zdi mlýnského náhonu, také plavební kanál, ve kterém se tam manipulovalo skládami. Je možné tam vidět také splav, který tam byl vybudovaný a různé dřevěné sloupy, které zpevňovaly vltavské břehy. A také vlastně odtamtud je již také vidět, se rýsuje vlastně původní říční vltavské koryto, které vlastně vidíme dnes v Nové Beci.
4: Petře, pověz, jaká další odhalená místa u Lipenské přehrady by si teď posluchačům doporučil k návštěvě?
2: Tak hned na druhé straně, právě u toho přívozu v Horní Plané, tam zase vystupují základy staré historické cesty, po které před napuštěním přehrady v roce 1958 chodili místní lidi k řece. Jsou tam staré pařezy, právě jako připomínka toho stromořadí, které lemovalo tu cestu. Já jsem se tam byl podívat před chvílí, jsou tam taky vidět základy starých usedlostí, dokonce, jak mi řekla Lenka Hůlková, tam byl nejstarší statek s názvem David z roku 1400. Jsou tam vidět taky obvodové zdi Hamerského mlýna. Ten je poprvé zmiňován už v polovině 15. století a jak mi řekla Lenka Hůlková, posledními majiteli byla rodina Jungbauerů. No a posledním mlynářem tady byl Johann Jungbauer, který v říjnu roku 1945 odevzdal ten mlýn českému správci. Jenom ještě řeknu takovou zajímavost, je tu ještě takový netradiční pohled, že jak jsou tu rybáři stále na Lipně, tak oni třeba si popojedou na nějaké to odhalené místo a v podstatě stojí třeba na základech toho starého mlýna, takže se tu ukazují i takové opravdu netradiční obrázky.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje. Český rozhlas České Budějovice. Den v kraji.

0: V kraji na Českém rozhlase České Budějovice. Pokračujeme aktuálním příspěvkem a chybět samozřejmě nebudou ani další písničky, které nestárnou. V Jindřichově Hradci začala výstava nejlepších fotografií 64. ročníku Českobudějovického mapového okruhu. 12 fotoklubů z Česka a Slovenska si v něm postupně vyměňuje kolekce fotografií a jednotlivé snímky navzájem hodnotí. Na výstavě jsou právě ty fotky, které v tomto dlouhodobém klání získaly nejvíc bodů. Co je na mapovém okruhu pro fotografy zajímavé a jak náročné je v něm uspět, probrala moderátorka dnešního ranního vysílání Hanka Šoberová s Petrem Soukupem, zástupcem ředitele Muzea fotografie a moderních obrazových médií.
1: Tak všichni návštěvníci, kteří nás poctí svou návštěvou, zcela jistě uvidí průřez tím nejlepším, co v rámci letošního ročníku Českobudějovického mapového okruhu vzniklo. Napříč různými fotografickými žánry, autorskými přístupy a fotografickou tvůrčí kreativitou. Nabídka je opravdu velmi pestrá, neboť do letošního ročníku se, jak jste již zmínila, zapojilo celkem 12 fotoklubů z Česka a Slovenska, které návštěvníkům představí to nejlepší ze své současné tvorby. Každý se zastoupený fotoklubu zde prezentuje 6 svých nejlepších fotografií, čili dohromady je výstava tvořena celkovým počtem 72 kusů fotografických děl.
2: Mohl byste nám říct něco víc o Českobudějovickém mapovém okruhu?
1: Určitě. Českobudějovický mapový okruh patří mezi nejstarší nepřetržitě fungující fotografické soutěže, která již 64 let propojuje fotografické kluby prostřednictvím pravidelné výměny kolekcí fotografií, jejich hodnocení a vzájemné inspirace. Jinými slovy, Českobudějovický mapový okruh je jednou z nejstarších forem spolupráce a vzájemného hodnocení mezi fotokluby. Tradice vznikla v první polovině 20. století, kdy se rozbíjela vlastně klubová amatérská fotografie a inspirací byly obdobné formy korespondenčních soutěží, které fungovaly zejména v Anglii, Německu, ale i dalších evropských zemích. Fotografie tímto způsobem kolovaly mezi kluby poštou v pevných deskách nebo v takzvaných speciálních mapách. Odtud také to označení mapový okruh. A samotný proces této fotografické soutěže spočívá, jak jste už také zmínila, v tom, že zhruba 10 fotoklubů vytvoří skupinu a korespondenčně si mezi sebou vyměňují kolekci 20 tištěných fotografií a hodnotí je jednotlivým fotografiím, přidělují body od 1 do 10 a na základě součtu těchto bodů od všech hodnotících klubů vzniká konečné pořadí nejen samotných fotografií, ale i těch jednotlivých fotoklubů. Poté, co všechny kolekce fotografií dokolují, provede ten fotoklub, který v daný ročník pořádá vlastně tu danou soutěž, vyhodnocení, s jehož výsledky následně seznámí ostatní zúčastněné fotokluby, a to na slavnostním vyhlášení. Toto slavnostní vyhlášení zpravidla probíhá společně s vernisáží výstavy těch fotografií, které v rámci zmiňovaného vzájemného hodnocení získaly právě ten největší počet bodů.
0: Na závěr dodám, že novou výstavu v Muzeu fotografie a moderních obrazových médií v Jindřichově Hradci si můžete prohlédnout do 30. prosince.
3: Český rozhlas České Budějovice, Den v kraji.

0: Ladíte rádio vašeho kraje Český rozhlas České Budějovice. Pelhřimovské muzeum rekordů a kuriozit čeká velké stěhování. Část expozic najde nové působiště v Jindřichově Hradci. K dispozici tam bude mít muzeum zhruba třikrát větší plochu než doposud. Útočiště najde v historické budově mastných krámů přímo na náměstí.
1: No a nahoře byl nábytek a i nějaký průmyslový zboží.
2: S panem Milanem se dávám do řeči na náměstí Míru v Jindřichově Hradci. Stojíme před masnými krámy, rozlehlým měšťanským domem, jehož původ sahá až do 14. století. V jeho přízemí bývala a teď už i opět je prodejna potravin. No a otázkou je, co bude v prvním patře?
1: Nevím teď po té doby, co to uzavřeli jako kop.
2: By se tam mělo totiž z Pelhřimova stěhovat část toho muzea rekordů.
1: O tom já nevím nic.
2: Slyšíte to poprvé?
1: No.
2: Ale přesto je to tak. Pojďme se tedy teď přesunout o zhruba 40 kilometrů odsud do Pelhřimova, do Muzea rekordů a kuriozit za Lubošem Rafajem, který nám toho jistě řekne víc.
3: No já bych to nenazval ani stěhování, já bych to nazval nějaký rozšiřování teritoria. Jo, vlastně představme si to tak, že se postavíme na dvě nohy. To znamená, expozice Zlatý český ručičky zůstane a vlastně Jindřichův Hradec bude úplně nový. To znamená samozřejmě, že z věže tam přestěhujeme nějaký exponáty, ale jinak...
2: Ale věž zůstane jako taková?
3: Věž zůstane, ale my už ní nebudeme. Jo, to znamená vlastně, my odstěhujeme exponáty z věže a nastěhujeme je do Jindřichovýho Hradce, ale přibyde tam spousta nových věcí.
2: Takže není to tak, že byste opouštěli Pelhřimov a udělali jste město rekordů z Jindřichova Hradce?
3: Ale to vůbec nemáme v úmyslu. Jo? Město rekordů je jenom jedno. Takhle, já jsem dneska prováděl v malé expozici. Přišlo sem asi 6 návštěvníků, jako 6 skupin nějakých návštěvnických za to dopoledne. A z toho 3 skupiny do té věže nešly. Protože jeden pán měl špatné nohy a prostě ty schody mu vadí. Druhý pán měl nějaký problém se zrakem a tohle se nám stává čím dál tím častěji, že přijede autobus zejména senior a prostě polovina, možná i víc jich tam nejde, protože je prostě špatně přístupná.
2: Jste zmínil, že ta expozice v tom Jindřichově Hradci nebude jen to, co je v té věži, že se rozšíří.
3: Jednal jsem o skleněných exponátech, to znamená v České republice existuje jenom jedna lebka křišťálová. Když uděláme oddělení hudba, tak vlastně tam můžeme umístit školní lavici a do ní můžeme posadit Bedřicha Smetanu, který v tom patře, v tom místě prostě studoval.
2: Jindřichohradecká expozice by mohla otevřít už příští rok na jaře. Milan Soldán, Český rozhlas.
4: Den v kraji.

0: Akantamébová keratitída. Víte, co tenhle pojem znamená? Jde o závažné oční infekce, které způsobují parazitické améby a jsou příčinou až poloviny trvalé ztráty zraků spojených s infekcemi rohovky. Jak si s těmito parazity poradí moderní medicína a proč nebyla v minulosti diagnostika těchto potíží správná? Tak nejen o tomto tématu si popovídáme s oftalmoložkou Nikolou Járovou z Českobudějovické nemocnice. Nalaďte si nás ve čtvrtek 10. září po 11. hodině dopoledne. K poslechu zve Matěj Vodička.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Počasí.
2: Jaké počasí můžeme očekávat v následujících dnech? Na to se zeptám meteoroložky Evy Houbové, kterou právě teď zdravím. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Na jaké počasí se máme připravit v noci a zítra?
3: Za zvlněnou studenou frontou, která teď přechází přes naše území, začne počasí u nás ovlivňovat nevýrazná oblast vyššího tlaku vzduchu a taky trochu frontální rozhraní související s tlakovou níží nad Středomořím. V noci čekáme ještě oblačno až zataženo, srážky později večer dozní a k ránu trochu ubude i oblačnost. Teplota klesne na 12 až 9 stupňů. Během zítřka bude oblačno až polojasno a večer od jihu se pak začne zatahovat. Ojediněle se taky vyskytnou přehánky, a to hlavně v jižní polovině kraje. Teplota zítra vystoupí na 17 až 20 stupňů, na horách na 14 až 17, takže docela skok. Vítr mírný západní až severozápadní 2 až 5 metrů za sekundu se odpoledne změní na severovýchodní. Vyjo bude na nízké zátěži.
2: Co nám přinese páteční počasí?
3: Bude zataženo a místy se objeví déšť a pak později odpoledne budou ubývat strážky i oblačnost. Teplota ráno se bude pohybovat kolem 11 stupňů a odpoledne kolem 18. Vítr povane jenom slabý proměnlivý.
2: A potěšíte nás s předpovědí na víkend?
3: A já myslím, že docela ano. Bude polojasné až oblačné počasí s jen ojedinělými přehánkami. Až v noci na pondělí se pak zatáhne a přibydou srážky. Teplota ráno bude kolem 11 a odpoledne do 23 stupňů. Vítr převážně slabý ze západních směrů.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: I v dalším průběhu dne v kraji pro vás máme připraven zajímavý publicistický příspěvek a také písničky, které nestárnou. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. 9 let strávil jako vyšetřovatel Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii. Následně později od roku 2004 do roku 2023 vedl kancelář Úřadu pro vnitřní záležitosti OSN v New Yorku. Nejen na tato profesní působení vzpomínal dnes dopoledne Vladimír Dzuro v našem vysílání. Matěj Vodička se například zeptal, jak vzpomíná na nedávno zesnulého srbského vojevůdce a generála Ratka Mladiče, kterého Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii odsoudil za válečné zločiny na doživotí. Vladimír Dzuro se s ním totiž setkal i osobně.
1: Vlastně to moje první setkání bylo v roce 1994. Já jsem v té době působil v rámci jednotek AMPROFOR. Já jsem pracoval pro Interpol a dostal jsem možnost vlastně rok působit v Bosně a Hercegovině v Sarajevu, kde jsem vedl kancelář, to se jmenuje UN Field Security. A já si myslím, že ta bosensko-srbská armáda asi špatně odhadla, co ta naše práce je. Já si myslím, že se nás spletli se zpravodajci, vojenskými zpravodajci, tak nás pozvali do Lukavice, to je část Sarajeva, kde bylo velitelství té vojenské složky. A tam vlastně nás si tam s námi povídali, snažili se nás opít místní kořelkou. A v tom po nějaké chvíli tam přišel nějaký strašně vysoký důstojník s tou svojí antaráží, s těmi jeho pobočníky a potřeba si s náma rukou a velice arrogantním způsobem se s náma bavil, musel jsem se s ním připít. Takže z něj vyzařoval autorita arogance. A úplně stejně vlastně potom působil v té soudní síni. On absolutně ten tribunál neuznával. Já si se nepletu, 15. nebo 17. že dokonce museli vyvést ze soudní síně. Když tam byli vyslýcháni svědci, ti poškození, a vlastně ti lidé, kterým se staly strašné věci, nebo jejím rodinným příslušníkům, tak chrochtal, mlaskal, vstupoval do toho. Já jsem říkal, asi 150krát byl napomínán, takže on se choval velice neslušně i k těm obyčejným lidem. Což bylo třeba jiné, já jsem už asi mluvil, prezident Miloševič, který byl taky souzen, tak jeho obhajoba, on se hájil sám, a když hovořil s těma svědkama, tak vlastně k ním přistupoval v tom směru, podívejte se, mě strašně mrzí, co se vám stalo, ale já s tím nemám nic společného. Když to generál Mladič vlastně byl arrogantní, nepříjemný, neslušný a absolutně pohrdající těma obyčejnýma lidma, kteří vlastně prošli tou válkou.
2: S tím souvisí ještě i má další otázka, sice jestli je podle vás dobře, že Ratko Mladič neměl státní pohřeb. V Srbsku se o tom hodně diskutovalo, de facto už v jednu chvíli bylo rozhodnuto, že Mladič bude mít pohřeb se všemi státními podstami, nakonec se tak nestalo. Tak je to klíčové symbolické rozhodnutí, řekněme, nebo to v kontextu těch zmíněných událostí, i třeba v tom smyslu, co jste zmiňoval vy, že to není zase až tak dávno, prostě to nehraje zase až tak velkou roli.
1: Ten státní pohřeb by hrál býval obrovskou roli. To by byl obrovský signál, který by Srbsko vydalo. Já se snažím to porovnat například s fašistickým Německem. Představte si, kdyby německá vláda udělala nějakou triznu pro Hitlera nebo pro lidi, kteří byli odsouzeni v Norimberku. Jaký by to byl signál, by to vyslalo? A tady srbská vláda vlastně měla v plánu, aspoň teda ministr spravedlnosti, měla v plánu udělat státní pohřeb a pohřbit generála Mladiče vedle těch skutečných srbských hrdinů. A jako Srbové jsou hrdý národ a kulturní národ a oni mají skutečné své hrdiny a pohřbit masového vraha vedle těchto skutečných hrdinů by mi připadalo jako velice nešťastné a špatný signál pro Evropu a pro celý svět.
2: No to je právě ta otázka, jestli Srbové oslavují Mladiče taky jako válečného hrdinu, ale vy jste zmiňoval, že asi jenom nějaký malý vzorek společnosti.
1: Já si nemyslím, že to je malý vzorek, je to určitá část společnosti, ale dejme tomu, jestli tam bylo skutečně 100 000 lidí, jako jsem se dočet v novinách, tak v poměru 10 milionů Srbů, kteří žijou v Srbsku, plus ještě pár milionů, kteří žijou v Republice Srbské, a tam samozřejmě ta adorace v Republice Srbské je daleko větší, protože vlastně tam ta válka probíhala, ta neprobíhala v Srbsku. Já dokážu pochopit ten určitý sentiment těch obyčejných lidí, já to nesvaluji pochopitelně, ale dokážu to pochopit.
0: Celý rozhovor s Vladimírem Dzurem je k poslechu na našem webu. Zítra si popovídáme o oftalmologii. Do studia přijde oční lékařka Nikola Járová z Českobudějovické nemocnice. Matěj Vodička ji ve studiu přivítá tradičně po zprávách v 11 hodin.
3: Den v kraji.
0: Takový byl dnešní den v kraji na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice a já pro vás mám ještě na jeho závěr tři pozvánky k zítřejšímu poslechu. Místo školní jídelny slouží dětem ze základní školy v Chlumu u Třeboně vojenský stan. V takovém příbytku budou obědvat až do konce října, než jim řemeslníci dokončí rekonstrukci jídelny a školní družiny. Reportáž Evy Marvanové si u nás poslechněte zítra ráno po zprávách v 8. Cisterciácké opatství Vyšší Brod a spolek přátel kláštera ve Vyšším Brodě zítra odborně představí Závišův kříž a jeho historický a kulturní význam. Reportér Zdeněk Zajíček přijde po 10. hodině do studia s informacemi a nahrávkou o jeho hlavní relikvii dřevu svatého kříže. A pozveme vás také na novou výstavu v Netolickém muzeu. Po 10:30 budeme telefonovat kurátorce Jitce Belkové, která představí autora obrazu malíře Pavla Horáka.
3: Český rozhlas České Budějovice, den v kraji.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Bez filtrů a připravených odpovědí. Leoš Mareš hostem premiérového dílu talkshow Na jednoho. ČT2. Na návštěvě severské země s bohatou námořní tradicí. Premiéra dokumentu Evropa z výšky Dánsko. A ČT Art. Spisovatelka Radka Denemarková, nakladatel Karel Jodas a ředitel knižního veletrhu Radovan Auer hosty nové talkshow Knižní kód. Středeční večer s Českou televizí.
1: Je 18 hodin.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Přestavba vodních ploch u Soví ochrání část Tábora před přívalovou povodní. Společnost Arriva dnes otestuje nové vlaky na trase mezi Kozolupy, Plzní a Blovicemi. Novela stavebního zákona je podle premiéra Babiše revoluční. Výtky senátorů označil za opoziční. Obloha bude ve čtvrtek oblačná až polojasná, teploty do 20 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Rozsáhlá opatření mají v příštích letech ochránit severozápadní část města Tábor před přívalovými dešti a splachy z polí. Hradní města na svém posledním jednání odsouhlasili úpravy vodních staveb v lokalitě Soví. Náklady na jejich přeměnu přesáhnou 90 milionů korun. S přeměnou oblasti se začne v příštím roce. Hotovo bude o rok později. Pokračuje mluvčí táborské radnice Luboš Dvořák.
3: Projekt počítá například s rekonstrukcí rybníka Soví, s úpravou Zavadilského rybníka, obnovou vodoteče, protierozními opatřeními a další etapou zatrubnění směrem k Jordánu. Smyslem je vodu zpomalit, část zadržet a zbytek bezpečně odvést.
1: Nové vlaky společnosti Arriva vyjeli dnes poprvé v testovacím režimu na trase mezi Kozolupy, Plzní a Blovicemi. V prosinci pak mají plně nahradit vlaky Českých drah na trase mezi Plzní a Domažlicemi. Pokračuje ředitel společnosti Arriva vlaky Jiří Nálevka.
4: Celkem jsme pro tento provozní soubor pořídili 12 jednotek. Byly původně vyrobeny pro německého dopravce Hessische Landesbahn na začátku 21. století. My jsme v polovině minulého roku odkoupili a zahájili modernizaci. Cestující se mohou těšit na nízkopodlažní vozidlo, které je klimatizované a přístupné pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace.
1: Společnost Arriva má na lince z Plzně do Domažlic zajišťovat provoz po dobu 10 let. Poslanci dál jednají o novele stavebního zákona, kterou do sněmovny vrátil Senát. Návrh má podle vládní koalice hlavně zrychlit stavební řízení a zřídit centrální stavební správu. Opozice namítá, že předloha povede k destabilizaci stavebního řízení a přispěje taky k legalizaci černých staveb. Podobné výhrady mají taky senátoři, kteří se plánují obrátit na ústavní soud, pokud novela sněmovnou projde. Podle premiéra Andreje Babiše z ANO je Senát opoziční a nemá argumenty. Návrh zákona pak označil za revoluční.
5: Tady se čekalo na územní rozhodnutí v Praze někdy 10 let. Teďka díky tomu, co jsme udělali, a je to revoluční zákon, od 1. ledna 2028 všichni občané, když si požádají o stavební povolení, tak dostanou do 30 dnů jedno razítko, jedna žádost. Ano.
1: Rychlejší povolování staveb má novela docílit taky vznikem centrální stavební správy. Úřad rozvoje území by nově zaměstnal úředníky, kteří teď pracují pro obce a kraje. Němečtí sociální demokraté a strana zelených odmítli nabídku Alternativy pro Německo k jednání o vládě v Sasku-Anhaltsku. Informovala o tom agentura DPA. Krajně pravicová Alternativa pro Německo AFD včera uvedla, že rozhovory navrhne všem stranám. Do zemského sněmu se jich dostalo dalších 5. Všechny už dříve uzavření vládní koalice s AFD odmítli. Mimo jiné proto, že Sasko-Anhaltská tajná služba ji vede jako prokazatelně extremistickou.
2: Počasí.
1: Zítra bude oblačno až polojasno, večer přibude mraků a ojediněle se vyskytnou slabé přehánky, hlavně v jižní polovině kraje. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 17 a 20 stupni, na horách naměří kolem 15. Mírný západní až severozápadní vítr se odpoledne změní na severovýchodní a biozátěž zůstane na prvním stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Z Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Auto narazilo do stromu na silnici 22 u Skočic na Strakonicku. Silnice 4 u Čkyně na Prachaticku je po srážce dvou aut otevřená pouze jedním jízdním pruhem. K nehodě došlo taky na silnici 2/164 v Jindřichově Hradci v části Otín. A jeden jízdní pruh je uzavřený po nehodě u Dražic na Táborsku, silnice 19. Jezděte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Posloucháte Melodie podvečera. Pořad Českého rozhlasu České Budějovice.

18 hodin a 5 minut začínají vaše oblíbené melodie podvečera, kdy si můžete plnit svá hudební přání nebo udělat radost někomu blízkému prostřednictvím vzkazu, přání a pěkné písničky na telefonním čísle 221 55 44 11. Při pohledu z okna našeho studia mě napadá jediné. Zůstaňte někde v suchu a teple s Českým rozhlasem České Budějovice. Jsme rádi, že posloucháte. Příjemný podvečer vám od mikrofonu přeje Radek Diviš.

Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje, na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: kulatá muzika, aneb desky, které stojí za to poslouchat.
1: Ano, stereo.
0: Hezký den vám přeje Martin Šustr. Dneska si v úvodu mohu odpustit vysvětlující komentáře. Kapela, kterou budeme poslouchat, je natolik celosvětově známá, že stačí říct jen její jméno. Takže k věci. V CD přehrávači roztočíme album Innuendo od skupiny The Queen.

Vzhledem k tomu, jaká hudba dnes oslovuje takzvané většinové publikum, jak je roztříštěná do různých subžánrů a recyklátů dřívějších postupů a jak už definitivně spadla na úroveň zboží a tak se s ní i zachází, jsou příběhy dřívějších muzikantských hvězd a skupin jako pohádky z jiného světa. A svět je skutečně jiný. To, jak se mění, sledujeme v přímém přenosu, jehož tempo a střih jednotlivých scén se neustále stupňuje. Může tedy výprava proti proudu času za

když to publikum tehdy ještě netušilo, vlastně i jako svého druhu testament umírajícího Freddieho Mercuryho. Jeho skon ještě v tom též roce samozřejmě vyvolal reakci adekvátní významu Mercuryho co by skvělého vokalisty i nesporné celebrity. Zároveň ale také posunul vyznění celého alba až k jakési osudovosti. A tato optika už desce Innuendo zůstává. Je nejlepším albem skupiny Queen? Nejspíš není. Přesto obsahuje některé silné momenty pro kapelu charakteristické, ať už v autorských postupech nebo v interpretaci. Tentokrát však naposled.

Vnitřní dramatismus, občas až teatrálně vystavený, silné melodie, dynamické a tempové změny. To byl queenovský písničkový předpis, který by byl tvrdým oříškem pro leckterého kvalitního zpěváka. Mercury nejenže se s ním vyrovnal, ale s viditelnou i slyšitelnou chutí si jej užíval. Patřil k těm vzácným případům pěvců, o nich se říká, že mají hlas jako orchestr. A to měl k ruce skvěle sladěné sbory a ve všech třech spoluhráčích i výborné instrumentalisty. Nejen brilantně ovládající své nástroje, ale i schopné sypat aranžerské nápady a být autorsky potentní. Ostatně ani Freddie nebyl jenom interpret. Skládal a chodil do kapely s nápady po celou kariéru. Jeho písničky a melodie žánrově sahají od ryčného heavy metalu až k rockery nenáviděnému disku, k němuž si odskočil především jako solista. Když se o něco podobného pokoušel svého času Mick Jagger, Rolling Stones se málem rozpadli. Od Mercuryho však rockeři i tuhle polohu vzali. A tak vlastně jednou z oblastí, do které se Queen nepustili, vzhledem ke svému materiálu instinktivně správně, bylo blues a takzvaný intelektuální rock, s nímž slavili úspěchy někteří jejich kolegové z Anglie a Ameriky. Taková hudba je z podstaty vážná a to Mercury mu nesedělo. Konečně i jako autor preferoval spíš lehkost v přístupu, když říkal: nesnáším, když mám dělat dokola pořád jedno a to samé. Rád pozoruju, co se děje nového ve filmu, divadle a dalších uměleckých oborech a snažím se ty impulzy nějak protlačit i do naší hudby.

Ve většině písniček, které kdy Queen natočili, Mercuryho tenor buď sváděl strhující souboje s melodickou kytarou Briana Maye, anebo rozpínal své desetibojařské plíce ve vokálně vyšponovaných baladách. Takzvaně normálních, jednoduchých skladeb v queenovském repertoáru moc nenajdeme. Obyčejnost je vpravdě opakem toho, co Queen dělali a jak se chtěl prezentovat jejich zpěvák. Tak jako se ladně s pružností gymnasty pohyboval po pódiu, stejně jistě se Mercury opíral do queenovských skladeb. Z jeho hlasu byla i ve výškách cítit až ocelová pevnost a suverenita pěvce, který si s melodií může dělat prakticky, co chce. Tuhle dominanci, a to je obdivuhodné, si v hlase podržel až do konce, byť všichni jeho blízcí věděli, že svádí boj, který nemůže dopadnout dobře. S pravdou ven šel až ve chvíli, kdy už ji nešlo zamlčet. Svým rozhodnutím nechat si svou nemoc pro sebe, jak dlouho jenom to půjde, se snažil neohrozit kariéru kapely a především ušetřit své spoluhráče a kamarády tíživé atmosféry, jíž by smrtelná nemoc blízkého člověka sebou přinesla. Mercury vlastně poprvé doopravdy dojímal na úplném konci, kdy už bez svého frajerského knírku, jímž dřív skrýval předkus, bledý jak stěna a vychrtlý na kost, bez pochyby s velkým fyzickým vypětím natočil s kapelou své poslední album Innuendo. Tehdy bylo zřetelné, že v jeho schátralém těle zbyla už jenom bolest a ten velký hlas. Tentokrát to však byl víc než jen hlas teatrálního rockového boha. Byl to hlas statečného muže, jenž odevzdává své poslední síly práci, které věří a kterou miluje.

The show must go on. Show musí pokračovat. Poslední písnička z desky Innuendo a zároveň Mercuryho Hudební s Bohem se v případě kapely Queen nenaplnilo. Tedy ne, že by to zbylí členové skupiny neskoušeli. Po Freddieho smrti a pietní přestávce vydali ještě dopracované nahrávky s jeho natočeným hlasem a když vymetli všechny šuplíky, zkusili nastartovat koncertní činnost s jiným zpěvákem. Ale vše vyznělo spíš už jen rozpačitě. Mercuryho hlas a osobnost byly pro Queen vždycky darem, ale po jeho smrti zůstali naopak nepřekonatelnou laťkou, k níž budou už na věky jenom vzhlížet. Je položená hodně vysoko a v jiném čase, který se vrátit nedá. Co naplat, že pro hudbu byl ten čas nejspíš inspirativnějším, než je ten přítomný. Nicméně ponechme právo mladším generacím, aby to klidně viděli a slyšeli jinak. Třeba právě proto, co Mercury zpíval a věděl, že show must go on, i bez Queen. Z kulaté muziky vás zdraví Martin Schuster.

0: je 19 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Jarní úmrtí dvou psů na Lipně způsobily synice. Evropská komise chce dát členským státům nástroje pro omezení krátkodobých pronájmů. Městská knihovna Tábor má ocenění Biblioteka Inspirance pro demokratický program. Zítra bude oblačno až polojasno, teploty do 20 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Za květnovým úmrtím dvou psů na břehu Lipenské nádrže mohly synice. Potvrdili to výsledky zkoumání odborníků z několika vědeckých institucí. Analýzy potvrdily vliv synic po odběru vzorků z několika míst nádrže a žaludku zvířat. Jihočeští policisté podle jejich mluvčího Miroslava Šupíka původně prošetřovali i možnost otravy psů lidmi.
2: Vlivem poklesu hladiny vodní nádrže došlo k odkrytí dna, které je za běžného stavu pod vodou. Bentické synice se za normálních okolností vyskytují na dně. Psi se tak mohli dostat do přímého kontaktu s biomasou, která obsahovala bentické synice produkující toxické látky.
0: Státy Evropské unie by měly dostat jednotné nástroje pro omezení krátkodobých pronájmů přes ubytovací platformy typu Airbnb. Počítá s tím návrh nařízení o dostupném bydlení, který dnes představila Evropská komise. Podle místopředsedkyně unijní exekutivy Terezy Ribeirové čelí Evropa velké bytové krizi a komise musí jednat.
3: Bydlení je pro současnou Evropskou komisi hlavní prioritou, prohlásila Ribeirová. V některých městech a oblíbených turistických destinacích krátkodobé pronájmy výrazně zhoršují dostupnost bydlení pro běžné lidi, dodal eurokomisař pro bydlení Dan Jurgensen. Návrh nového nařízení počítá s jednotnými pravidly, jak proti ubytovacím platformám v případě potřeby v konkrétních lokalitách zasáhnout. Komise zdůraznila, že chce dát členským státům právní jistotu. Bude ale na nich, zda se rozhodnou proti krátkodobým pronájmům zakročit. Návrh teď projedná Evropský parlament a rada. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
0: Táborská městská knihovna získala ocenění Biblioteka Inspirance. Odvezla si ji z konference knihovny současnosti v Jihlavě. Konkrétně za projekt Dílny demokracie a cyklus Není nám to jedno. Ocenění každoročně udílí nadace na podporu knihovny českého knihovnictví, dodává ředitelka knihovny Zuzana Sedláková.
4: To je základní knihovnická konference, které se účastňuje každý rok. Snažíme se ve větším počtu, aby jsme se mohli mezi sebou potkávat, zjišťovat trendy a novinky a připravovat se na to, co nás třeba čeká.
1: Počasí.
0: Zítra bude oblačno až polojasno, večer přibude mraků a ojediněle se vyskytnou slabé přehánky, hlavně v jižní polovině kraje. Naměříme do 20 stupňů, na horách kolem 15. Mírný západní až severozápadní vítr se odpoledne změní na severovýchodní a biozátěž zůstane na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Auto nabouralo do svodidel na silnici 145 Útěšovice na Prachaticku. K nehodě došlo na silnici 2/164 v Jindřichově Hradci v části Otín. A auto narazilo do stromu u Skočic na Strakonicku na silnici 22. A Učkyně na Prachaticku se srazila dvě osobní auta. Dojeďte dobře, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Do Českého rozhlasu napsal jeden z posluchačů, že máme sdělit jednu mimořádně důležitou věc, že na internetových stránkách je použitý mluvnický tvar oni dokáží. A on píše, že tvar oni dokáží není spisovným tvarem českého jazyka, že spisovné je jedině oni dokážou. A to jsem se podivil, protože mnohdy to bývá naopak. Že říkáme to ou a ono je spisovné spíš to i.
2: Přesně tak. A vlastně je to ještě jednodušší, protože pravdu máte oba, i pan posluchač, i vy. Původní tvar byl s i, oni dokáží, a protože se v mluvené řeči nepoužíval, tak od 90. let se pravidlo rozšířilo a spisovné je oboje. Dokážou i dokáží.
1: Skutečně, ale on přitom přikládá příručku Ústavu pro jazyk český, kde je napsáno, že spisovné je dokážou a vůbec tam o dokáží není řeč. Tak jsem si říkal, že má pravdu.
2: Pan posluchač přehlédl takovou drobnost, jako je odkaz poznámkový. Je tam malé číslíčko, které se dá navíc prolinknout, a tam je vysvětlivka. A v ní se doslova píše, že u tohoto typu sloves je přípustná obojí koncovka a ta s i, to dokáží nebo píší a podobně, se považuje za zastarávající neboli v písemném projevu neutrální, ale v tom mluveném už trošku míň frekventovanou a poněkud knižní tím pádem. Co se víc píše než říká, to se považuje za knižní. Takže spisovné to je, akorát, abych mluvila trochu hovorově, akorát jde o slohový příznak.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Víte, proč stříhání nehtů nebolí? Protože viditelnou část nehtů tvoří odumřelé buňky, které nejsou nijak spojené s nervy a proto nejsou citlivé. Kořeny nehtů, skryté pod kůží, jsou naproti tomu nejčerstvější a nehet sám je z velké části přirostlý k prokrvenému a inervovanému lůžku. Odtržení nebo odlomení nehtu z tohoto lůžka pak bolí značně. Vysvětlení, proč nehty vůbec máme, je poměrně jednoduché. Chrání citlivé konečky prstů a umožňují jemnější manipulaci. O přínosnosti nehtů na rukou asi nikdo z nás nepochybuje. Náramně se nám hodí při loupání ovoce, otevírání plastových obalů, plechovek nebo skládání různých stavebnic. Ale proč máme nehty i na nohou? Důvod je totožný a připomíná nám, že máme společné předky s primáty. Ti měli pro šplhání po stromech drápy. Primáti se ale začali pohybovat po tenkých větvích, kde jim drápy spíš překážely, a tak se postupně přeměnili v ploché nehty, na rukou i na nohou. Když prapředek člověka se stoupil na zem, nohy začaly sloužit jen k chůzi, nehty nám však zůstaly dodnes. Nenadarmo se primátům říká také nehetnatci.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Poslanci znovu schválili stavební zákon, přehlasovali veto Senátu. Česko dnes zažilo velké teplotní rozdíly. Zítra bude oblačno až polojasno, na horách výjimečně s přeháňkami a teplotami do 21 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Stavební řízení by mohlo zrychlit. Počítá s tím koaliční návrh stavebního zákona, který schválila sněmovna. Přehlasovala tak veto senátorů, kteří novelu poslancům o prázdninách vrátili. Sněmovna o změnách ve stavebním řízení jednala celé odpoledne. Opozice změny kritizovala. Upozorňovala třeba na to, že umožní legalizaci černých staveb. Podle poslance hnutí STAN Lukáše Vlčka novela taky pomůže developerům.
2: Oni možná urychlí některé developerské projekty, protože ono to bude fungovat, takže se tak říkají zhasne bez nějakých základních pravidel. Povolí se věci v národních parcích na půdách té nejvyšší ochrany, aby se možná některé projekty povolily, které by se za standardní situace třeba ani nepovolily, tak to možná je ale i cílem předkladatelů.
0: Koalice naopak tvrdí, že stavební řízení zrychlí díky vzniku nové centrální stavební správy. Přes 100 tun pískovce odpadlo ze skal při ničivém požáru v Národním parku České Švýcarsko před 4 lety. Podrobná analýza vzorků z Dlouhého a Pravčického dolu podle odborníků zároveň ukázala, že oheň způsobil ve skále mikrotrhliny. A to přesto, že pískovec odolával výrazně nižší teplotě než okolní stromy. Jak potvrzuje Michal Filipi z Geologického ústavu Akademie věd.
3: V těch laboratorních studiích se ukazují nějaké přeměny, které v tom pískovci by měly nastat až po 1000 stupňů. Zaznamenali jsme pouze změny právě do těch 300 zhruba stupňů Celsia, takže je pravděpodobné, že skutečně vyšší teploty tam přímo na tom pískovci nebyly, a pokud tak pouze na krátkou dobu.
0: Olomoucký vrchní soud potvrdil Patriku Cigošovi výjimečný trest 27,5 roku za loňskou vraždu ženy v Mírově na Šumpersku. Rozsudek je pravomocný. Muž svou partnerku brutálně ubodal 3 týdny po podmínečném propuštění z mírovské věznice. Tam seděl taky kvůli vraždě. Muž si tak navíc bude muset odpykat ještě zhruba 5 let předchozího trestu. Česko dnes rozdělili velké teplotní rozdíly. Mohla za to postupující studená fronta. Na západě republiky pršelo a teploty se nedostaly přes 18 stupňů. Na Moravě a ve Slezsku bylo naopak horké slunečné počasí s tropickými teplotami i přes 32 stupňů Celsia. Teplotní rekordy tam přepsaly zhruba 2/3 stanic. Vyplývá to z údajů Českého hydrometeorologického ústavu. Nejtepleji bylo ve Strážnici na Hodonínsku, kde teploměr ukázal 32,5 stupně. Sport. Fotbalisté Jablonce zvítězili v dohrávce 5. kola šance ligy proti Baníku Ostrava 3-0. Za domácí skórovali Novák, Růsek a Polidar. Pro Jablonec je to první ligová výhra po 3 zápasech. V tabulce je teď 5. Počasí. Zítra bude oblačno až polojasno, na horách se výjimečně vyskytnou slabé přeháňky. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů, na jihu Moravy až 23.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 na kilometru 175 ve směru na Brno je po nehodě 2 nákladních aut neprůjezdný pravý jízdní pruh. A na dálnici D11 na 35. kilometru směrem do Prahy stojí porouchané auto. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
4: Specializuje se na výzkum učení, paměti a neurovědy. Je profesorem Karlovy univerzity, působí i jako neurokouč, kdy pomáhá manažerům v profesním rozvoji. Sám si prošel zkušeností s vyhořením. Neurovědec Aleš Stuchlík je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
5: Dobrý den, zdravím vás a děkuji za pozvání.
1: Alex a host.

0: neurovědcem, profesorem Karlovy univerzity Alešem Stuchlíkem, který také působí ve Fyziologickém ústavu Akademie věd. Pane profesore, já vím, vy jste mi řekl před natáčením, že vám klidně mohu říkat Aleši, tak já uvidím, jak mi to půjde, ale začnu tím oslovením pane profesore. Než se dostaneme blíže k vašemu oboru a budeme si povídat o trénování paměti, stresu, o snech, tak prozraďte, co vás přivedlo ke studiu mozku.
1: No to je hrozně zajímavá historka, kterou už jsem vyprávěl tolikrát, že se skoro zdráhám jí říkat znova, ale bylo to tak, že já jsem chtěl odjakživa dělat terénní zoologii. Já jsem myslel, že budu prostě jezdit na expedice, že budu jako Attenborough, jo, jako, že budu prostě sbírat, objevovat nový druhy. A potom mi bylo vysvětleno jednou osvícenou pedagoškou na vysoké škole, že když nebudu v zoologii úplně ta špička, to 1% nahoře, takže skončím tak, že budu dělat kurátora nějakých sbírek jako z kamenělin a vyspanej zvířátek v okresním muzeu. A to mě tak úplně nelákalo. Takže to byla vlastně takhle prozaická cesta, že ona mi promluvila do duše a řekla, jestli bych si nevybral nějaký třeba laboratornější obor, nějaký prostě bílej plášť. A já jsem na ní teda dal a když jsem si vybíral mezi těma laboratorníma oborama, tak neurovědy mě fascinovaly tím, jak je mozek strašně tajemný, jak je vlastně složitý, jak je do jistý míry i nepopsatelný. A já si to myslím čím dál tím víc, že ho do detailů úplně skrz naskrz nepopíšeme vůbec nikdy, že to není v našich silách, protože ho poznáváme zase tím naším mozkem.
0: A není to tak trochu frustrující, když víte, že ho nikdy detailně neprobádáte?
1: No, to záleží na tom, jak to pojmete. Jestli to pojmete jako, že to je frustrující, anebo že to je na tom to hezký. Že
0: to je to takový, máte to druhé.
1: Tak, tak. Možná na to narazíme, až si budeme povídat o stresu, ale ono hrozně záleží na tom, jak se k té dané situaci, že ta daná situace je většinou neutrální, ale hrozně záleží na tom, jak se k tomu postavíte. Takže já přes všechny zkušenosti, traumata a různý zranění z minulosti, tak vlastně pořád jsem asi svým způsobem optimista, idealista, takže se na to dívám takhle.
0: Je něco právě v tom mozku, co vy jako neurovědec sledujete, zkoumáte a blížíte se třeba k nějakému novému poznání, nebo přál byste si, abyste to poznání získal?
1: Díky tomu, že můžeme pracovat i experimentálně s využitím nějakých laboratorních modelů, tak se vlastně stále lépe a lépe popisuje to, a pracujeme na tom i my, to, jak je vlastně v mozku kódovaná vzpomínka. Co to znamená, že si pamatujeme a co se v tom mozku odehrává. Já si myslím, že neurovědy nikdy neobjasní úplně, co to je duše, protože to je doména spirituality, ale to, jak třeba je tam někde uložená vzpomínka na synapsích, na těch nervových spojích, to si myslím, že tomu bychom se mohli aspoň trochu přiblížit. A hodně těch výsledků máme díky tomu, že u těch laboratorních modelů se můžeme přeci jenom do toho mozku podívat s větším vhledem nebo ve větším detailu, tak jak to u třeba lidí, který ten výzkum mají přežít a odejít po svých, tak není z technologických, ale zejména etických důvodů možný. Ale i přesto si myslím, že zdaleka nesmíme všechno, co dokážeme. Jo, že jako není to tak, že bychom směli úplně všechno, čeho jsme technologicky schopni.
0: Dobře, tak vy jste sám nastolil další téma, kterému se budeme věnovat, a to je tedy vzpomínka. Tak za malou chvíli o vzpomínkách budeme mluvit. Naším hostem je profesor Aleš Stuchlík.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Společnost vám dělá Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je neurovědec Aleš Stuchlík. Pane profesore, když je vzpomínka, když dva lidé vzpomínají na jednu věc, kterou společně prožili, tak každý si ji třeba vybavuje jinak a skutečná vzpomínka je ta, kterou si zapíšeme třeba do deníčku. Tam je opravdová vzpomínka. Čím to, že po letech se daná věc, daná událost každému vybavuje jinak?
1: Upřímně, já si myslím, že i v tom deníčku ta vzpomínka je subjektivní. Je to právě proto, že vzpomínky jsou subjektivní a náš mozek si často zapamatuje jenom ty klíčové rysy dané situace a ten zbytek si prostě dotvoří. Jo, málo kdo, je to opravdu asi pár lidí, říká se jim mnemonisti, má takovou fenomenální dlouhodobou paměť, že si pamatuje jako neuvěřitelné věci, ale často to bývá tak, i když nám jakoby ten mozek namluví, že si pamatujeme úplně všechno do posledního detailu, tak ve skutečnosti ty paměťové okruhy si uloží jenom ty klíčové rysy dané situace a ten zbytek si prostě při tom vybavení dopočítají. Navíc je to komplikovaný ještě tím, že se často stává, že ty vzpomínky, když si je vybavíme, tak se stanou znova takový, já bych tak, to nehezký slovo, jako labilní, jo, takový jako nestálý a znova se vlastně přeukládávají, což může mít jako jednak negativní důsledky, třeba takhle vznikají pravděpodobně některé falešné vzpomínky, že vlastně vzpomínáme na to, jak jsme si na, nespomínáme si na tu situaci, ale vzpomínáme si na to, jak jsme si na to vzpomněli minule, jo. Ale zároveň to má docela dobrý využití třeba v terapii. Já myslím, že spousta druhů terapie pracuje s tím, že když má člověk nějakou jako zraňující vzpomínku, která ho nějak trápí nebo mu způsobuje třeba psychické obtíže, takže si ji vybaví třeba v tom bezpečném prostředí s tím terapeutem a pak si ji vlastně přeskládává, takzvaně se to odborně tomu říkáme rekonsolidace a tímhle tím jako přeformátováváním, přeskládáváním může docílit toho, že ta vzpomínka pro něj tak zraňující není. Říká se tomu restrukturalizace, přerámování, jo, takový jsou na to různý termíny odborní.
0: Takže je paměť skutečně milosrdná nebo sama od sebe, nebo jí musíme pomoct právě prostřednictvím té terapie?
1: Třeba u těch traumat je to asi potřebný často jí jakoby pomoci, že jo. V něčem je paměť milosrdná, popisuje se vzpomínkovej optimismus, u kterého se teda musím přiznat, že jsem se teď sám nachytal, protože neznám moc studií, který by se tomu vzpomínkovému optimismu věnovali, ale v něčem ta paměť milosrdná je. Tam je to třeba zajímavý, když člověk onemocní nějakou neurodegenerativní poruchou, která se projevuje ztrátou paměti, jako je třeba Alzheimerova nemoc, tak tam se říká, že v něčem je tam vlastně taková milosrdnost v tom, že ten dotyčnej si ten svůj stav neuvědomuje. Ale z mojí zkušenosti to jako neplatí úplně stoprocentně a hlavně se to dá říct spíše o těch pozdějších fázích té nemoci, kdy už se vlastně nějakým způsobem rozpadá ta integrita toho jedince. Jo, takže paměť na jednu stranu je milosrdná, ale na druhou stranu člověka dovede i pěkně potrápit. Jako právě třeba v případě traumat.
0: Mm-hmm. Takže ale dá se s tím nějak pracovat prostřednictvím tedy terapií a jakoby zvrátit tu paměť nebo ji ošálit.
1: Jo, v podstatě změnit trochu ten emoční náboj, že se jako trošičku otupí ta emoce, která je s tím traumatem spojená, taková ta negativní. A takhle se pracuje, třeba u posttraumatu se takhle jako pracuje s těma paměťovejma stopama. Já někdy říkám vzpomínka, ale myslí se tím vlastně paměťová stopa, že jo, protože vzpomínky vlastně, paměťové stopy jsou třeba i dovednosti, kompetence. Takže a to už není úplně vzpomínka, že jo, jako vědomá, to je nějaká něco, co demonstrujeme tím, že to děláme. Tanec třeba, nebo jízda na skateboardu, která mi nikdy moc nešla.
0: Aleš Stuchlík je naším hostem.
2: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckeleto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
3: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host je neurovědec Aleš Stuchlík. My si povídáme teď zejména o vzpomínkách, o paměti. Vy jste zmínil paměťové stopy a občas to možná, nevím, jestli řeknete vy, ale já třeba ano, že si nevzpomenu například, co jsem včera měla k večeři, ale vzpomenu si, co se stalo před 20 lety. A čím to, že mozek si pamatuje něco mnohem vzdálenějšího než to, co se stalo nedávno? Co je takovým jako impulzem k tomu, že ten mozek si prostě zapamatuje události XX let dozadu?
1: To můžou být různý věci. Z mýho pohledu třeba výborným štítkem, který si člověk může dát nebo často dává i nevědomně na tu vzpomínku, je nějaká emoce. Jo, nějaká jako emoce, která vlastně slouží jako štítek na té paměťové stopě nebo na té vzpomínce, že je pro nás nějakým způsobem důležitá. A je teda třeba tady dát zapravdu možným škarohlídům, který, když to budou poslouchat, tak budou jako říkat, že člověk si často pamatuje ty největší hlouposti a je to vážně tak, já to můžu potvrdit jako ze svojí vlastní životní zkušenosti, že často si pamatuju úplný jako hlouposti, ale myslím si, že i ta nějaká jako hloupost nebo bizarnost té dané situace může vlastně vyvolat tu emoci. Jo, to může být nějaký pobavení, překvapení, nebo to zabrnká na něco v nás, co vlastně nemáme třeba zpracovaný a díky tomu si to pamatujeme, že tam právě s tím máme hodně spojenou tu emoci. Jinak jsou i zajímavý případy, byl třeba takový pacient, jmenoval se Henry Molaison, dlouho byl znám jako HM, jako HM, pacient HM, protože žil, on žil docela dlouho a tomu odebrali hippocampus kvůli epilepsii, to je ta struktura, kde ty vědomí vzpomínky právě sídlej. A on si třeba nebyl schopný uložit vůbec nový vzpomínky a vlastně každý ráno v té nemocnici se znova s těma lidma představoval, protože od včerejšího večera neznal. Prostě ta noc jakoby mu tu vzpomínku vymazala. Tohle se zpracovává i ve filmech. Ale zajímavý bylo, že některé staré vzpomínky, které si třeba uložil v časném dětství nebo v mládí, tak si pamatoval, jo? Že pravděpodobně některé ty paměťové stopy se přesouvají z toho hypokampu, který oni mu odebrali, tak se přesouvají někam do kůry nebo se prostě časem objevují v mozkové kůře a ta kůra tu on měl neporušenou, takže to by zatím taky mohlo stát, jo? To, že některé ty naše paměťové stopy jsou jakoby ještě silný v tom hypokampu, v tom mořském koníkovi v našem mozku a některé už máme v mozkové kůře, v té vývojově takzvaném tom neokortexu a tím pádem taky nám můžou třeba lépe naskočit do vědomí. Co se často, že jo, jako takový výrazný vyvolávač vzpomínek slouží nějaká vůně, že se říká, že ten čichový systém hodně komunikuje s vlastně s paměťovým systémem mozku.
0: Mm-hmm. Ale když si třeba někdo pamatuje přesně ty pocity, kdy porodí dítě, protože to je bez pochyby spojeno s emocemi, přesně v kolik hodin, co měl na sobě a tak dále, a někdo jiný si třeba to vůbec nezapamatuje, tak můžeme z toho něco usuzovat? Když si nikdo nevzpomene třeba?
1: Já bych asi do toho netahal žádnou velkou vědu a usoudil bych z toho, že jsme každý, že jsme prostě každý úplně jiný. Jo, že někdo si to prostě, nebo to může mít spojený s nějakou bolestí, že jo, nebo ty emoce jsou naopak natolik silný, že to může být tím, že prostě je tak zahlcený tou emocí, že se ta vzpomínka jako neuloží, jo, že to se taky stává. Když jsme jako přehlcení a k tomu se možná toho se možná dotkneme, toho stresu, tak vlastně nám to moc nemyslí, když jsme jako přehlcený, ať už podnětama, anebo zaplavený těma emocema. Mm-hmm. To se taky stává, že vlastně ten emocionální systém převezme kontrolu.
0: Tak pojďme si povídat o stresu, nebo budeme si povídat o stresu za malou chvíli. Naším hostem je neurovědec profesor Aleš Stuchlík.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Přes 20 let se vědecky zabývá mozkem, zejména učením a pamětí. V Alex a host je neurovědec, profesor Karlovy univerzity Aleš Stuchlík. Vy sám jste před lety prošel svou zkušeností s vyhořením. Jak to, že vy, odborník, jste nerozeznal ty signály, nečelil jste tomu, když to přicházelo?
1: No, já jsem vlastně v té době už dělal neurovědy docela dlouho, že jo. Já jsem začal někdy v roce 97 a tahle ta etapa, kdy jsem měl to vyhoření nebo nějakou jakoby reaktivní depresi, nebo prostě jsem byl přestresovaný, jo, úplně zahlcený. Tak to bylo v době, kdy jsem moc tohleto neřešil a to, co já dneska dělám vlastně jako svýho koníčka, a to je to uplatňování do neurověd do nějaký praxe, popularizování, mluvení o tom, jak ten mozek používat nějak inteligentně, to jsem vlastně nedělal. Já jsem byl zaměřený čistě úzce na ten vědecký problém. Věda jde dneska hrozně do detailů a když se zaměříte, v podstatě dneska může vědec si udělat kariéru na tom, že studuje jeden jediný protein, jednu jedinou bílkovinu, nějakou, myslím, konkrétní bílkovinu, jo. Takže je to, ta věda, dá se, podle mě se v ní dá vyhořet jako v každém jiném povolání. A taky je takový mýtus, že vyhořet, nebo někdo si to myslí, některým zas přijde logicky, že to tak není, že se dá vyhořet i z práce, která nás naplňuje, kterou milujeme. Jo, že to je spíš o tom, že neventilujeme ten stres, neumíme se uvolnit, nemáme třeba nějaký ostatní zájmy a tak. Jo, že a zase najdete lidi, kteří vám řeknou, no to je přece jasný, že vyhoříte zejména z toho, co milujete, protože právě nemáte tu klapku. Jo, že
0: a to byl váš případ?
1: To byl můj případ, no. Já jsem hodně usilovně pracoval na té kariéře, že dělal jsem všechny ty akademické kvalifikace, docenturu, profesuru, jo, takže to se nějak všechno sesunulo. Teď jsem jako se snažil enormně svědomitě plnit i ty pedagogické povinnosti. Ostatně při vší skromnosti asi těch studentů jsem už jako vyškolil docela dost, včetně těch doktorských, takže jako vlastně jsem nějak neznal míru, jo, že jsem postupně jsem opouštěl všechny ty věci v životě jako koníčky i jako od rodiny jsem se trochu odpojoval, jakoby, že jsem byl takovej, stál jsem se takovým víc uzavřeným, víc zafokusovaným na tu práci a to nikdy není dobrý, jo, ono jako jistě, no, vědci se někdy tak popisujou, že jsou to takový jako autisti, který si tam bádají a nejsou schopni ničeho jiného, ale správně nevím, no, pro nějaký jako duševní pohodu si myslím, že je lepší, když ten náš život je pestrej a když živíme i ostatní kořeny toho svýho stromu života.
0: A byl jste to vy sám, kdo si uvědomil, že je něco špatně?
1: Byl, já jsem jako vybuch, dostal jsem nějakou negativní zprávu, která se týkala financí pro náš tým a já jsem nějak jako vybuchnul, všechny jsem poslal někam s prominutím, ještě písemně, jako po e-mailu a odjel jsem z toho zaměstnání a už jsem říkal, tam už nepáchnu, no, a pak jsem si našel lékaře, který se věnuje duši a ten lékař mi dal neschopenku a nařídil mi celý vycházky na té neschopence strávit procházkama. Takže jsem chodil prostě. A postupně nějak jsem se z toho zotavil, uzdravil. Naštěstí už se mi od té doby tohle to nestalo. Myslím, že už se to jako ani nestane, nebo aspoň tak jako snažím se žít tak, aby se to nestalo, jako mít ten život pestrej, prostě dělat různé věci v životě. A znám ale lidi, co mi říkají třeba z korporátu, že vyhořejí i dvakrát za rok, jo? Že vyhořívají opakovaně, ale pro mě to bylo tak nepříjemný, že ten stres už byl tak jako k nevydržení, že jsem najednou prostě schořel jako papír.
0: Říká Aleš Stuchlík, náš dnešní host.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Parkinsonova choroba, jsou to vlastně strašáci nemocí v pokročilejším věku. Dá se jim nějak bránit? Je nějaká univerzální rada, něco, co by měl člověk dodržovat, aby jim předešel, nebo udělal všechno pro to, aby jim předešel?
1: Tomu rozumím, co říkáte, protože to dává smysl, že vlastně si trochu polepšíme tím, jak žijeme, že třeba dobře spíme, že s tím stresem pracujeme, že ho nenecháme hromadit, že se nějak přiměřeně stravujeme, občas si třeba necháme trochu vyhládnout, že se hejbeme, jo, že ten mozek zaměstnáváme, a to je něco, co může tomu pomoct. Jo? Zdá se, že ty jako lifestyleové opatření mají vliv na minimálně třeba na to, v jakém věku by nás to mohlo postihnout. Ale zase férově je třeba říct, abychom nevzbuzovali nějaký úplně planý naděje, že 100% bezpečí se obávám, že nám to úplně nezaručí. Jo? Že si to sice o nějaký procenta ty šance vylepšíme, ale třeba v případě té Alzheimerovy nemoci je opravdu takovým jako nejhutnějším rizikovým faktorem ten věk. Jo? Že se ukazuje, že ten věk, že to je vlastně tak trochu daň za tu naši dlouhověkost. Vezměte si, že dříve, že jo, lidi se nedožívali takhle vysokého věku, i když byly samozřejmě výjimky, že jo, že jako třeba i v 19. století se někteří, ale to byli většinou lidi, kteří byli třeba ve vyšších společenských třídách a měli to štěstí, že je ani nepostihla nějaká banální infekce, protože antibiotika nebyly. Takže do jisté míry je to vlastně trochu daň za to, že se nám prodlužuje život, ale můžeme s tím pracovat, no, tím, že budeme nějakým způsobem se pokoušet aspoň trochu zdravě žít a dobře spát, zaměstnávat hlavu, zaměstnávat tělo. A to jsou takový univerzální rady, které fungují nejen na oddálení Alzheimera, ale i na duševní pohodu, že?
0: Takže nejen jakoby procvičovat ten mozek, ale opravdu i ten fyzický pohyb je důležitý. A když se zeptám na procvičování toho mozku, tak jak často, jak intenzivně a co má ten mozek rád? Co konkrétně, jaké aktivity?
1: Já bych řekl, že by to mělo být co nejpestřejší, že to pak splňuje dvě vlastně, dává to dvě výhody, když je to pestrý, ten trénink mozku. A jedna ta výhoda je, že nás to baví, takže nám to dává tu dobrou emoci a dobrou náladu, a ono je to fakt hodně o té hlavě. A že nám to, a druhá věc, že se procvičují různý jako mentální, zase ošklivý slovo, domény, jako různý mentální vlastně stránky toho mentálního fungování, jo. Takže hodně to jako, aby to bylo pestrý, aby to byly třeba paměťové testy. Já rád doporučuji paměťové techniky, takový ty, to jsou takový ty mnemotechniky, pomocí kterých vidíte potom na olympiádách paměťových ty šampiony, jak jsou schopni si zapamatovat řady prostě desítek čísel, jo, náhodně jako vybraných. A zatím stojí právě ty paměťové techniky, takže ty doporučuji moc rád. Já jsem sám jako nějaký kurzy paměťový absolvoval. Jsem vlastně i certifikovaným trenérem paměti prvního stupně, protože jsem byl v kurzu u paní inženýrky Steinové, která to školí tyhle ty trenéry, a je to fantastický. A člověk je vlastně mladý, i když je starý.
0: A co třeba výuka jazyka, učení se cizích slovíček?
1: Taky to pomáhá, samozřejmě, ale tam jako dokonce se ukazuje, že třeba kdysi, to už je, to, já myslím, že to jak 10 let jsem zachytil studii, že bilingvní děti, který se naučí současně dva mateřské jazyky, tak mají vlastně pozdější taky, jako pravděpodobnost pozdějšího nástupu těch neurodegenerativních onemocnění, než děti, který umějí jenom jeden mateřský jazyk. Jo? Takže ono opravdu to učení se těm věcem, ať už je to v podstatě cokoliv, tak tomu mozku vlastně pomáhá.
0: A ještě mi řekněte, čím to, že někdo má takzvaně paměť jako slon a někdo si špatně prostě pamatuje, všechno zapomíná. Čím
1: každý
0: to je způsobeno?
1: Každý jsme trochu jiný, a ono asi taky ta kvalita těch spojení v těch paměťových oblastech mozku může se lišit co do jako tý propojenosti, jo? Že já si myslím, že to není tak, že by člověk s menším mozkem byl jako méně inteligentní. Ostatně ani Einstein neměl nějaký nadměrně velký mozek, jo? Ale že se ukazuje, že to je spíš o tom propojení, o tom, jak si ty mozkové buňky a ty mozkové struktury mezi sebou povídají, než o tom, že by tam bylo třeba těch neuronů, těch buněk víc, že spíš je to o té

0: komunikaci a o nějaký té plasticitě, jo, protože ta plasticita je i na synapsích.
1: Profesor Aleš Stuchlík je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Profesor Aleš Stuchlík je přední neurovědec a náš dnešní host. My jsme trochu vytěsnili ten stres. Mě by zajímalo, jak se stresem pracovat, ale vlastně vůbec může i neurovědec být ve stresu?
1: Určitě, já taky bývám ve stresu, ale vždycky se snažím, aby ten stres pokud možno netrval dlouho, jo, aby pokud je to možný, tak abych tu situaci, která mě stresuje, která ve mně ten stres vyvolává, tak ji třeba aspoň na chviličku přerušil. To potom umožní hladině toho stresového hormonu, toho našeho kortizolu, vlastně poklesnout a tím to trošku se to přepne do toho, do té roviny toho, že se otužujeme. Takhle stejně, že jo, kortizol třeba, ten stresový hormon se vylučuje třeba i při cvičení, nebo při milování se, jo, takže tam jde spíš o to, za prvý, jak to vnímáme v duši, jestli je to pro nás něco nepříjemného, anebo naopak něco, co je fajn. A když je to něco, co je fajn, nebo to může to být třeba jako výzva, jo, že někdo má rád adrenalinové sporty, tak tam se taky uvolňuje určitě kortizol, nebo studii jsem neviděl, ale dá bych za to ruku do ohně. Takže je to jednak o té hlavě a jednak je to o té délce toho trvání. Že když ten stres je dlouhodobý a ten kortizol nemá čas jakoby klesnout, tak nás může poškozovat. On je opravdu neurotoxický.
0: A řekněte mi, jak přerušujete stres?
1: Tak je třeba možný, pokud jste v situaci, kdy třeba jste v nějakém konfliktu, tak můžete si vzít třeba timeout. Můžete si říct, teď prostě potřebuju chvíli jako čas a teď se potřebuju jako sebrat. Jo, že to tak, jako ono se zdá, že to nejde, ale překvapivě, když takhle mluvím s lidma, tak v mnoha případech to jde, jo, že prostě můžete tu situaci na chvilku přerušit nebo ji úplně ukončit, jo. I třeba to, že nejsem ve společnosti nebo nevyhledávám společnost lidí, se kterýma mi není dobře, že jo, takový to, že jako se snažím být tvůrcem svého vlastního života. Pak jsou samozřejmě věci jako na práci se stresem, že jo, hodně se mluví o mindfulness. Pěkně prosím, mindfulness není žádná ezoterika, to je jako fakt osvědčená technika, ta všímavost, která se pro práci se stresem, pro dlouhodobý zvládání stresu používá. Můžou to být, já rád třeba učím nástroje z oblasti inner games, oblasti vnitřní hry, to jsou takový nástroje, který učej pracovat s tím vlastním postojem k té situaci. Jo, že často to, co v nás dělá ten stres, není ta samotná situace, ale to, jak se k tomu vlastně uvnitř postavíme. Takže ty techniky z vnitřní hry, to je taková škola, tak vlastně učej jako změnit ten postoj k té dané situaci. A spousta těch technik je jednoduchých, to by se dalo říct, že jsou vlastně intervence a dá se použít. A může to být třeba to přerušení nebo práce s dechem, ukazuje se, že jenom několik hlubokých nádechů a výdechů to stresové vypětí výrazně snižuje.
0: Může nám pomoci i ono psaní tří věcí, za které jsme vděční, nasměrovat ten mozek tím pozitivním směrem?
1: Rozhodně.
0: Hezkým, milým.
1: Rozhodně. Já rád o té listině vděčností mluvím. To jste mi připomněla, že už jsem nějaký pátek zase nepsal, takže zase si to osvěžím. Já píšu tak jako s přestávkama dost často. Většinou si jich dokonce píšu 10. A pomáhá to, protože to vlastně vytrénovává ty filtry vnímání, abychom si všímali i těch hezkých věcí v našem životě. Obecně je mozek dost vytrénovaný na to vnímat hodně ty negativní věci. A to má svůj dobrý evoluční důvod. To prostě je tak proto, abychom přežili, abychom ty ohrožení dokázali včas zachytit a vyhnout se jim. Ale tím, že si reflektujete nebo nějakým způsobem pracujete s tou vděčností, tak vlastně si trošku přeladíte ty svoje filtry na těch svých očích, uších a tak, abyste vlastně dokázala si všímat i těch hezkých věcí, které kolem nás rozhodně jsou, jenom je někdy třeba tak dobře nevidíme.
0: Tak já myslím, že to hezké bylo dnes tady s vámi. Moc děkuji, že jste tu byl a budu se těšit zase někdy příště. Neurovědec Aleš Stuchlík.
1: Moc krát vám děkuji. Naschledanou.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas zprávy.
1: Prezident Pavel v pondělí přijme premiéra Babiše. Jednat mají o koordinaci zahraniční politiky. Státní zástupce obžaloval dva lidi kvůli tragickému požáru restaurace v Mostě. Zítra bude oblačno až polojasno, na horách výjimečně s přeháňkami a teplotami do 21 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Prezident Petr Pavel v pondělí přijme premiéra Andreje Babiše z ANO. Řešit by měli koordinaci zahraniční politiky, hlavně pak účast prezidenta na zářijovém valném shromáždění OSN. Vztahy mezi Pražským hradem a Strakovou akademií v posledních týdnech poznamenalo několik sporů.
2: Zhruba před 10 dny se premiér s prezidentem shodli, že chtějí obnovit společné schůzky, jak potvrdil Pavel v televizi Prima.
3: Konflikt mezi vládou a prezidentem primárně nepomůže této zemi, ale nepomáhá ani premiér. Ani mě.
2: Vztahy mezi vládou a Pavlem byly napjaté mimo jiné kvůli summitu NATO v Ankaře. V srpnu ale Babiš na svých sítích řekl, že si oba politici vše vyjasnili.
4: Nemáme žádný problém, tady není žádný boj.
2: Prezident by měl zářijovou delegaci na valném shromáždění v New Yorku vést. Vláda o tom rozhodla na začátku června. Do Spojených států se chystá i ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Eliška Zábrocká, Český rozhlas.
1: Kvůli loňskému tragickému požáru restaurace u Kojota v Mostě půjdou před soud dva lidé. Z obecného ohrožení z nedbalosti je obžaloval mostecký okresní státní zástupce Jakub Procházka. Řekl to České televizi. Požár loni v lednu způsobil pád plynového topidla. Při tragédii zemřelo 7 lidí a dalších 10 se zranilo. Obviněným v případě odsouzení hrozí až 10 let za mřížemi. Za květnovým úmrtím dvou psů na břehu Lipenské nádrže mohly synice. Potvrdili to výsledky zkoumání odborníků z několika vědeckých institucí. Analýzy potvrdily vliv synic po odběru vzorků z několika míst nádrže a žaludku zvířat. Jihočeští policisté podle jejich mluvčího Miloslava Šupíka původně prošetřovali i možnost otravy psů lidmi.
5: Vlivem poklesu hladiny vodní nádrže došlo k odkrytí dna, které je za běžného stavu pod vodou. Bentické synice se za normálních okolností vyskytují na dně. Psi se tak mohli dostat do přímého kontaktu s biomasou, která obsahovala bentické synice produkující toxické látky. Sport.
1: Hradec Králové remizoval v dohrávce pátého kola nejvyšší fotbalové soutěže z Plzní. V druhém dnešním zápase dohrávky pak fotbalisté Jablonce porazili Baník Ostrava 3-0. Počasí. Zítra bude oblačno až polojasno, na horách se výjimečně vyskytnou slabé přeháňky. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů, na jihu Moravy až 23.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna přibrzdíte za sjezdem na Domašov. Po nehodě dvou kamionů na kilometru 175 se projíždí pouze jedním pruhem a v koloně naberete až půl hodiny. Vyhnout se jí můžete exitem 168 a po souběžné silnici 602 dojedete do Ostrovačic, kde se napojíte zpět na dálnici. A na dálnici D48 směrem z Bělotína do Frýdku místku zbystřete u Polomy. V omezení u sjezdu na Polom na 7. kilometru tam policisté vyšetřují nehodu a dobržďuje se do kratší kolony. Ztratíte asi 5 minut. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.

0: Merkur, stavebnice mnoha generací.
1: Značka Merkur, tak to je moje dětství a stavebnice Merkur, kterou jsme v té době asi měli každý doma.
2: Po delším přemýšlení trošku stavebnice Merkur, kterou znají teda spíše dříve narození asi, než jsem já.
3: Vy jste si s ní nikdy nehrála?
2: Ne, za mě už bylo Lego.
4: Značku znám, ale nikdy jsem si se stavebnicí nehrál, takže vím, že je to stavebnice, ale toto období mě minulo.
3: Tak ani netušíte, co se dá postavit z Merkura.
4: Určitě tuším, vím, že se z toho dá postavit spousta věcí, ale já jsem si hrál úplně s jinou tenkrát stavebnicí a bylo to pro mě moc složité.
3: Hrála jste si se stavebnicí Merkur? Co všechno se z ní dá postavit?
1: Já si pamatuji, že ještě s mojí kamarádkou jsme si s ní dost často hráli a dá se z ní postavit skoro všechno. Ku podivu, my jako děvčata jsme si nejvíc libovali ve stavění jeřábu.
0: Stavebnice je hračka složená ze skupiny dílů, které se mohou sestavovat do 3 rozměrných sestav. Díly mohou být dřevěné, plastové, kovové, elektrotechnické, kamenné, ale například i z extrudovaného škrobu či papíru. Stavebnice rozvíjí motorické schopnosti, prostorovou představivost i fantazii. Tolik slovníkové heslo. Už řecký filozof Platón věděl, že pro budoucího architekta je nejlépe, když si v dětství hraje tak, že si staví. Stavebnice jako takové ale nemají tak dlouhou historii, jak byste možná čekali. Jejich duchovním otcem je významný německý pedagog Friedrich Froebel. Tento muž se zaměřoval především na předškolní výchovu. Dokonce založil Ústav pro pěstování snahy po činnosti u dětí a mládeže. Zde vyráběl různé učební pomůcky a hračky, například soubory geometrických tvarů, krychle, kvádry, koule, jehlany, které se podle vývoje dítěte dále dělily na menší části. No a první stavebnice byla na světě. Ke konci 19. století nechal Otto Lilienthal, ano, ten slavný průkopník letectví a konstruktér, patentovat stavebnici ze dřeva a kartonu, kterou vymyslel jeho bratr Gustav, úspěšný stavitel a inovátor. Dostala název Lilienthal Baukasten, tedy Lilienthalova stavebnice. O pár let později vznikají v Německu a ve Velké Británii stavebnice kovové a ve 30. letech minulého století se datuje vznik slavné stavebnice Lego. Založil ji chudý dánský tesař jménem Ole Kirk Christiansen. Původně pracoval se dřevem a název vytvořil z dánského výrazu Leggot, což znamená hraj si dobře. Tou dobou si už ale děti v České Kotlině hráli s Merkurem.
3: Když přijdu sem do muzea Merkur, tak bych tipla, že ty nejstarší stavebnice to vůbec nejsou ty barevné, červeno, modro, zelené, ale takováhle omšelá stavebnička.
5: S majitelem firmy Merkur Toys Jaromírem Křížem si povídala Světlana Levičková.
3: Ta je nejstarší?
6: Ano, ta byla v roce 1920. Tohle to bylo malinko jiným způsobem a postupně se to změnilo a od roku 1925 se to jmenuje Merkur a je to prakticky ve stávajícím systému, jako to je letos.
3: Ty stavebnice překonaly desetiletí úplně hravě. Stavebnice je pořád moderní a pořád populární.
6: Ano, celá veřejnost uznává. Já jsem začínal na Merkuru a proto jsem technik. A mohu vám říct, že pan Vancel, který založil Merkura, za první republiky kolem roku 1930, kdy byla světová krize, prosadil, aby Merkur byla povinná učební pomůcka ve školách a říkal, když ta mládež se naučí všem technickým záležitostem, tak odoláme té krizi a budeme nejlepší. Třeba teďka byla vydána kniha Za svědky minulosti, která byla ke stému výročí Československa, tak tam je uváděno 22 firem a my jsme tam uváděni jako jedni z nejvýznamnějších, protože díky Merkuru bylo několik objevů i vědeckých a dokonce pan Wichterle na tom udělal ty kontaktní čočky, které dneska používají desítky milionů lidí na celém světě a pak dva získali tím, že začínali na Merkuru a využívali, tak získali až Nobelovu cenu, konkrétně třeba pan Peter Greenberg, který pochází z Plzně. A když byl v Plzni vyznamenáván jako čestný občan Plzně, tak tam zdůraznil: já jsem rád, že jsem vyrůstal v Plzni a hrál jsem si s Merkurem, protože Merkur mě dotáhl až na Nobelovu cenu a vím, že takových věcí je hodně, které se vynalezly právě s pomocí Merkuru.
3: Jak využíval právě Merkura pan profesor Otto Wichterle?
6: Pan profesor Otto Wichterle byl jeden z nejvýznamnějších českých vědců za celé historie, protože on vymyslel prakticky veškeré punčochy, také spolupracoval ve Zlíně s panem Baťou a vyvinul především kontaktní čočky tak, že si sestrojil z Merkuru takové zařízení. On totiž svým dětem dal Merkura, oni si tím hráli a on, když je pozoroval, tak si míchal kafe a najednou viděl, že tam ta odstředivá sila udělala najednou ten tvar a říká: aha, tak tohle to využiju. No a tak sestrojil zařízení a na tom opravdu získal první ukázku, jak by se měly kontaktní čočky vyvíjet. A jinak se o něm ví, že on zhruba vynalezl asi 220 různých světových vynálezů. A když byl se svými syny třeba ve Spojených státech a vzal si sebou Merkura a tam jim to ukazoval, tak všichni se divili: ježiš, to je zajímavý, jak se to dá všechno modelovat z Merkuru.

0: U kontaktních čoček se ještě na chvíli zastavíme. Vůbec první měkké kontaktní čočky z hydrofilního gelu byly v Praze vyrobeny v roce 1957. Za to, že u jejich vzniku byla právě stavebnice Merkur, mohou komunisté. Ti totiž Otto Wichterleho neměli rádi. Geniální nápad, který vdechl kontaktním čočkám život, se zrodil ve vlaku. Naprosto náhodou. Prostějovský rodák Otto Wichterle cestuje roku 1952 z Olomouce do Prahy. A tu si všimne, že jeho spolucestující doktor Pur si při jízdě čte odborný článek zabývající se možnostmi, jak chirurgicky nahradit oko. Dají se do řeči a Wichterle ho napadne, že mnohem lepší než použít implantát z ušlechtilého kovu bude umělá hmota. Přemýšlí o použitelném trojrozměrném polymeru. Vyhodnotí, že nejlepší pro jeho záměry by byl hemagel, tedy polyhydroxyletylmetakrylátový gel. V roce 1957 vyrobí a vyzkouší úplně první měkké kontaktní čočky z hydrofilního gelu. Ale vynález je zatím pouze v plenkách. Čočky jsou drsné a v oku řežou. K tomu, aby vědci potvrdili, že se vydal správnou cestou, ale postačí. Wichterle si experimentálně, sám na sobě, ověří, že čočky je skutečně možné vyrobit a že se s jejich pomocí dá opravdu dobře korigovat zrak. Teď už ho čeká pouze spousta práce, koumání a zdokonalování. K tomu ale nedostane příležitost. Z politických důvodů musí odejít z Vysoké školy chemicko-technologické, ale nevzdá se. Ve svých výzkumech pokračuje po večerech doma. Věrně mu přitom pomáhá jeho žena Linda a sama se stává pověstným pokusným králíkem. Na vlastních očích čočky zkouší. Sofistikovaný přístroj na jejich výrobu vzniká v domácích podmínkách z už zmíněné stavebnice Merkur, také dynama vypůjčeného z jízdního kola a dobře poslouží i motorek z gramofonu. Píše se rok 1961 a plně využitelné kontaktní čočky jsou na světě. O čočky zanedlouho projeví zájem cizina, především americké firmy. Ačkoliv si Wichterle svůj vynález nechává patentovat, firmy začnou spochybňovat jeho zásluhy o vynález a jeho patent různě obcházejí. Než federální soud ve Spojených státech vydá rozhodnutí o tom, že Wichterle je v právu, uplyne bezmála 20 let. A protože je vědec u komunistů v nemilosti, donášejí na něj agenti STB, kontrolují mu korespondenci i telefon.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Teď jsem asi v ráji všech, kteří mají rádi vláčky.
1: Ano, tak jsme teďka na ukázce kolejiště, které jsme sestrojili, aby návštěvníci byli motivováni k tomu, jak krásné je modelovat. A mohu vám říct, po 32 letech jsme obnovili výrobu vláčků velikosti 0, což je měřítko 1:45, které se vyráběly od roku 1930 až do roku 1968. A tam tenkrát bohužel RVHP řeklo, vláčky budeme vyrábět v NDR. A když jsem říkal, a obnovíme po těch 32 letech ty vláčky, tak všichni říkali, ne, to je riziko. A já jsem říkal, ne, tak jsme udělali pár modelů. Udělali jsme to, jak se říká, ručně, protože veškeré zařízení se tenkrát hodilo do sběru. No a my jsme vymysleli něco, co by se dalo dělat jako podstatně laciněji a konstruktivně. A když jsem byl s kolegou v Německu u jedné firmy, která vyrábí Hanulky a TTčka, byl jsem tam představitel Merkuru, tak on říkal, no jo, vy děláte stavebnice Merkur, ale dělali jste taky vláčky. A já jsem řekl, ano, a my teďka budeme obnovovat výrobu vláčků. On říkal, ježiš, to bude naše konkurence. Já jsem říkal, nebojte se, my začínáme dělat nulku, což je kovový, ocelový, že jo, a je to pevné. A hlavně si ty děti můžou stavět různé baráčky, různé doplňky, různé schodiště a tak dále a naučí se všemu. A hlavně je to všechno kovové, tak to vydrží. A vidíte, že tady se naučí jak stavařině, tak železniční dopravě a tak dále.
0: Od vláčků jsme se dostali k jiné technice. Dostali jsme se ke stavbě z Merkuru, která je zapsaná dokonce v Guinnessově knize rekordů.
1: Jsme teďka u modelu ocelového města podle románu Žila Verna. To udělal pan Mládek a je to opravdu zapsáno jako největší stavba, která byla postavena z Merkuru nebo z podobné stavebnice.
0: Dobře, tak řekněte přesně, kolik je tam třeba těch dílků merkurových? Dá se to vůbec spočítat? Protože to je ohromný rozměr, to má nějakých 3x5 metrů?
1: No to je víc, to je 8x5 metrů. Těžko dneska zjistíme, kolik těch součástek tam je. Váží to kolem jedné tuny. Jo, opravdu to je něco unikátního. Žil Vern, kdo to čet jeho romány, tak si vzpomene. A ono, on měl vždycky takové představy, jak se bude všechno vyvíjet. A tady je ten Merkur úplně ideální na to, že se dá všechno, jak se říká, modelově udělat a ukáže se, jak se to vyvíjí a jak se připravuje k tomu dalšímu vývoji.
0: Jsou tady i všechny ty bojové stroje, které zločinný pan profesor vymyslel v tom ocelovém městě.
1: No, je tady spousta jako modelů. Velmi zajímavé je to, že se dá tady krásně všechno z toho Merkuru postavit. A je to, samozřejmě se dá říct, i takový základ architektury. Každý, kdo chce si něco vymyslet, tak si to může sestrojit z Merkuru a pak to třeba i zdokonalovat, rozvíjet a tak dále. A ty základy naučí všem těm činnostem.
2: Stavebnici Merkur asi není třeba podrobně představovat. No ale pro jistotu. Základem jsou pásy a profily různých délek a tvarů z lakovaného ocelového plechu se sítí předvrtaných otvorů s roztečí 1 cm. Dílky se spojují šroubky a matičkami. Stavebnice obsahuje také další součástky, různé hřídele, ozubená i neozubená kola, k některým sadám náleží kladky, buldozerové pásy, dokonce i elektromotorky. Umožňuje tak stavbu realistických konstrukcí a různých strojů. Vynalezl ji pan Jaroslav Vancl. Jaroslav Vancl se narodil 31. července 1890 v Benátkách nad Jizerou, kde jeho otec vlastnil menší strojírenský podnik. Byl nejstarším ze 4 synů. Vyučil se v tátově dílně a pak se vydal na zkušenou do světa. Cesta ho zavedla do Police nad Metují, tam se usadil a začal pracovat jako zámečník u firmy Kačner, která vyráběla různé drobné kovové zboží, šrouby a také ve své době vyhledávané brusle vysoké kvality. Protože mu šla práce od ruky, brzy se vypracoval na dílo vedoucího. Jenže v roce 1914 byl propuštěn za to, že zorganizoval stávku dělníků. Začal podnikat na vlastní pěst, pracoval v hradecké automobilce, po skončení první světové války si založil vlastní firmu Artesia a živil se vrtáním artéských studní a děr do železa. Oporou mu byla otcova strojírna, od které získával strojní zařízení, ale přesto se mu dobře nevedlo. Pak dostal jiný nápad. Hračky. Právě hraček byl v poválečném Československu totiž velký nedostatek. Předchůdce Merkuru, stavebnici Inventor, představil Wanzl už v roce 1920. Jednotlivé plechové dílky se tehdy spojovaly pomocí háčků, obdobně jako dnešní stavební lešení, a u dětí si velkou oblibu nezískali. Wanzl se však nevzdal a v roce 1925 přišel s inovací, kde háčkový systém nahradili šroubky a matičky. Nová stavebnice s barevně lakovanými díly, která dětem umožnila přiblížit se reálnému konstruování, dostala i nový název – Merkur. Slavila velký úspěch a stala se i výborným vývozním artiklem. Řada stavebnic se rozrůstala. Vznikly i stavebnice budov, Metropol, či stavebnice elektrických modelů Merkur Electrus. A protože jednou z nejžádanějších hraček ve 30. letech minulého století byly elektrické vláčky, pustil se pan Wanzl i do nich. Vzal si na pomoc svého zetě Františka Jirmana, který se stal hlavním konstruktérem. Společně vytvořili ucelenou kolekci modelů plechových elektrických vláčků, která šla na dračku u nás i v cizině. Inspiraci našli v tehdy populární rychlíkové lokomotivě Mikado a hračku pojmenovali po ní. Své výrobky s úspěchem předvedli na světové výstavě v Chicagu a od té doby se staly historické vláčky, lokomotivy Mikado a stavebnice Merkur sběratelským artiklem.
0: Co bylo nejtypičtější stavbou, která se dala vytvořit z Merkura?
1: No tak to byly spíš jenom takové ty konstrukční věci, to byly jako ukázky, jak ty děti se mají naučit konstruovat, jak mají se naučit montovat, aby si jako vymysleli různé modely. Když si to postaví, aby hledali další řešení, to znamená základům inovace.
0: Tady je třeba i krásné obří kolo, to by se dalo rozpohybovat.
1: Ano, tohle to je model ruského kola. Je to model, který je ve Vídni.
0: Autička jezdí, kola se točí, mlýn klape, jenom ten Karlštejn, ten nám tady stojí a nic nedělá.
1: No jo, tak to je ukázka stavby, protože přišel za mnou profesor ČVUT v Praze, kde se dělali různé stavby, učili se studenti stavět a on říkal, oni mají dobré nápady, co by se mělo postavit, ale nemají ty praktické zkušenosti, jak se mají věci navrhnout, jak je mají konstruovat, a tak si od nás vzali velké mimořádné součástky, kde se naučili statice, kinematice, dynamice a tak dále. A tady máme třeba ten Karlštejn a tamhle vidíme ještět. To byl model, který byl vybudován jedním studentem fakulty a pak tady máme ukázku brněnské vily Tugendhat. Tak se ty studenti opravdu učí, jak se říká, prakticky navrhovat, vykonstruovat, postavět a tak dále.
3: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Za protektorátu byla firma Inventor začleněna do programu válečné výroby. Hračky vyráběla dál, ale ve velmi omezeném množství. Vznikla pouze limitovaná série vlakových vozů s dvojjazyčným protektorátním označením Českomoravských drah. V souvislosti s poválečným nedostatkem barevných kovů byla výroba obnovena až v roce 1947. To už se ale blížil únor 1948 a znárodnění. Výrobu převzal okresní průmyslový podnik Police nad Metují. Počátkem 50. let byla zrušena soukromá firma pana Vancla a výroba se stala součástí okresního kombinátu v Broumově. Až v únoru roku 1955 byla podána nová žádost k registraci ochranné známky Merkur na stavebnici a vláčky s kolejnicemi a transformátorem. Panu Vanclovi, zakladateli slavné značky, se komunisté odvděčili po svém. Nejenže musel odevzdat továrnu a opustit byt, ale soud mu dokonce nařídil splatit všechny faktury za materiál, který si objednal ještě jako ředitel. To však z vlastních peněz nezvládl a tudíž si dluh musel odsloužit. Až do svých 80 let tak pracoval jako soustružník ve své bývalé továrně. V podniku s ním zůstali také jeho dva zeťové, pánové Jirman a Peluněk. Jejich zásluhou se kvalita stavebnice udržela na dobré úrovni. V 60. letech přišla móda umělých hmot a pro Merkur tím nastalo nešťastné období náhrad kovů za plasty.
2: Vcházíme do mechanotronické učebny, tak jsem zvědavá, co všechno si tady budu moct vyzkoušet.
3: Tady máme třeba různé typy mechanických modelů, Vanclův motor, písty dvoudobého, čtyřdobého motoru.
2: Takže když zatočím tou kličkou, tak zjistím,
3: jak pracují ty stroje. Tady je třeba princip parního stroje, tady je princip lisu. Pak tady máme učební pomůcky na to, že tady máme laboratorní stůl, kde si mohou udělat různé elektrické obory, mechaniku, pak si mohou tady měřit napětí, proud v těch sestrojených obvodech a tak dále.
2: Ale sem už musí jít s někým, kdo jim tak trochu poradí a kdo také na ně dohlíží, aby to všechno správně fungovalo.
3: Ale tohleto my máme udělané hlavně proto, aby sem jezdili školy na exkurze a tadyhle máme ukázky různých pokusů, kde si mohou naučit jako opravdu všem těm základům. Máme tady ukázku CNC fresky, soustruhu malého, pak tady vytváříme jako ukázku i různých typů elektromotorů z Atasu, z Náchoda, aby ty děti opravdu byly motivovány a viděli, co všechno se dá dělat. No a pak tady vám ukážu jednu krásnou fotografii. Tady vidíte přední pracovník NASA ze Spojených států, doktor James Rees, který byl v České republice na 4 vysokých školách, já jsem se s ním setkal. On to je člověk, který připravuje první let člověka na Mars v roce 2022 až 2023. A když viděl toho našeho robota, ten robotický podvozek s tou robotickou rukou, tak žasnul a říkal, Ježíš Mariáne, tohle nemáme ani ve Spojených státech, ale já jsem byl technik od mládí a proto dneska připravuju ten let. A protože dneska na Marsu jsou už 3 roboti, Spirit, Opportunity a Curiosity, tak říkal, až my poletíme na Mars, tak si vezmeme toho vašeho robota a ten vám tam bude předjíždět a ukazovat, kam máme jít a tak dále.
2: Takže robot Merkur se dostane až na Mars.

0: Stavebnice Merkur, to je dnes už rodinné stříbro. Od 60. let minulého století byla exportována přes Prago Export nejen do Sovětského svazu a zpřízněných komunistických satelitů, ale i do Dánska, Holandska, Španělska nebo Saúdské Arábie. Jeden ze španělských fandů se na fotografiích chlubí téměř dvoumetrovým řetízkovým kolotočem, který z několika stavebnic zkonstruoval. Oslavuje stavebnici článek, který vyšel v listu Pochodeň v roce 1981. Stavebnice v dobách socialismu zlidověla a rostla. V roce 1965 se vyrábělo 7 druhů. O 15 let později už 17 druhů, včetně verze elektro. Zájem je takový, že kdyby to možnosti provozovny a jejího strojového vybavení dovolili, mohlo by se bez starostí o odbyt vyrábět dvojnásobek, psalo se v Pochodni. Co je na tom pravdy, se nedozvíme. Jisté však je, že značka se dostala pod kůži mnoha generacím od našich dědů až po dnešní kluky. Výroba vláčků Merkur však byla definitivně zastavena v roce 1968. V dalších letech byly bohužel zlikvidovány nástroje na jejich výrobu. Po roce 1989 podnik zprivatizovali bývalí zaměstnanci. Vznikla firma Komep, která nějaký čas setrvačností pokračovala ve výrobě stavebnic Merkur, ale už v roce 1993 byla u konce s dechem a ukončila výrobu. Poté továrnu zakoupila firma Kross pana Jaromíra Kříže. V roce 2006 vzniklo v Polici nad Metují Muzeum stavebnice Merkur, kde mohou všichni návštěvníci zhlédnout celou řadu historických i současných exponátů.
1: Problém výchovy dítěte a jeho zaměstnání nebyl snad nikdy tak důležitý a spletitý jako právě v dnešní době stálých bojů o život.

0: Václav Vancl, vynálezce stavebnice Merkur.
1: Pan Jaroslav Vancl, osobnost hodna světových géniů, umírá v 90 letech v březnu 1980 v úplném zapomnění. Jeho hrob je na hřbitově v Polici nad Metují.

0: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Poslanci přehlasovali Senát a znovu schválili stavební zákon. Těžařská firma a stát se neshodnou na způsobu rozdělení peněz po těžbě v lomu ČSA. Zítra bude oblačno až polojasno, na horách výjimečně s přeháňkami a teplotami do 21 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Novela stavebního zákona míří k podpisu prezidentovi. Koaliční poslanci přehlasovali Senát, který novelu zamítl v srpnu. Návrh hlavně centralizuje soustavu státních stavebních úřadů. K povolení stavby má stačit jedno sloučené stavební řízení vedené jedním úřadem a završené jedním razítkem. Opoziční poslanci návrh opakovaně označují například za paskvil, který nahrává developerům. Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z hnutí ANO za novelou i přes kritiku stojí. Tvrdí, že i po zavedení změn budou mít úřady dostatek pracovníků, i přesto, že část z nich zvažuje svůj odchod.
2: My připravujeme velkou náborovou kampaň, abychom těch úředníků měli dostatek. Samozřejmě pracujeme i s nějakou krizovou variantou, kdy víme, že oproti tomu dnešnímu počtu úředníků, kteří jsou v té stavební správě, by nám mělo stačit, aby celý systém fungoval zhruba 2/3.
0: Vládní zmocněnkyně pro implementaci stavebního zákona Hana Landová má od ledna, kdy vznikne úřad rozvoje území, podle Mrázové vést expertní a kontrolní panel při ministerstvu. Těžařská firma Pavla Tykače, Severní energetická a Ministerstvo životního prostředí se přou o to, kdo rozdělí přes 200 milionů korun obcím na Mostecku. Jde o peníze, které těžařská společnost ušetřila při obnově lomu ČSA po konci těžby uhlí. Firma je chce rozdělit obcím sama, třeba na výstavbu školek. Ministerstvo ale trvá na tom, že to má udělat stát přes Státní fond životního prostředí.
3: Ty prostředky, těch 200 nebo něco přes 200 milionů korun, poskytneme těm obcím napřímo.
4: Říká prezident skupiny Seven Luboš Pavlas. Po 50 milionech mají dostat Most, Vrskmaň a Vysoká Pec. 30 milionů Krušnohorský svazek obcí a 20 Ústecký kraj. Ministerstvo životního prostředí by ale chtělo vyjednat vyšší částku, říká Igor Červený z Motoristů.
5: Co se týče konečné částky, tak my tam samozřejmě stále s ním jednáme o dvou problematikách, které teďka ještě nebudu prozrazovat, protože čekáme, jak se ta situace celá vyvine.
4: Seven chce všechny peníze rozdělit nejpozději do konce listopadu. Mostecká Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
0: Policisté vyzývají rodiče, žáky i učitele, aby v školním systému bakaláři používali silná a jedinečná hesla. Kriminalisté teď v Praze vyšetřují případ, kdy škole přišla přes bakaláře výhrůžka z účtu jednoho ze studentů. Tu podle dosavadních zjištění rozeslal zatím neznámý pachatel, kterému se povedlo překonat zabezpečení studentova účtu. Jde už o druhý podobný případ v poslední době.
1: Sport.
0: Předseda Českého tenisového svazu Jakub Kotrba z osobních důvodů rezignoval. Ve funkci bude do konce listopadu. Svaz po něm povede bývalý český tenista Petr Pála.
1: Počasí.
0: Zítra bude oblačno až polojasno, na horách se výjimečně vyskytnou slabé přehánky. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů, na jihu Moravy až 23.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D35 dejte pozor na kilometru 258 směrem na Hradec Králové. Došlo tam k nehodě dvou osobních aut. A opatrně taky na silnici 35 u Koclířova na Svitavsku. Havarovalo tam nákladní auto. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už začíná Divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
6: Dobrý večer vám všem, kteří si proto naše rozhlasové divadlo najdete v týdnu svůj čas. A tahle hodinka je pro vás, věřte, stejně jako pro mě, po každé výletem za vzpomínkou. Je to příležitost k setkání s lidmi, kteří už sice mezi námi nejsou, ale díky rozhlasovým archivům si můžeme jejich hlas občas připomenout.

0: František Nepil. Jméno, které patří k rozhlasovému vysílání naprosto neodmyslitelně. A jeho měkké oslovení, no, jako by k vám z rádia mluvil přímo pohádkový dědeček. A pokaždé krásnou češtinou. I ve chvíli, kdy František popisoval, jak to tehdy v 90. letech po ránu na vysílání Dobrého jitra a v rozhlasovém studiu vypadalo.
1: Nevím, jestli vás už někdo pozval na exkurzi sem do vysílacího pracoviště, abyste měli představu, jak vypadá to, co slyšíte. Jestliže vás tu už někdo provázel, tak mi to odpusťte, že své kolegy tak podceňuju. Ale pokud vám vyprávěli, tak jak to tady vypadá, jistě toho spoustu zapomněli, já je přece jen znám jak své boty, anebo si to všelijak přikrášlili, to si umím moc dobře představit. Nuže, vypadá to tak, že já sedím v jedné místnosti o velikosti obývacího pokoje, kde je všechno možné, ale hlavně je tu stůl, trochu se podobající kulečníkovému stolu, protože je pokrytý zeleným suknem. To sukno tlumí nežádoucí zvuky, například ťukání mých knoflíčků na rukávech od košile nebo cvaknutí, když upustím tušku a podobně. Přede mnou je mikrofon, pak krabička s několika tlačítky a hlavně s červeným světýlkem. To, když se rozsvítí, musím začít mluvit. Kdybych nezačal, vypadalo by to na to, že stanice Praha byla vyřazena z provozu. Kdybych nezačínal velmi dlouho, mysleli byste si, že je převrat. Začnu-li mluvit a během mluvení mě začne ukrutně škrábat v krku, zmáčknu tlačítko zvané kašlátko a vy neuslyšíte ani mé sípění, ani mé odkašlávání, neuslyšíte chvilku vůbec nic a řeknete, táto, to naše rádio nějak blbne, musíš ho odnést do opravy. A táta vám odpoví, odnes si ho tam sama, já ho nemusím poslouchat, jak je rok dlouhej. A než mu odpovíte zase vy, já uvolním kašlátko a začnete mě zase slyšet.
2: Divadlo pro vaše uši.
1: Z mého uctivého tónu a z toho, že jsem na prvním místě jmenoval paní režisérku, jste jistě pochopili, že paní režisérka je jak pro mne, tak pro celý vysílací tým Dobrého jitra nejdůležitější. Má toho na starosti přemnoho, musí mě například upozornit, když mi cvakají přes kina k šandách o opěradlo židle, bere telefony a vyřizuje mi vaše příjemné vzkazy a nevyřizuje mi vaše nepříjemné vzkazy, abych se jí uprostřed vysílání nezhroutil. Paní režisérka však hlavně ví, kdy a co se vy, vážení posluchači, chcete a máte v příštích chvílích dozvědět, aby byl pořádek. Protože se to zpravidla dozvídáte přes mne, musí mě paní Pechová k tomu nasměrovat a přivést s přihlédnutím k mé mentální úrovni. O těchto věcech se proto dohodneme podrobně před vysíláním a pak každou hodinu, ale protože paní režisérka zná svého Pappenheimského, vysvětlí mi to pro jistotu ještě i krátce předtím, než k vám promluvím. Pane Nepil, řekne mi například tak, abyste to vy neslyšeli. Po této písničce bude ještě jedna a po ní oznámíte pouze správný čas. Nic víc. Pak zahraje znělka a po znělce vy posluchače krátce přivítáte a pozdravíte a pan Švehla pustí další písničku. Rozumíte mi? Samozřejmě, že rozumím, odpovím. Buďte úplně klidná, paní Pechová. Paní režisérka, aby mohla být opravdu klidná, mi tento prajednoduchý pokyn zopakuje pro jistotu ještě jednou, sdělí mi, že přijdu na řadu asi za 5 minut a uvede se vůči mě do klidu. Já sebe rovněž, já si v klidu poslouchám, jakou pěknou písničku to pan Švehla vybral a za 4,5 minuty se nadechnu a v tu chvíli si uvědomím, že jsem zapomněl, co vlastně vlastně mám po písničce udělat. Zmáčknu tedy dorozumívací knoflík a zeptám se: paní režisérko, prosím vás, co jste mi to říkala, že mám teď říct? Paní Pechová není sice překvapena, ale není ani potěšena, nasadí si na tvář psychiatrický výraz a zopakuje mi

0: tu rozhlasu jedinečnou a vlastní intimní blízkost, kdy je rozhovoru vlastně přítomen jenom nenápadný mikrofon, tak tohle doufám rádiu nikdo nikdy nevezme, protože i ty všudy přítomné kamery ve studiu se dají přece vypnout. No a v dobách, kdy ještě rozhlas byl opravdu jen zvukovým médiem, tak v té době se potkali malíř Oto Janeček a František Nepil. Kamarádi, přátelé. A rázem se zastavil čas. Nikdo nikam nepospíchal a my z toho vzácného setkání máme třeba i tenhle záznam.
1: My jsme se nejdříve seznámili přes rozhlas a pak nad dílkem, teda nad dílem, ale vynikajícím, teda mým. A přes rozhlas jednoho dne, v to, že jsem v rozhlase byl, tak tam jsme ve vysílání pro děti tam píšou a redakce musí odepisovat, tak jsme potřebovali obrázky, které bychom těm dětem dávali jako drobný dárkový předmět, aby to nebylo považováno za uplácení dětí, že to se nemá. Tak jsme se obrátili na několik výtvarníků, na ten čelný a špičkový byl právě Ota Janeček, tak jsme zašli sem. Tady jsme se viděli poprvně, vybrali jsme si pár obrázků, ale to hlavně, že jsme si říkali, vy sem, vy tam, dovolte a tak. Ale pak jsme se sešli skutečně nad prací, která byla nesmírně těžká, teda pro mě, zatímco pro Otu Janečka byla hrozně lehká a jednoduchá, že ano. Protože nakladatelství Artia pro některé státy ven, pro cizojazyčné vydání, to dělalo takovou knižnici z obrázků známých českých malířů, teda malířů, kteří jsou známí venku. Mezi ně patří samozřejmě a na prvém místě Ota Janeček, čili oni sebrali obrázky nebo obrazy a teď bylo potřeba k ním dopsat a dovymyslet příběhy, si představte, normálně se to dělá v obráceně, normálně já napíšu pohádky, příběhy nebo tak a dá se to malíři, který si je někdy i přečte a pak je zilustru, pak to zilustruje. A teďko já z naprosto různorodých obrázků jsem musel vymýšlet, jak vlastně je dát dohromady, takže to mi dalo zabrat a samozřejmě těžká práce, krev a pot lidi zbližuje. No a tak nám vznikla knížka, která se v češtině, v česky to vyšlo asi po 4-5 letech, po těch francouzských a japonsky nám to taky vyšlo. Zobáček mi namalujte červeně, se to jmenuje česky. Nejhezčí se to jmenuje francouzsky, ono se to v každém jazyce jmenuje jinak, to je na tom to hezký. A nejhezčí se to ne jmenuje, ale píše ve francouzštině, protože to má tak česky znějící titulek, ten se píše vole, penso, vole, jo, což se čte vol, penso, vol, nebo ty, jak se ty
2: ano, vol, penso, vol. No, já když jsem poprvé tu knihu vyšel, když mi přišly autorský výtisky, tak čtu vole, vole. Říkám, no to nemůže být kniha ode mě. A než jsem si uvědomil, že to je francouzský.
1: Hned si říkal, že bude spíš ode mě.
3: Výsledky vaší práce potěší spoustu lidí, nebudeme je počítat, ale při ní se zotavujou a odpočívají. Máte vy vůbec někdy čas, nebo jak vy odpočíváte? Já když vás slyším, tak vy vlastně to třeba ani nepotřebujete odpočívat, protože vy si takhle hezky popovídáte a mezi tím pracujete. Nebo jak je to?
1: No, my si popovídáme, když nás přijete natáčet rozhlas, viď?
2: No, to není čas.
1: A nebo ale... když přijedu na mlejn za tou Janečkem, to je jednou, dvakrát do roka, asi tak, že jo. No, mluv o tom, jak ty odpočíváš, já za sebe, já nevím.
2: Ne, já jsem celý život neměl čas na odpočívání.
3: Takže byste...
2: Já nevím, co to je. Jsem vás zřejmě zklamal teď.
3: Ne, nesklamal, no tak my jsme si zase mysleli, kdyby jste zjistil, že jste neměl čas odpočívat. A když by tohleto naše setkání mělo vás přimět k tomu, že byste měl začít přemýšlet, že přeci jenom je dobrý si občas odpočnout, jestli, jo, aby jste mohl, ale vy vlastně odpočíváte třeba cestou z Londýna do Prahy, nebo při čekání na klíče.
1: Posluchači netušej, co tahle něžná bodlinka znamená. Já to vím moc dobře, protože tak jako dneska, tak už asi před měsícem, když jsme si dali schůzku u Oty Janečka v ateliéru, dneska s vámi, před měsícem s Kolínskými tiskárnami, tak v obojím případě Ota Janeček zapomněl klíče od ateliéru a nejdřív jsme museli úřadovat na chodbě a na chodníku a to než teda je rychlý posel přivez. No ale hezky něžně to říkáte.
2: No u mě vždycky, ano, to si uvědomu, že bych si měl odpočnout, jo, ale vždycky zůstane jenom u toho jako uvažování o tom, jak by se mělo odpočívat a tak, ale nikdy k tomu nedojde.
3: A jak vás získává František Nepil ke spolupráci, třeba když přijde s prvním textem, nebo když...
2: No přinese si harmoniku. Ono to mi hraje, no. A já podlehnu. Kouzelným tónu, jo.
3: Řekněte.
2: Asi 5 dírkové harmoničky.
1: Tak to
2: má
1: je...
2: vůbec celou oktávu ta harmonika, to je?
1: No já nevím, co je to oktáva, ale asi má.
2: Jo, no měla by mít aspoň 8 dírek.
1: To je harmonika, kterou jsem dostal v Chlumu u Třeboně. Tam jsme natáčeli Na kus řeči a s kapelou a já za odměnu dostal takovouhle fukací harmoniku, která se dá spolknout taky malinká.
2: A to se ti ještě nestalo? Ale,
1: ne, já na ní hraju málo kdy, já na ní hraju účelově, protože neumím hrát. No jak to bylo? A bylo to tak, že já mám rozepsaný text, který mu říkám tělověda. A já v něm rozebírám tak jako lidské tělo, že ano, čet se mi po několika besedách, abych si ověřil, jako co lidi na to. To jsou takové krátké črty na téma lidské ruce, nohy, srdce, hlava a tak dále. A v těch črtách jako vlastně povídám o lidských slabostech, přednostech, snažím se o to, aby to bylo veselý. Vždycky lidi se smějou tam, kde to veselý není a naopak. A tak jsem si říkal, no tak, když píšu takovýhle slabý texty, tak je musí zachránit ilustrátor. A tak jsem si vzpomněl právě na Otu Janečka, ale ten přede mnou prohlásil jednu závažnou svého času, teda jednu hrozně závažnou věc. Jo, on řekl, že ilustruje jenom nežijícím autorům, jo. Já nevím, jestli je to pravda, ale tenkrát to řekl, já byl na to chvíli
2: pišný. S těmi živými je potíž, jo, ty mají svoji představu, já vždycky říkám, tak si to zilustrujte sám, proboha.
1: Tak jsem si říkal, já ho musím vlastně získat nejenom silou toho textu, ale i něčím jiným. Vzpomněl jsem si na to, jak se to dělá v rozhlase, že ano, že když je slabý text, tak se pustí hudba, posluchač se tak jako zotaví, znova se pustí ten text, nahradí, doplní se hudbou a tak to běží dál a najednou je z toho hodina, že jo. Tak jsem si říkal, takhle budu postupovat s Otou Janečkem a vzal jsem si text, té knížky, že mu jako přečtu ukázky a pak mu řeknu, jestli by to byl ochoten ilustrovat. A vzal jsem si ta foukací harmoniku, no a ty jsem mu přečet vždycky, já nevím, o lidské ruce, zahrál jsem Kolíne, Kolíne, přečetl jsem o lidském srdci, zahrál jsem Ovčáci, čtveráci, teda to jsem věděl já, co hraju, já neumím hrát.
3: A vy jste měl představu, o jaká díla jde?
2: Ne, já jsem měl jednu chvíli představu, že hraje prodanou nevěstu a pak jsem ji jednou vzal a jako slyšel jsem tam i Štrauze. Já nevím, co
1: no, tak to ani Štraus, ani prodaná nevěsta přeci jenom. No, já se nebudu vyjadřovat.
2: On ve své skromnosti. Ano. To je to.
1: No a výsledek teda byl ten, že Otáneček byl tak okouzlen, to jakmile se na lidský organismus, na lidské smysly působí, teda na několik lidských smyslů se působí, nejenom na zrak, ale i třeba na sluch, chuť a tak dále.
2: No citovku, no, tak, citovku
1: tak,
2: to chce.
1: Tak jako ten člověk je víc ovlivněn, tak i Otáneček teda byl samozřejmě ovlivněn kladně a aniž by věděl jak, tak odsouhlasil, že teda to bude ilustrovat.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Lecos jsme tedy už o vzájemném přátelství a umělecké spolupráci mezi Františkem Nepilem a malířem Otou Janečkem slyšeli. Ale teď zase jinak. Víte, jak na to František Nepil sám později vzpomínal v jednom ze svých fejetonů?
2: Nejúspěšnější koncert mého života. Tedy na Brzyně není jen Smetákův mlýn, ale Smetákův mlýn je nejslavnější, i když mu tak už nikdo neříká. Každý totiž ví, že je to Janečkův mlýn. Brzyna je potok, který kousek od Kamínka protéká osadou Brzyna a vlévá se do Vltavy u Zrůbku. No a pár kroků nad osadou, asi tak 2000 kroků, stojí Janečkův Smetákův mlýn. Skládá se jako každý pořádný mlýn z mlýnského kola, jenže to se netočí, protože ho zkazil pan režisér Menzel se svým filmovým štábem. Dále se skládá z nádrže a nemyslete si, že je v ní vody jen po kolená. Tam Ota Janeček utopil celé rýpadlo, když ho po vypuštění vody objednal na dolování bahna. Jinak se tento mlýn skládá z mlýnské strouhy, ale o té si povíme až nakonec, z patrové hlavní budovy a z hospodářských stavení, kde má Ota Janeček ateliér. Maluje, jak víte, překrásně, a to hlavně slečny a ptáčky. Maluje tedy i jiné věci, například vyklany, trávy, buňky, jinovatky, Josefy sudky, semínka, slabikáře a stromy, ale ty ptáčky a slečny kreslí obzvlášť pěkně, ty má odkoukané, těm určitě věnoval mnoho bezesných nocí usilovného studia. On má zvláštní dar, on svými obrázky dokládá, že když je holka krásná, tak je krásná, i když má pisky jako vantroky anebo rozpláclý nos. Ba, že takový plácfifák či odulá kušnička k té kráse patří. A vůbec jsou jeho obrázky naučením, že na světě je tolik přepěkného, že ho má člověk opouštět, jenom když mu už opravdu nic jiného nezbývá. Na tohle všechno jsem si vzpomněl, když jsem smolil knížku, kde záminkou k úvahám a myšlenkám, pokud je na mě Bůh seslal, mi bylo lidské tělo. No a jak jsem na ty své stránky koukal, říkal jsem si, kdyby mi tak tuhle knížku ilustroval Ota Janeček. V té době bylo už mnoho let po mistrovství světa v Kopané, na kterém vedl mužstvo Anglie trenér Don Revy. Ten po jednom zápase, jejíž prý Anglie vyhrála se štěstím, jak řekl jeden z novinářů, na tiskové konferenci po utkání odpověděl: štěstí má jen ten, kdo ho hledá. Je to jedna z nejhlubších pravd a netýká se jen fotbalu. Zásluhou Dona Revyho jsem tedy věděl, že si o tu Janečka nesmím jen zbožně přát, že proto musím taky něco udělat, že ho o to předně musím požádat, ale ne obyčejně, nýbrž tak, aby to na něj udělalo dojem. Za druhé, že musí ty moje texty o lidském těle číst, ale že mu je nesmím dát do ruky, nebo by je ztratil, aniž by je kdykoliv přečetl. Teda nestratil, spíš nenašel, protože by je zarachtal mezi těmi svými slečnami a ptáčky, jejichž skici štosuje všude, kam dosáhne. Prostě, že bude nejlíp, když mu je sám přečtu. Už taky proto, že já do toho vložím všechno. A nejenom všechno. Já do toho musím vložit ještě víc, jenže si musím vymyslet, co. Vymyslel jsem si režijní trik, že četbu budu Otovi Janečkovi kombinovat s hudbou. On to teda není moc převratný trik, ale osvědčil se, to vím z rozhlasu, z jehož pomocí jsem hezkou řádku let kazil posluchačům vkus i jitra. Přijel jsem tedy do mlýna na Brzyně s hudebním nástrojem, s foukací harmonikou. Ne, že bych na ní uměl hrát, učil jsem se na ní pouze jediný měsíc, a to před 47 lety v Nuslích. Učil mě na ní Honza Mezera, můj spolužák a kamarád ze Svatoslavovy ulice, a já mu za to poskytoval lekce v kreslení. Byla to naše miniaturní kulturní výměna, jakou teď jezdí do zahraničí sjednávat a podpisovat početné delegace. Jakmile jsem Otovi Janečkovi naznačil, že se před ním rýsuje možnost ilustrovat nadmíru hodnotný rukopis, rozhostil se mu po tváři ustaraný výraz, jako vždy, když má odmítnout další autorský nátlak na spolupráci. Nepatří totiž k té skupině ilustrátorů, kteří s houževnatostí vyhladovělé vlčí smečky krouží okolo literátů a nakladatelských domů a hledají oběť, do které by se umělecky zahryzli. Náleží naopak k těm, k nimž se slétají básníci, povídkáři, romanopisci a jiní producenti literatury a nutí je k citové inkarnaci do jejich myšlenkového regionu, aby dopomohli dílu ke čtenářskému povšimnutí. Ota Janeček jim ovšem zdařile čelí svými mistrovskými výmluvami a argumenty. Zpravidla jim líčí své zdravotní potíže, zvláště ztrátu či otupení zraku, a to od té doby, co zrak při odjezdu ze Mlýna opravdu ztratil. Nebyla to legrace, ale naštěstí ho po několika měsících s pomocí akupunktury zase našel, jenže to pro jistotu dodnes zamlčuje tvůrcům obdařeným talentovým či charakterovým nanismem. Jiným podrobně popisuje své současné předsmrtné stavy a navíc vyhlásil jednu, i když ne samozřejmě pouze tuto zásadu, že až na zcela mimořádné výjimky ilustruje zásadně díla autorů neživých, anebo těch, kdo žijí pouze náhodou. Když jsem tedy zpozoroval, že se mu po mých úvodních slovech rozhostil na tvářích onen známý ustaraný výraz, vytáhl jsem z kapsy foukací harmoniku. Jakmile mu na ní padl zrak, rozzářily se mu oči dychtivě zvědavým výrazem klášterní chovanky, jež se právě dověděla, že má dnes před sebou svatební noc. K hudbě má vztah, na Pražském jaru prosedí spoustu času a ani Václav Neumann, ani Herbert von Karajan nezařazují do svých filharmonických těles foukací harmoniku příliš často.

Zahrál se mu jako předehru pokus o národní píseň a přečetl mu první kapitolku své tělovědy, kostru.

Pak jsem odúhlal Kladno, ty černé Kladno, a četl dál. A stále nadšenější mistr dál a dále objevoval v houštině pazvuků několik taktů velmi připomínajících písně Moravo, Moravo, Tipperary, Kolo, Kolo, Mlýnský, vstupní motiv Beethovenovy osudové symfonie, Jede, jede poštovský panáček, Žlutou ponorku Beatles, moc nescházelo a začal by tušit, že zaslechl pár taktů Slovanského tance číslo 9, a když jsem skončil poslední tóny písně Hop, hej, cibuláři, naskicoval Ota Janeček už první ilustraci, neboť boj o jeho přízeň byl rozhodnut, třeba že jsem ho seznámil s pouhým torzem rukopisu. Co se ovšem nestalo, uplynul krátký čas a Ota Janeček mě meziměstsky volal. Františku, exlibristi pořádají příští týden slavnostní večer k mým narozeninám. Budou tam takové ty proslovy, budou se tam pouštět obrázky z diapozitivu a já nevím co všechno. Teď jsem si však uvědomil jednu věc, že tam ještě nemáme hudbu. Rázem ve mně hrklo, popadlo mě zlé tušení, že posvátným a pro Čechy přímo osudovým slovem hudba označuje nejspíš i mou produkci s foukací harmonikou. Hned na to mi to ostatně potvrdil. Já teď přemýšlím, povídal Janeček, jestli mám říct Pepovi Sukovi, aby mi zahrál na housle, nebo Zuzance Růžičkové, aby mi zahrála na čembalo, ale najednou mě napadlo, co kdybys na tom večeru zahrál na tu svou foukací harmoniku. Už to bylo venku. Ach, ješitnosti, tvé jméno je moje příjmení. Neříkal ovšem dědeček, netlač se kupředu, dokud místa

Za týden jsem se dostavil na slavnostní večer v tmavém obleku, oholen a dezodorován vodou značky Windsor. Otajaneček ke mně přiběhl viditelně rozradostněn. Máš tu foukací harmoniku? Ptal se mě s hořícíma očima. Ale nemám, skameněl jsem. Vždyť jsme se přece dohodli, že by to nebylo vhodné. Fakt, skameněl pro změnu zase on. Já si nějak sugeroval, že jsme se dohodli obráceně. Já, člověče, nezavolal ani Pepu Soka, ani Zuzanku. Slavnostní večer byl tedy bez hudby, ale přesto byl velmi krásný, jak uznal i Ota Janeček, když jsme se šli za čas projít podle jeho mlýnské strouhy. Kdybyste se u ní někdy octli, nepřehlédněte ji. Ostatně, jak byste ji mohli přehlédnout? Je dlouhá 2 kilometry a celá dlážděná žulou. Dal ji vydláždit a zrestaurovat, ačkoliv ji k malování nepotřebuje. Obnovil ji, aby mlýn zůstal zachován pro budoucnost úplný. Ukládal do ní honoráře, kterému docházely z ciziny, a pak tuto znovu zřízenou strouhu věnoval své ženě místo banálních kožichů, elektrických přístrojů či vozidel, které za podobné platby pořizují svým ženám obvykle jiní naši spoluobčané. Vidíte, kdo ví, jestli bych tuhle strouhu někdy spatřil na vlastní oči, kdybych nepřijel na Brzinu odehrát nejúspěšnější koncert svého života.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: K těm několika zvukovým vzpomínkám na Františka Nepila jsem pro dnešek přibalil do divadla pro vaše uši jedno vzpomínkové setkání nad knížkou Jak jsem potkal Františka Nepila. Jejím spoluautorem byl také Ondřej Suchý. A mezi těmi, kteří tenkrát nemohli v Berouně na uvedení téhle knížky chybět, byli i pánové malíř Karel Franta a fejetonista Rudolf Křesťan.
2: Já jsem slyšel, že je tu zastoupena Karlova univerzita přímo zástupcem nejvyšším. Já chci říci, že má tady velkého konkurenta, protože my všichni jsme studenti, odborní asistenti, docenti a profesoři Univerzity Františkovy. Františkova univerzita je to, co nás spojilo, a myslím si, že stejně jako u

0: onoho slavného Karla IV. Existuje i po dotyčném, na rozdíl od jiných univerzit, které byly pojmenovány někým a neexistovaly vlastně de facto už za jeho života. Takže to je můj pocit, který mě sem přivedl do Berouna, kde si dovolím pár slov říci na cestu knížce, kterou pan Krop obdivuhodně dal dohromady. Jak si leckdo z vás určitě pamatuje, tak v dobách, kdy u nás ještě na silnicích nejezdilo tolik vozů jako dnes, tak bývalo zvykem, že auta stejné značky se zdravila vzájemným bliknutím reflektorů, ti mladší to nepamatují, my ve středním věku to pamatujeme. Zdravili se Spartaky, vy nevíte, co je to Spartak, že jo? Tak půjdeme dál. Zdravili se Fiatky šestistovky, to nevíte. A ovšem, že i Cortiny, dědeček možná. A dosti pravděpodobně i Praga Baby, to už ví málo kdo. Já se domnívám, že paní Nepilová ví, co Praga Baby znamenala. Knížka, která nedávno vyšla v reedici, tak samozřejmě to připomíná i nám všem. Zkrátka bývaly časy, kdy bliknutí protijedoucího vozu nemusela znamenat hned upozornění na radar, nýbrž mohlo jít o znamení zpřízněnosti. Takovýmto vzájemným potkávacím znamením jisté vzájemné zpřízněnosti je i knížka, kterou tu budeme dnes křtít. Má ve svém názvu Potkávání a když jsem si jednotlivé stránky četl, jako bych v nich spatřil něco na způsob pomyslného bliknutí z radosti, že jsme se tak či onak potkali s Františkem a že jsme s ním něčím zpřízněni. Odtud vznikl základ knížky, v níž je 25 krátkých, ale možná o to spontánnějších bliknutí na znamení radosti, spotkání se s Františkem Nepilem. Kromě společného vystupování na besedách nás spojovalo i to, že jsme se oba narodili v neděli a oba jsme maturovali se 4 z matematiky. Ale v případě dnešního přání na cestu nové knížce doufám, že nevadí, že neumím moc počítat a možná je to v dané souvislosti i k něčemu dobré, protože bych té knížce ze srdce přál, aby měla čtenářů přímo nepočítaně. Děkuji za pozornost.
1: Jeden z Nepilových ilustrátorů a zároveň jeden z jeho velkých přátel, malíř Karel Franta, dostal, jak už jsem v úvodu předeslal, na vzpomínkovém večeru v Berouně do ruky mikrofon, aby zde přidal k dobru některou z historek, které s Františkem zažil.
2: Já už jsem tady všechno skoro řekl v tom Berouně při minulých besedách, ale snad vám řeknu, aby to nebylo dlouhý, jak jsem se s Františkem seznámil. Asi před 20 lety jsem měl výstavu ve Staroměstské radnici a já velice dbám na to, abych měl na každé výstavě návštěvní knihu. Co si lidé myslí o mé práci, to zajímá prakticky každého, kdo něco dělá. A v té knize jsem potom našel zápis od Františka Nepila. Ten zápis byl tak nádherný, že mě nejenom fouknul pod křídla, ale já jsem se skutečně vznesl jako helikoptéra, protože jsem si říkal, no to je hezký, to je krásný. A taky jsem to využil. František tehdy netušil, že se upsal ďáblu neboli čertu. Hned při příští výstavě jsem ho požádal o to, aby mě zahájil výstavu. Od té doby mě zahajoval prakticky všechny výstavy, které jsem měl u nás. A za každou tu výstavu dostal František čerta. Takže potom už to i napsal a říkal,
3: Ťobeťe, u nás je to jako v pekle.
2: Jo. A měl smůlu, že měl ten podpis takový čitelný, jako Lada, jo. Jako Lada. Prostě on taky takový byl, když jsem ho teprve poznal potom osobně, skutečně byl to člověk velice čitelný, upřímný, srdečný a asi proto ho měli lidi nesmírně rádi. A ta jeho popularita sahala tak daleko, že já jenom krátce, když jsme jeli spolu na tu poslední jeho dovolenou do Švýcarska, tak jsme celou cestu povídali. V autě bylo veselo a přijeli jsme k místu, kde se malovala silnice. Ty pruhy tam malovali. Já jsem stál hned jako první ten muž s tím práporkem mě zastavil a my jsme povídali a nic jsme nevnímali, ta protější fronta odjela a když jsem dostal na volno, tak jsem se rozjel a jenom jsem zahlídl, že po pravý straně je jakási míchačka na tu barvu a že tam jsou dělníci a prostě pokračoval jsem dál asi za 20 kilometrů. Františku byla,
3: člověče, zastav v zájmu našeho zdraví.
2: Tak jsem zarazil a nešel jsem ven a František vystoupil, podíval se na to auto a pak mi povedal do okýnka,
3: hleď, my jedeme ale v úplně jiném autě, než jsme vyjeli.
2: Rozumí. Já jsem říkal, a co je?
3: No, pojď se podívat.
2: Tak jsem vylez ven. To auto bylo z téhle strany bílý. A rychle schnoucí barva dělala svý. On vždycky říkal, František, že jezdím.
3: Čověče, ty jezdíš jako sena. To je rychlost, jo.
2: A teď jsem mu to začal dokazovat, protože jsem pospíchal rychle k benzínové pumpě, kde bychom se do toho dali. A tu barvu dostali dolů. Jak viděli, že to František nepil, sahali po všech pixlovkách a po všech kanistrech a lítali, jako když bude hořet, jako když potřebují vyprázdnit rychle benzínovou pumpu. Všechno jsme zkoušeli. Nic na to nefungovalo. Pixlovek kolem nás nepočítaně. A já jsem dostal potom takový spásný nápad, že jsem říkal, natočte mi asi 10 litrů benzínu. A oni říkali, s tím my to nechceme nic mít. Já jsem říkal, já to zkusím s tím benzínem. Začal jsem jít auto a ono to šlo. No, šlo. Hadry nestačily, ale všechny záclony, které byly v té benzínové pumpě, co tam měli, to strhávali, nosili to snad i cejchy a my jsme prostě čistili a čistili. No, neumíte si představit, jak jsme smrděli na benzín. To my jsme byli jako jedna velká cisterna a František ten úplně s klidem mě řekl,
3: hleď, ale to je prima, že my nekouříme.
2: Jo. Víte, František, na to se nechá vzpomínat pořád a pořád se nechá o něm vyprávět. Já mám naštěstí tu paměť jenom na tohle, na nic jiného, ale na tyhle ty věci, to si velice dobře pamatuju, každý jeho slovo. Z každý situace uměl vytěžit. Víte, my jsme třeba, když už jsem se do toho dal, třeba ten Joe, u kterého jsme byli na návštěvě, ten jednou přišel s nápadem, že bychom měli navštívit zoologickou zahradu. A on říkal,
3: no samozřejmě, my máme zvířátka rádi.
2: Tak jsme šli, jeli jsme do hor, do zoologické zahrady. Spíš jsme si tam šli odpočinout, protože tam už jsme potřebovali stín, sednout si a tak dále. Ten František šel oholi, ale jakmile tam viděl, tam byl postavený vysoký totem, on vyskočil k tomu totemu a začal mě předvádět apače. Ty lidi najednou koukali, co člověk, který asi pobírá důchod, co to tam takhle jako vyvádí, že jo. No, tak tam jsme se takhle jako vydováděli u toho a pak jsme šli dál a přišli jsme k ohradě, kde sedělo 5 bílejch sibířských vlků. Oni byli nehnutý, oni byli prostě jako když to byly plastiky, jako když to bylo ze sádry. Tak jsme se tam podepřeli o ty klády. A já jsem říkal, Joe, až přijedeš do Prahy, tak ti ukážeme živý v zoologické zahradě. A František říkal,
3: ba ne, oni jsou živí a oni na něco vzpomínají.
2: Jo. A Joe říkal, no a na co myslíš prostě, že by mohli myslet? A on říkal,
3: oni vzpomínají na vlast.
2: A já jsem říkal, no a jak to myslíš? On říkal,
3: no podívej se.
2: A teď řekl,
3: Stalingrad.
2: A ten vlk jeden se pohnul takhle. Pak řekl, Krupská. A zase se druhý pohnul takhle, jo. No a ten Joe byl u vytržení z toho a povídá, Františko má, no řekni, Joe, jestli si vzpomeneš něco ze Sovětského svazu, ať se... A on říkal, gum.
4: A ty vlci se zvedli a utekli. Takže takhle na Františka Nepila vzpomínám. Děkuju vám.
5: Takhle tedy na Františka Nepila vzpomínali pánové Rudolf Křesťan a malíř Karel Franta. A já vám teď na samý závěr dnešního divadla posílám ještě unikátní záznam Františkova opravdu posledního, definitivně posledního rozloučení na vlnách někdejšího Dobrého jitra v březnu roku 1995. Dobré a ještě lepší dny, přátelé.
6: Tak vidíte, ve škole za chvíli zazvoní, vaše děti sedí už v lavicích a soustředěně dokončují domácí úkoly, mají na to už jen pár minut, ale nemějte strach, ty to stihnou, vždyť jsou po vás. Mužský přijdou dneska domů včas, aby stihli odpolední kvalifikaci, aby stihli televizní fotbal. Vy ostravští chachaři, koukejte naše pořádně povzbuzovat a nehvízdejte, když tam Horst Siegel, Frídek a Kuka smrknou Bělorusům jenom 5 flastrů a pošlou je osprchovat. No a vám, co jste nám propůjčili svá ouška, děkujeme, že jsme si nemuseli vysílat jen tak pro sebe. Dneska se s vámi loučí režisérka Zuzana Pechová, zvuková technička Jitka Havlová, hudební redaktor Josef Švehla a František Nepil, který vám naposled přeje za všechny z celého svého rozměrného srdce dobré a ještě lepší jitro.

Patagonie. Byl tady a už tu není.

0: poradíme, pomůžeme, naučíme, vylepšíme. Vše pro domácí kutily, chovatele a zahrádkáře. To je Hobby Magazín. Pořad pro všechny, kteří se neradi nudí. Hobby Magazín s Arturem Kubicou každou sobotu v 10 hodin v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Noční linka, středeční čtvrteční, právě otevírá, právě začíná, stejně tak jako právě odbyla 23. hodina. No a krásný pozdní večer vám všem, především nespavcům a ponocovatelům, přeje Jitka Lukešová, moc se na vás budu těšit a jako vždy máme před sebou celé 2 hodiny pro to, abychom se setkali v našem vysílání, abychom mohli povídat a samozřejmě i tentokrát pro vás máme spousty krásných písniček a já doufám, že si každý z vás pro svoji večerní dobrou náladu určitě u nás vybere. No a o čem to dnes bude? Šťastný může být člověk v každém věku. No a co vy? Potkalo vás štěstí třeba v nějakém konkrétním pozdějším momentě nebo až po letech, kdy už jste v to ani nedoufali? Jaké štěstí vám kdy vstoupilo a přišlo do života? Láska, splnilo se vám přání z dětských let, získali jste vysněnou práci třeba až teprve ve druhé polovině svého života, splnili jste si sen, který vás učinil šťastnými až v pozdějším věku a museli jste na své štěstí dlouho čekat? Každý máme svoje sny, touhy a přání. Někomu se splní záhy a celý život má naplněný láskou nebo vysněnou profesí, jiný na splnění svých snů a tužeb stále čeká. A nebo to své štěstí nevidí, co říkáte. Někdy vás potká štěstí ve chvíli, kdy už jste v to ani nedoufali a je jedno, jestli nám je 40 nebo 80. Jste šťastní nebo na své štěstí, ať už je jakékoliv, teprve čekáte. A co vám chybí eventuálně ke štěstí? Tak tolik a mnohem více na tohleto téma. Telefon k nám 731 800 900, pak máme také web, tam už mnozí píšete, rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nočnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný pozdní večer a právě začínáme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Láska má, možná jste si prospěvovali s Václavem Neckářem, který právě ale dospívává, no a my pozdravíme prvního hosta, kterým je Helča od Poděbrad. Helčo, krásný večer přeju.
1: Já tobě i všem nespavcům přeju.
0: Moc děkuju.
1: A to štěstí, nevím teda trvalý štěstí, nevím, jestli to vůbec existuje.
0: Jo.
1: U mě to teda nebylo, ale mám třeba zážitky krásný, což považuji za štěstí, protože mě to nabíjí zase.
0: Mm-hmm.
1: A teď se mi povedlo něco, po čem jsem toužila už roky, jak mám kamarádku, se kterou jsem díky tobě, že jo, se seznámila, takže už se známe přes 30 let.
0: Panečku,
1: a teď jsme se asi 15 let neviděli.
0: Ano.
1: A já jsem jela slavit svoje osmdesátiny, který jsem si říkala, Bůh ví, jak dopadnou, ale jeli jsme na Šumavu a Zuzka bydlí u Plzně a vzali jsme to díky kamarádovi, který mě tam vez a který tam měl taky sednou slavit, tak mě za tou Zuzkou vzal a já jsem jí po 15 letech konečně viděla, bylo to úžasný.
0: Tak.
1: I když jsme spolu byli asi jenom čtvrt hodinky, ale nádhera sama, že jsme se konečně zase viděli.
0: Mm-hmm.
1: No a osmdesátiny, jeli jsme tam ve čtvrtek a ve středu mě bylo špatně, až jsem mi chtěl zvracet z toho, jak jsem si říkala, Ježišmarie, jak to dopadne a Bůh ví, co tam bude a jestli přijedou, všichni nepřijedou. No ale bylo to nádherný, přijel mi kamarád s rodinou z Moravy, přijela mi kamarádka od Karlových Varů s přítelem, byli tam moji bráchové s rodinama, byli tam neteře, byli tam kamarádky, co se mnou byli v lázních a vlastně jsme se tam znali jenom 14 dní, ale trvá nám to taky doteďka. A to byly bezvadný ženský, který tam všecko obstarával. Já jsem poprvé v životě jsem na svý narozeniny nemusela dělat chlebíčky, nemusela jsem dělat nic, všichni
0: no
1: mě postupovali, všechno připravovali. Já jsem dokonce v 80 letech i tančila s bráchou, jo, takže to byl takový pocit, taková euforie a teď ještě od toho čtvrtka do neděle. My jsme se tam tak bavili, nasmáli, já jsem si pronajala celý penzionek v těch nezdících na Šumavě, můžu vřele doporučit. Takže jsme nemuseli nikdo nikam odjíždět, odcházet, všichni tam mohli jít hned spát. Nikdo nerejpal, nikdo nerušil, všichni byli bezvadní a já, no teď se teda zpamatovávám celý týden, ale a no, 80 je 80, už to není takový, ale tak krásný narozeniny a ještě navíc 80 jsem si nepředstavovala ani v nejbudnějším snu, takže to byl takový pocit štěstí, že z toho teď budu žít až do smrti.
0: Takže no tak to je krása.
1: I ty střípky štěstí jsou něco, co třeba se každému nepovede, nebo prostě vždycky, když jsem se na něco těšila hodně, tak se to nestalo. Buď někdo nemohl, nebo prostě byl blbej termín, nebo nebylo počasí. Prostě vždycky do toho něco přišlo. Takže já už ze zásady se bojím na něco těšit hodně. Ale fakt, to je zákon schválnosti, Murphyho zákon, že se to vždycky podělá, ale tentokrát se teda nic nepodělalo.
0: No tak krása.
1: Bylo to nádherný a já přeju každému, aby si aspoň jednou v životě mohl zažít narozeniny nebo prostě oslavu,
0: něco,
1: která by byla daleko lepší, než co si kdo představoval. Takže ať to mají lidi rádi, ať si nekazejí život nějakýma prkotinama.
0: Ano.
1: A zvlášť, když už jsme ve věku, kdy už opravdu těch radostí moc nemáme, protože nám to nedovolí tělo nebo okolnosti, tak ať si užívají každou příležitost a přeju jim, aby se jim to taky takhle vyplnilo.
0: Dobře, tak to bylo krásné přání od Helči. Děkuju moc krát za všechny samozřejmě. No a jsem ráda za takovéhle krásné, nádherné, úžasné zprávy o skvělé akci. Helčo, moc krát děkuju, hezký večer a budu se těšit příště. Naslyšenou. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Petr Janda, skupina Olympic a písnička Dávno. No a máme další hosty, tentokrát se dovolala Lenka z Brna. Lenko, krásný večer přeju.
1: Dobrý večer, já jsem vám jenom chtěla říct, že já jsem měla štěstí, když jsem potkala před 22 letama svého přítela, a které mě zemřel teda letos v prosincu.
0: Jo, tak vzpomínáte.
1: Zrazil mi si krčí páteř, přestalo fungovat srdce a mozek, takže jsem zůstala sama a starosti s pohřbem a ze vším, takže jsem hodila z 95 kg na 45 kg.
0: Jej, tak to je hodně.
1: Takže teď štěstí nemám a to bylo ještě na vánoční svátky.
0: A prožili jste spolu hezký kus života?
1: Hezký kus života.
0: Vzpomínáte na to ráda.
1: Vzpomínám na to ráda, ale bylo to na Vánoce, co mi zemřel.
0: Jo.
1: Tak jsem měl zkažený Vánoce a všechno možné. No. A když jsem za ním ve špitálu, volali mě tam, tak jsem se tam vyhrotila, protože byl napojený na těch hadičkách. A když jsem objednávala sanitku, tak sanitka přijela za hodinu a 3/4. O půl druhé ráno jsem mi volala a přijela ve 3/4 na 3. Možná, že by ho zachránili, kdyby přijeli spíš.
0: Jo, ale každopádně pojďme se vrátit, to mě je mi samozřejmě velmi líto, pojďme se ale vrátit k tomu tématu. Jak byste na něj hezky zaspomínala právě, jaké třeba hezké chvíle se objevily ve vašem společném životě?
1: Prostě v mém společném životě bylo jenom on prostě. Dal mě prstinek, měli se sebrat, už to nestačilo, protože on byl nemocný, postižený, nemohl na nohu, na ruku, vypadla se mu ruka, noha, tak já jsem se o něho 25 musela starat.
0: Jo, ale byla jste ráda, že ho máte, jo?
1: Byla jsem ráda, že ho mám a chybí mě teda, fotku a chybí mě, no. Nejraž bych šel za ním.
0: Tak, Lenko, moc vám taky děkuju, jinak přeju všechno dobré, hlavně pevné zdraví, opatrujte se a
1: děkuju,
0: přeju vám nějaké drobné radosti. Děkuju, nápodobně. Moc vám přeju nějaké to štěstíčko, abyste měla radost ze života, jo? Mějte se taky moc hezky, naslyšenou, zdravíme do Brna. No a teď už je nachystána skupina Elána, jinak připomínám telefon k nám 731 800 900.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: tolik skupina Elán, právě dohrává a dospívává. No a na telefonu teď máme z jižní Moravy paní Lidku. Krásný pozdní večer, Lidko, moc vás zdravím.
1: Já taky přeju krásný večer.
0: Děkuju.
1: Všechny zdraví, celé studio a všechny nespadce.
0: Děkujeme. Tak paní Lidko, co vy a vaše životní štěstí? Přišlo, nepřišlo, hledáte ho, čekáte
1: přišlo,
0: na ně? Povězte.
1: To největší štěstí, jaké mě mohlo v životě potkat.
0: Ano.
1: A takové štěstí moc, málo lidí má takové štěstí.
0: Mm-hmm.
1: Až vám to řeknu, tak budete vykulena.
0: Tak povězte, ať jsem vykulena.
1: Zdala jsem se, si se později, ale vdávají se později, do doma 20. Potřela na inzeráce, poznala manžela, no a žili jsme spolu 43 let.
0: Panečko.
1: I když nám nebylo dopsáno, že jsme děti jsme neměli, no ale říká se, že taky to není, peníze nejsou všechno.
0: Jasně.
1: A děti taky říkají, když jsou děti malé, jsou malé starosti, a když jsou velké, tak jsou velké starosti.
0: Ano, ano.
1: To mě říkala Švandová, no. Takže mám jenom jednoho bratra.
0: Ano.
1: Ten má naštěstí 3 děti, dva kluky, no to jsou dříči, opravdu. Já jim říkám, vy jste Ferda Mravene z práce všeho druhu, se dvojmi dání. A fakt ti kluci dřou, oni mají firmu prostě, oni na co šáhnou, to spraví, veši, natírali na kostele, víte, ve velkých kalovicích, tak tam natírali střechu, to je chráněné památkovým úřadem, ten kostel ve velkých kalovicích, to je starý dřevěný kostel, kde se ještě zvoní jako zemnic z kostela.
0: Aha, jo.
1: To dneska je už málo, že takových věcí. Měla jsem pěkné mládí, to se nemůžu stěžovat. Před naprázdniny se nám vždycky sjelo 11 nás bylo bratranců a předsednic. Takže to si nemůžu stěžovat. Měla jsem pěkné dětství. No, až na to, že jsme neměli děti, no, ale nebyli jsme sami, protože manžel pocházel z 9 dětí a taky byl bez dětí jeden jeho bratr.
0: Ano.
1: No, a taky to přežili a byli spolu šťastní.
0: Ano, ano,
1: takže
0: ano.
1: Jsme spolu, jak se říká, někdy, jak se říká, přijde bouřka, že pohádali jsme se, tu bývá v každém manželství, není pořád slunečno, že...
0: Každopádně to bylo vaše velké životní štěstí, tohleto, jo? A radost.
1: No, tak to bylo taky štěstí, že jsme spolu bezdětní vydrželi 30 let.
0: Ano.
1: Až přišel ten nešťastný covid.
0: Jo.
1: Manžel, když se dostal do nemocnice, tak bohužel za 2 dny zemřel. Potom mě říkal ten pan primář, že ta nemoc už byla v takovém stádiu, že už mu nemohli pomoct.
0: Jasně, že
1: ale
0: se stalo.
1: Ale neměl nějaké bolesti nebo tak. A to už jsem měla štěstí, že my jsme měli prolejatý byt. A my jsme se tam velice s děti nestýkali, takže moc velice nikdo nevěděl v tom domě, že jsou tam sama a že jsem taky byla, jako měla jsem našli, jak dělali ty odběry, jo, že jsme měli oba dva, ten covid, samozřejmě, když jsme žili v jedné místnosti.
0: Ano, ano, ano,
1: tak,
0: ano.
1: No, takže manžel prostě byli v karanténě a manžel to vydržel týden. A další týden v pondělí jsem se budila a manžel se oblíkal. A já říkám, kam jdeš, prosím tě, bez karanténě, nemůžeme ani na krok.
0: Jo.
1: Já musím jít do práce. On byl zaměstnancem magistrátu, víte? A oni se starali o čistotu města.
0: Jo.
1: Tak to dneska jsou lidi bordeláři, takže chodili a starali se o čistotu města. Takže on musí jít do práce, jo. já jsem mu neřekla ani ahoj, já jsem ho ani neviděla ze předu vlastně, jak seděl na té židli, tak se oblíkal, takže jsem mu neřekla ani ahoj.
0: Mm-hmm.
1: Já tušila, že ho vidím naposledy.
0: Jo, jo. Hmm.
1: Prostě odešel a on neměl ani šatnu, že on se tam přeblíkal v té budově ve sklepě.
0: Dobře, paní Lidko, tak tohle to už je zase trošku jiné ano, téma, třeba nějaké ty pracovní věci.
1: Nejlepší vám musí být.
0: No.
1: Nešel na noc, nepřišel.
0: Mm-hmm.
1: Mě to ptalo hlavou, že jsem mohl jako... No, na druhý den zvonila policie.
0: Mm-hmm.
1: Já jsem šla otevřít jenom v košuli a v županu. Normálně posvíš, jo.
0: Mm-hmm.
1: Jsem šla otevřít. Pak jsem prostě... Nevím, co se dělo. Byla jsem prostě měsíc v komatu.
0: Mm-hmm.
1: A když jsem se probrala z toho koma, tak jsem nemohla chodit, takže mě rehabilitovali.
0: Pani Lidko, já vás musím přerušit, nezlobte se, protože čas letí jen je neuvěřitelně rychlý. Rozumím, rozumím. Pani Lidko, poslouchejte mě chvilinku. Já vám moc poděkuju, musím poděkovat, jsem ráda, že jste se dovolala, že jste nám zavzpomínala tady na vašeho manžela. Jinak vám přeju samozřejmě všechno dobré, hodně hlavně zdraví, opatrujte se a budu se těšit zase v noční lince, jo? A tyhle ty zase další příhody necháme, až budou zase podobná témata, ke kterému se budou ty další příhody hodit. Moc děkuju a přeju všechno dobré, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: byla hudební vzpomínka na Hanu Zagorovou v podobě její písničky Kdyby se vrátil čas. No a během právě téhle písničky se k nám dovolal z Olomouce také Robert. Roberte, krásný večer přeju.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer. Tak z jakého konce to vezmete vy, prosím, to naše téma šťastný může být člověk v každém věku?
1: Takže u mě to bylo asi tak, že první, co mě jako potkalo štěstí, tak když jsem šel mojí paní na první rande, je to hodně let zpátky. A tehdy já jsem měl trému, to muži mají, prostě to byla taková osobní věc, já jsem nevěděl, jak to ženě říct. Ona říkala, tak vylož karty na stůl, tak se mi to řekl. A žena říkala, tak jestli tady máš míč, tak já ho nafouknu, budu tě hladit. A mám strašně rád, když mě holka hladí. Ono to udělalo, já jsem se zamiloval. Okamžitě si jsme sedli a strašně jsem se s něho mazlil. Takže to bylo takový jeden okamžik, když jsem byl šťastný. Tak byl druhé, to bylo v roce 2003, tehdy jsme se vzali, to bylo na radnici, jeli jsme s koňma kočárem jako na radnici.
0: No to je krása.
1: Byl, že jsme nechali doma prstinky a kamarád naštěstí to vyřešil, co se mnou chodí na bohoslužby, takže zehnal prstinky a jsem mu pozval dom na hostinu, takže to byl druhý šťastný okamžik.
0: Jo.
1: Tak byl třetí, to bylo v roce 24, to jsme se spolu se ženou nechali pokřtit oba, jako, protože oba byli věřící. Na čtvrté byl v roce 2005, to se mě tenkrát narodil syn, takže jsem měl obrovskou radost, že jsou táta a že mám syna.
0: Jasně, jasně. No tak jak vás tak pozorně poslouchám, tak vy máte spousty šťastných událostí, které se nedají zapomenout a ano, za které jste životu vděčný určitě, že jo?
1: No a pak uplynulo 20 let, no a pak přišlo takový, a to už je smutný, to tady není do tématu, no zkrátka jsem ho vdovil, že nás to utopilo, no. No a teďka, už je to rok a půl, mám kamarádku, je to moc prima holka. A mám ji moc rád, ona mě taky má ráda.
0: Tak to je dobře.
1: A říkám si, jako lepší mě prima kamarádku, než být úplně sám. Možná bude vážný vztah, možná ne.
0: Jasně.
1: A klidně se mě ptete, paní.
0: Podle toho, co přinese život tady, jo?
1: Jo. Potřebujete něco zeptat, tak se klidně
0: zeptat. Já se nepotřebuji na zeptat, já vás ráda nechám vypravovat. Téma znáte, takže bych nerada dělala výslech tady. Každopádně můžete na sebe prozradit šťastné chvilky vašeho života, anebo třeba, co byste ještě rád, aby vám štěstí, jaké štěstí byste ještě chtěl v životě potkat, třeba na jaké téma?
1: No chtěl bych, aby ta kamarádka, kterou nebudu teda jmenovat, protože nevím, jestli by si to přála nebo ne, ale
0: rozumím.
1: Prostě mezi náma vznikl vážný vztah, ale když nevznikne, tak se spokojím s tím, že mám kamarádku. A dneska paní Tuško, tak dneska mám taky radost. Ráno to bylo takový náročný, v práci někdy to náročný je.
0: Jasně.
1: No ale dneska mám radost a víte proč?
0: No povězte.
1: Já jsem se modlil, já jsem věřící člověk, s Olomouce. A hádete, co? Už 3 hodiny tady lije ve městě a bylo tady děsný sucho, takže z toho
0: jo,
1: mám taky radost.
0: Takže máte radost, že se zalejou zahrady a tak.
1: Protože prší, tak jako jo, buďme rádi, bez vody není život.
0: Ano. Takže no tak výborně.
1: Takže se musí radovat tady z malých věcí. No a závěrem, protože nemám moc času, tak bych chtěl pozdravit paní Vlastičku z Krnova, potom paní pana Olina, paní Ludmilu, moc rád bych slyšel paní Ludmilu, tu jsem dlouho neslyšel, nevím, jestli je nemocná nebo co, takže bych ho moc rád slyšel. A moc vám teda děkuju, to je slušnost, že jste mě vzala. A nebudu se bavit o jedné zátěži, protože mě to jedna paní posluchačka vyčetla. Víte, co myslím, no vyhrál jsem zkrátka krásnou knihu v Českém rozhlasu, ale nebudu tu zátěž rozebírat. Bylo mi to vyčtený, nezlobím se, ta paní má pravdu. Když se o tím bavit, tak je dost za dlouho. Tak moc děkuju.
0: Dobře. Tak, Roberte, mějte se hezky. Každopádně přeju všechno dobré, spoustu štěstí, ať se vám daří.
1: A pozdravujte si tu paní s tím špatným zrakem.
0: Dobře, mějte se hezky a děkuju za návštěvu, jo?
1: Lidi, dáte telefonní číslo, nevadí mě.
0: Dobře. Mějte se krásně, hezký večer. Naslyšenou, zdravíme do Olomouce. No a teď už je tady u nás nachystána Eva Farna s Davidem Stypkou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak tohle písnička Dobré ráno, Miláno, a dovolal se k nám také Karel z Krkonoš. Karle, krásný večer i vám a zdravím do krásných hor.
1: Krásný večer všem, kdo poslouchají a komu to ještě nechce spát.
0: Děkuju moc krát za všechny.
1: Já jsem už dlouho nevolal, ale

0: mě, takže k tomu měl lásku a vztah, rozumíte.
1: Uh-huh, uh-huh. No a vy hospodaříte tedy stále?
0: Já už ne. Já jsem to teď jako dům tam popředal synovi nejstaršímu a jinak jako to hospodaření už nepozuju teda, jako nedělám, ale jako mám na to pěkný vzpomínky a dělal jsem to rád a ono to není možný do nekonečna.
1: Předal jste zase zdraví. Mladší generaci zkrátka teda, jo?
0: No, to moc úplně zase to není, takže by se tomu věnovali, ale možná, že se k tomu ještě někdo vrátí někdy.
1: Jasně, jasně. No tak v podstatě, teď jste zase v ideální situaci, že se můžete přijít podívat na kontrolu, na návštěvu a jenom se tak koukat, jak se jim, jak se jim daří eventuálně.
0: Všechno přes koleno, každý má svůj život a nemůžete diktovat nebo nějak, jako aby zas neřekli, no, tak my jsme si tak mysleli něco a ty jsi nám zkazil kousek života. Já myslím, že by neskazil, ale to nevíte, no.
1: Jo.
0: A já jsem chtěl říct, že se má člověk radovat z maličkosti,
1: nebo
0: štěstí má být součást tomu štěstí jako tomu za celý život nebo takovému, jako to téma nebo to, tak ono to má, by mělo být štěstí takových každodenních maličkostí, umět si to štěstí nějak vytvářet z maličkých okamžiků, setkání, já nevím, porozumění člověka s člověkem,
1: nebojíte,
0: že ráno se probudí a má vedle sebe tu partnerku nebo cokoliv jiného, no. Já jsem byl rád, když jsem se setkal třeba s tou Evičkou Kulovanou, co psala ty verše, básně, tak na ní vzpomínám. Já nevím, jestli pamatujete, volávala taky do rozhlasu.
1: Já nevím, jestli jsme spolu mluvili.
0: Přesně byla, no a tak my jsme spolu se setkali a to bylo moc pěkný. A taky se Radovanem Lukavským, když jsem se setkal, to bylo taky takový opravdu hezký setkání.
1: Jo, rozum.
0: Toho mýho života, no. A já ještě píšu těch pár veršů, víte o tom, že jo?
1: No já se těším, že pro nás určitě zase máte nějakou krásnou chvilku poezie.
0: Ne takovou chvilku poezie, ale to jenom, ať bych vás dlouho nerušil.
1: Nerušíte, já jsem ráda, že jste se zastavil.
0: Neštěstí, jo? Můžu?
1: No je, můžete.
0: Jdou nám stříc dny štěstí, toužíme si o ně říct. Poprost barvami slunka, ozdobená luka, vezmi do dlaně kousiček z ozdobené stráně, ten kraj své malíře k plátně. Zadívej se na horizont obzorů, tam obloha se zemi se objímá. Dny štěstí člověk s přírodou prožívá. A kde si v dáli zableskne se právě spojené štěstí lidské rámě, poslané štěstí trávě, lásky z mokré a vyplašené laně, než štěstí voda smáčí, mokrá skálo osvěžené jehličí, mraky se nad námi tyčí. K čemu to vlastně všechno je? Pro dny štěstí, kdy člověk nehrozí pěstí, prostě šťastný je. Tak to je jenom taková chvilka.
1: No krásná chvilka poezie. Moc vám děkuju, Karle. Jinak samozřejmě přeju krásné dny a ranec štěstí.
0: A sluníčko, teda ještě nám taky nějaký ten verš možná napíše, ale už musíme počítat s tím podzimem.
1: Já vím, je to tady trošku, ano, ano.
0: Za každou nitrou. Už opravdu to léto dává nám takovou konečnou skoro tečku.
1: Ano,
0: no.
1: Ano, trochu nám mává.
0: Ten má taky na to nárok, tak musíme to tak brát.
1: Přesně tak.
0: Děkuji vám hodně zdravíčka a děkuji, že jste mě.
1: Děkuji za všechny, mějte se hezky, Karle, a budu se těšit zase příště na slyšenou. Dobrou noc.
0: Nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Skupina Kex a písnička Víš. Blížíme se k půlnoci a před půlnocí pozdravíme ještě do Štemberka Bohumíra. Krásný pozdní večer, Bohumíre.
1: Dobrý večer, přátelé.
0: Tak vás moc zdravím. Co vás tak napadlo, když jste slyšel, Bohumíre, naše téma, jestli šťastný může být člověk v každém věku? Přišlo si k vám štěstí třeba i opakovaně, nebo ho hledáte, či ono vás?
1: No, dneska bylo takové štěstí asi před hodinou.
0: No.
1: Když seděl v kuchyni, tak říkám manželce, teď slyším takové rámus, co to je. A manželka říká, když jsem ti říkala, prší tam.
0: Jo.
1: Představte si, tady tak dlouho nepršelo.
0: Tak jste rádi.
1: Kýblu brát vodu na zalívání.
0: Jo.
1: Tak kolikrát sedím u stolka po třešní a loustám si pískové oříšky, jako já.
0: Ano.
1: A furt říkám, kdy zaprší. Nemělo tady dneska pršet, ale zapršelo.
0: Mm-hmm.
1: No, štěstí pro mě. No, jináč vám řeknu, já mám štěstí celý život.
0: Jo, tak to je dobře.
1: Já mám kolem sebe.
0: Ano.
1: Dobré lidi. A co jsem to chtěl říct? Narodil jsem se v válce a takže jsem měl veselé dětství, dobré dětství, no pak ta práce, jako životní práce, ta utekla jak voda, no našel jsem si dobrou ženu.
0: No to je dobře.
1: To je štěstí pro život.
0: Uh-huh.
1: A na stáří, když jsem přišel do důchodu, a ještě vám řeknu, docela nedávno jsem byl překvapený, že jsem dostal pozvánku, dneska jsme měli takový sezení v kulturním domě, pro ty, co dovršili 80 let,
0: ano.
1: 85, no, výroční týhle, narozeniny, tak jsme byli pozváni starostou města, vedení města,
0: jo.
1: Na takový posezení, a já jsem vám byl překvapený, když jsem byl platit popelnice, že já jsem, že ti 80-letí jsou výjimuti z toho placení těch popelnic. No to je taky štěstí.
0: Další štěstí, no vidíte to.
1: A na starý kolena, když jsem přišel do důchodu, jako tak jsem si tak, mám elektrokolo, jezdil jsem po svém kraji, za přátelema a podobně, tak jsem začal psát články.
0: Aha.
1: O našem okolí, o našem, o když dlouholetým panu učitelovi třídním při srazu, on má 92 let.
0: Uh-huh.
1: A tak, no a potom o pěstounství, o našem okolí, no a teďka to pokračuje dál. A už mě vyšlo 12 článků, tak mě to jaksi nabíjí a mám snahu zase něco zajímavého napsat. Ono to není tak jenom lehký něco napsat. Já toho popíšu, ztratím u toho času, ale mě ten čas jako nevadí, jako víte. Já
0: jo, to, rozumím.
1: Manželka vypisuje sudok a křižovky a já zase vypisuju a trhám, mačkám papíry. Než to napíšete, abych nenapsal nějakou kravinu, protože to se vám pak lidi řeknou, vás potkají, řeknou, ty jsi děl teda to zpřátý, to jsem si hned myslela. Jo, to je dobrý článek a kdyby napsal nějakou kravinu, tak řeknu, prosím ti, co jsi tam psali, to není vůbec pravda. Tě? A tak to znáte to.
0: Jo.
1: A pak mám štěstí, se už dlouho jsem se netyplivně, kolikrát mám 16krát jako pokus zatelefonovat do noční linky. Jako je to zabraný, nebo není to zabraný, a pak se tam, ať voláte, jak voláte, není možnost se spojit.
0: Jo, někdy je to zakletý, ano.
1: Ano, to já mám štěstí. Já vám za něj děkuji. Tak to je.
0: Takže jste vlastně podřeno sečteno spokojený, šťastný člověk ve svém životě.
1: Ano,
0: to je dobře. To
1: velice dobře, paní redaktorko.
0: Tak, já moc děkuju za návštěvu, za pozdravy, za pochvalu. Ať se vám daří samozřejmě, Bohumíre, i nadále. Přeju hezké dny a budu se těšit zase v noční lince naslyšenou. Dobrou noc, mějte se moc hezky. Ano, to je pravda, vody není nikdy dost.
1: Mějte se hezky.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Má se má. Půlnoc klepe na dveře, ale ještě před půlnocí a než se přehoupneme s muzikou do nového dne, se podíváme do pošty za všechny odkazy, které dorazily. Doposud mnohokrát děkuju a Milan z Valašska třeba píše: Ahoj Jitko, ahoj všem ponocovatelům. Mám za to, že špička štěstěny mě je naplněna teď v letech dokonale a k tomu mi stačí především pár věcí, které se dají získat denodenním chováním i k sobě, i k svému širokému okolí. A to je pokora, přátelskost, pravda, poctivost a láska. Toho lze dosáhnout, nebo lze to dosáhnout, být šťastný i bez průměrného platu, majetku, lží a nebo dezinformací. A pokud se umí lidi zbavit v denním žití těchto čtyř, těchto čtyř vlastností ošklivých, mohou být přece šťastní. No a já jsem šťastný i díky noční lince, jen tak dál vážení. Tak tolik Milan z Valašska. Milane, moc děkuju. Přeju stále všechno dobré, jinak psát můžete stále na náš web rozhlas.cz/linka. No a teď už je nachystán Michael Jackson a za dveřmi stojí nový den.

0: písničkou od popového krále Michaela Jacksona jsme se přehoupli do nového dne a je tady čtvrtek, jupiterský veselý, s datem už 10. září na prahu nového dne. Nám všem přeju, aby to byl den opravdu vydařený, usměvavý, radostný, abychom si jej užili podle svých představ. Pokud vás čekají pracovní povinnosti, tak ať jde všechno dobře od ruky. Pokud máte den nějaký volný, procházkový, výletový, tak si jej taky moc a moc užijte. A co se týče noční linky, tak nás čeká ještě až do 1 hodiny povídání na téma Šťastný může být člověk přeci v každém věku. No a co vy? Potkalo vás štěstí v momentě nebo letech, kdy už jste v to ani nedoufali? Jaké štěstí vám přišlo do života? Byla to láska? Splnilo se vám přání z dětských let? Splnili jste si sen, který vás učinil šťastnými až v pozdějším věku a museli jste na své štěstí třeba dlouho čekat? Každý máme nějaké sny, nějaké touhy a také nějaká přání. Někomu se splní záhy a celý život má naplněný láskou nebo vysněnou profesí, jiný na splnění svých snů a tužeb čeká. Někdy vás potká štěstí ve chvíli, kdy už jste v to třeba ani nedoufali a je jedno, jestli nám je 40 nebo 80. Jste šťastní nebo na své štěstí, ať už jakékoliv teprve čekáte? A co vám chybí ke štěstí? Telefon k nám i teď na prahu nového dne 731 800 900, pak máme také web rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc, krásný nový den a můžeme pokračovat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jitka Zelenková, Když se narodíme, a dovolal se Pepíno z Valašska. Pepíno, krásnou noc vám přeju, moc vás zdravím.
1: Teď vám přeju a i posluchačům.
0: Děkuju.
1: Jsem rád, že jsem se dovolal.
0: Uh-huh.
1: A hodně zdraví hlavně. Tak o štěstí. No, štěstí, že jsme se dožili. Posledního srpna jsem 80 roků se dožil.
0: No, krásné narozeniny přeju.
1: Ale to děkuju. Ale to nejhlavnější, čekám na manželku, protože po dvou rokách byla na operaci tyčelního kloubu,
0: mm-hmm,
1: a v pátek už by se měl dovést domů, takže to bude radostné. Takže všechno se povedlo, takže bude mít už po bolesti a
0: ano,
1: bude pomalu, budeme rozcvičovat.
0: Cvičit, pomalu chodit a tak, to víte,
1: no,
0: že jo.
1: No, mm-hmm, jo. Takže, no a teď jsem, to je už takové mimo zdraví, když jsem sám, že tak se mě podařilo, trošku trnek se urodilo, tak jsem,
0: mm-hmm,
1: neuhodné to, co jsem dělal s trnkama.
0: No, co pak asi?
1: No,
0: už to kvasí?
1: Ne.
0: Ne?
1: Povídla.
0: Jo, povídla, no jo. Ty musí být taky, ty jsou zdraví a jsou dobrý samozřejmě na mnoho, mnoho věcí.
1: 20 litrů povídal.
0: Pánečku,
1: jsem.
0: Spotřebujete to nebo rozdáváte, prodáváte?
1: Ne, neprodávám, paní, když tak to daruju, to jako není pro mě, peníze nejsou pro mě na prvním místě, takže rozdám, tak jak rozdávám frgály, tak rozdávám vajíčka, takové ty domácí produkty, že? Takže ten člověk má z toho radost, když to někomu dělá radost. Já.
0: No je.
1: No,
0: tak to je dobře.
1: Takže a čekáme na déšť, že u nás teď ještě
0: zatím nic.
1: Že v Olomouci už prší, ale u nás ještě nic, ještě sucho. Že? Ale tak chtu kopat zemňáky, tak by bylo dobré, když to trošku zaleje, aby to šlo lehčí, že?
0: Mm-hmm, tak, mm-hmm.
1: No, takže takové, také běžné věci, no tak hlavně, že ten, no.
0: Takže mám pocit, že na Valašsku jste spokojený a žijete šťastný život, je to tak?
1: Jo, my jsme tam na samotě, takže máme klídek.
0: No krása.
1: Z těch hřivařů není, takže máme ještě větší klid. Ani hapery nebyly, takže bylo to... Nemusel jsem po nikem uklízat, sbírat, víte, odpadky. Ale jinak jako v pořádku. Ale chcel bych sem pozdravit paní Vlastičku z Krnova.
0: Dobře.
1: Po dlouhé době jsem ji slyšel.
0: Ano.
1: To je rodačka z Karlovic, ona přes kopec jako k nám to je, takže co jiného. Takže jsem ten měsíc a půl válčil sám, že a tak ze zvířaty ten den uteče. To
0: no, to věřím, nadáte, že máte pořád co dělat od časného rána.
1: Já s koníkem jezdím ještě do lesa, takže takže s ním musíte každý den vy to vyjet, že? Takže to ten, takže je to všecko. Tak musí se člověk udržovat, že? Trošku v pohybu.
0: A... To je pravda, no, ano.
1: No.
0: Přesně tak. Dobře, Pepíno, no tak vám moc děkuju. Vaší paní hodně zdraví, úspěšnou rehabilitaci, ať se vám daří. Přeju krásné počasí na Valašskou, užijte si to tam, užívejte si to tam.
1: Děkuju a hodně zdraví.
0: Nápodobně.
1: Jo, držte se. Děkuju za relaci.
0: A budu se těšit zase příště, že nás navštívíte, ano? Tak hodně štěstí, děkuju. A mnoho všeho dobrého. Naslyšenou, jo, dobrou noc.
1: Dobrou noc, děkuju.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: to byl samozřejmě Karel Gott a Vltava v jeho podání. No a dovolala se paní Ema z Javorníku. Emo, krásnou noc přeju.
1: Vám taky všem posluchačům a hlavně bych chtěla pozdravit paní Skrova, nevím jméno, takom, která pochází z Balak. A takom ten Pepino, co ma volala přede mnou, mrzí mě, že neřekl, z kama pochází z Balak, protože jsem Balaška.
0: Jo. Tak třeba nám to příště prozradí. Tak můžeme prosím k tématu? No, šťastný může být člověk v každém věku. Jak jste na tom? Co byste ráda? Čekáte na štěstí? Nebo už přišlo?
1: No, přišlo před 25 letama. Když jsem po pěti letem rozvodu potkala svého manžela.
0: Ano.
1: Už jsem tady říkala, díky pošťačce, která mi představila tatínka, jsme se seznámili. Všichni říkali, že když jsme podali ruce, dali pusu na týkání, tak to byla cestovka. Získala jsem perfektního tatínka pro své dva syny. Díky němu jsem získala dceru, vnuky a pravnoučata už máme.
0: No to je krása.
1: Když manželovi je 75, 76 už letos,
0: ano,
1: je,
0: ano.
1: Já to řeknu, já se na to nestydím. I když se na to necítím, mě je 66 letos, ale my si ten život prostě užíváme.
0: To je dobře.
1: Chodíme do společnosti, máme, já jsem hospodská, přijdou ke mně turisti do Jeseníku, já jim dám prospekty Javorníku, oni do Javorníku přijdou a říkají, váš zámek, vaše vrchleby, tančírna, to prostě radši udělali, úžasné. A už jsem se s takovýma párama seznámila. Takom skromně říct, že u mě 4 dny byli hosté u mě doma. Perfektně lidé prostě. A jsou úplně nadšení z nás, z okolí a říkají, to vůbec neznáme. To jsme v životě neviděli, že něco takového krásného tady, jako na Jesenicku. A
0: jasně.
1: A tím úplně žiju. To jako... A hlavně žiju tím, že mám perfektního manžela.
0: Jo, jo.
1: Výborného tátu pro své dva syny, už dospělé. Získala jsem dceru, vnoučata, pravnoučata. Prostě mě to... Každý... Já si myslím, že v každém věku to štěstí člověk potká, když chce.
0: Když ho taky vidí, že jo? Někdo, no, tak... někdo štěstí nevidí, když za ním přijde. Někdo pořád má pocit, že ho štěstí nemůže najít a ono už dávno je u něj.
1: Ne, když mě moje pošťačka seznámila s tím tatínkem, to byla náhoda čistě.
0: Ano.
1: A viděla jsem tu výšku 2 metry. Já 1,60 m. To byla tutovka prostě. To jsem viděla, že to je moje krevní skupina, protože my se vždycky líbili vysocí. Můj tatínek měl skoro 2 metry,
0: jo,
1: ale
0: jo.
1: Bohužel nás bylo 8 dětí a na mě zbylo už 1,60 m jenom. Ale moje mladší sestra o 3 roky, tak to má 1,80 m. Takže co tatínek na mě ušetřil, tak to dal ten nejmladší sestře asi. Říkám, jsem dělal jako srandu, jo? Říkám, tečko. A prostě já, když můj první manžel měl 2,10 m, no ale bohužel to je jedno. To už skončilo, to skončilo díky mojí kamarádce.
0: Ano,
1: a
0: ano.
1: Jsem potkala od mojí pošťačky manžela.
0: Jo, to už jsme říkali, paní Amo, to už jsme říkali, nemusíme tolikrát opakovat, prozraďte. No, je ještě něco, co byste si přála, co se týče štěstí?
1: Já mám štěstí to, že mám super manžela.
0: Ano, dobře. Takže já vám moc přeju. Jo, já vám moc přeju, ať se vám krásně žije s vaším mužem, ať vám to všechno klape, ať jste se rádi spolu.
1: My žijeme 25 let spolu.
0: No, nádhera, ať vás baví práce.
1: Ale chtěla jsem se zeptat.
0: No.
1: Jenom tak zajímavost, jaký je u vás počasí?
0: Na večer pršelo a teď nevím, je tam tma, ale pršelo trochu.
1: No, tady je bouřka strašná.
0: Jo, no tak vidíte, budete mít taky zalito. Jo. Dobře. Tak paní Emo, děkuju moc krát a zdravíme do Javorníku. Mějte se hezky.
1: Taky a zdravím všechny posluchače a to Pepína mě mrzelo, že...
0: Dobře, dobře, vyřídíme. Mějte se hezky. Naslyšenou. Dobrý večer.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Miky a Vaby Hryvolovi, no a jejich písnička Tereza. No a teď máme na telefonu paní Vlastinu Skrnová, krásnou noc, Vlastino, moc vás zdravím.
1: Dobrý večer. Šťastná, že jsem se dovolala.
0: Tak to je dobře, když jsme u toho štěstí, že takhle pěkně začínáme.
1: No, když mě volá tolik balaků, tak jsem tak šťastná, tam mám šťastný den i nešťastný.
0: Mm-hmm.
1: A šťastný pozdravuju Milana, který ho ještě nezná, nevím, odkud je.
0: Mm-hmm.
1: Hlavně Pepína.
0: Ano.
1: Děkuju mu za pozdrav.
0: Dobře.
1: A pozdravuju jeho paní a se jí daří a se jí to všechno
0: hojí
1: a je v pořádku. Ať může zase jezdit s koníčkem po balakách.
0: Přesně
1: a
0: tak.
1: A úplně jí to závidím.
0: To je
1: moje rodné místo.
0: Mm-hmm. Tak paní Vlastino, prozraďte, co vy a štěstí? Přišlo za vámi v životě? Našla jste ho?
1: Co?
0: Štěstí, jestli jste našla. No.
1: Štěstí jsem žádné nepoznala, pořádné.
0: Neříkejte, že celý váš život je smutný.
1: Vzpomínat.
0: No.
1: Ale akorát to jsem naštěstí, že jsem v životě poznala strašně moc lidí.
0: Hodných, dobrých lidí.
1: A mě taky.
0: Hmm.
1: Přátel hrozně moc.
0: No vidíte.
1: Já
0: to.
1: Já jsem v klubu Frekvence 1.
0: Mm-hmm.
1: Jo, takže to víte, že na ty srazek to bylo nádhera úplně.
0: Ano.
1: Jenomže teď jsou tak špatná. Dneska jsme byli venku.
0: Jo.
1: Sečovatelkou, přišli jsme dom, navečeřeli jsme se.
0: Mm-hmm.
1: Ona je unavená, že je nějak blbě, že jde dom.
0: Mm-hmm.
1: Tak šla a za 10 minut už jsem na ní volala a přijde, jsem spadla na zem.
0: Jej.
1: Normálně z vozíka jsem spadla na zem, ruku mám teda
0: oteklo.
1: Přištanou, no.
0: Jo.
1: A museli přijet hasiče mě zvednout, tak jsem se nemohla zvednout.
0: Jej.
1: Ale dopadlo to dobře, že musím do nemocnice.
0: Tak to jsem ráda, že to teda skončilo
1: no,
0: jenom modřinou.
1: No, budu sice pajedat chvíli, ale člověk to vem, když už vůbec nechodím, tak,
0: tak to
1: už mě nevadí, tak na tom vozíku to vydržím.
0: Ještě, že to aspoň takhle dopadlo, jestli si nic neudělala vážného. No tak samozřejmě paní Vlastino, přeju hlavně hodně zdraví, protože i to je velké štěstí.
1: Ještě zatisko pozdravuju Roberta, ten nikdy na mě nezapomene.
0: Já vím. Mm-hmm.
1: No, to je zlatíčko moje a s tím svým synem.
0: Ráda vyřídím, to víte, že jo. Tak se opatrujte, mějte se hezky, ať se vám dobře spí a ať jste v pořádku, jo? Mějte se hezky. Krásnou noc. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak to byla skupina Opět a Radeček. Dohráli jsme, dospívali jsme a na telefonu máme paní Janu Zírková. Jano, krásnou noc vám přeju.
1: No, taky nápodobně, paní Jitko, krásnou dobrou noc i všem posluchačům.
0: Ráda vyřizuju a děkuju. Tak Jano, co vy? Už si k vám našlo štěstí cestu, tak jak jste si představovala a přála?
1: No, ano, ano. A já bych se chtěla zmínit o tom, že takové štěstí mě čeká vlastně ne tenhle, ale pak příští víkend, protože to se poprvé, a doufám, že ne naposled, vlastně budu účastnit takové krásné akce, což je kočárkování historických kočárků.
0: Co pak to je?
1: No, to je vlastně takový sraz historických kočárků. Můžou to být vlastně kočárky naší země a i vlastně ostatních zemí.
0: A jako kočárky na panenky nebo na děti?
1: Ne, jakoby na děti, ale vlastně v těch kočárcích samozřejmě můžou být živé dětičky, to ano,
0: jo.
1: Ale převážně tam budou takové realistické panenky, no, které vypadají jako děti živé, no.
0: Aha, no tak to bude krásný.
1: Jo, moc se na to těším, protože vlastně poprvé toho zúčastním a ostatní ročníky jsem viděla teda podle fotek jenom zatím, ale vypadalo to moc pěkně a já teď, když se budu účastnit naživo, tak to bude, myslím, úplně o něčem jiném. Já se moc těším, no.
0: No je, to si myslím. A kde to bude? Prozraďte nám.
1: No, bude to v Chomutově a já bydlím vlastně v Jirkově, což je
0: kousek relativně.
1: Kousíček, no.
0: Ano. No tak to si to moc užijte a ať vám vyjde počasí samozřejmě a ať je co k vidění zkrátka všechno.
1: Děkuju, no a pak ještě bych dodala asi, že jsem taky šťastná, když vidím, že lidé v mém okolí, bo i tak všeobecně, co znám, tak když vím, že jako jsou šťastný a nic se netrápí, ať už zdravotního nebo
0: duševního,
1: tak to taky, no, protože to je jako opravdu není pěkný vědět o někom doma nějaký takovýhle svízel, ať už jakékoliv charakteru, tak to je pak takový smutný, no. Takhle to musíte pozorovat a nemůžete třeba těm lidem pomoct, no.
0: Ano. Takže v podstatě ale máte pocit, že štěstí ví, kde bydlíte a kam za vámi přijít, jo? Vidíte ho.
1: Jo, já bych asi řekla, že přibývajícími léty jsem šťastnější než dříve, no.
0: No tak to je krásné to zjištění. Jo.
1: Asi jo.
0: Je něco konkrétního, co byste si tak přála? Ani nemusíme prozrazovat, samozřejmě, pokud nechcete. Ale jestli si tak na něco myslíte a říkáte si, třeba budu mít štěstí a klapne to.
1: Jo, tak to určitě takových věcí je spoustu. A jak se říká, prozrazovat by se to nemělo, jinak to pak nesplní. A hlavně asi nejvíc to je to zdraví, no.
0: No tak jasně, od toho se všechno odvíjí.
1: A jakýkoliv věku, jak jste, tak to je vlastně jedno, no. Hlavně, ať jste zdraví, protože pak, když nejste zdraví, tak bez toho není nic, no.
0: Jde to pak všechno hůře a pomaleji a tak, zkrátka s většími těžkostmi, to je pravda. Dobře, ano, no tak taky moc děkuju.
1: No, já bych se ještě závěrem teda dovolila pozdravit paní Inku, to je taky velká příznivkyně kočárkování.
0: Jo.
1: A paní Janu z Alojzova a všechny ty linkaře, ať už se známe nebo neznáme, no, tak všechny zdravím moc.
0: Ráda vyřizuju a užijte si kočárkování a budu se těšit, že se zase uslyšíme v Noční lince. Mějte se moc hezky.
1: Dobrou noc.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: i když je člověk smutný, tak si najde něco, co ho může udělat šťastným.
1: No to je krásný recept.
0: Pochopitelně, že šťastným mě udělali narození dcery a narození vnoučat.
1: Jasně.
0: Ale já, vzhledem k tomu, že jsem taková kočna, miluju děti, a vzhledem k tomu, že bydlím blízko školky, tak chodí dětičky na procházku, já se s nima zdravím a to mi dělá šťastnou a říkám si, jaký my máme štěstí, že ty naše děti jsou šťastní. A nesmíme být hostejný a to mě teda hrozně mrzí, když čtu v novinách, že někde rodiče nebo očímové hlavně napadají děti a dokonce, že je i u smrti. A neměli bychom být hostejný a hned, jak člověk něco takového vidí, hned to nahlásit a prostě bojovat za to dítě, když není schopná matka.
1: Dobře, takže zpátky k tématu. Za vás vlastně vaše velké štěstí jsou vaše děti a vnoučata a z toho se velmi, velmi radujete. Je to takové naplnění vašeho života,
0: ano,
1: jo?
0: Ano, a raduji se jako prostě, když mohu někomu pomoct a vidím, že jsem tomu člověku pomohla, takže to mi dělá radost. Ale mě dělá radost i hezká písnička, hezký slova.
1: No to
0: mě
1: je dobře.
0: Radost, když v rádiu vašem jsou tam děti a říkají prostě na různý téma a rádio.
1: Jo, já vím, ano.
0: A jestliže se mě podaří, abych dělala čtecí babičku ve školce, tak jsem taky tohle chtěla zavíst.
1: Tak na to se těšíte, že budete dělat čtecí babičku, budete číst
0: ano,
1: pohádky.
0: Ano, těším se na to a hlavně, aby mi to vyšlo kousek od baráku, mám kousek v školku, abych nemusela daleko nikam chodit.
1: Rozumím.
0: Takový to přátelství už stařeny a těch malých dětí je stejně nejkrásnější.
1: A už jste se tam byla podívat, už jste se tak nějak domluvila na té spolupráci?
0: Ona se dělá rekonstrukce školky.
1: Jo.
0: Takže děti chodí někam jinam a čekám, že to teď dodělají tenhle měsíc, že už buď školka nebo nemocnice.
1: Ano.
0: Ale na mě jako srdce to asi nedovolí, protože tam bych jako přistupu už by mě tak vysuzují.
1: Jo, takže radši tu školku, abyste zase měla třeba něco jiného.
0: A moc se na to těším, protože děti je nejvděčnější prostě dar, který člověk může od tohoto světu dostat. Tak přeju hezký večer.
1: No napodobně, paní Magdaleno, držím vám palce, budu se pak těšit, až nám povyprávíte, jak si tam s dětmi vedete, jak si to užíváte, zkrátka. No a držím palce, ať to všechno klapne brzy a ať se dočkáte tohoto svého dalšího štěstí.
0: Ano, moc děkuji.
1: Já
0: a vám
1: děkuji.
0: Taky přeju hodně štěstí.
1: Děkuji moc krát, mějte se hezky a zase příště v Noční lince. Dobrou noc.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jakub Smolík, jen blázen žárlí. Pomalu jdeme do finále středeční čtvrteční noční linky a pojďme do pošty, protože jste hojně psali a já za to moc a moc děkuju. No a třeba paní Zdena z Pardubic k tématu nám píše toto. Já jsem prožila největší štěstí ve svých 20 letech, kdy se mi postupně narodil jeden a pak druhý syn. Druhé štěstí před rokem, kdy mi paní doktorka sdělila, že ta zlá nemoc je zvadnutá a já budu opět zdravá. Tak tohle jsou moje největší štěstí. Jinak všechny zdravím a přeju všem hlavně zdravíčko. Paní Zdeno, moc vám děkuju a přeju vám také hlavně pevné zdraví a ať se vám daří.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Tak tolik pomyslná kytka od skupiny Brontosauři a ještě je tu jeden pohled do pošty. Pavel ze Židlochovic dodává k tématu. Dobrý večer, Jitko. Já se snažím být už šťastný s tím, co mám. I když to není mnohdy snadné, tak vím, že na to nejsem sám, což ne každý třeba může říci. A když bude dobře i finančně a po stránce zdravotní, tak to budu ještě šťastnější. No a to všechno přeju také všem. Dobrou noc. Tak přátelé, protože jsme se dopracovali v čase i prostoru na konec noční linky, tak se patří poděkovat vám všem za pozornost, za společnost. Přeju vám, nebo nám všem, aby to štěstí k nám přicházelo, abychom ho viděli, abychom taky pro to štěstí, které si přejeme, dokázali mnohé udělat a především nám přeju spoustu radosti nám všem a také samozřejmě mnoho, mnoho, mnoho zdraví. Jinak děkuju mnohokrát, přeju dobrou noc, pokud jdete spát, pokud jste se rozhodli bdít, máme pro vás spousty dalších krásných pořadů. No a já děkuju moc, loučí se Jitka Lukešová a přeju dobrou noc.

čím skal. Jsou cesty zpátky a jsou cesty tam.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak tedy zase po čase naše divadlo dnes s Karlem Čapkem. K němu je vždycky proč se vracet, vidíte? A navíc kromě Karla Čapka bude naším dalším hostem ve všech vybraných ukázkách pan Rudolf Hrušinský. Máte se na co těšit a hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Ještě než se dnes vrátíme ke dvěma detektivním povídkám Karla Čapka, tak nejprve jedno jeho vyznání divadlu. Divadlu, které poznal jako autor, dramatik i dramaturg. No a právě tomu dovolilo popsat ten originální pohled do zákulisí, kam divák běžně nevidí, s humorem a nadsázkou. Ale taky, jak jinak, s velkou láskou a úctou k jevišti a ke všem kolem těch prken, která znamenají svět.
2: Ve svých prvních zárodečných a tápavých začátcích vzniká ovšem hra mimo divadlo na psacím stole ctižádostivého autora. Do divadla vstupuje poprvé, když se autor domnívá, že je hotová. Ovšem záhy, asi za půl roku nebo tak, se ukáže, že není hotová, neboť v nejpříznivějším případě putuje potom zpět k autorovi s výzvou, aby ji zkrátil a mimo to předělal poslední akt.
3: Z jakýchsi tajemných příčin je to vždycky poslední akt, co se musí předělávat. Právě tak, jako vždy je to poslední akt, co na jevišti určitě selže a v čem kritika se vzácnou jednomyslností objeví slabinu díla.
4: Je na podiv, že dramatičtí autoři přes tyto neodchylné zkušenosti trvají na tom, že jejich kus má mít vůbec nějaký poslední akt. Prostě neměly by být psány žádné poslední akty.
5: Nebo by se měl poslední akt zásadně odříznout, jako se uřezává ocas buldokům, aby jim nekazil postavu.
3: Nebo by se měl hrát kus obráceně, s posledním aktem na začátku a s prvním aktem, který vždy je uznáván za nejlepší, na konci.
4: Zkrátka něco by se mělo stát, aby z divadelních autorů byla sňata kletba posledního aktu.
2: Když tedy je poslední akt dvakrát nebo třikrát seškrtán a předělán a kus přijat, musí se v divadle po jistou dobu uležet, ano?
5: No jistě. Nabývá tím větší zralosti a jaksi načpí divadlem.
4: Musí nějakou dobu ležet také proto, aby se pak mohl ohlašovat jako dychtivě očekávaná novinka.
3: Když se tedy kus dostatečně uleží, začne poněkud jakoby páchnout. A to už se s ním musí ven.
4: Klárma, ty, stalo se mi něco nečekaného.
3: Ale, a co pak se ti přihodilo?
2: Ovšem, nežli se začne zkoušet, musí být kus obsazen. A zde učiní autor cenou zkušenost, že věc není tak jednoduchá. Má tam, dejme tomu, 3 dámy a 5 pánů. A na těch 8 rolí si vybere 8 nebo 9 nejlepších hvězd, kterými divadlo disponuje.
5: Dobrá, ten návrh podá přidělenému režisérovi a věc putuje, jak se říká, nahoru. Nyní se však ukáže, že...
3: Za prvé, paní A nemůže hrát hlavní roli, protože má současně jinou hlavní roli.
2: Za druhé, pan E nemůže dostat hlavní roli, musí ji dostat pan F, protože mu vzali roli Hamleta, o kterou se ucházel a kterou dostal pan G.
3: Za třetí, paní B vrátí roli, kterou ji autor přidělil s uraženým protestem, tohle přece pro ní není.
5: Za čtvrté, místo Hamleta by pan E mohl náhradu dostat 5. roli, ale po hříchu ji vrátí, na dosmrti dožera na autora, že mu nepřidělil 4. roli, jež přece patří do jeho oboru.
3: Za páté, slečna C nemůže dostat roli, jak si autor přál, protože měla roli v minulé premiéře a musí se zaměstnat slečna D.
6: Za šesté, pan H se musí šetřit, protože je nachlazena následkem jakéhosi konfliktu se šéfem činohry.
5: Za sedmé, pan K nemůže hrát roli číslo 7, protože tu není nikdo lepší na vrácenou roli číslo 5. Není to sice jeho obor, ale on to přinese.
2: Za osmé, 8. role telegrafní posel se obsadí se zvláštní ochotou zcela podle přání autorova.
3: Od té chvíle, kdy jsou role rozdány, rodí se uvnitř divadla dvoje mínění. Jednak, že jsou v tom kuse krásné role, ale že jsou špatně obsazeny. Jednak, že tam jsou špatné role, ze kterých se nedá nic, ale zhola nic udělat, i kdyby si dal člověk nohu za krk.
4: Kláro, stalo se mi něco nečekaného.
3: A co se ti přihodilo?
5: Režisér, jemuž je kus přidělen, vychází z rozumného předpokladu, že se musí kusu pomoci na nohy, jak se říká. Čili, že se musí udělat jinak, než jak to autor nadrobil.
6: Já jsem si, víte, pravý autor, představoval takovou tichou komorní hru.
5: A to by nic nebylo, odpovídá režisér. To se musí hrát úplně groteskně.
6: Klára, to je taková zakřiknutá pasivní bytost.
5: Co vás nemá? Klára je vyložená sadistka. Koukejte na stránce 37, jí říká Daneš, nemuč mě, Kláro. Přitom se bude Daneš svíjet na zemi a ona bude stát nad ním v hysterickém záchvatu, víte?
6: Ale tak jsem to nemyslel.
5: Tady to je zrovna ta nejlepší scéna. Vždyť jinak by první akt neměl akt šluz.
2: Scéna je obyčejný měšťanský pokoj.
5: No a musíte tam mít nějaké schody nebo balkon.
2: A k čemu balkon?
5: Aby na něm Klára mohla stát, až zvolá nikdy. I ten moment se musí vyzvednout, chápete? Aspoň 3 metry vysoko. A potom z něj skočí ve třetím výstupu včela.
2: No proč by z něj skákal?
5: Protože tam máte poznámku, vpadne do pokoje. To je jedno z nejsilnějších míst, víte, ta hra potřebuje trochu víc života. Vy jste přece neměl na mysli nějakou tuctovou konvenční utáhaninu, no ne?
2: No to se rozumí, že ne.
5: No tak vidíte, žádný strach, mistře, vemu to pevně do ruky, přijďte na čtenou zkoušku.
2: Ne, nedělejte to, radím vám, jste-li nebo hodláte-li být divadelním autorem, nechoďte na první neboli čtenou zkoušku, je to zdrcující dojem.
4: To se sejde 6 nebo 8 herců, vypadají na smrt unavení, zívají a je jim zima. Stojí nebo sedí v hloučcích a polohlasem kašlají. Tato pochmurná a bručivá chvíle se vleče asi 30 minut. Konečně režisér provolá.
5: Tak dámy a pánové, začneme.
4: Na smrt unavený sbor se rozsedí u rozvyklaného stolu.
5: Poutnická hůl veselo hra o 3 dějstvích. Začne předčítat režisér, načež rychle odreptá scénář. Chudobný měšťanský pokoj, vpravo dveře do předsíně, vlevo do ložnice, uprostřed stůl a tak dále. Vstoupí Jiří Daneš.
7: Nic.
5: Kde je pan X? Co pak neví, že máme čtenou zkoušku?
4: On zkouší na jevišti.
5: Tak budu číst jeho roli já. Vstoupí Jiří Daneš, Kláro, stalo se mi něco nečekaného. Klára!
7: Nic.
5: Tak sakra, kde je Klára?
7: Nic.
5: Kde je paní Y?
4: Možná, že stůně.
5: Tak budu číst jeho roli Kláry. A honem, jako by ho někdo honil, odříkává dialog Jiřího Daneše a Kláry.
4: Nikdo ho neposlouchá. U druhého konce stolu se rozvíjí tichý hovor.
5: Vstoupí Katuše.
7: Nic.
5: No tak. Slečno, dávejte přece pozor. Vy jste Katuše, ne?
8: Ano, já vím.
5: Tak čtěte. První akt, vstoupí Katuše.
8: Já jsem, prosím, zapomněla roli doma.
5: Režisér zabručí něco děsného a odříkává sám dialog Katuše a Kláry brebentě rychle, jako když se kněz modlí očenáš na chudém pohřbu.
2: Jen přítomný autor se nutí poslouchat, jinak se věc odehrává za obecného nezájmu.
5: Vstoupí Gustav Včák. Končí režisér ochraptělým výkřikem.
4: Jeden z mimů sebou trhne a hledá po kapsách brejle. Když si je nasadí, listuje v roli. Která stránka?
5: 6.
4: Mim obrací stránky a počne odříkávat svůj part hrobovým a tragickým hlasem.
2: Ale pro boha, děsí se přítomný autor, vždyť to má být veselý bon vivant. Zatím režisér zastupující Kláru a mim hrající veselého bon vivanta odříkávají pochmurná responsoria, jež mají být jiskřivým dialogem.
4: Kdy se vrátí váš manžel? Čte mim mrtvolně.
5: Manžel. Opravuje režisér.
4: No tady mám manžele.
5: To je chyba. V oklepu. Opravte si to.
4: Tak ať to pořádně opisují. Pravý mim s odporem a rietuškou do role.
2: A zatím se agonizující zbor poněkud rozjel, až to drnčí.
8: Počkat, tady mi chybí věta.
5: Počkat, tady je škrt. Odbyla první láska, až po jíte rád.
4: Počkat. Tady jsou zpřeházeny role.
2: No tak dál. Hůhlavě, škobrtavě, uchvátaně sype se text dychtivě očekávané novinky. Autor se potácí ven, drcen přesvědčením, že doposud nikdy v dějinách světa nebyla napsána hra tak šedivá a neúspěšná jako jeho.
4: Stalo se mi něco nečekaného.
8: Co se ti přihodilo?
2: A nastává další stádium aranžovací zkoušky ve zkušebním sále.
5: Tadyhle jsou dveře, ukazuje režisér v prázdném prostoru. Tenhle věšák jsou druhé dveře, tahle židle je pohovka, tahle židle je okno, tady ten stůl je piano a tady co není nic je stůl. Tak. Milost paní, přijde dveřmi vlevo a postaví se u stolu. A teď přijde druhými dveřmi Jiří Daneš. Sakra, kde zase je pan X?
4: Zkouší na jevišti.
5: Tak budu markírovat Daneše. Vzdychne režisér a vběhne imaginárními dveřmi. Kláro, stalo se mi něco nečekaného. Milost paní, jděte mě 3 kroky naproti. Dělejte trochu překvapenou. Káro, stalo se mi něco nečekaného. Potom se přehraje Daneš k oknu. Prosím vás, nesleďte mi na tý židli, dítě to okno. Tak ještě jednou, milost paní, vy vyjdete zleva, Daneš proti vám. Kláro, stalo se mi něco nečekaného.
3: Nikoliv, otče, čte Klára ze své role, neviděla jsem ho od rána.
5: Co to čtete?
3: No první akt, druhá stránka.
5: Ej, tak to tam není. Kde to máte?
3: No tady.
5: Nikoliv, otče, to přece... No milost paní, vy jste si přinesla jiný kus?
3: No vidíte asi jo.
5: Tak si vemte zatím inspicientovou knihu a dávejte pozor. Já přijdu zpráva.
3: Kláro, stalo se mi něco nečekaného. Spustí milost paní.
5: To není vaše, přece vy jste Klára. Ne já.
3: No já jsem myslela, že to je monolog.
5: Není. Já přijdu a řeknu, Kláro, stalo se mi něco nečekaného, tak pozor. Kláro, stalo se mi něco nečekaného.
9: Přítomný autor s ustnutím shledává v této větě všechnu topornost a nesmyslnost světa. Nikdy, snad už nikdy se tento chaos nerozplete. Nikdy se svět nevzpamatuje z faktu, že se stalo něco nečekaného. Nikdy se nedojde dále.
5: Vejde Katuše.
3: Ozve se z pozadí, kde Katuše zatím současně pohlcuje párek, tančí pasodoble a žvaní. Bum, dvě židle letí na zem, Katuše stojí uprostřed sálu a drží si koleno. Jau, Katuše vešla. Ježiši, to jsem si dala.
5: A musíte vejít zleva, slečno, vrací režisér.
3: Já nemůžu. Já jsem si asi rozpěla.
5: Tak pozor, vstupuje Gustav Včelák.
4: Gustav Včelák se dívá na hodinky. Musím teď jít zkoušet na jeviště. Čekal jsem tu zbytečně celou hodinu. Malucta.
9: Autor má pocit, že tím snad je vinen on. Zatím se ukáže, že za nepřítomnosti Jiřího Daneše a Gustava Včeláka není možno aranžovat ani jediný dialog, krom začátku třetího aktu. Služka, pan Včelák, milost paní, Klára, ať vejde.
5: Tuto scénu opakuje režisér 7krát. Načež mu nezbývá, než aranžovací zkoušku rozpustit.
9: Autor se vrací domů v smrtelném děsu, že takhle se jeho kus nenastuduje ani za 7 let.
0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Povídkami z jedné a druhé kapsy nebudeme dnes v našem divadle listovat poprvé, to tedy opravdu ne. Ale tu následující, Smrt barona Gandary, vám dnes nabízím možná víc právě pro ten jedinečný Čapkův autorský styl, než jako detektivku. Protože v tom, jak Čapek psal, nechyběla nikdy přesná psychologie postav všech těch jeho lidiček, zločinců, lupičů a taky policejních radů, agentů a detektivů. Mezi nimiž držel svůj prim pan komisař Mejzlík.
1: No vidíte, Pištoro, jak to jde, když se chce. Hubáčka máme v chládku.
2: To máme.
1: Tak si to odškrtneme. No jo, ale je to jen samá kapesní zlodějna. Pivní trubky, prádlo na půdě, sem tam nějaká ta loupež. A krucinál, takový parádní případ, jako je vražda barona Gandary, to vyfásne starý Pitr. Je mi ho líto, Pištoro. Ten s tím nehne.
2: No, já bych mu moc přál, aby mu to vyšlo. Přece jen je z příbuzenstva. Toť se ví, kdo ví, z kterého kolena. Bratranec mé ženy, ale hodně vzdálený. A teď pár roků před penzí. Takovýhle případ.
1: A panu policejnímu prezidentovi na něm moc záleží. Čert ví, kdo všechno je do té vraždy zapletený.
2: On mi strejda Peter tuhle povídal. Teda já mu říkám strejdo, ale jsme ve stejných letech, tak strejda mi povídal, víš, Pištoro, já ti nemám vždy bez fantazie nebo vtipu. To ti každý u nás potvrdí, že jsem ten největší trouba na direkci.
1: No to snad ne.
2: Jo, povídal to. Víš, Pištoro, ještě řekl, já jsem stejně primitivní jako ten zloděj nebo vrah. Co mě napadne, stejně všední, obyčejné a pitomé, jako jeho pohnutky. Já ti řeknu, povídá stejda Peter, že právě tím na to většinou přijdu.
1: To pan rada Peter žertoval.
2: No, že? Asi ne. Aspoň se mi nezdálo, on moc legrace nenadělá.
1: No, tak je pravda, on pan rada je spíš na takové ty řemeslné zločiny a na takové se obyčejně přijde.
2: Strejda Peter říká, když je to loupež, tak to udělal nějaký odborník. A když je to vražda, tak to bude nejspíš někdo z rodiny.
1: Koukněte, Pištoro, ale Gandara, to je úplně jiný kalibr. Tajemný dobrodruh, vlasy jako havran a krásný jako Lucifer. On bydlel v jedné té vile u Grébovky. A co tam se časem dělo, no to se nedá ani povídat. V úterý k ránu bylo slyšet u té vily dvě rány z revolveru. Byl nějaký poplach a pak našli toho barona v zahradě vily zastřeleného. Náprsní portfej dá pryč. Ale jinak tam nezůstala žádná kloudná stopa. Aha. Zkrátka, záhadný případ prvního řádu. Já jen pořád nechápu, jak se k tomuhle případu váš strýc dostal.
2: My jsme tou dobou, kdy se to stalo, dělali tu aféru v hostivaři.
1: No, zas prach obyčejná zlodějna.
2: A strýda Peter tou dobou zrovna nic neměl a šéf na něj šel z hurta. Pane kolego, tenhle případ cítě není ve vašem obyčejném stylu.
1: Ale toho asi urazilo, ne?
2: A tohle ani ne, ale šéf mu naznačil, aby strejda koukal ukázat, že ještě není zralý pro penzi. A to strejdu vzalo.
1: Byl na místě činu?
2: Jo, tentokrát jo.
1: No a?
2: No co no a?
1: Vymyslel něco?
2: To asi sotva, pane komisaři. Strýc Peter zásadně nepřemýšlí.
1: Cože?
2: On přemýšlení přímo zavrhuje.
1: Prosím vás, jak to?
2: On říká, vrah taky nepřemýšlí. Tohoto buď napadne, nebo nenapadne.
1: Ano?
2: Jo.
1: Pro Krista pána. To snad platí pro staré báby, které zabil jejich synovec, nebo galán jejich služky.
2: No, jak jsem řekl, byl bych moc rád, aby mu to vyšlo.
1: No jo, Pištoro, ale s těmihle metodami.
2: Taky si myslím, pane komisaři, jenže bych byl rád, aby mu to klaplo. Pane komisaři, vy byste nemohl aspoň trochu.
1: No, dobrá. Dobrá, Pištoro, uvidím, co se v té věci dá pro starého pána udělat.

0: Co, pane Rado, co je nového s tím Gandarou?
1: Třeba má nějakého synovce.
0: Pane Rado, tohle bude asi trochu jiný případ. Já vám povím, baron Gandara byl velký mezinárodní špion. Kdo pak ví, o jaké divné věci tady běží? Mně nejde do hlavy, že jsem mu ztratil portfej. Já bych se na vašem místě šel informovat.
1: Pane kolego, každý máme své metody. Nejdřív se musí vyšetřit, nejsou-li tady nějací příbuzní, kteří by po něm mohli dědit.
0: Za druhé, pane Rado, je nám známo, že baron Gandara byl těžký hazardní hráč. Vím, pane Rado, nechodíte do společnosti. Vy jen hrajete u menšíku domino a nemáte takové ty známosti. Ale kdybyste chtěl, tak já se přeptám, kdo s ním v posledních dnech hrál. Víte, ono by tu mohlo jít o nějaký takzvaný čestný dluh.
1: Poslouchejte, dejte mě pokoj s čestným dluhem. Takový případ jsem jak živ neměl. Když to není rodinná vražda, tak to bude loupežná vražda. A tu musel udělat někdo z domácích lidí. Tak se to obyčejně stává. Možná, že má kuchařka nějakého synovce.
0: Pane Rado, víte, čím se ten baron Gandara živil? Vydíráním. On vám věděl strašně věcí o velké řadě moc bohatých lidí. To je na pováženou, kdo všechno by mohl mít zájem na jeho odklizení. Pane, já ho znal. Hochstapler, černý jako cikán, nejkrásnější lump, jakého jsem kdy viděl. Záhadný chlap, démon, falešný hráč, falešný baron. Poslouchejte, pane Rado, takový člověk neumírá obyčejným způsobem, ani obyčejnou vraždou. Tady jde o něco víc, o moc záhadné věci.
1: No tak mi to nemají dávat. Já nemám hlavu na záhadné věci. Já se vykašlu na záhadné věci. Já mám rád obyčejné a jasné mordy, jako je vražda trafikantky.
0: Poslouchejte, pane Rado, neměl byste námitek proti tomu, kdybych docela privátně za tou věcí šel? Víte, já mám tolik známých, kteří hledaco o Gandarovi vědí. Samozřejmě bych své informace dal k dispozici vám. Zůstal by to váš případ. Tak co?
1: Děkuju úctivě. Ale to nejde. Pane kolego, vy máte jiný styl než já. Vám by z toho vyšlo něco docela jiného než mně. To se nedá smíchat. Co bych si já počal s vašimi špiony, hráči, paničkami, takovou tou honorací, kamaráde? To není nic pro mne. Mám-li to zpracovat já, tak z toho vyjde takový ten můj všední špinavý případ. Každý dělá, co umí.
2: Pane Rado, pardon, že vyrušuju. Tak jsme zjistili, že domovník z Gandarovy vily má synovce.
1: No tak prosím.
2: Je to 20-letý kluk, bez zaměstnání a bydlí ve Vršovicích číslo 1451.
1: No.
2: On často býval u toho domovníka.
1: Mm.
2: A služka odtamtud má milého vojáka.
1: Mm-hmm.
2: Ale ten je teď na manévrech.
1: No tak to je dobře. Běžte se podívat za tím domovníkovým synovcem, udělejte prohlídku a přiveďte ho sem. Tak to vidíš, Pištoro. Za 2 hodiny jsem měl v ruce Gandarovu tobolku.
3: A vážně ji našli u toho kluka?
1: No, u něj přímo ne, ale v posteli, pod matrací. V noci ho chytli na flámu a ráno se přiznal, že Gandaru zastřelil, aby ho obral.
3: A kolik tam bylo?
1: 50 000 a něco. To je zrovna takový případ jako s tou starou babou z Křemencové ulice. Tu taky zabil domovníkův synovec. Ale, Safra, Pištoro, když si pomyslím, že by ten případ dostal mejzlík, co ten byste věci udělal? No já hold na to, nemám tu fantazii, to je to.

0: tedy všechna čest, Pištoro, ten náš mejzlík je šikula, ale já bych na to taky šel jako starý Pitr. Holt, co se dá dělat? My v našem věku už nemáme rádi nějaké extra a neobvyklé případy.
1: Ale my taky nemáme rádi nové lidi, pane Holu.
0: No.
1: Takový starý, osvědčený zločinec, to je docela jiná práce.
0: Správně, předně hnedle víme, že to udělal, protože je to jeho obor.
1: A za druhé víme, kde ho najít.
0: Richtig. A za třetí nám nedělá žádné caviky a nezapírá. Prostě už ví, že to k ničemu nevede.
1: Moje řeč, pane Holub, pracovat s takovým zkušeným zločincem je jedna radost.
0: A já vám řeknu, Pištoro, že i v kriminále jsou tihle řemeslní zločinci ve zvláštní oblibě a mají všeobecnou důvěru.
1: Teď jste to vyhmát, pane Holub. Oni ti nováčkové a nahodilí provinilci jsou největší kverulanti.
0: Odejď, nic jim není recht. Ale takový starý kriminálník ví, že arest je riziko práce a tak to zbytečně nestěžuje sobě ani nám, že jo?

nevíš kudy kam, tak přijmi mé pozvání a zkus najít cestu k nám. Dívej se nahoru, světlo tě povede, až dojdeš na místo, kde já čekám na tebe.

už přijdeš a zaklepeš u dveří, já přijdu otevřít a pozvu tě k večeři. Ženich a nevěsta, sednem si ke stolu, najíme se.

hlavy do těla a ty budeš poprvé šťastná i dospělá, až na život a na smrt si řekneme, že každou vteřinu znovu se

0: Zatím jsme dnes tedy vybírali pouze, tak říkajíc, ze studiových archivních nahrávek. Ale když vám takové čtení z Čapkových povídek najde to správné publikum, ostatně sami uslyšíte, že je to vlastně, jako by se četlo nahlas třeba, já nevím, v knihovně. Skryté niance v textu najednou dostanou svůj ohlas a radost by z toho měl určitě nejenom sám autor Karel Čapek, ale v takový krásný společnosti, řečeno s Jiřím Suchým, bylo dobře i panu Rudolfu Hrušinskému. Ostatně nechal se publikem v někdejším divadle hudby při té veřejné nahrávce nikoliv svést na scestí, to by tedy člověk u herce jeho formátu snad ani nečekal, ale naopak nechal se vést. Tak se k němu teď na té cestě s Čapkovým detektivním příběhem o lirickém zloději společně přidejme. A brzy zase naslyšenou.
1: Já myslím, že by mnoho zločinců vymřelo, kdyby je společnost ignorovala. Ozval se pan Zach, redaktor. Takového odborného pachatele zrovna hřeje ta výjimečná veřejná pozornost, které se těší. Já neříkám, že lidé kradou a loupí jen pro tu slávu. Dělají to pro peníze, nebo z lehkomyslnosti, nebo vlivem špatných přátel. Ale jak jednou čuchnou k té aura popularis, probudí se v nich takové jakési velikářství. To máte stejné jako u těch politikářů. Počkejte, tomu už je řada let, co jsem redigoval náš výborný krajinský týdeník Posla východu. Já jsem se sice narodil na západě, ale to byste nevěřili, s jakým zápalem jsem bojoval za regionální zájmy východních Čech. To víte, takový krajinský redaktor musí hlavně dbát o lokální události. Jednou mě tedy zastavil tamní policejní komisař a povídá, tak dneska v noci vyloupil nějaký všivák krám pana Bašaty, co je obchod se smíšeným zbožím. A co byste tomu řekl, pane redaktore? Ten ničema tam napsal a nechal ležet na pultě báseň. To je přece drzost. No ne? Ukažte mi tu báseň, řekl jsem honem. To bude něco pro Posla. Uvidíte, že pomocí tisku toho taškáře chytneme. Mimo to, pane, jen si považte, co taková senzace bude pro naše město a pro celý náš kraj. Zkrátka tu báseň jsem po mnoha řečích dostal a otiskl jsem ji v Poslu východu. Já vám ji povím, pokud si ještě pamatuju, bylo to nějak takhle. Jedna, dvě, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, jedenáct a dvanáct bije. To je hodina pro zloděje. Když jsem ty dveře páčil, někdo po ulici kráčel. To bych nebyl zloděj, kdybych se bál. Ty kroky šly pořád dál a dál. Když člověk v takový tmě poslouchá, slyší, jak mu srdce bouchá. To srdce je sirotek jako já. Maminka by nade mnou plakala. Někdo má na světě neštěstí. Já jsem tu tak sám. To jen myš šelestí. Myš a já, zloděj v oba. Proto jsem jí nadrobil kus chleba. Ona se nechce ukázat, kde je. Zloděj se musí bát i zloděje. No a tak to šlo ještě dál, až nakonec bylo. Mohl bych toho napsat ještě více, ale ona mě už dohořívá svíc. Teda tu báseň jsem otiskl s obšírným rozborem dušespitným a krasovědným. Vyzvedl jsem její baladické rysy a výmluvně poukázal na jemné struny v duši zločincově. Byla to svým způsobem senzace. Tisk jiných stran a jiných krajinských měst tvrdil, že je to pustý a umělý podvrh. Jiní odpůrci východních Čech zase prohlašovali, že to je plagiát, nejapný překlad z angličtiny. Agresicos. Ale když jsem byl v nejlepší polemice za našeho krajinského zloděje básníka, Přišel ke mně ten policejní komisař a povídá, tak pane redaktore, už bys tím mohl být konec s tím vaším zatraceným zlodějem. Považte si tohohle týdne už zase vykrat dva byty a jeden krám a pokaždé nechal na místě činu dlouhou váseň. No to jsem rád, Jařku. Otiskneme to. To by tak hrálo, brčel komisař. Pane, to je nadržování zločincům. Vždyť ten chlap teď krade jenom z takové probuzené literární cti žádosti. Nyníčko mu to musíte nějak zarazit, víte? Napište, že ty básně nestojí za nic, že jim chybí forma nebo nálada nebo co chcete. No já myslím, že ten Holomek pak přestane krást. Povídám, tohle mi napsat nemůžeme, když už jsme ho jednou chválili. Ale víte co? Nebudeme mu víc ty básně otiskovat a je to. Dobrá. Za dalších 14 dní se událo 5 nových krádeží i s příslušnými básněmi, ale posel východu o nich mlčel jako zařezaný. Asi po 3 neděle byl pokoj, ale pak se začaly ty krádeže znova, jenom s tím rozdílem, že příslušné básně byly posílány poštou přímo do redakce posla východu. Ale posel východu se zatvrdil. Jednak si to nechtěl rozházet s místními úřady, jednak ty básně byly slabší a slabší. Autor se začal opakovat a vymýšlel si takové romantické hejble a ciráty. Zkrátka, počal se chovat jako skutečný spisovatel. Jednou v noci jsem přišel z hospody domů, pískal jsem si jako špaček a rozškrtl sirku, abych si zapálil petrolejku. V tom okamžiku někdo za mými zády foukl do té sirky.

Teď teprve jsem se dovtípil, že to je náš zloděj. A to by byla dlouhá kapitola, řekl jsem mu. Sedněte si, mládenče, a když to chcete vědět, já ty vaše básně netisknu, protože za nic nestojí. Tak. Já myslel, řekl hlas bolestně, že nejsou horší než ta první. A ta první ušla, pravil jsem přísně. Byl v ní upřímný cit, rozumíte? Mělo to intuitivní svěžest, mělo to takovou bezprostřednost a sílu prožití, mělo to náladu, mělo to všecko. A ty další člověči byli pro kočku. Ale dyť, zaupěl hlas, dyť já je psal stejně jako tu první. No to je právě to, řekl jsem tvrdě. Vy jste se v nich jenom opakoval. Zase v nich bylo, že venku slyšíte kroky. Dyť já je slyšel. Bránil se hlas. Zase v nich bylo o té myši, pokračoval jsem. O té myši. Pravil hlas malomyslně. Když tam ta myš vždycky je. A já o ní psal jenom ve třech. Zkrátka, přerušil jsem ho. Z vašich veršů se stala pustá literární rutina. Bez originality, bez inspirace, bez citové obnovy. Příteličku, to nejde. Básník se nesmí opakovat. Měl byste začít z jiného soudku. Snad, abych vykrad kostel. Navrhoval hlas. Nebo krchov. Potřásl jsem energicky hlavou. To nikam nevede, povídám. Člověče, na látce tak nezáleží jako na prožití. Ve vašich verších mě chybí nějaký konflikt. Je to pořád jen takový vnějškový popis obyčejné krádeže. Vy byste měl objevit nějaký niternější motiv, například svědomí. Hlas chvilku přemýšlel. To jako myslíte výčitky svědomí, řekl váhavě. Myslíte, že ty básně pak budou lepší? No to se rozumí, zvolal jsem. Kamaráde, to jim teprve dá tu psychologickou hloubku a zítřenost. Já to zkusím, pravil hlas zamyšlen. Já jenom nevím, jestli s tím budu moct krást. Člověk ztratí tu jistotu, víte? A když nemá tu jistotu, no tak ho spíš čapnu. A kdyby, křikl jsem, člověče zlatá, co na tom, kdyby vás chytili? Co pak si nedovedete představit, jaké básně byste psal Incarcere et Catenis? Já bych vám ukázal jednu básen z vězení, to byste mrkal. Byla v novinách. Ptal se hlas dychtivě. Holenku, povídám, to je jedna z nejslavnějších básní na světě. Rozsvíte, já vám ji přečtu. Můj host rozškrtl sirku a rozsvítil lampu. Ukázalo se, že je to bledý, trochu úhrovitý mládenec. Jak už zloději a básníci bývají. Tak počkejte, Jášku, hned vám to najdu. A vyhrabal jsem překlad Wildovy balady ze žaláře v Reading. Jakživ jsem nepřednášel nic s takovým citem. Jako tehdy tu baladu, víte, ty verše, tak každý zabíjí, jak dovede. Můj návštěvník ze mne nespouštěl oka a když tam bylo o tom muži, jak jde na šibenici, zakryl si tváře a vzlikal. Když jsem dočetl, bylo ticho. Nechtěl jsem kazit jistou velikost té chvíle. Otevřel jsem okno a řekl jsem,

Nejkratší cestu máte tamhle přes plot, dobrou noc. A zhasil jsem lampu. Za dva dny ho chytli v jednom krámě, do kterého se vloupal. Seděl tam u pultu nad kusem papíru a kousal koneček tušky. Na tom papíře bylo jen napsáno: každej krade, jak dovede. A dál nic. Nejspíš to měla být variace na baladu ze Žaláře v Readingu. Tehdy ten zloděj dostal půl druhého roku kriminálu za řadu vloupání. Za nějaký měsíc mě od něho doručili celý sešit básní. Bylo to strašné. Samá vlhká podzemní kopka, kasematy, mříže, hřinčící, okovy na nohou, stuchlý chléb, cesta k šibenici, a kde si, co si. Já jsem se až zhrozil, jaké těsné poměry musí panovat v dotyčném kriminálu. Prosím vás, takový novinář vleze všude. Tak jsem si vymohl, že mě ředitel té trestnice pozval na prohlídku svého ústavu. On vám to byl docela slušný, humánní a zánovní kriminál. A toho svého zloděje jsem zastihl, zrovna když vyjídal z plecháče čočku. Tak co? Povídám mu. Kde pak máte ty řinčící okoly? Co jste o nich psal? Náš zloděj se začervenal a koukl bezradně na ředitele. Pane redaktore, koktal, vždyť o tom, co tu je, se nedají psát žádný básně. To je těžká věc, že? A jste spokojen? Ptám se ho. Jináč bych byl, bručel rozpačitě. A není tu o čem psát. Od té doby jsem se s ním nesešel. Ani v rubrice ze soudní síně, ani v poezii.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak obarvit látky rostlinami. Vypravíme se za rybáři do Příluky nedaleko Litomyšle a zaměříme se na ovocné pálenky.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.